Když je kolem hodně tmy, potřebuješ světlo. Vyzkoušej Rádio 7.

Na střední škole jsem měl pocit, že jsem na vrcholu křesťanství, říká misionář Brett Kaspar. Co se stalo poté a jak se dostal k podpoře mladých vedoucích v Česku? To se dozvíme v následujících minutách.

0: Opět po týdnu se o slovo hlásí hláska. Pořad a podcast Rádia 7, ve kterém přemýšlíme o dobré zprávě o Ježíši a o tom, jak se promítá do našeho života a vztahů s lidmi okolo nás. Ne všechny naše vztahy jsou na stejné úrovni. Kamarádský vztah s vrstevníkem bude pro mě jiný než pracovní vztah s kolegou, který je o jednu nebo dvě generace starší. Existují také vztahy, do kterých vstupujeme cíleně s touhou růst a posouvat se kupředu. Takovým vztahem může být učednictví nebo mentoring, o kterých bude řeč v dnešním dílu. Pozvání k rozhovoru přijal Brett Kaspar. Vítám tě v hlásce.
1: Děkuji.
2: Hláskou provází Kuba Lofítek.
0: Brett se narodil ve Spojených státech, ale už poměrně dlouho žije s manželkou Lucií a třemi dětmi na Vsetíně, kde jsou aktivní součástí církve bratrské Maják a kde jsou také s Lucií společně zapojeni do klubu Maják. Před téměř 20 lety se Brett připojil ke Křesťanské akademii mladých, kde působí dodnes. Učednicky se věnuje mladým vedoucím v regionu. Než se ponoříme do rozhovoru, připravil jsem pro tebe pár bleskových otázek. Řeknu vždy dvě možnosti a ty odpovíš podle toho, co je ti bližší. Jdeme na to?
1: Ano, jdeme.
0: Guláš nebo kynuté knedlíky s ovocem?
1: Knedlíky s ovocem.
0: Posilovna nebo fotbal?
1: Fotbal určitě.
0: Nakupování potravin nebo mytí nádobí?
1: Asi ty nádobí.
0: Raní ptáče nebo noční sova?
1: Rany.
0: Chicago nebo Vsetín?
1: Jako Vsetín nabydlený, ale jedno za čas jako návštěva v Chicago je super.
0: Raději zmoknout v bouřce anebo strávit den na poušti?
1: Asi na poušti.
0: Krása. Děkuji za odpovědi. Trošku jsme mohli víc poodhalit tvoje preference, tvoji osobnost. Teď pojďme k samotnému rozhovoru. V úvodu se často ptám hostů na jejich příběh objevování křesťanské víry a osobního vztahu s Ježíšem. Jak se z Breda, kluka, který vyrůstal v Chicagu, stal Ježíšův následovník?
1: Tak já jsem vyrostl v rodině křesťanů, tak já jsem vždycky viděl o Bohu, ale to bylo až na střední škole, když jsem zjistil, co to znamená fakt žít s Bohem a ne jenom jedna noha ve sboru a jedna noha jinde pro kamarády nebo jiné věci. Tak jo, to byl proces a pro mě to bylo zajímavé, že teď pracuju s mládeží, protože když já jsem byl na střední škole, já jsem nesnášel mládež, já jsem nechtěl chodit a tam byly jenom holky a to byl nuda pro mě a taky jsem měl pocit, že nikdo nebere svoji víru vážně a taky já jsem nesnášel tábory, protože moje osobní zkušenosti byly hodně jako traumatické jako dítě, tak to je vtipné, že dneska pracuji s mládeží a pomáhám s kempy a jo, prostě věnuju mladým lidem. Ale asi klíčový bod pro mě byl na vysoké škole, když jsem potkal lidi, kteří brali svoji víru vážně a pak jsem měl šanci složit v Česku na ty English campy a tam jsem poznal Marka Krupu a tam jsem viděl skutečně, co je učednictví, co to znamená žít s Bohem a fakt být na misi. Tak od té doby je to pořád proces, ale díky těm kempem a čas v Česku jsem zjistil, že Bůh mě volá do práce s mládeží na plný úvazek tady v Česku, tak jo, jsem rád, že tady můžu být.
0: Když jsi potom viděl ty lidi na vysoké škole, kteří třeba měli něco, co ty jsi neměl a objevil si ten poklad v Ježíši, jaký byl ten následný proces, co se týče tebe osobně? Jak ses učil sdílet svou osobní víru, která začínala růst a vůbec vztah s Ježíšem? Jaké byly začátky v tomto?
1: Na střední škole jsem měl pocit, že už jsem byl na vrcholu křesťanství, že už jsem pochopil všechno, už jsem nemohl být lepší křesťan a já jsem neviděl, co dal. A pak na vysoké jsem poznal lidi, kteří opravdu žili a svůj víru a to byl jako výzva pro mě. Jsem zjistil, že jsem byl hodně pyšný, že tolik věcí neumím a taky, že jako ten způsob života jako na misi je něco, které jsem moc nežil. A pak jo, s časem jsem se snažil jako strávit více času s lidmi, kteří měli jako jiný pohled na život nebo chtěli žít tu misi.
0: Dneska chceme společně mluvit o učednictví a mentoringu. Jaké byly tvé začátky v těchto oblastech a vnímáš vůbec mezi učednictvím a mentoringem nějaký rozdíl?
1: No, pro mě osobně, já jsem vždycky myslel, že učednictví je to, co jsem zažil já na střední škole a to bylo, když jeden vedoucí mládeži řekl, brade, pojďme dělat studium spolu, to bude učednictví. Jsem řekl, aha, tak dobré, tak jsme se potkali jedno za týden. On měl hodně tlustou knihu a dal mi taky tlustou knihu a rozebral jednu kapitulu každý týden a tam byl nějaké verši, já jsem napsal nějaké odpovědi a to učednictví bylo, že jsme četli tu kapitulu spolu, on kontroloval moje odpovědi a řekl, ano, máš to správně, tak se potkáme příští týden. A takhle to bylo asi na půl roku. A pak jsme dodělali tu knihu a řekl, dobré, už máme to učednictví hotové. A jsem řekl, tak to bylo úplně o ničem. To bylo ztráta času. A jako až v Česku jsem zjistil, co to znamená, když jsem měl šanci dělat ty English campy s Markem Krupou a taky jsem měl šanci jako bydlet s ním na podzim, abych viděl, jaký je jeho život v Česku a my jsme sdělili spoustu věcí spolu. Když jsme četli Bibli, jsme se bavili o tom, jak můžeme oslovit lidi a v Pardubicích, kde jsme bydleli, jak můžeme pomáhat mládeži, jak rosteme osobně, jaké duchovní disciplíny jsou jednodušší pro nás, a které jsou těžší. A to byl fakt jako život na život a tam jsem zjistil mnohem lépe, co znamená učednictví. A pak jako mentoring, to je něco, které se učím teď, jako více, že už jsem asi o kus dal v životě a už vidím, že mám nějaké zkušenosti a můžu něco předat mladším vedoucím a taky se snažím najít mentory, kteří můžou mi pomoct z některé oblasti, které chci řešit v životě. A tak vidím, že jako učenictví je spíš ty základy, hlavně pro křesťana, když roste, a mentoring může být více specifické. A to může být jako v oblasti křesťanství, ale i v sekuláru.
0: Vnímám to tak, že v jedné fázi se více učíš a pak to, co ses třeba naučil a žil, můžeš zase učit druhé. Je pro tebe možná bližší ten způsob, že se rád učíš nové věci, anebo že rád potom aplikuješ a předáváš to, co tobě funguje do života druhých?
1: Já bych řekl, jako rád učím nové věci, ale taky chci umět věci pořádně, než je předávám dál, tak já jsem pomalejší v tom a chci být jistý, než se snažím předat něco, které jsem se učil, tak asi oboje jsou důležité pro mě. Jako když vidím, že když se jenom učím, tak mám tendenci mít úplně plnou hlavu a i tam je riziko pícha a další věci, ale když se snažím předat dál to, co jsem se učil, tak zjistím často, že ani tak dobře ty věci neumím. Mm-hmm. Že a další pak mají otázky a nevím, jak odpovídat na ně. A je to proces, kde se můžu učit ještě více. Mm-hmm.
0: Nastínil jsi to svoje vnímání, jak vnímáš učednictví, jak vnímáš mentoring. Když jsem se díval na stránky České asociace mentoringu, tak ti jej charakterizují jako účinný způsob předávání dovedností. Když to v tom učednictví více vnímám, že předáváme a otevíráme celý svůj život, jak jsi o tom mluvil. Předpokládám, že těch dovedností se předává celá řada. Jak v druhých pěstovat tu dovednost žít a také předávat dobrou zprávu o Ježíši svým životem i svými slovy?
1: No, s manželkou říkáme, že když pracujeme s vedoucími, hledáme lidi, kteří jsou fat. V angličtině to znamená tlustý, ale to znamená jako faithful, available, teachable. A to znamená jako faithful, jako věrný. Hledáme lidi, kteří jsou věrní, že dělají to, co říkají. Pak jsou available, jako dostupní, že mají čas se potkat a můžeme rozebrat věci. A pak jsou teachable, to znamená jako učenliví, a že oni jsou otevřený jako k zpětnou vazbě, jsou otevřený změnit věci v životě a vidíme, že když můžeme se potkat s takovými lidmi, tak to má velký význam pro nás, že ty lidi jsou jako otevřený a přemýšlejí, jak může žít jinak, a pak jo, ty rozhovory mají úplně jiný význam, když probereme věci a pak časem ty lidi říkají, chtěl bych tohle změnit nebo tohle dělat jinak, a jako modlím se za toho člověka, nevím, jak sdílet svůj vírus s nimi, a je super jako diskutovat nad tím a říct, tak co můžeš dělat, co bys mohl dělat jinak, a má to smysl. Taky vidíme, že když strávíme čas s těmi lidmi, někdy potřebují povzbuzení, potřebují jiný pohled na ty věci, a vidím, že jedna role pro nás je, že můžeme povzbudit, aby drželi svůj zrak na Ježíše. I když někdy věci jsou těžké a neví, jak dál v nějaké situaci, tak je důležité vidět, že je v tom Ježíš a že nejsou sami. Jo, a nezapomíná na to, že Ježíš je tam s nimi.
0: Na webu té zmíněné asociace je také napsáno, mentorem může být každý, kdo disponuje expertízou v určité oblasti. Tak co je tvoje expertíza, pokud to tak můžeme nazvat?
1: No, vím, že jsou věci, které Bůh mi dal, které jsou přirozenější pro mě, ale vidím, že pořád se učím v tom. Tak asi jedna věc je, jak vést někoho v tom procesu učenictví. Jo, jak pomáhat někomu růst ve víře, které je nové ve víře. A to znamená jako spousta času, spousta setkání a rozhovoru a otázky, odpovědi. Tak to vidím jako jedna věc. Taky, co to znamená být vedoucí mládeži, protože jsem to zažil osobně, vím, že to není vůbec jednoduché, a taky bych řekl, že vůbec jsem nebyl expert v tom, že spíš jsem pořád hledal, co mám dělat a kdo může mi pomoct, tak spíš mám hodně empatie pro ty, kteří vedou, a vím, že to není jednoduché. A taky mě baví jako poznat nový lidi. Buď ve škole, když občas jako navštívím třídy angličtiny a mluvím o English Campu, nebo se snažím držet kontakt se studenty. Jako baví mě poznat nový lidi a baví mě jako se bavit o tom s lidmi, když oni přemýšlí, jak můžou zkusit nové způsoby, jak poznat lidi nebo pozvat je do mládeže.
0: Ty osobně vyhledáváš aktivně lidi, kterým by ses mohl věnovat, a nebo se ti sami ozývají a hromadí a máš pořadník?
1: Já bych řekl oboj. Já hledám a zároveň lidi občas jdou za mnou. A myslím, že obě jsou potřebné. Mm-hmm.
0: Mentoring nebo učednictví, věřím, že může přinést mnoho dobrého, a to na obou stranách, jak pro toho, kdo něco předává, tak pro toho, kdo se učí nebo něco přijímá. Tak z tvého pohledu, jaké vnímáš benefity mentoringu?
1: Já vidím, že já sám jako hodně rostu, když dělám ten mentoring. Často ten druhý má hodně těžké otázky a nemám odpovědi. A často říkám, to je dobrá otázka, tak budu o tom přemýšlet a dám ti vidět příště, jestli mám odpověď. A to mě hodně pomáhá jako přemýšlet o své víře, jako čemu věřím a proč. Protože spoustu věcí bereme jako samozřejmost, ale když někdo jiný má jiný pohled, tak to může pomáhat v tom chápání. A tak věřím, že to má smysl pro toho, který chce mentoring, že už má nějakou oblast v životě, kde chce pomoct a je motivován a má odvahu prosit za pomoc. Tak kdykoliv někdo je ochotný se potkat a probrat ty věci, tak já jsem vždycky pro, jako v tomhle vidím jako hodně velký význam.
0: Mentora vnímám jako toho, kdo jde druhým příkladem. Je tato skutečnost pro tebe radostí nebo určitým břemenem a výzvou?
1: Já bych znovu řekl jako oboj. Je to radost, je to výzva. A je to super, že můžu být příkladem pro další, ale taky vím, že to, jak žiju, jak se chovám, není vždycky ideální a jako musím dávat pozor na to, jak žiju, jako co říkám a jak se chovám, ale zároveň vidím, že je to důležité pro ostatní mě vidět, když nejsem úplně svatý. A to může být povzbuzený pro mě taky, že každý jako zápasí z věcí a jo. A já jsem si uvědomil jednou, když jsem mluvil s vedoucím mládeže a já jsem hodně naslouchal a dělal jsem to jako několikrát s ním, když jsme se potkali. A pak asi za pár měsíců on řekl, Brady, já mám takovou depku, když se potkáme, protože mám pocit, že ty máš všechno v pořádku a já mám tolik problémů v životě. A jsem zjistil, tyjo, já sám musím více sdílet, jaké zápasy mám, protože jsou tam pořád, ale někdy jako poslouchám hodně a nemluvím tolik, ale vidím, že je důležité pro mě taky mluvit o tom, když jsem to nezvládl, a nebo moje slabosti, nebo věci, v kterém nejsem jistý.
0: Z toho vyplývá, že i pro fungování takového vztahu je důležitá ta otevřenost, nějaká autenticita, ale i určitá zranitelnost. Tak přemýšlím o tom, jestli třeba někdo zklamal tvoji důvěru v tom vztahu, nebo jestli to někdy v rámci toho mentoringu nevíde, že si prostě ti lidi třeba nesednou a musí se to ukončit dříve, než byste chtěli, nebo jsou to všechno pozitivní příběhy?
1: No, naštěstí se mi to nestalo, že někdo mě zrádil, nebo že prostě zlomil můj důvěru, ale vím, že když se bavíme, vždycky říkáme, jako, hej, to, co probereme, zůstane tady a neproberu to jinde s dalšími lidmi, tak hned na začátku je tam důvěra a akce, aby to bylo bezpečné místo, kde se můžeme bavit o čemkoliv a nebudu se bát.
0: Mnohdy se v křesťanských kruzích řeší, jak skloubit dohromady rodinu, práci, službu v církvi, koníčky a podobně. Jak to propojení vypadá u tebe a jakou roli v tom hraje služba v klubu Maják, ve které stojíš společně s manželkou?
1: No, a bereme službu jako požehnaný, že je super, že to můžeme dělat, že máme důvěru od ostatních, že můžeme pracovat s těmi studenty. A zároveň vidíme, že musíme dávat pozor, abychom měli ještě energii a čas pro svoje děti, pro rodinu a nesloužíme pořád a pak jsme úplně hotovi a doma nemáme energii na nic. Tak je v tom jako balanc, ale zároveň vidíme, že naše děti jsou jako součástí té misi, které děláme, tak je super, když můžeme pozvat studenty k nám domů, když můžeme dělat nějakou akci a vzít děti tam. A když děláme English Camp v letě, tak naše děti tam jsou s námi. A je super, že oni ví, že taky hrají roli v tomhle. Že se modlíme za studenty spolu, modlíme se za ty aktivity a naše děti ví, že to není jenom něco, které jako rodiče dělají, ale taky mají roli v tom.
0: A když bychom se trochu více podívali na ten klub Maják, tak je něčím specifický, nebo v čem to spočívá, s jakými dětmi nebo teenagery pracujete?
1: No, jako na Majáku, tam je dost studentů, kteří nevyrostli v křesťanských rodin a nevím přesně, jaký procent, ale jako je to někdy asi půl na půl, ti, kteří vyrostli v křesťanské rodině, ti, kteří ne. A snažíme se dělat ten klub, aby všichni mohli být otevřeni v tom, kde jsou. Že nemusí nějak říct správné heslo, aby tam byl vítán. A taky jako vidíme, že diskuze je hodně důležité, že když máme ty mládeže, kde je nějaké kázání nebo slovo a chvály a modlitba, tak chceme tam, aby taky byl diskuze, aby studenti mohli reagovat na to, co slyšeli. Aby to nebyl jenom povídání ze předu a pak všichni nějak musí s tím souhlasit, ale chceme nechat prostor, aby studenti vyjádřili svoje názory a položili svoje otázky a aby to byl takový živý rozhovor.
0: Takže když jsme se dnes bavili hodně o mentoringu, tak tady na tom klubu se dá říct, že zase více funguje ten princip učednictví.
1: Jo, já si myslím, že tam to učednictví je hodně praktikované. A jinak, jako v té práci, které děláme v regionu, tak se snažíme dělat různé věci pro ty vedoucí mládeži, že jako učednictví děláme hodně jako na Majáku, ale práci v regionu tak děláme doprovázeny, že chceme, aby vedoucí mládež měli s kým se bavit. Děláme mentoring, kde si můžu učit nové věci a děláme coaching, kde můžu přemýšlet na hlas a položíme otázky, abychom jim pomohli posunout dopředu. A pak jako krizové intervence, když je nějaký problém nebo pastorace, a pak jako rozhovory o mládeži s vedeným sboru. To děláme jako v regionu a pak na Majáku to taky děláme, ale taky se scházíme s těmi studenty a probereme ty otázky, které oni mají. A jsou nově věřící nebo věřící delší dobu a nebo ještě hledají a mají hodně otázek.
0: Čím bys na závěr povzbudil třeba někoho mladého, kdo poslouchá toto vydání Hlásky a má pocit, že nemá kolem sebe lidi, které by třeba chtěl oslovit, kteří by se mu mohli věnovat, má třeba pocit, že je sám, že by chtěl nějak růst a nejde to, co jde v takové situaci dělat?
1: Jo, a jde za někým, kde vidí nějakou živou víru a pokud musíte hledat dál, tak ať hledáte, protože vím, že Bůh má plán pro každého a jako mě mrzí, že jsem nepotkal takové lidi až, jako já jsem je potkal až na vysoké škole, ale kdybych je mohl potkat dříve, byl by to super, tak jenom povzbuzený a jdete za někým, kde vidíte, že tam je živá víra. Jo, ať se nebojte položit otázku, jestli ten člověk by mohl vás vést nebo pomáhat lépe jako růst ve víře, nebo pokud máš otázky v životě, tak zkus je položit a uvidíte, co se stane.
0: Dnešní rozhovor je u konce. O dobré zprávě, mentoringu a učednictví jsem si povídal s Bradem Kasparem. Díky, že jsi přijal pozvání, že jsi sdílel to, co tebe Pán Bůh naučil, i to, co můžeš ty učit druhé. Přeji ti, ať ti zůstane ta touha budovat mladou generaci, ta touha následovat Ježíše a být dobrým svědectvím tam, kde tě postavil.
1: Díky moc, Kubo.
0: Loučím se také s vámi, milí posluchači. Předchozí vydání Hlásky najdete v audioarchivu na webu Rádia 7 nebo na Spotify. Můžete rovněž sledovat instagramový profil Pořad Hláska a zůstat s námi v kontaktu. To je pro dnešek vše. Buďte s Bohem.
2: Hláska. Někdy stačí jen jedno slovo.
3: Osobní zkušenosti s učednictvím, mentoringem i životem pro Krista a pro druhé lidi předával v pořadu Hláska misionář Brett Kaspar, který je aktivní součástí církve Bratrské Maják ve Vsetíně. A z Valašska bude i následující písnička. Křesťanský sbor Vsetín, Zlín a Vizovice a jejich píseň Hudba doznívá.

Chval Pána pro jeho milující laskavost. Chval Pána, který dal vše. Chval Pána pro jeho milosrdenství, které nás našlo. Jakou milující laskavostí je kříž, dospívala své vyznání Ježíši Kristu kapela Pine Lake Worship. Dostáváme se na dohled třetí hodiny a to bude na Rádiu 7 čas, kdy společně zavítáme s cestovatelským týdeníkem Za obzor do Indie. Čeká nás barevné vyprávění Tomáše Lanči plné překvapení. Tak pokud máte rádi překvapení, Asii, případně oboje a také rádi cestujete, vydejte se na cestu spolu s námi.

všech

Rádio 7 vysílá na DAB. Stačí DAB přijímač za pár 100 korun a můžete poslouchat kdykoliv a kdekoliv. Mapu pokrytí najdete třeba na našem webu radio7.cz. Těšíme se na setkání v éteru. Rádio 7 s nadějí do každého dne.

Ze soboty 9. května právě minula 3. hodina. Posloucháte Křesťanské rádio 7 s Milanem Remešem za mikrofonem. V tuto chvíli spolu nasedáme na parník s názvem Za obzor, který nás převeze do daleké Indie. Pořad s hostem Tomášem Lančou a moderátorkou Lucí Endlicherovou právě začíná. Hezký a po indicku okořeněný poslech.

0: Vítejte u poslechu týdeníku Za obzor. I v tom dnešním vás chceme vzít na cestu, která nás zavede do Asie, na indický poloostrov. Naším hostem je dnes Tomáš Lanča. Tomáš, vítej, ahoj.
1: Ahoj.
0: My bychom vás dnes chtěli společně zavést do Indie, nejprve tady tradiční rozhlasová pohlednice.
2: Indie, Indická republika, leží v jižní Asii. Země sousedí na západě s Pákistánem, na severu s Čínou a Nepálem, na východě s Bangladéšem, Bhútánem a Barmou. Na severu země je Indie od svých sousedů oddělena Himalajským pohořím. Indický subkontinent, který směrem na jih probíhá od špičky, je obklopen Indickým oceánem, na západě Arabským mořem, na východě Bengálským mořem. Indie je druhým nejlidnatějším státem světa. Žije zde více než 1 miliarda a 210 milionů obyvatel. Přitom v hlavním městě Dillí je to něco okolo 750 000. Země je rozdělena na 28 spolkových států a 7 spolkových teritorií. Nejvyšším bodem země je Kanchenjunga mezi Sikkem a Nepálem s 8598 metry nadmořské výšky. Indií protékají tři základní velké řeky – Indus, Ganga a Brahmaputra. Nejstarší doklady lidské kultury na indickém území pochází ze 3. tisíciletí před Kristem. Od poloviny 2. tisíciletí před Kristem pak byla obydlena indoevropským obyvatelstvem. Až někam do těchto míst sahají také naše kořeny. Už v této době, tedy v polovině 2. tisíciletí před Kristem, se dá ve společnosti mluvit o rozdělení do kast, které ještě podpořil hinduismus, který se v zemi více rozšířil ve středověku. Dalšími indickými náboženstvími jsou buddhismus a islám, který se v zemi šíří v 16. století. V 17. století vznikla britská východoindická společnost, která započala

0: Problémem mezi Pákistánem a Indií byla po celou druhou polovinu 20. století oblast Kašmíru, na který si dělali nárok obě země. Dodnes je Kašmír politicky rozdělen. Při slově Indie většina z nás vysloví také Taj Mahal. Toto ohromné mauzoléum s bělostnými minarety nechal vystavět císař Šáh Džahán na památku své druhé ženy Mumtaz Mahal, která zemřela při porodu v roce 1631. Stavba palácové hrobky začala nedlouho po úmrtí císařovy oblíbené ženy a dokončena byla v roce 1653. Je celá z mramoru, stěny jsou zdobeny ornamenty sestavenými z tisíců polodrahokamů. Taj Mahal najdete ve městě Agra, které se může pochlubit i dalšími zajímavými pamětihodnostmi. Pojďme se ale vypravit za přírodními památkami země. Samozřejmě, že pozornost mohou poutat Himaláje, hory přitahující každý rok více a více turistů. Pokud dáváte přednost jiné exotice, možná by vás zaujaly Andamanské a Nikobarské ostrovy. Jde o více než 300 ostrovů v Bengálském zálivu mezi Indií a Barmou. Národní park Kanha je největším indickým národním parkem. Zájemci si zde mohou zajezdit na slonech, ale především se obdivovat množství divoké zvěře. Bez zajímavosti jistě není ani výprava na pobřeží Kerali, na kterém se nachází komplex lagun, jezer, řek a kanálů. Turisté se na lodích střídají se mnohem exotičtějším nákladem, kokosovým vláknem nebo kešů ořechy. Některé lodi mají na přídi vyřezanou typickou dračí hlavu.
1: Tomáši, proč si budeme povídat zrovna o Indii? Jakým způsobem tě tvoje cesta zavedla do Indie? Proč zrovna tam?
2: No, já jsem prvně ani do Indie moc nechtěl. Já jsem hlavně chtěl do Číny. A teď teda z toho pohledu, že jsem tam chtěl jet jako misionář. Ta myšlenka toho, že bych chtěl někam jet jako misionář, začala tím, že jsem četl knížku Nebeský muž, což je o tom, co prožívají křesťané v Číně. A když jsem to četl, tak jsem přemýšlel nad tím, že se to vůbec tady u nás v Evropě neděje a že bych to chtěl zažívat Boha takového, jaký je tam popsaný v té knize. Ta kultura asijská mě jakýmsi způsobem je bližší. Potom, když jsem vlastně oslovil jednu misijní organizaci, tak jsem nechtěl to specifikovat jenom na Čínu, protože jsem si nebyl jistý, jestli jako Bůh mě chce poslat jenom do Číny. Tak jsem jim řekl, že Asie, a tak jsme tam vybrali nějaký státy z Asie. Ta misijní organizace funguje tím způsobem, že oni posílají misionáře a najdou jim tam přímo tu profesi, kterou člověk normálně dělá tady doma. Takže potom tam člověk jako kdyby není jenom tak nějak bezprizorní jako turista nebo cizinec, ale je tam zapojený do celého toho dění a pracuje tam. A i ta hodnota toho, že člověk něco tam vnáší i jako materiálního po té stránce, že tam něco tvoří nebo vyrábí nebo tak, tak i to se mi líbilo. Takže jsem jim je oslovil a řekl jsem jim teda někam do Asie a oni po určité delší době přišli s tím, že buď Indie anebo Čína, s tím, že ta varianta té Indie byla asi o týden dřív. Modlil jsem se za to a můj kamarád mi řekl, hele, víš co, Indie byla dřív a jestli Bůh tě tam nechce, tak to nevíde. Tak jsem s modlitbou požádal o vízum v Praze na ambasádě. Tam dokonce, i když jsem vyplňoval indické vízum, tak jsem tam měl nějakou chybu a ten indický úředník mi jako řekl, že to takhle nemůžu napsat, že to by mě jinak nedali. A tak to tam nějak jsme jako přepsali s ním, což byla taková komická situace. A následně vlastně úplně bez problému jsem to vízum jako dostal, takže jsem to vnímal, že to bylo prostě boží vedení, abych jel do Indie.
1: Zmínil jsi to kouzelné slovíčko misie. Asi naše představa o misionáři vypadá trošku jinak, než že je to člověk, který dělá úplně obyčejnou práci, jenom ji prostě nedělá doma, tam odkud pochází nebo kde žije, ale dělá ji někde v zahraničí, v nějaké cizí zemi. Jaké to pro tebe bylo, když vlastně podstatnou část toho tvého života v Indii zabírala obyčejná práce, ta stejná, jakou děláš tady doma?
2: Já jsem tam měl pracovat jako grafik, což jsem předtím spíš dělal jenom tak jako volnočasově pro sebe nebo pro ostatní, ale ne za peníze. Je pravda, že většina lidí, když si představí jako misionář, tak si představují ty velký evangelisty, jak tam jezdí někde na stadionech a mluví velkým zástupům. A není to někdo, kdo by jenom tak jako tam byl a žil s těma lidma bok po boku. Ale myslím si, že většina jako misionářů právě je takovej, že jako jsou někde a snaží se jakýmsi malým způsobem jako třeba pomáhat i prakticky a právě jako být s těma lidmi.

0: a nebýt jenom někdo, kdo tam jako dojede, vychrlí na ně evangelium a zase odjede.
1: To jsem mluvila hodně o té evropské představě misionáře, opravdu toho člověka, který teda někam jede a tam hlásá evangelium. Jaká je indická, asijská představa o misii? Jak na tebe lidé reagovali, když jsi jim řekl, co jsi vlastně zač, proč jsi zrovna v Indii?
0: To je zvláštní otázka, jak na to reagovali. Většinou, když člověk jako jim řekl, že je křesťan, tak pro něj jakýkoliv cizinec znamená křesťan, což právě je taková určitá jako představa jako pro nás. Já nevím, každý Arab znamená muslim a každý Ind znamená hinduista, tak pro ně prostě každý cizinec znamená křesťan. Ale pak asi tam je velký ten prostor právě jako na to jim ukázat, že co to znamená, že oni jako do jisté míry hodně mají potom zkreslenou tu představu, protože pro ně běloch není jenom křesťan, ale je to pro ně i určitým způsobem prostě zvrácený člověk, který jako žije nemorálně a všechny ty filmy, které se třeba dostávají do Indie, tak jsou jako pro ně o tom, že jako tam je hodně nahota a všechny tyhle ty jako prvky. Takže pro ně jako cizinec znamená sice křesťan, ale taky i tyhle ty všechny jako špatné hodnoty. Takže oni se vlastně i na křesťany tím způsobem jako dívají.
1: Je každý Indi hinduista?
0: Není. Já jsem právě byl hrozně překvapený, protože v Indii, teď jestli se nemýlím, i největší počet muslimů, kteří jako žijí ve státě, tak je právě v Indii. Myslím si, že to je víc než v celé té Indonésii, protože tam se to možná nějak dělí, nevím. Nebo je to možná druhá největší jako skupina muslimů. Zvlášť právě na severu Indie je ta populace hodně muslimská. Je to vlastně daný historicky, když oni tam vpadli do Indie. Takže třeba i tam, kde já jsem bydlel v Dílí, tak jsme bydleli právě jako v takové muslimské čtvrti, takže všude okolo tam byly nějaký 2-3 mešity a pořád se to střídali ty modlitby, takže nás to budilo každý 4 hodiny nebo 3. Jsem byl v kontaktu jak s muslimama, tak s hinduistama a i s vlastně další takový třetí nejvíce zastoupený náboženství je sikhismus.
1: Zmínil jsi taky ten pohled na morálku, na tu představu, že Evropané, křesťané jsou nemorální. Z čeho to vzniklo? Opravdu je indická morálka tolik rozdílná od té evropské?
0: Jako morálku asi tím myslím hlavně to, jak se třeba lidi oblíkají a dá se asi říct cudnost, tak na to se hodně hraje v Indii, jakože to je hodně důležitý, když se to dost mění, protože Indie se hodně otevřela světu a dost drasticky jako se celá ta společnost i mění a zvlášť mladí lidi jako v nich jako mají pro ně vzory Amerika a všechno, co se děje v Americe, takže oni to jako prostě požírají ve velkým, ale pořád je tam zakořeněná určitá cudnost a to jako žít nějak jako spořádaně a rodina je důležitá a všechny tyhle ty hodnoty, které jako u nás možná bývaly tak před 50 lety nebo 100 lety, tak tam jsou pořád a jsou pro ně jako takovým stavebním základem.

0: Indie, to je místo, které jsme navštívili v dnešním týdeníku Za obzor. Naším průvodcem je Tomáš Lanča. Tomáši, určitě je spousta představ, které člověk má předtím, než se na cestu vydá. Ty jsi říkal, že jsi hodně chtěl jet do Číny, že ta Indie pak přišla vlastně tak v uvozovkách náhodou. Byl jsi vybaven nějakými informacemi předtím, než jsi do Indie odcestoval?
1: Určitě jsem si sháněl různé informace, počasí, všechny takovéhle základní věci, na co se člověk jako může připravit. A myslím si, že jsem měl určitou výhodu, protože jsem rok a půl předtím, než jsem odjel do Indie, tak jsem byl na měsíc v Nepálu, což ta kultura je dost podobná, protože je založená na hinduismu. Takže jsem už jako do jisté míry věděl, do čeho jdu, jako do takového ten jako systém, jak to všechno funguje a hodnotový systém. Ale jistě jsem si zjišťoval různé další věci, jako tady takový ty počasí a potom také, když jsme dojeli vlastně na místo, tak součástí té misie taky byl první nějaký pár dnů jsme strávili v také jako centrále a tam bylo taky jako zaškolení, co bychom měli dělat a co ne, čeho se vyvarovat a co třeba není jako kulturně vhodné dělat, aby se i připravili na to, že určité věci se řeší jinak, jako že se třeba nestojí ve frontě, ale že se prostě všichni nahrnou kokinku a že jako jsou věci, které jako, z kterých bychom neměli být vytočeni, protože v té dané kultuře je to úplně normální.
0: Indie se nestojí ve frontě.
1: Ne, v Indii se nestojí ve frontě. Viděl jsem takový pěkný obrázek západní kultury a východní kultury, možná je to aj víc jako v Ázii možná. A vlastně ten evropský nebo americký obrázek byl, že bylo to okýnko nebo obchod a teď ty tečky znázorňovaly řadu a teď se to jako přešouplo na další obrázek a tam jenom ty tečky všude byly okolo toho okýnka a jako každý něco chce. Takže to mě třeba dělalo, jako kdyby ze začátku taky problém jako přeskakovat, jakože, ale ono, když tam člověk pak třeba čeká 10 minut a mezi tím ti všichni ostatní lidi už přeskočí, tak a oni to ani tak neberou. Člověk tam dojde, řekne, co chce, a i když ten prodajce na něho jsou jako kladený jako 3-4 v jednom momentě, tak on to jako zvládá, no.
0: Jak to vypadá u pokladny v supermarketu?
1: Takovýhle supermarketu tam není až tak moc, i když tím, jak jsem říkal, že se to dost mění, jako celý ten systém toho, jak Indie funguje, tak jich je tam víc a víc samozřejmě, ale myslím si, že to pořád bez taky záležitost jenom velkých měst, takže v supermarketech tam se řady teda dodržujou, no. Ale pořád je to takový, jako že se dlouho třeba čeká, nebo tak. Je to jako jiný koncept. A není to takový supermarket, jak my si představíme supermarket tady prostě Tesco, nebo já nevím co, kde jako je 50 pokladen a teď je tam spoustu zboží, všechno. Tam jako jsou takový nějaký potraviny, pak se tam možná dá koupit nějaký houbičky nebo utěrky a tím to končí, jako no. Jsou tam třeba dvě pokladny a tak, no.
0: Na které další věci vás připravovali? Co ještě může být pro Evropana překvapivé, když míří do Indie?
1: Tak určitě je to, jakým způsobem jako se na cizince dívají, protože i když jsem byl v Dílí, což je prostě světové město a je tam spoustu cizinců, tak neustále jsou místa, kde i v tom samotném městě se jako do toho místa ty cizinci nechodí, takže tam nejsou zvyklí na to, aby tam jako cizinec přišel, takže cizince budou sledovat a dívat se, jak jedná a právě to, co jako nějak dělá. U nás třeba není až tak zvykem, že by třeba na něho někdo úplně tak jako zíral, očumoval ho, jako jak to dělá, ale to v té indické povaze je úplně jako normální, takže když člověk něco, já nevím, třeba já jsem jezdil na kole, tak když jsem si tam třeba spravoval kolo, tak je úplně normální, že prostě třeba někdo jde okolo a jenom ho to zajímá, tak se začne na mě dívat a tak, no. Že tam jako kdyby taková ta povaha v tom, jako na někoho čumět lidově, jako vůbec nikomu nevadí.
0: Ty jsi sám použil to spojení připravit se, že jsi shromažďoval ty informace dopředu, na které se člověk může připravit. A pak jsou ty věci, na které se člověk prostě připravit nemůže. Co bylo pro tebe z tohoto ranku překvapivé, z toho, na co se člověk opravdu dopředu nenachystá?
1: Tak já mám asi výhodu tu, že jsem do jisté míry takový jako flegmatik a všechno beru tak nějak, jako jak to přichází. Nejvíc jsem byl překvapen z toho počtu lidí, zalidnění a toho prostě přelidnění, bych spíš tak nazval. Já osobně nevyhledávám jako místa, které jako by byly nacpaný lidma, ale prostě v Dílí především jako se asi místa bez lidí nedají najít, pokud tam člověk nejde o půlnoci nebo něco, ale přes den všude někdo je a není možný jako jít jen tak na ulici a rozhlédnout se a nevidět nikoho. zase je to prostě daný tím, že ta kultura celá je postavená na tom, že ty lidi jsou venku a žijí venku a není to o tom, že jsou někde schovaní v barácích nebo v práci nebo něco. Oni jako žijou na ulici, pracují na ulici, občas i spí na ulici. To byl asi pro mě velký šok v tom smyslu, jako to střebat ty masy lidí, jako kteří někam se hejbou a pohybujou.
0: Ty jsi říkal, že Indové rádi
2: koukají. Přemýšlím, jaké sloveso slušné mám použít.
0: Zvyšovalo tu tvou atraktivitu taky to, že jsi světlý typ. Ty jsi tam musel asi hodně trčet mezi nimi, ne?
1: Tak určitě jsem trčel. Možná jsem i trčel ještě víc tím, že jsem dělal určité věci, které jako pro normální cizince nejsou normální. Jak jsem třeba zmínil to kolo, tak jsem třeba do práce právě každý den jezdil na kole a zpátky, což kolo v Indii je chápáno jako nejnižší dopravní prostředek, což znamená, že člověk jako je nejchudší. A cizinci, když už, tak jsou chápáni, že jezdí, když už tak na motorce, anebo v klimatizovaném autě, ale na kole to je jako kdyby nevídaný. Takže se mi i párkrát stalo to, že jsem jel a jel jsem někde okolo nějakých, já nevím, se podívat tam na nějaké turistické atrakce, když to až tak nevyhledávám, ale říkal jsem si, že bude záhodno. Takže jsem tam dojel, byla tam spoustu Indů i z celé jako Indie a oni si začali fotit mě jako cizince na kole, což pro mě bylo docela vtipná jako záležitost, ale říkal jsem si, proč ne, já si fotím je, tak ať si můžou vyfotit i mě oni.
0: Ty jsi zmínil, že Dýlí je hodně zalidněné, až přelidněné. Hodně často se v souvislosti s Dýlí a nejenom s tímto městem mluví o smogu, o tom, že ovzduší je tam nekvalitní. V kombinaci s tím kolem si to neumím moc představit. Používal jsi nějakou roušku, nebo prostě máš za ten bezmála rok krásně zanesené plíce?
1: Tak nevím, jak mám zanesené plíce, ale roušku jsem nepoužíval. Je pravda, že to město je hodně znečištěné. Asi nejhorší na tom je to, že tím, že tam vlastně prší hlavně přes monzum a pak během roku, což jsem byl hodně taky překvapený, pršelo asi 3x nebo 3-4 dny, tak celý ten rok je vlastně sucho, neprší a všechen ten prach samozřejmě jako nemá jak se někde schovat nebo odtéct. Potom je na ulicích a tím stačí potom trošku se zdvihnout vítr a je to ve vzduchu a to asi je, jako by bylo úplně nejvíc nepříjemný. Ale jinak oni se hodně snaží v Dýlí to očistit a co mě třeba hodně překvapovalo, a to si myslím, že teda asi všude po Indii, je to, že každá ulice má svýho zametače a ten ráno vyjde a zamete to a zamete všechno listí, zamete všechny odpadky. A myslím si, že zase opět je to zdaný tím kastovním systémem, který oni tam mají a vlastně ta nejnižší kasta jsou právě tady ti zametači a takhle. Takže oni na to mají lidi na to, aby uklízeli, což zase na druhou stranu právě vyvíjí tu druhou stránku věci, že spoustu těch lidí jako to nezajímá, takže oni to prostě jenom podhodí ten odpadek a ví, že někdo další za nima přijde a uklidí to. Takže se tam zase na druhou stranu rozjíždí taková ta jako nezodpovědnost o životní prostředí.
0: Když už to padla zmínka o turistických atrakcích, tak pojďme to odbavit hned na začátku v podstatě. Nějaké turistické atrakce, které se zapsaly.
1: Já jako nejsem takový ten klasický turista, který právě vyhledává tyhle ty místa. Takže jsem navštívil určité místa v Dýlí, ale tak jsem to tak spíš měl, asi by se řeklo, možná z povinnosti, aby kamarádi viděli fotky, nebo já nevím. V Dýlí památky, které možná asi nikomu nic neřeknou, ale jeden z těch hodně známých je Red Fort a takovéhle další nějaký místa, ale tím, že asi tam je spoustu turistů a všichni tam jedou si prostě vyfotit ten stejný snímek, který už jako je milionkrát na internetu, tak mě to jako nikdy nelákalo a spíš jsem vyhledával místa, které mi víc řeknou o té kultuře a o těch lidech samotných, což třeba ideální a geniální místo je právě staré Dýlí. Celá ta oblast jsou prostě malinkatý, klikatý uličky nacpaný lidma, obchodama. Atmosféra je asi tak, jako, že si představuji, že jsem se objevil někde ve středověku, možná ještě někde daleko předtím. A je to hrozně zvláštní, moc se to asi nedá popsat. Já jsem jenom prostě tam projížděl na tom kole a jenom jsem jako žasl a díval jsem se z každé strany na druhou stranu a snažil jsem se nějak jako absorbovat do sebe tu atmosféru, která jako pro mě byla daleko silnější, než jít na nějaký turistický místo, který pro mě jenom je prostě pozlacený a aby to vypadalo, jako jak to vypadá.

0: Indické postřehy Tomáše Lanči plní dnešní vydání týdeníku Za obzor. My jsme zatím vlastně mluvili pořád o těch obecných věcech. Kdybychom to teď na chvíli vzali chronologicky, tak už jsme zmínili to, že po příjezdu do Indie si prošel školením, abys věděl, že Indové nestojí ve frontě. Co následovalo potom?
1: Potom jsem jeden měsíc ještě strávil v městě Pune, což je asi 70 kilometrů od Bombaje. Tam jsem byl jako kdyby v té centrále té misijní organizace a pomáhal jsem jim s nějakou grafikou. A po měsíci jsem následně odjel už do Dílí, což byla ta moje jako finální destinace, kde jsem měl ten zbytek toho roku být. Zde jsem opět pracoval jako grafik v jednom nakladatelství, kde vydávali křesťanské knížky a já jsem tudíž připravoval ty knihy pro tisk, takže jsem jak sázel všechny texty, tak jsem i tvořil ten přebal a všechno okolo. A to bylo mojí náplní té práce, jako připravit tu knihu pro tisk.
0: V jakém jazyce se ty knihy tiskly?
1: Většina bylo v angličtině, ale měli jsme i některé knížky, co jsem dělal, tak byly v hinštině. Dělal jsem několik přebalů pro hindické knížky. Sazbu textu jsem dělal jen jednou pro tu hindickou a po té zkušenosti jsme usoudili, že to není vhodné, že tím jako prostě zabiju moc času místo toho, aby to dělal někdo, kdo tomu rozumí, no.
0: Na to jsem se přesně chtěla zeptat, jaké to je pracovat s jazykem, který absolutně nic, žádný dotek, prostě jenom soubor znaků.
1: No tak je to zvláštní, ale zase na druhou stranu, já jako i když třeba jsem dělal někdy nějaký plakáty nebo různé věci, tak já se až tak jako nedívám. U té knihy samozřejmě to je o něčem jiným, tam se vždycky zeptám, o čem ta kniha je, abych potom mohl vytvořit ten obal, aby ten obal už popisoval vlastně, o čem je ta kniha. Ale třeba když se dívám jenom na ten text, tak se nedívám na něho, jako co je v něm, spíš se dívám, jak to vypadá formátování, takže proto mě až tak nezajímá jako obsahově, co ten název říká, spíš mě zajímá, jak je posazený a jestli to je na středu nebo cokoliv dalšího. No.
0: To je hindština psaná, co mluvená, jak na tebe působila?
1: Já jsem se tam tak nějak jako učil, měl jsem jednoho Inda, který jsem s ním probíral nějaký základní slovíčka nebo tak, ale moc mi to nešlo, asi nejsem moc jazykově nadaný, svoji angličtinu jsem se učil víc než polovinu svého života a do té doby, než jsem dojel do Indie, tak to byla víceméně jenom nějaká informace uložená někde v mozku, až vlastně v Indii jsem hodně se zdokonalil v mluvené angličtině. To i samo o sobě říká právě to, že já jsem až tak nebyl nucen mluvit hindsky, takže já jsem po většinu času mluvil anglicky, takže jsem nebyl tlačený do toho, abych mluvil hindsky. Ale něco jsem se naučil, samozřejmě, když člověk jde do nějakého obchodu, chce si něco koupit, tak takový ty základní fráze, jako že chci tohle a chci tamto a kolik to stojí a jak se dostanu tam a takový nějaký základní otázky. No.
0: S dovolením ještě neopustím jazykové okénko, tohle bude dotaz úplně z hlouby mého srdce, tím, že ty kořeny i češtiny jsou kdesi hluboko u Gangy a ty indoevropské základy tam prostě jsou. Dá se v hindštině najít něco takového, co by úplně vzdáleně připomínalo něco z češtiny, anebo už je to skutečně za ta staletí úplně jinde, takže je to úplně diametrálně odlišný jazyk?
1: Já myslím, že asi nejvíc, kde se to zachovává, tak jsou jako kdyby číslovky a tady tyhle ty hodně jednoduché základní věci. Takže v číslovkách jsou určitý číslovky, které můžou znít podobně s češtinou. Co je nejvíc podobný, tak je asi výslovnost těch zvuků, jako nemůžu říct písmenek, protože oni mají jinou abecedu, ale ty zvuky mají vlastně stejný, nebo mají něco navrch a něco míň, zase na druhou stranu. Spoustu zvuků je prostě stejných, takže třeba r, což čeština je tím známá, jakože třeba pro Američany to je hodně těžký, tak prostě hinština má to stejný tvrdý r. Ale naopak mají třeba ještě další r, který je spojený s, jako kdyby trochu s l, takže to zní jako r. Takže toho mají třeba víc, ale zase třeba nemají takový ty měkký jako děť a tak, ale myslím si, že třeba osobně jsem měl jako právě výhodu v tom jazykovým se učit ty slova i třeba i právě slyšet, protože oni taky mají třeba dlouhý a krátký samohlásky, což třeba zase opět v angličtině vůbec se neřeší, že tím, že jako člověk má tohle ve svém mateřském jazyce, tak si toho všímá, když by to neměl, tak by to vůbec jako nechytil, že tam je něco dlouhýho nebo krátkýho, no.
0: Když jsi jel do Indie a pracoval jsi pak jako grafik, tak to si prostě ráno vstal, jel si na kole do práce, seděl si za počítačem, pak si to zabalil, šel si domů a takhle si pracoval od pondělka do pátku a o víkendu si přemýšlel, co dál, nebo jaká byla vlastně náplň tvého všedního dne, tvého obyčejného života?
1: průměrově ano, všední den byl o tom, že jsem ráno vstal, potom jsem na kole odjel do práce, tam jsem pracoval 8 hodin nebo kolik a pak jsem se vrátil domů, ale protože jsem tam nechtěl jenom dělat nějakou takovou práci, která jako bych do jisté míry mohl dělat i tady a posílat ty výtvory jako do Indie, tak už tím, že jsem jel do Indie, tak jsem měl touhu pomáhat ve slamu, což s takovým božím vedením se podařilo. A tudíž každé pondělí jsem jezdil do slamu, jednoho z mnoha v Dílí, a tam jsem pomáhal s dětskama, a to tím způsobem, že jsem vedl takovej výtvarně kreativní kroužek nebo hodinu, těžko říct, jak to nazvat, ono to, ta celý ten koncept té školy jako je dost odlišný od toho, co jako my jsme zvyklí. Takže to byla další náplň, nějakým způsobem v těch dětech rozvinout nějakou kreativitu, což jsem zjistil, že byl větší výzva, než jsem očekával, protože v takové určité, nevím čím moc to je jako daný, ale vůbec v takové té indické povaze je spíš zakódovaný jako dobře skopírovat, ale nemyslet víc, než jako už jako daný. Myslím si, že asi k tomu ty děti nejsou jako nějak vedení. Jak si člověk představuje, že děti mají hroznou fantazii, tak oni možná do jisté míry mají, ale zase nechcou jako vystoupit z nějakého, být originální, že to vlastně se ani jako tam moc jako nevedou, jako kdyby děcka k tomu, aby byli originální. Spíš jsou pochváleni za to, když se naučí přesný postup, jak se to má udělat, než že by vymysleli jako jiný postup, jak tu danou věc vyřešit.
0: Jak vypadá slam v Dílí?
1: Opět asi vypadá jinak, než si my představujeme. My většinou známe takové ty úplně katastrofální fotografie, kdy jako je to úplně hrozný a více mi se to ani nedá nazvat dům. Ten slam, kam jsem chodil já, tak domy povětšinou, zase ne všechny, byly tam některé, které vypadaly hodně jako mizerně, ale povětšinou to byly normálně zděné budovy s tím, že střecha byla tvořena z takového toho vlnitého plechu. Spíše to jako slum je místo, kde žijou lidi, kteří jsou chudí a kteří tudíž jsou i na okraji společnosti, a tím, že i tam je ten kastovní systém, tak vlastně ostatní lidi o ně nějak nejeví moc extra zájem, protože jsou prostě v nižší kastě. Samozřejmě tam špína, jsou prostě odpadky před barákama a je to, když to člověk porovná s našima domama, s našima ulicema, tak je to hodně jako chudá čtvrť, ale není to zas až tak chudý, jak si většina lidí představí. A ono to hodně je daný teda tím, nevím, jak je to v ostatních městech, ale je to hodně daný tím, že v Dílí i jako vláda na to tlačí, aby se tady tyhle ty echt hrozný slamy jako vylikvidovaly, a do jisté míry i násilnou silou prostě ty lidi vystěhovávají a budou tam něco jiného.
0: Možná bychom mohli objasnit princip, už tady několikrát padla zmínka o kastovním systému. Jak se promítá do indického života a co je vlastně jeho podstatou?
1: Než jsem odjel do Indie, tak jsem se o to zajímal. No potom, když člověk v Indii je, tak mu přijde, že to tam není, že jako si toho jako na první pohled ani jako nevšimne, že si říká, že všichni jsou si do jisté míry jako rovnocení a že to je všechno jako v pohodě. Ale je to tam zakódovaný určitým tak způsobem jako spíš možná skrytě, tak už jak jsem popisoval, že jako jsou prostě určitý lidi a o nich se jako nepředpokládá, že budou dělat nic víc, a oni sami od sebe ani nepředpokládají, že budou dělat něco víc. Takže oni prostě se narodí do určité pozice a v té pozici prostě žijou celý život a nesnaží se jako a nevím, být úspěšnými manažery nebo něco, když se prostě narodili do kasty, kde jako jejich cílem je zametat ulice. Nehledají něco jako víc, pro ně to je jako daný, že s tím nic jako nemůžou udělat, takový určitý, možná by se dalo říct nějaký nihilismus nebo něco, ale na druhou stranu jako oni si nemyslí, že jsou v tom svázaní, nebo prostě oni jsou v tom tak jako svobodní, jakože oni jako si nepředstavují, že by mohli něco víc, pro ně to je to dostačující, takže jsou jako spokojení s tím.
0: Takže si nesní americké sny, jak tady v té euroamerické kultuře je obvyklé, když se člověk narodí a jeho rodiče mají výuční list, tak základ je, aby dítě vystudovalo vysokou školu a dostalo se někam výš.
1: Určitě je spoustu mnoho Indů, kteří mají tenhle ten sen, že chcou prostě, zvlášť ta Amerika je pro ně takový sen, jako že by tam chtěli, aby jejich děti a následně třeba i oni jako žili. A ono se to i dost masově jako děje, že spoustu Indů prostě studuje tvrdě a dělají všechno pro to, aby mohli

0: pokračovat dál. Na druhou stranu asi si uvědomuji, že to je něco, kdy právě ty zkoušky jsou dobrý k tomu, aby se osvědčila ta naše vytrvalost a trpělivost, že to není jenom o tom, tak jo, je to jednoduchý, tak to dělám, ale právě v těch těžkostech se projeví to, jestli to opravdu chceme nebo nechceme. Takže je to těžší než findy, samozřejmě. Mám i problém, jak jsi samozřejmě zmínila, mám problém s tím, jak se třeba ženy oblékají a tak. Ale naopak se na to snažím právě dívat, tak bych to nazval asi jako s boží milostí, že možná Bůh ukázal něco mně, trvalo to rok, znamenalo to odjet do Indie a všechny tyhle ty věci. A proto nemůžu být v té pozici nějakého soudce, nějakého prostě moralizátora, který jako říká tohle smíte a tohle nesmíte, protože Bůh mě provedl něčím, ukázal mi něco, co ty lidi ještě neviděli a musí třeba něčím dalším projít. Spíš je to tak, že možná se za to víc modlím, možná mám to třeba víc na srdci, ale je to tak, že si uvědomuji, že to nemůže být ze mě, že to bude jako z boží milosti, že se něco třeba změní.
1: O Indii mluvíme dnes v týdeníku Za obzor s Tomášem Lančou. Tomáši, pravidelnou součástí těchto pořadů bývá okénko věnované jídlu, což uznej nemůžeme v rámci Indie minout. A přiznám se, že dost čekám, jak budeš popisovat všechna ta šíleně ostrá a neuvěřitelně pestrobarevná jídla. Takže jaká je indická kuchyně?
0: Indická kuchyně je hodně rozmanitá. Vybavuje se mě hnedka, když se mě někdo ptá na jídlo, tak si hnedka vybavím jednu otázku, kterou se mi ptali moji kamarádi. A pro mě to je i takovým určitým popisem Indie. Je to, když se mi ptali, co je jako národní jídlo Indie. Já jsem jim řekl, to je špatná otázka. To je něco, jako kdyby vy jste se zeptal, nebo jako já bych se zeptal, co je národním jídlem Evropy. Taky mě nemůže nikdo říct, jo, tohleto nebo tohleto. Takže v Indii to záleží, jako kde člověk je, jestli je na jihu, na severu, na severovýchodě a teď ještě jednotlivý dílčí oblasti mají zase svoje speciality a svoje jídla a svoje různé vychytávky, ale rozhodně jídlo jako takové je velikou součástí celé té kultury indické. A víceméně, když se člověk se s někým dá do rozhovoru, tak pokud se baví o jídle nebo o Bollywoodu nebo o kriketu, tak tyhle ty tři témata vždycky jako fungujou. A tím, že i samozřejmě tam žijou různé nejenom kulturní historické skupiny, ale i třeba náboženské, jako muslimové a hinduisti, tak i ten jídelníček v tom smyslu je jiný, že muslimové mají jiné jídla než hinduisti. Hinduisti mají víc zeleniny, i když i to není až tak pravda, jsou místa, kde hinduisti jí hodně maso, ale jsou zase naopak místa, kde hinduisti nejí maso, takže je to takové jako zvláštní. A naopak zase muslimové jsou hodně postavení na mase a na takových jako masových jídlech. Ta rozmanitost jídel v Indii je nepřeberná a nedá se říct, jako, že toto je teda indická chuť. Dá se říct, že co je pálivý, to je indický, to jo, ale to je asi tak jako jediný.
1: Na Bollywood tak kriket se určitě ještě dostane, ale já bych ještě ráda chvilku zůstala u toho jídla, protože možná je na čase, abychom zbořili jeden základní mýtus, totiž mýtus jménem curry.
0: Ano, je tady jeden velký mýtus o koření curry, což u nás samozřejmě je směs koření. Dokonce teď jsem si četl jedno koření, co jsem si dovezl a tam bylo v angličtině napsané not curry powder, takže to není jako curry prášek nebo koření, což znamená, v Indii jako nemají koření curry. Pro ně, když se řekne curry, tak to je příprava jídla. Takže můžete mít rybí curry, můžete mít kuřecí curry a je to způsob, jak se to dané jídlo jako připravuje. Není to koření. A takže osobně nevím, z čeho jako vycházely dané osoby, které vytvářely tady naše curry, co se tady jako my používáme, ale v Indii taková směs koření neexistuje. Myslím si, že ani chuťově se to nedá jako k něčemu nějak moc přirovnat. Tím, že to není pálivý, tak to není indický ani. Mají tam koření, které se jmenuje haldy, myslím, že v češtině je to kurkuma nebo z takového, což je ten žlutý prášek, který je největší asi součástí toho curry. Ale oni to používají v kombinaci s dalšíma kořením a nikdy to nepoužívají jenom samostatně, takže taková ta chuť curry, kterou my tady máme, tak vlastně se dojistí.

0: Je ani v Indii nedá najít.
1: A ještě do třetice jídlo už naposledy, slibuju. Tvé oblíbené, něco, co ti zachutnalo, anebo naopak něco, před čím bys chtěl varovat, abychom se toho vyvarovali, tohle rozhodně ne?
0: Já asi jsem si oblíbil ty různý zeleninový jídla, protože toho by se člověk možná rád vyvaroval, je to, že když oni připravují nějaký maso jako jídlo, tak oni to nikdy nevykostují, ani to nějakým způsobem extra nepřipravují. Oni prostě vezmou třeba to kuře a rozsekají ho na ty části a hodí to a uvaří to. Jo. Takže potom člověk tam má spoustu kostí a různých šlách a všech tady těch věcí, které jako oni většinou třeba i taky jí. Jo. Takže člověk, když se nechce dostat do nějakých extra jako problémů, že když je třeba pozvaný nebo něco, tak když si člověk vezme méně masa, tak to udělá líp, protože toho nemusí jíst spoustu tady těch věcí, na kterými nejsme zvyklí jíst. Ale zase na druhou stranu určité způsoby přípravy masa v tom muslimském jídelníčku, tak ty rozhodně stály za to a bylo tam jedno jídlo, které se jmenovalo, myslím, nihari, což je, jestli se nepletu, jehněčí, který je vařený na pomalém ohni celou noc a je to v takové jako omáčce. Když to člověk jí, tak se to víceméně jenom rozpadá. A ještě takovou, co bych chtěl zmínit okolo jídla, když už to byla poslední otázka na jídlo, taková zvláštní věc, která mě do jisté míry jaký překvapila, je to, že lidi, když mají tohleto jídlo, tak jako přílohu mají rýži, na jihu mají rýži, a na severu mají takový jako placky nekvašený, nebo jak bych to nazval, oni tomu říkají roty nebo čapáty a mají tomu spoustu různých dalších milion názvů, protože si spoustu způsobů, jak to připravit a v různých pecích a v různých pánvičkách a tak dále. Každý má trošku jinou chuť, velikost, tvar a tak.
1: Jak je v Indii vidět dědictví toho, že to byla anglická kolonie? Padl tu kriket, ale to určitě není jediný odkaz z anglické kolonizační doby do současnosti.
0: Kriket, asi jako každá kolonie britského impéria, nebo co to bylo, tak je velikou součástí a je až tak velikou, že každé malé dítě prostě je tak velkým fandou do kriketu, že to hrávají na různých místech a je to pro ně takovou nedílnou součástí života, že to ani si nedokážu představit, jak to tam ti Britové jako rozjeli. A nejslavnější lidé jsou prostě kriketoví hráči a tak dále. A další překvapující záležitostí pro mě bylo to, že jsem si vždycky myslel, že čaj takový, jaký tam je, takže to už tam bylo dáno dávno historicky a že to Indové pili vždycky a ono to do jisté míry tak je, ale opět ten největší rozmach a to, proč se to tam pije nyní prostě dvakrát denně a každý to má jako za určitou věc, kterou prostě každý den musí udělat, tak opět tam prostě rozjeli Britové a takovou tu masovou produkci čaje to tam rozjeli Britové, no.
1: Ten základní záchytný bod, který máme z Indii spojený, co se týče historie, tak je patrně postava Gandhiho, protože velkofilm o Gandhím se nedal minout, dotknul se v podstatě každého v průběhu života. Je Gandhi tak velkou postavou taky v Indii? Je tam stále vnímán jako ten otec zakladatel?
0: Je vnímám hodně jako důležitá osoba, dokonce až tak, že na každé bankovce je prostě vyzobrazen Gandhi. Pro ně je to člověk, který jim přinesl svobodu. V soudobé historii je to pro ně největší osobnost a víceméně každý k němu tak nějakým způsobem zhlíží. I tím způsobem, jakým on toho docílil, je prostě pro Indii vlastní. Na druhou stranu, v Indii je větší korupce než u nás. A to nejen ve vládě, ale jako v širším měřítku. Takže jako na jednu stranu Indové k němu vzhlíží jako prostě k tomu ideálu, ale na druhou stranu to ve svém životě nějak jako nežijí, nebo těch, kteří jako by si řekli, tak jo, budu žít jako on, tak tam jako je jako šafránu.
1: Pak to byl ten Bollywood, na ten rozhodně taky nesmíme zapomenout. Asi musíme pominout Milionáře z Chatrče, protože předpokládám, že bollywoodské filmy té klasické produkce jsou ještě trošku jiné než tenhle ten film. Viděl jsi nějaký takový ten úplně klasický indický bollywoodský kasovní trhák?
0: Je pravda, že jednou jsem se bavil s někým o právě Milionáři z Chatrče a říkal, jako, že nechápe, proč to byl takový jako trhák prostě na západě, že to je jako normální film víceméně. Já jsem mu se snažil vysvětlit, že pro nás to právě normální není, že pro nás to popisuje něco, co pro nás je dost zvláštní. A tedy k Bollywoodu viděl jsem Myslím si, že jeden nebo dva jenom tedy, což zvláštní, když jsem byl v Indii jeden celý rok, ale viděl jsem jeden takovej právě už novější bollywoodský film, kde už tedy není vidět tak, jak si to známe z těch starších bollywoodských filmů, kde jako většinou je to romantické, kde je nějaký prostě pár, žena a muž, a teď oni tam nějak jako se snaží něco a mezi tím najednou, když už má dojít k tomu třeba, aby se aspoň políbili nebo něco, tak najednou začnou tancovat a schovávat se za stromy a hrát takovou schovávanou a všechny tyhle věci. Vyloženě takový film už asi se neprodukují, i když ono těžko říct, protože se jich produkuje takový masa, že víc než v Hollywoodu, tak asi těžko říct procentuálně, ale minimálně do těch kin se nedostávají až tak tyhle ty filmy, takový ty tradiční, kde jakoby ještě tancovali a zpívali. Ale na druhou stranu v těch filmech ještě stále, i když je to nový film, který je prostě populární a všechno, tak ještě v nich přetrvávají taková jako videoklipová sekvence, kdy jako hrají jenom hudba, nikdo nic neříká a víceméně tam ani není zvuk toho videa, je tam jenom ta písnička a prostě se tam něco hejbe. To je taková část jako určitá, většinou romantická, protože většinou ty písně jsou o tom, že zpívá muž a žena a teď oni si nějakým způsobem vyznávají lásku. Taková ta část tady té romantické a nějaký tady ty písně, tak to tam přetrvává, ale víceméně to, že by tam tančili, tak to už až tak extra v tom není, no.
1: Asi si celou dobu, co jsi byl v Indii, co jsi žil v Dílí, neseděli jenom u počítače v Dílí nebo nechodili jenom do slamu. Měl jsi možnost taky cestovat?
0: Měl jsem možnost párkrát cestovat. Možná by někteří lidi řekli, proč jsem necestoval víc, když už jsem tam byl. Já na druhou stranu jsem tam nejel zatím, abych tam cestoval, ale i z takového nějakého zdravého rozumu je dobrý si dát dovolenou a prostě si odpočinout, to člověk potřebuje. A i můj šéf práci mě více mě k tomu jako vyzval, abych už někam odjel. A protože já mám rád hory, tak jsem jel do hor, jel jsem na sever k městu Rishikesh, což je takové hodně posvátné místo. Je tam spoustu těch míst, kde jako lidi si můžou jít do té vody a teď jako se tam koupají a tady ty všechny rituály vykonávají. Ale my jsme se moc nezdržovali v tomhle městě a ani jsem zatím neměl nějakou touhu se tam zdržovávat. Takže jsme vlastně jenom projeli a jeli jsme hnedka do hor. Jednu noc jsme spali u takového jezera v horách a další den tedy jsme měli naplánovat jaký výšlap na nejvyšší položený chrám na světě, což na vrchol jsem teda se dostal jenom já a jeden můj indický kamarád. Byl jsem tam ještě s dalšíma třema Indama, což byli kamarádi toho mýho kamaráda ode mě ze sboru z církve. V rámci tohohle výletu bylo hodně zvláštní pozorovat, protože pro ně to byl první kontakt se sněhem, takže bylo hodně zvláštní sledovat, když jako jsme šli a teď najednou tam byl takový ten už jako jenom kus ledu a rozmrzlý jako sníh, takový, co už ani nepovažujeme za sníh, ale ještě se z toho třeba z vršku dá udělat nějaká koule nebo něco, tak oni jako hnedka nadšeně, to je sníh, a já jsem říkal, jo, to je sníh. Potom, když jsme šli na ten vrchol tam s tím chrámem, tak tam pak už bylo jako metr a půl sněhu, tak to si už potom vydováděli na sněhu dostatečně, různě se klouzali a tak. Ale bylo to srandovní prostě sledovat 25-letý, jak si tam hrajou jako 8-letý děcka na sněhu, no.
1: Co indické Vánoce? Slaví vůbec nějaký takový svátek?
0: V Indii Vánoce se nějak extra neslaví, jedině křesťani v Indii slaví Vánoce, jinak Indové jako takový Vánoce neslaví. Mají jiný svátek, který je, teď jsem přesně zapomněl kdy, ale někdy říjnu, myslím, říjen, listopad, tak nějak tam, jmenuje se Diwali a víceméně ten svátek v historii býval jiný, ale tím, že tak jako je dost ovlivněný tím vánočním Vánoce víceméně, jak tady lidi uctívají, tak taky není to až tak jako o tom, o čem by se to mělo uctívat. Takže i v tom svátku indickým Diwali dávají ty světla, na baráky dávají, nemají teda stromeček nebo něco takového, ale je to o tom taky, že kupují dárky a dávají to lidem, i když to v historii vůbec jako kdyby nebylo a bylo to o něčem jiným a už jsem aj zapomněl o čem. A myslím si, že většina, jo, že se z toho stal takový víc jako komerční záležitost. Ale je třeba jako právě zvláštní, že když by si člověk třeba tam chtěl koupit vánoční světla, Tak u nás klasicky se to kupuje do období Vánoc, ale v Indii samozřejmě v období Vánoc nikdo Vánoce neslaví, nebo většina lidí, že on Vánoce neslaví, takže kdy jedině se dají koupit vánoční světla, tak jsou právě v období tohohle toho svátku, který je nějaký 2-3 měsíce předtím.
1: Jak vypadal život církve, do které se chodil? Byl hodně rozdílný od toho, co známe tady z Evropy?
0: Já jsem chtěl navštěvovat církev, která by byla menší, víc taková jako rodina, už z toho důvodu, že jsem chtěl tam navázat nějaký vztahy a nebýt jenom nějakým účastníkem a posluchačem a konzumentem. A proto jsem chvíli hledal, než jsem našel menší sbor. Takže třeba první sbor, co jsem navštívil, tak se jmenoval Delhi Bible Fellowship, kde oni měli 4 zhromáždění, 1 v sobotu a 3 v neděli. Na každém z tom zhromáždění bylo tak asi 300 lidí, řekl bych. Takže jako velký sbor, hodně anonymní. Já osobně jsem nechtěl být účasten nic čeho takového ohromného, takže jsem tam ani už se nikdy nevrátil. Ale potom mě někdo právě poukázal na tady na menší církev, která byla i poblíž mého domova. Neřadilo se to k žádné denominaci, bylo to takové jako nezávislé, by se dalo říct, nezávislý křesťanský sbor. A ten sbor vypadal tak, že byla to větší místnost, bylo to normálně v nějaké budově, pohovky okolo stěn, uprostřed byly naskládané polštáře, takže lidi seděli na polštářích, většinou starší lidi seděli na těch pohovkách, protože pro ně třeba není tak příjemný sedět na zemi. Takže celá ta atmosféra je taková víc jako rodinná, když už lidi sedí na zemi. Taky ideálně bych chtěl chodit do církve, která by byla jako plně indická, jako i tím způsobem, jakým by ta bohoslužba fungovala. Ale to bych samozřejmě tomu nerozuměl, protože hindsky jsem se ani po tom roce nenaučil natolik, abych jako rozuměl takovéhle věci. Proto tenhle ten sbor víceméně byl v angličtině a potom překládaný do hindštiny, protože to bylo tak půl na půl, kde jako polovina lidí mluvila anglicky a polovina hindsky.
1: My už jsme tady mluvili o takovém tom různém vnímání, které může člověk mít i směrem k Bohu. Je to indické vnímání jiné než naše? Mají třeba jiné důrazy?
0: Asi trochu jo. Řekl bych, že jsou víc takový jako charismatičtější. Možná to tak soudím z toho sboru, do kterého já jsem chodil, byl víc jako charismatický. Ale na druhou stranu ten kazatel říkal, že nechce být charismatický sbor, protože sám chodil do nějakého a potom říkal, že prostě tam se rozjížděly věci, které nesouhlasil s nima. Ale na druhou stranu jako oproti třeba sboru, do kterého chodím já, do baptistického, tak to bylo o dost jako charismatičtější. A určitě, když se člověk dívá, na co je kladen důraz, tak jsou určitý jiný jako důrazy, třeba takový ten první viditelný je to, že třeba když u nás se zpívají a hrají nějaké chvály, tak většinou je to třeba, já nevím, 5 písniček a do toho sboru, kam já jsem chodil, tak to byla jedna písnička, která prostě byla dlouhá s tím, že tam byly určité mezery, v kterých se lidi modlili nebo dokonce třeba i skládali svůj jako text, který zpívali Bohu. Takže v tomhle smyslu to bylo jako kdyby dost třeba jiný, jako ten postoj, jako chvále Boha skrze hudbu. Jinak potom byl jako kdyby normální studium Bible a tak, takže v tom ten koncept možná té bohoslužby byl stejný.
1: Když se řekne Indie, co tě napadne? Kdybys měl sestavit takovou mozaiku asociací, co by v ní nechybělo?
0: Tak pro mě Indie je různorodost, ve všech směrech, jak jazykových, povahových, kulturních, jídelních nebo stravovacích. Indie pro mě je do jisté míry taková příjemná jako naivitost. Indie pro mě je cudnost. Indie je pro mě i chudoba, ale i veliký bohatství, takže veliký kontrast. Indie je pro mě jak hory, tak i poušť, tak i pole, tak prostě cokoliv se dá najít. Takže opět rozmanitost. Indie je pro mě Indie, protože je to něco, co je originální a není nikde jinde na světě.
1: Takové byly indické postřehy Tomáše Lanči. Tomáši, díky za povídání, děkuju za to, že jsi nás do Indie zavedl.
0: Není zač.
1: Končí Týdeník za obzor, od mikrofonu se loučí Lucie Endlicherová.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

S pořadem Za obzoru jsme doputovali až ke 16:00. Reprízu povídání o Indii naladíte na Rádiu 7 ještě v neděli v 19 hodin. Je sobota 9. května a souputníkem na cestě nocí je vám i dnes vysílání Rádia 7. Od jehož mikrofonu vás zdraví a vítá Milan Remeš. V té následující hodině vás potěšíme nejen písničkami. Připravený je také pořad No Filter, ve kterém budou Tom Michalko a Lukáš Kryško probírat jedno velmi aktuální téma, kterým je well-being. Dozvíme se, co se za tím pojmem skrývá a také, co nám o něm může říct Bible. Tak zůstaňte s námi, protože naším přáním je, aby vám s námi bylo nejen dobře, ale abyste s námi mohli prožít také povzbuzení i dostat nové impulzy k přemýšlení o životě a jeho smyslu.

0: No Filter. Pořad, který čerpá z historicky a duchovně hlubokého zdroje, kterým je Bible. Pořadem vás provází Milan Michalko a Tom Michalko, vedoucí CityChurch.cz. No Filter můžete poslouchat na Rádiu 7 nebo na podcastových platformách. Podpořte tento pořad sdílením na svých sociálních sítích. Vítejte u další epizody No Filteru.
1: Buď zdrav je naše nová série v No Filteru a dneska ji odstartujeme společně s Lukášem. Ahoj, buď zdrav.
2: Ahoj Tome, buď zdrav taky.
1: Tak dneska jsme ve dvou, protože ten třetí z nás není zdrav, takže to dopadlo, že tu jsme sami tentokrát. Milan teda zdrav není a nějaké antibiotika a kašel mu nedovolujou být součástí tady téhle nové série evidentně, protože by to toho nezapadal. Tak doufám, že si to aspoň poslechne a bude taky zdrav. Chceme rozebrat zdraví z různých úhlů pohledu, jednak fyzické, ale taky nějaké emocionální, duševní, sociální, kognitivní. Vůbec jako celkový pohled na člověka a zdraví. Myslím si, že to zapadá do té dnešní společnosti. I ty témata se snažíme tady rozebírat, které nějakým způsobem ve společnosti rezonují. Minule jsme se bavili o AI, o umělé inteligenci, teď to vezmeme do toho analogu, do toho fyzična, do toho, tělo. Co není úplně softwarová záležitost, ale je to něco, co řeší každý z nás. A je fajn se nad tím zamýšlet. Lukáši, co ty, co tvoje zdraví, jak ty se cítíš?
2: Možná teďka velmi dobře, protože jsem možná začal trochu se svým tělem víc pracovat. Máme teďka úžasnou výzvu, která souvisí s takovou, možná jste to zaznamenali mediálně, je 10 000 kroků pro život. A my jsme v týmu u nás v práci tu výzvu každý rok dělali, ale my jsme pak zjistili, že oni za ty poplatky, protože tam se nějak musí platit za registraci, chtějí víc a víc, tak jsme si udělali přes AI právě samostatnou aplikaci a máme výzvu, že teďka vlastně od 1. dubna do 30. dubna už mička je jenom poslední 3 dny, možná 2 dny, tak chodíme. A já jsem si tu výzvu ještě upřel tím, že nechodím 10 000 kroků, ale 14 000 kroků. Takže fyzicky se můžu říct, že se cítím dobře. Takže jo, moje tělo je teďka dobrý. Mnohem lepší než předtím, protože samozřejmě s věkem tělo odchází, člověk začíná mít nějaké nemoci a není to úplně příjemné. Třeba oči už mi neslouží tolik a jo, tak se možná malinko soustředím i na to tělo.
1: Ty máš brýle? Já jsem tě neviděl s brýlema. Nemáš?
2: Já mám teďka brýle na čtení. To je novinka.
1: Jo, dobře.
2: Takže v noci, když si jako postoji, třeba koukám i do notebooku nebo do mobilu a čtu si na mobilu, tak už si vyberu ty brýle, protože už večer fakt jsem rozostřený a někdy mám problém číst nakrátko ty malý písmenka, takže už fakt jako oddaluju. Takže jo, už se projevují na mě tyhle ty fyzické věci. Jinak k tomu tématu možná ještě, my jsme vlastně, že jo, ono to není jako, že se budeme bavit o tělu a já myslím, že jsme spíš jako byli fascinovaní různýma pohledama na Bibli a že to vychází z Bible, jo, a vlastně, že jsme si říkali, hle, nás zajímá, jaký jsou příběhy v Bibli, které se týkají těla, psychiky a věcí, které jsou v angličtině pojmenované well-being. A my nechceme vás krmit jenom těma anglickýma slovíčkama, takže proto buď zdrav, protože to je takový volný překlad tady toho dobře být, nebo jak se dá taky ještě jinak přeložit well-being. A vlastně je to o tom, že jsme se podívali na nějaké příběhy, které souvisí s tím fyzickým zdravím. A fyzické zdraví se dělí jako na jak tělesné, tak psychické, tak jako různé a podobné věci. A tyhle věci nás jako nějak zaujaly, protože je to dobré vlastně nedívat se na křesťanství a na zprávy z Bible jenom na, jako na ty spirituální, duchovní, protože to je jako to téma, které jako tady vlastně pořád probíráme, ale jen na to, že ty lidé byli lidé a prožívali nějaké věci, které byly spojené s jejich tělem nebo s jejich stavem duchovním nebo duševním. tak nás to jako tak zaujalo, že jsme si začali ze srandy říkat, jako kdo by mohl být nejlepší spěrač v rámci Bible, nebo kdo je nejlepší běžec v rámci Bible a podobně. A vznikla z toho tato série, která mě, a myslím, že i Milana strašně bavila hned na začátku, když jsme začali o tom přemýšlet, a škoda, že tady není, protože si myslím, že by si ji skvěle užil.
1: Já myslím, že se přidá v těch dalších epizodách. Jedna teda z těch věcí je fyzické zdraví. To někdy možná nevidíme tak jasně v Bibli. Napadá tě nějaký příklad, kde se o tom mluví?
2: Ale nemusíme chodit moc daleko, když zůstáváme jenom v evangeliích, tak vlastně Ježíš uzdravoval lidi a vlastně vracel jim fyzické zdraví. Jo? To znamená, člověk, který nebyl fyzicky zdrav nebo byl handicapovaný, tak vlastně byl nějakým způsobem vyloučený z té komunity. A vlastně to fyzické zdraví bylo důležité pro to, abyste vůbec mohli existovat. Nebýt zdravý znamenalo být jako nejen jako limitovaný, ale možná i jako z duchovního hlediska limitovaný v tom, že se člověk nedostal třeba ani do chrámu. Takže jenom to, že jako fyzické zdraví je součástí i evangelia, je pro mě jako důležitá zpráva. A je to taková ta polemika, jo, že celý ten nový zákon je trochu jako, že Ježíš jako o zdraví a o těle jako mluví v dobrém, nemám nebo neuvědomuji si nějaký, jako že by mluvil jenom o tom, že zahoďte tělo a nechte jenom duši a ducha jednat. Ale že spíš Pavel byl takový člověk, který do toho vnášel malinko to, že oddělujeme to duchovní od toho tělesného. Takže tam vnímám malinko rozkol nebo rozdělení tady toho, co si myslím, že církev provázelo jako strašně dlouhou dobu a provází ještě dneska, že se trošku na tělo díváme, že to je něco dočasného, něco ne nutně věc, o kterou se musíme nutně starat. A že vlastně se to nějak nemusí řešit. Jo? A to si myslím, že není dobře. A kdybychom mluvili o starém zákoně, tak tam si myslím, že to a vůbec v židovství je tělo součástí spirituality. Takže, takže bych naopak viděl, že možná pojďme se vrátit ke kořenům a pojďme vlastně přijmout, že mluvit o těle, o tom být zdrav nebo well-beingu, není nic, co by bylo hříšného nebo špatného. Naopak je to vlastně důležité, protože ve zdravém těle je zdravý duch, což je skvělý heslo mimochodem.
1: Jo, to
2: a
1: je super.
2: Hodně křesťanské. Tak zároveň jako může hezky navodit tu atmosféru toho, o co nám vlastně jde v této sérii.
0: Zaujalo vás toto téma a chcete slyšet celou neskrácenou verzi? Stačí otevřít stránky citychurch.cz a kliknout na tlačítko No Filter Speciál. My vám pošleme odkaz na neskrácenou verzi epizody přímo na váš e-mail. Děkujeme, že nás posloucháte.
1: Možná uděláme takový průlet, takže toto je to fyzické, pak je emocionální well-being nebo zdraví. Co tě k tomu napadá? Seš teďka emocionálně zdravý?
2: Jako můžu říct, že jsem včera zrovna přemýšlel, když jsem byl na procházce nebo když dělám tu výzvu, tak jako, že si uvědomuju, že jsem se dostal do stádia, kde nezažívám takový stres, jako jsem ho zažíval, když třeba byly malí děti. A kdy jako nějaká zastávka pro mě byla vlastně i takovým tím absolutním vydechnutím, to znamená, jako bys vypustil tu duši, a konečně se mohl znovu nadechnout a něco přijmout. To jsem vlastně teďka zjistil, že už nemusím. Takže jako a zažívám tohleto, no. A je to možná stav, jako kdy člověk jako se může zastavit na ním nějakým napětí a najednou si uvědomuje, že duše je taky jako důležitou součástí. Jak to máš ty? Abych nemluvil jenom já.
1: Jo, emocionální zdraví, no to je velké téma pro mě teďka. Myslím, že, nebo obecně, myslím, že tím, že jsem docela emocionálně založený člověk, tak to je neustále téma. Mám kolem sebe lidi, o které se můžu opřít a v tomhle tom si myslím, že nemám nedostatek. Jako nějakých super vztahů a emocích a lásky. To určitě jako nemám nedostatek. Zároveň moje emoce jsou ovlivněny dost okolnostma samozřejmě, co zrovna prožívám, v jakém jsem rozpoložení, jak moc vím, kam jdu, To je asi jedna z hlavních věcí. Svoboda a jak moc vím, kam jdu. To jsou dvě věci, které ovlivňují zásadně moje emocionální zdraví, protože když nevím, kam jdu, co je můj cíl, tak jako se utápím pak v nesmyslech a dokážu se zaciklit ve věcech úplně zbytečně. A to částečně teď prožívám, ale aspoň v bezpečném prostředí, takže to je dobré.
2: Jinak my teďka vlastně procházíme ty témata, která budeme rozebírat postupně v té sérii a chceme...
1: Takže se dostaneme jako u každého...
2: Úvod.
1: Jo. U každého se dostaneme hloubš, jo. Tak myslím si, že Bible taky k tomu má co říct, k nějakému emocionálnímu zdraví. David by mohl povídat v žalmech a myslím si, že hodně povídal. Ježíš v Getsemanské zahradě. Silné emoce. Naštvání Ježíše vidíme i v... rozhořčení, jo, vyloženě, prostě ho to naštvalo. Tak další máme sociální well-being, to jsou právě ty vztahy. Aha, tak možná jsem zbytečně mluvil o vztazích tady v emocích, ale pro mě to je vždycky spojené samozřejmě. Tak vztahově si myslím, že zrovna to je taky velká část, a taky v biblických příbězích to vidíme jako klíčovou součást vztahy. Nejenom s Ježíšem, ale i lidi mezi sebou, Ruth, Naomi, tam byl vztah, nějaké sociální bezpečí, díky tomu byli schopni projít neskutečným tlakem, jo, vlastně brutálním příběhem. No.
2: Ale obecně lidé jsou komunitní a Bůh nás takhle skvěle stvořil. To znamená, nejsme sami, stvořil právě to, že i manželství je vlastně vztahová věc a děti jsou ve vztahu s náma a člověk jako je postavený na vztazích. Takže jako když má špatné vztahy, tak se to nějakým způsobem projevuje na jeho životě. A myslím si, že je dobré o tom mluvit, že je dobré vědět, jako jaký prožívám vlastně emoce ve vztazích. Jestli ty vztahy jsou na dobré úrovni, jestli mě něco nezraňuje, jestli mě něco právě se nedotýká, nebo naopak se můžu, jak jsi to řekl ty, opřít o svého přítela. To si myslím, že bude úžasný téma toho třetího dílu, kde vlastně se chceme zabývat právě, jak vztahy jsou důležité pro to, aby se nám dařilo dobře. Mm-hmm. A bylo nám dobře, well-being.
1: Jo. Pak tam máme ještě další téma, kognitivní well-being, nebo mysl, nějaký rozvoj, moudrost, nevím, co by do toho ještě možná zapadalo.
2: Je to možná nějaká kreativita.
1: A, kreativita, rozvoj toho člověka. Tak na to se moc těším, to jsem zvědavý, co z toho vypadne, protože kreativita je taky součástí Bible a jsou tam příběhy, kde se tvoří už jenom začátek Bible, že? Genesis a vůbec jako stvoření, to mě fascinuje, že to je vlastně umělecké dílo, někdo z ničeho vytvořil něco, dal tomu záměr.
2: A myslím, že se v té sérii pak budeme tady v tom díle soustředit i na takovou tu, jako jak pracovat s tím, aby jsme měli mentálně nastavený jako hlavu. Že někdy máme pocit, že už jako máme všechno za sebou a pak vlastně už jenom žijeme z nějaký podstaty a že nás to může právě jako zastavit a možná vrhnout do nějakého problému fyzického, psychického a tak dál. A v Bibli se právě povídá o věcech, které samozřejmě přicházejí s tím, že není to jenom o tom, že už všechno vím a už nic nepotřebuji měnit. Že naopak jako možná ten život je o tom, že neustále přicházejí nové a nové věci a vlastně já se musím s těma věcmi nějakým způsobem vypořádávat. A že vlastně když rezignuju na to, že ty věci budou mít nějak jako vyřešené, takže se pak může stát, že některé věci v mém životě nebudou fungovat správně. Proto mít to dobře znamená mít jako možná i pak jako zdravý pohled na věci kolem sebe a neodsuzovat je, nebo možná je neškatulkovat, nedělat z nich nějaké jako špatné věci, ale možná využívat jejich potenciál nějakým novým pozitivním věcem.
1: A pak to zakončíme duchovním well-beingem, duchovním zdravím a nějakému smyslu, proč jsme tady. Myslím, že to potřebujeme do toho, abychom fungovali dobře ve světě.
2: Myslím, že tam je hodně důležitý třeba ten hodnotový kompas, to znamená, jako jak vlastně máme nastavené hodnoty. A teď nebudeme mluvit asi úplně o hodnotách morálních, řekněme, ale spíš jako o hodnotách, které jsou související jako s naším životem jako takovým. čemu dávám význam, čemu nedávám význam, čemu se vyhýbám, co řeším, co neřeším. To znamená, jestli jako mám vyřešený ty základní otázky, nebo se možná točím v nějakých kruzích, možná nějakých rolích, které nedokážu opouštět a přitom mě jako neúplně sedí a vlastně neumím pojmenovat třeba realitu. A v té realitě se pak jako můžu ztrácet. Takže ten hodnotový kompas vnímám jako hodně široký. A zase, kdybychom se podívali do Bible, tak tam budou úžasný příběhy. Třeba Marie versus Marta, jejich jako rozpor v tom, co je vlastně správně, jako jaký je smysl života a jak vlastně z toho výjít ven, abych vlastně vnímal, co je podstatné v tom životě a co je mý podstatné. A na základě toho si trošku jako dokázal i seřadit priority v tom, co chci nebo co bych měl dělat jako ve svém životě. Bude to hodně zajímavý povídání, myslím, že ten poslední díl bude takový jako pro mě i challenge, nebo i pro nás challenge.
1: Jo, určitě. Na to se těším. Takže to nás teďka bude čekat v této sérii. Možná, že některé témata spojíme ještě dohromady, aby to nebylo úplně nekonečné, uvidíme, ale prostě nám to přišlo jako zajímavý nápad rozebrat něco takového, co zároveň rezonuje ve společnosti, ale zároveň trošku možná v tom křesťanství to opomíjíme, anebo to potom ženeme do nějakého úplného extrému, a to taky není úplně v pořádku.
2: Jo.
1: Takže najít v tom nějaký ten well-being bude zajímavé.
2: Myslím, že máme dvě témata. Že? Jedno téma je, my jsme tady jako církev, která je směřovaná k tomu, aby přinášela dobrou zprávu lidem kolem nás. A dnešní mladí lidé hodně dbají na to, řekněme, well-being, nebo na to buď zdrav téma. Hodně se cvičí v posilovnách, dbá se na zdravé jídlo, řeší se duševní zdraví, duchovní zdraví, řeší se
1: vztahy. Konzumace alkoholu jde dolů rapidně s mladší generací.
2: Přesně tak a zároveň třeba i takový ten problém toho, že mladé generace chtějí mít vyvážený vztah k práci a k volnému času. To znamená, měli bychom jako církev tomu umět rozumět. A možná zapomenout na to, že my jsme na to tělo, aspoň moje generace, trochu kašlala, je to na mě vidět, protože jsem to u sebe moc nestaral, protože pro mě byly podstatnější jako takový ty věci výkonu a toho, aby ta círka fungovala, aby všechno tak nějak běželo. A vlastně tělo bylo až na 15. místě v těch žebříčkách toho, co mám řešit. A tělo beru jako v tom všem, co jsme vyjmenovali z těch 5 kategorií. Takže je to nějaký dluh, který si myslím, že máme vůči těm lidem, kteří jsou dneska jako mladí, kteří přicházejí zároveň do církve, nebo kteří jako mladí možná teďka polemizují o tom, co je víra, co je křesťanství, kdo je Ježíš. A bylo by super jim rozumět, proč to řeší. A druhý téma, který si myslím, že je podstatný, je, že vlastně jako v církvi jsme to tělo fakt jako zahodili. Aspoň tak to vnímám, jo. Když se podívám do historie, tak jako celou dobu vlastně je to tak, že víc jako říkáme o tom duchovním a je to pro nás to důležité a podstatné, což já vůbec neschazuju, ale jako kdybychom si řekli, to tělo není důležité, je to jenom dočasná věc, za chvilku to skončí a pak dostaneme nějaký nový tělo. Ale už tomhle, když řeknu, tak se projevuje právě ten zvláštní paradox, že my dostaneme nové fyzické tělo, to znamená, my, co se vlastně naučíme tady na zemi, tak vlastně potom v tom budoucím životě s věčností budeme pak jako řešit celou věčnost. A bylo by fajn být jako nějakým způsobem připravený na to, že s tím tělem nekončíme. Jo? My jsme měli takový to, že se to změní, ta podstata bude to duchovní tělo, takže už nebudeme řešit takový to, já jdu chodit na záchod a bolesti a věci, které jsou s tím spojené. Asi to nebude, nebo bude to jinak. Ale tělo bude, takže bylo by super se na to připravovat. A já si myslím, že třeba právě ty Izraelci nás můžou strašně inspirovat, protože oni mají víru spojenou i s tím fyzickým životem. A nepopírá se, naopak se ty dvě věci a ty dva pohledy na to, že máme tady nějaké fyzické věci a problémy, a oni se dotýkají těch duchovních problémů, takže je dobré ty věci smířit. Takže naším cílem je i tato věc, to má smířit tělo s duchem.
1: Super. Tak my se přesouváme do speciálu. Můžete se klidně přidat k nám.
2: A řekneme ještě, buďte zdraví.
1: A buďte zdraví a těšíme se s váma na tuhletu sérii zajímavých témat. Takže buďte zdraví a příští týden se zase uslyšíme.

0: Toto byla další epizoda pořadu No Filter. Doufáme, že vám přinesla inspiraci. Podpořte tento pořad sdílením na svých sociálních sítích. Děkujeme a za týden opět nashledanou u No Filteru.
1: Fyzické, emocionální, sociální, kognitivní.

0: co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme. Slovo života.
1: Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a jeho synem Ježíšem Kristem.

Mike Dunhy dospíval, že boží láska zavlažuje jeho duši a díky tomu bude ten jeho život vzkvétat. Na obzoru je 5. hodina, kníž nás na Rádiu 7 doprovodí písničky kapely Nad čarou a také Lauren Daigle.

www.radio7.cz. Novinky, informace o vysílání, dění v redakci, tipy na zajímavé pořady, audioarchiv a mnoho dalšího.

Sobota 9. května právě oslavila svou 5. hodinu. A ať už jste ranní ptáčata a právě celý rozcuchaní opouštíte své vyhřáté klobouky, jako králíci Bob a Bobek, nebo se právě ke spánku po namáhavé noci ukládáte, společnost vám dělá Rádio 7 a moderátor Milan Remeš. Jsme s vámi dnem i nocí 24 hodin denně. 7 dní v týdnu. Chceme vám přinášet naději pro život na každý den. Dobrou zprávu o tom, že na život nejsme sami. Že je tady někdo, kdo nám lidem, každému z nás, dobře rozumí. Bůh. Bůh, který je nám na blízku, který nás miluje, který k nám napřahuje svou náruč a zve nás do ní. O tom, jak jeho náruč našli a o následném životě s Bohem mluví různí lidé i v pořadu Život víry, který je připravený již za chvíli, o 17:45. Předtím ještě několik písniček od Ládi Langra a také kapel A Capella, a nebo Bethel.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví. Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

0: Život víry. Rozhodnutím pro Ježíše to teprve začíná.
1: Ahoj, já jsem Marek a tohle je můj příběh, jak jsem našel Boha. Nebo jak on našel mě. Jako malý, tak jsem byl vychovávaný v rodině, kde maminka byla svědek Jehovův. A já jsem s ní od malička chodil na shromáždění, které byly občas i třikrát týdně. Odmala jsem věřil, že je Bůh. Ale potom v dospívání tak mě to přestalo bavit tam chodit a spíš jsem byl takový chodící zombie, když jsem tam šel. A když jsem mohl, tak jsem tam přestal chodit. V 15 letech tak jsem se bavil s jedním starším a nějak k tomu došlo, že jsme přišli na to, že tomu nevěřím a že tam nemusím chodit. Potom jsem začal žít normálně s kamarádama, klasicky prostě. Pili jsme alkohol, vysedávali jsme na lavičkách, každý den skoro jsme pili. Různý párty, priváty prostě. A kdo ví, co všechno jsem zkoušel. Ale potom v dospívání, když už mi bylo tak přes 20, tak jsem začal hledat v duchovních věcech. Nejdřív to byly jenom knížky, takový self-building, no prostě jak být šťastný. A potom to přešlo do duchovních knížek až do ezoterických knížek, kdy jsem chodil vždycky do knihkupectví, kde jsem šel do ezoterického oddělení a tam jsem vždycky vytáhl nějakou knížku, která mi přišla dobrá a z toho jsem čerpal a bylo to zajímavé vždycky, ale furt jsem potřeboval něco dalšího. Furt jsem potřeboval hledat něco dalšího a nikdy jsem prostě si neříkal, tak teď už prostě vím, jak to je. Nikdy jsem nebyl šťastný. Potom jsem si otevřel svůj barbershop, protože jsem vystudovaný kadeřník. Začal jsem vydělávat peníze, ale i tak mi něco chybělo. A tak jsem hledal prostě tady v těch duchovních věcech. I jsem šel až do takových úrovní, že jsem šel na jednu šamanskou ceremonii, kde se i bere nějaká droga. A tam jsem zažil nějaký stav, kde mi nějaká bytost něco říkala ve formě nějakého hada. Říkal sobě, že je to jako Bůh, hadí Bůh. A že realita je vlastně jenom ten jeho sen a takovýhle věci. Ale prostě nebylo to, co jsem chtěl. A příště už jsem tam nešel, protože to bylo docela silný v tom smyslu, že bylo to ve mně ten had v tu chvíli a jsem tam plazil na zemi, syčel jsem tam a tak. Takže to bylo docela bláznivý. Potom jsem si teda říkal, že to bylo tou látkou, že vlastně moje mysl si vymluvila tu duchovní stránku toho, že to byla jenom ta droga. No a potom jsem začal hledat dál a vedlo mě to k Ježíši skrz různý učení vlastně, který nebyly úplně křesťanský, ale prostě nějakým způsobem jsem chtěl k Ježíši. Tak to věřím, že už byla chvíle, kdy si mě Bůh k sobě přitahoval. V Bibli se píše, že budou všichni vyučeni od Boha a pak přijdou k němu, k Ježíši. Že nikdo nemůže přijít k Ježíši, pokud ho Bůh nepřitáhne, otec. A já si myslím, že mě už Bůh přitahoval k němu. Když se tak uvědomuji zpětně, tak už když jsem byl malý, Bůh se mnou byl, i když jsem to nevěděl. Třeba když se rodiče hádali, byl jsem v koutě, jo, byl jsem tam fakt špatný, jsem tam brečel a cítil jsem se hrozně. A potom najednou přišel takový pokoj, že jsem najednou byl úplně v pokoji. A říkal jsem si úplně, co to je, pamatuju si, že jsem si úplně říkal, ty, co to je, co je zvláštní. Ale asi jsem nevěděl, že to prostě byl Bůh, ale zpětně si uvědomil takovýhle chvíle, nebo když mě zachránil třeba, když jsem nějak blbě se mohl vybourat na kole, tak ten zlomek vteřiny jsem určitě k němu, myslím, zavolal a nic se mi nestalo. No ale když jsem teda hledal Ježíše, tak jsem nevěděl kam jít, protože Bible mě nenapadla, protože jsem si myslel, to znám už, když jsem vyrůstal v té rodině svědků, tak v té Bibli prostě není pro mě nic, co by mi dávalo život, protože u těch svědků nebylo nic, co by mi dalo život prostě. Nenapadlo mě, že když hledám Ježíše, že bych ho mohl najít tam. Znova jsem zkusil tu ceremonii šamanskou, protože jsem si říkal, když se soustředím na Ježíše, když budu chtít Ježíše, půjdu tam, tak to bude on, kdo se mnou bude mluvit, ne tady ten had. Ale to se nestalo a znova tam byl ten had a já jsem ho odmít, že prostě nechci, aby se už skrz mě projevoval. A nějak jsem se tomu postavil prostě svojí vůlí. Potom jednoho dne, nějakou dobu později, jsem si uvědomoval nějaké špatné věci, co jsem udělal. A pak jsem stříhal v práci a měl jsem zákazníka, který byl Američan, on to byl křesťan. A on na mě viděl, že jsem nějaký smutný prostě. a zeptal se mě, Marku, jako seš v pohodě? A já jsem mu říkal, jestli si myslí, že jsem špatný člověk. A on říkal, to jsme všichni, proto potřebujeme Ježíše. A v tu chvíli jsem byl připraven prostě slyšet víc o Ježíši. Ne jenom z nějakých ezoterických věcí, ale vysloveně od pána, který byl křesťan prostě. V tu chvíli, kdy jsem si říkal, jsem se asi pokořil prostě, že tyjo, asi nejsem dobrý. A on se mnou sešel venku a povídal mi víc o tom, ale pořád jsem nějak nevěděl, co teda já musím udělat. Tak jsem prostě zase hledal prostě, co teda ten Ježíš. Vysloveně jsem hledal nějaký video na YouTube ohledně uzdravování, protože někde jsem slyšel reiki, to je to, co dělal Ježíš a tak. Což není, ale to jsem nevěděl v té době. Ale narazil jsem díky Bohu na video, který se jmenovalo Mistryně reiki našla Ježíše. A to bylo video od jednoho pána z Dánska, který je křesťan a on čet knihu Skutků a říkal si, ty, tohle já nevidím prostě v téhle době. Chodil do nějaký církve luteránský, kde prostě to bylo jenom o tom, že tam v neděli jdou a vysedějí si to tam a pak si žijou svoje životy. A on si říkal prostě, to není správně takhle. A postil se asi 40 dní nebo tak a potom se setkal s Bohem. Prostě ho zazářilo nějak na něj světlo a prostě doma on kleknul na zem a obrátil se takhle. A potom se šel modlit za lidi na ulici a byl snad i v dánských novinách, že prostě nějaký pán se modlil za lidi v obchoďáku a ty byly uzdravovaný. Já jsem viděl tohle video, že ta paní, co dělala reiki, tak viděla videa tohle pána, jak uzdravuje lidi na ulici a jak jsou uzdravený během pár vteřin prostě. A ona si říkala, tyjo, tady není něco v pořádku, že prostě já dělám reiki 10 let, 15 let a nikdy jsem neviděla takhle instantní uzdravení. Že všichni jsou hezky uvolnění a tohle a postupně prostě jim je malinko líp, ale nikdy jsem nevěděla, že za vteřinu je uzdravený třeba. Tak jela za ním a on jí tam vysvětloval evangelium a vysvětloval to nejdřív vlastně jako šachy, že Bůh nás stvořil, že ho celý tady ten svět stvořil a to všechno to bylo dobrý. Ale my jsme udělali vlastně krok od Boha, nebo špatný krok, že jsme uposlechli ďábla, Adam s Evou vlastně zhřešili, uposlechli ďábla, ne Boha. A to byl ten jeden tah prostě. A jsou pravidla, vždycky jeden udělá tah, pak druhý udělá tah. A Bůh udělal taky tah. A on udělal to, že poslal svého syna. Aby vlastně na kříži on vzal všechny naše hříchy, hříchy celého světa. A teďka je na nás ten další tah, co my uděláme. Přiblížíme se k němu, protože on už ten tah udělal, teď je řada na nás. A my musíme jenom uznat, že jsme hříšní, že nejsme perfektní a že Bůh prostě je perfektní. A my jsme byli stvořeni k tomu, aby jsme byli perfektní, ale nejsme a Bůh to ví. A proto poslal svého syna a my teďka jenom vlastně uznáme to, že nejsme perfektní, že máme hřích a uvěříme v to, že Bůh poslal svého syna a dáme mu svůj život. Že chceme prostě změnit ten život svůj, že ho dáme Ježíši a že začneme žít jinak. A on do nás přijde Duchem Svatým a dá nám sílu už nežít hříšně. A tohle jsem viděl v tom videu a prostě jak jsem tam viděl ty uzdravení, tak jsem si říkal, ty, to je prostě ono. Jestli to fakt takhle funguje, to uzdravení a tohle, tak to je ta cesta, jako. Spousta lidí říká spousty věcí, že jo. Spousta náboženství říká spoustu věcí, ale že jenom Ježíš byl jediný, který vstal z mrtvých. Což je historická událost, která je teda podložena nějakýma svědectvíma, ale zároveň on je, který i teď dělá zázraky. A že i ty nás vedou vlastně k pravdě, že Ježíš řekl, že vlastně ty zázraky nebo tady ty věci jsou, abyste uvěřili. A pokud nevěříte mým slovům, věřte aspoň těm skutkům. Já jsem to uvěřil a našel jsem si někoho, kdo se taky takhle modlil za nemocný na internetu, byl to věřící a napsal jsem mu, že jsem prostě uvěřil a že se chci nechat pokřtít a že chci začít nový život a uzdravovat ty nemocný. Tak jsem přijel k němu domů potom a to byl kluk mladý jako já. V té době mi bylo 24 asi. On mi tam čet teda z Bible a vlastně říkal mi jako jo, tak prostě tohle je to, co Ježíš udělal, jako jestli tomu věřím a já, že jo, a že prostě chci udělat ten krok, se dát pokřtít. Protože Ježíš řekl, že máme činit pokání a dát se pokřtít a že přijmeme dar Ducha Svatýho. A tak jsem u něj doma, prostě to bylo ve vaně, tak prostě jsem že mě tam poští, tak mě tam pod tu vodu ponořil, měl svoji ruku na mojí hlavě a já jsem cítil, pak když jsem byl v té vodě, jak kdyby nějaká síla prostě skrz to jeho ruku do mě jako šla a do srdce, a že něco se stalo, že to prostě nebylo jenom ponoření do vody, ale že se něco stalo. A pak jsem vyšel ven z té vody a byl jsem takový hrozně šťastný, úplně jsem se tak usmíval. A pak jsem se na sebe podíval do zrcadla a dřív tam byla, když jsem se na sebe díval do očí, nějaká, že jo, nějaká temnota prostě. A potom křtu, tak jsem viděl v těch očích, že je tam Ježíš, že je ve mně Ježíš. A pak se za mě modlili, abych byl pokřtěný Duchem Svatým. A v tu chvíli já jsem taky cítil, že prostě do mě jde nějaká síla a cítil jsem, jak kdyby mě políval nějaký nebeský med nebo něco takového. Začal jsem se modlit taky v jazycích, jak se to píše v Bibli. A potom ale se začalo projevovat něco vlastně z té minulosti. Ten duch, co jsem zažil u toho šamana, tak jsem začal zase cítit prostě toho hada. A opět jsem si říkal, co to je prostě, proč tohle? No a ten kluk to poznal a začal se modlit proti tomu, aby prostě to ze mě odešlo. A já jsem tam pak na zem prostě jak kdyby padnul a začal jsem tam jak kdyby plivat nějaký jed prostě ze sebe a ten had ze mnou tak jako smítal. Potom vlastně mě to pustilo, že mě to nechalo být a já jsem tam už byl jenom na zemi, jenom jsem tam prostě brečel, že jsem věděl, že to je pravda prostě, že neměl jsem žádnou látku, prostě nic, jenom jsem se dal pokřtít a oni se za mě modlili a najednou tady ta věc se začala projevovat a pak mě to nechalo být a ten zážitek s tím Duchem Svatým, jak mě políval vlastně, že jsem věděl, že to je pravda. Potom jsem byl úplně prostě změněný, že najednou jsem nechtěl dělat věci, které jsem dělal dřív, nějaký prostě špatné věci. Poslouchal jsem jenom chvály, prostě jenom to mě bavilo jako za písničky. Četl jsem Bible a prostě byl jsem z toho fascinovaný, jak najednou ty věci, co tam jsou, tak vlastně já můžu zažívat, že to je něco, co je živý. Potom jsem chtěl vyzkoušet to uzdravování, jak to teda je. A říkal jsem kamarádce vlastně, co se mi stalo. Ona jakože, no, že nevěří prostě jako v Boha a tady ty věci. A jsem mi říkal, jo, a nebolí tě něco náhodou? A ona, no, bolí mě záda prostě jako celý den. A bolí tě to i teď? A ona, že jo. A já jsem prostě vnímal, že prostě nechce, aby jí to bolelo. A tak jsem řekl, tak já se za to můžu pomodlit. A ona, no dobře, ale já prostě nevěřím, jako, že by se něco stalo, protože nevěřím v Boha. Tak já jsem říkal, to nevadí, já to prostě chci zkusit. Tak jsem jenom, jak jsem to viděl na tom videu, tak jsem dal ruku prostě na to, kde jí to bolí a řekl jsem, ve jménu Ježíše Krista, bolesti odejdi. A v tu chvíli ona řekla, že jsem cítila takový teplo tam, kde jí to bolelo a že jí to odešlo, ta bolest. A i bolest, která měla v břiše, o který mi neřekla, tak taky odešla. No a ona se na mě podívala úplně v šoku, že já, když jsem si ji zeptal, tak co? A ona, tyjo, budu vypadat jako blázen, ale prostě tohle jsem cítila, je to prostě pryč. A já, tyjo, funguje to, úplně jsem tam skákal a prostě přišel jsem si, jak kdyby byl v nějaký hře nebo prostě v nějakém filmu, má nějaký super schopnosti. A takhle vlastně jsem potom každý týden jsem se za někoho modlil a viděl jsem někoho uzdraveného, ať už to bylo v práci nebo prostě kdekoliv. Takhle jsem poznal Boha a takhle začala moje cesta s Bohem.

0: Slyšeli jsme tvůj osobní příběh toho, jaká byla ta boží cesta k tobě, jak si ty jej poznával velmi osobitým způsobem. A teď ta fáze, kdy žiješ s Bohem, Bůh tě nějak formuje, nějak vede tvůj život do nějakých nových věcí, tě povolává. V čem díky Bohu můžeš stát, nebo co je třeba služba nebo místo, kde tě Bůh postavil?
1: Tak vlastně hodně se to projevuje u mě v práci, že mám ten barbershop a že člověk mluví o tom, co je v jeho životě, takže se zákazníkem a mluvím o Bohu, se za ně modlím, byly uzdravený lidi u mě v barbershopu. Bůh mi dal ženu a dvě děti, což byla další věc, prostě to se u mě změnila, že jak jsem se obrátil, tak jsem věděl, že prostě chci teď mít jednu ženu, prostě vzít si ji a už nedělat hlouposti a prostě chci to mít takhle. Bůh mi dal ženu, která je skvělá, a potom jednoho dne, tak v barbershopu, když jsem už uklízel, už byla po zavíračce, tak jsem jenom děkoval Bohu prostě za ten nový život. Děkuji ti, že můžu být šťastný, že můžu být prostě konečně šťastný díky Ježíši. A jak jsem mu takhle děkoval, tak jsem cítil hroznou přítomnost Ježíše tam v místnosti. A potom teda jsem znovu cítil toho hada. Asi to úplně neodešlo předtím vlastně. Ale teď, jak jsem mu děkoval, prostě jenom jsem mu děkoval za nový život, tak jsem cítil najednou, že se to projevuje, ale že to najednou teďka ze mě prostě úplně odešlo, že jsem vysloveně z pusy, prostě jsem jako vykřik prostě do umyvadla a tam prostě ze mě odešlo. Nikdo se za mě nemodlil, jenom jsem děkoval Ježíši prostě. Potom jsem začínal být víc naplněný prostě duchem. Mi to přijde takový pravidlo, že když je někdo vysvobozený, tak to míst prostě je ještě víc naplněný potom. A jak jsem vlastně začal být naplňovaný duchem svatým, tak v Biblii se to hodně spojuje s modlitbou v jazycích a já jsem právě se modlil v jazycích, ale bylo to jiný vlastně, jo, to je něco, čemu člověk nemusí rozumět prostě, co říká, může to znít i zvláštně, protože ve skutcích se píše, že si o nich mysleli, že jsou opilí, ale jiná skupina je slyšela mluvit svým vlastním jazykem. A já jsem vlastně jako začal mluvit takovýma jazykama, ale bylo to jiný než dřív, prostě bylo to třeba 10 různých druhů, který zněli tak hrozně zvláštně, prostě jak nějaký africký, prostě nějaký křovácký takový. A já jsem si říkal, jestli nemám přestat, prostě jestli to není moc. Ale vnímal jsem, že mi Bůh říká, ať pokračuju, tak jsem prostě pokračoval. A potom jsem vnímal, jak mi říká Bůh, že mám odejít z barbershopu a že mě chce někam poslat. Mě poslat? Kam? A pak jsem viděl v duchu, jak takovou země koule a že říká do celého světa. A já jsem mu říkal, jako mě, proč mě? Teď já prostě jsem jenom Marek, prostě malej. A on říkal, že bude se mnou. A jak říkal, že bude se mnou, tak jsem cítil, jak kdyby tam byl duch, jak kdyby Mojžíše prostě. A tak jsem ho začal potom chválit a začal jsem v těch jazycích zpívat a vnímal jsem, jak kdyby byl David prostě v tu chvíli. A zpíval nějaký žalmy nebo něco. Takhle to bylo asi hodinu už po zavíračce a najednou mi přišli dva kluci do barbershopu a vypadali jako z Blízkého východu prostě. A jestli je neostříhám, se mě ptali. A já jsem tam přišel úplně takový rozklepaný a říkal jsem jim, tyjo, Bůh ke mně teď promluvil prostě, že mě chce někam poslat a já nevím, já asi prostě teď musím odejít a nevím. A oni se na mě tak koukali, prostě co se stalo, kdo to je, že přišli na ostříhání a teď tam přijde někdo a řekne, že Bůh k němu mluvil a tak. A já jsem se pak na ně podíval a viděl jsem je s hroznou láskou, prostě, kterou Ježíš má pro ně. A jenom jsem jim říkal, tyjo, Bůh vás hrozně miluje. A jenom Ježíš je vlastně, jenom on vás může zachránit, jenom Ježíš je ta pravda, cesta. A ten jeden mi říkal, jo, ale my jsme muslimové, my máme svoji víru. A já jsem jim říkal, já vím, já jenom nechci, abyste šli do pekla. A prostě vyslovně jsem vnímal to, jak Ježíš nechce, aby šli do pekla. Já jsem tam vyslovně i brečel, prostě. Říkal jsem mi, já jenom nechci, abyste šli do pekla, prostě já vás miluju a že prostě bych vás nejradši obejmul nebo tak. A ten jeden prostě, jo, pojď obejmi mě, jsem se tam s ním objel a on říkal, moje mamka je křesťanka taky. A potom mi došlo, že vlastně to není náhoda, že přišli, ať se jich zeptám, odkud jsou. Tak jsem se jich zeptal, odkud jsou a oni, že jsou z Iránu. Já potom jsem s ním teda ještě chvíli mluvil a pak jsme se rozloučili, že se ještě někdy třeba setkáme. A pak jsem jel domů. A furt jsem byl tak naplněný jako Bohem a že Ježíš byl tak jako zajedno se mnou, nebo já zajedno s ním. A modlil jsem se prostě a modlil jsem se vysloveně proti zločinům Mohameda, co se dějou v Iránu. A že to má skončit. A já jsem vnímal, že to Bůh říká, že to říká s takovou sílou, že on když to řekne, tak prostě se to stane. A to bylo asi ty 4 roky zpátky. Přijel jsem domů a za ženou a říkal jsem, když jsem přišel domů, tak prostě už jenom jak jsem ji viděl, tak taky jsem ji viděl úplně prostě nádhernou, úplně, že všechno jsem viděl těma Ježíšovýma očima. A jenom jsem prostě jí říkal, co se mi stalo, nebo prostě říkal jsem jí, že nás Bůh vlastně povolává, že nás někam posílá a ona se na mě koukala úplně. Protože já jsem byl takový hrozně rozjetý. Ale já jsem mě koukala, jako jestli jsem se nezbláznil náhodou, že prostě z toho duchovního světa. Ona je taky věřící, ale potom, když viděla, jak jsem jako si kleknul na zem a že jsem zašel brečet, protože jsem v duchu viděl děti vlastně v Iránu, který umírali bez naděje, tak poznala, že to je z Ducha svatého. A takhle jsme vlastně přijali to povolání, že chceme i sloužit cizím národům. Že nás Bůh posílá za lidma z cizích národů. Ono potom jsem vnímal vlastně, jak kdyby jsme pokládali svoje životy. A v tu chvíli jsem byl tak hrozně rozdělený, že jsem prostě nechtěl, aby se tady se něco stalo. Ale zároveň prostě jsem věděl, že můžem pomoct hrozně moc lidem. Ale v tu chvíli já jsem to i kdyby odmít, protože jsem nechtěl, aby se jí tam něco stalo, když někam odjedeme do nějaký takovýhle země. A v tu chvíli jsem cítil, jak kdyby ta přítomnost Ježíše, jak kdyby odešla, a kdybych to byl zase já. A cítil jsem se tak jako skleslé, protože to bylo to nejlepší, jako zažívat tu plnou lásku a tak. Ale Tereska nevypadala, že by prostě to odmítla. A další den, když jsme byli oba dva v práci, tak jsme si vzájemně nezávisle napsali, že vlastně pořád cítíme to povolání, že to neodešlo a že to Bůh furt má. Potom skrz slova různých vlastně bratrů a pastorů, co nám říkali vlastně o uprchlických táborech, že máme jezdit do uprchlických táborů, tak jsme vlastně vyrazili do uprchlických táborů, kde jsme byli 2-3 roky v Řecku a sloužili jim. Teď čekáme na to, co bude Bůh mít pro nás do budoucna.

Další svědectví o životě s Bohem v pořadu Život víry uslyšíte v pátek v 11.15, kdy se o svůj příběh podělí Tomáš Mika. Případně můžete v pondělí od 8.30 ráno ladit pořad Stopy, ve kterém bude hovořit Miroslav Fitz. Pokud byste se o své svědectví ze života s Bohem, o své cestě k němu chtěli podělit s posluchači i vy, budeme rádi. Napište nám na e-mailovou adresu radio7@radio7.cz. Teď už písnička od Kláry Jíchové, čtvrtý žalm.

M Radio 7 CZ. Křesťanské rádio ve vašem mobilu nebo tabletu. Online poslech celodenního vysílání, podrobný programový přehled, zvukový archiv pořadů, novinky z redakce a další. Kompatibilní se širokou škálou zařízení. Poslouchejte doma, venku, na cestách, kdekoliv. Biblické vyučování, hudební pořady, rozhovory se zajímavými hosty a mnoho dalšího. To vše na mradio 7.cz. Rádio 7. Rádio, které nemyslí za vás.

jsme jedna velká rodina, dospíval Joshua Aaron. Blížíme se k 6. ranní hodině a ve vysílání Rádia 7 nastává chvíle střídání stráží. Od mikrofonu se s vámi loučí Milan Remeš, který předává hlasatelskou pochodeň Lucii Endlicherové. 9. květen, do kterého se probouzíme, byl i dnem, ve kterém byl v roce 1974 slavnostně otevřen první úsek pražského metra. Byl to úsek linky C, Florence Kačerov. Kdo jste už metrem někdy cestovali, víte, jak moc urychluje a usnadňuje pohyb po čím dál ucpanější matičce Praze. Na Rádiu 7 vás zveme k tomu, abyste v životě nasedli na soupravu, kterou řídí Bůh. Zastaví každému, kdo zamává nebo zaklepe. A dveře do ní otevírá Boží syn Ježíš. Jede směrem Boží království a věčný život. Když jedeme v ní, veze nás i nese v každé radostné i těžké chvíli Bůh sám a také spousta spolucestujících. Tak nastupujte, dveře jsou stále otevřené. Přeji vám pokojnou sobotu a Bůh s vámi.

0: Není nic skrytého, aby to jednou nebylo zjeveno, a nic nebylo utajeno, leč aby vyšlo najevo. Marek 4:22.
1: His love endures forever. Is that right? Come on. Here we go.

sobotní rána jsou taková zvláštní, protože v sobě mají stejnou měrou kus odpočinku jako možná kus povinnosti. Protože každý z nás sobotu naplňuje něčím jiným. Tak ať už vstáváte, protože vás čeká den volný, anebo naopak den naplněný až po okraji, jsme moc rádi, že jste za svého společníka zvolili vysílání Rádia 7. Sobotním ranním programem s datem 9. května 2026 vás bude provázet Lucie Endlicherová. Těším se na společné chvíle. Co je před námi, to si řekneme hned na úvod, aby bylo jasné, zdali půjde spíše o ten odpočinek, o práci nebo ještě o něco jiného. Jako obvykle budeme do dnešního dne vstupovat nahlédnutím do Bible a modlitbou. Tichý čas je to ve 6:45. Kde je věčný život? Možná taková zvláštní otázka. Spíš se ptáváme potom, co je jeho podstatou nebo jak vypadá, ale kde je? Odpověď na ně budeme hledat po 6:45 v dnešní biblické úvaze. Jak se modlil Ježíš, to zkoumá v modlitbách podle Bible Dana Kenningová v současné době. Po 7. hodině nás čekají Ježíšovy modlitby po 4. Tentokrát se zastavíme u modlitby Otčenáš. Do klíčového slova pozvala Kateřina Hodecová, tentokrát Mirku Homolkovou, ergoterapeutku, která se dlouhodobě věnuje lidem s demencí. Stáří je závěrečná etapa života, ale nemusí být jen o prášcích, bolestech, samotě a dosaďte si, cokoliv vás napadá. Tyhle roky života mohou přinášet také radost, vděčnost, porozumění a spoustu krásy. I o tom, jak na to, bude řeč v klíčovém slově po 8. hodině. V čase mezi 9. a 10. se ohlédneme za tím, co přineslo naše vysílání v tomto týdnu, třeba v magazínech, ale nejenom tam. Tak i tohle bude Rádio 7. Rádio 7 pro vás mezi 6. a 10. hodinou. Lucie Endlicherová přeji ještě jednou dobré ráno. Díky, že jste s námi.

Že je láska zázrak, znělo teď písní Dany Pechánkové, a protože následuje písnička, ve které bude Pavel Helan dotvrzovat, že Bůh je láska, Dios es amor, tak jsem si říkala, že o lásce by mohlo být i dnešní nahlížení do Bible. A tak po následující písničce otevřeme první list Janův, jeho 4. kapitolu, a budeme připomínat souvislosti mezi láskou Boha k člověku a láskou, ke které je volán člověk. Ať už je to láska směrem k ostatním lidem, anebo k Bohu samotnému. Tak možná je to takové dobré popošťouchnutí směrem k těm májovým dnům, o kterých se často jako o láskyplných mluvívá. Možná je to dobrá výzva k tomu přemýšlet o tom, jak, kdy, jakým způsobem vlastně Boží lásku je možné zakoušet. Jak ji zakoušíte ve svém životě vy sami?

Čtvrtá kapitola prvního listu Janova naplní dnešní tichý čas. Číst budu od 10. verše dále, pokud se budete chtít přidat. A apoštol Jan tady čtenářům svého listu připomíná. V tom je láska. Ne, že my jsme si zamilovali Boha, ale že On si zamiloval nás a poslal svého syna jako oběť smíření za naše hříchy. Milovaní, jestliže Bůh nás tak miloval, i my se máme navzájem milovat. Boha nikdy nikdo neviděl, ale jestliže se milujeme navzájem, Bůh v nás zůstává a jeho láska v nás dosáhla svého cíle. Že zůstáváme v něm a on v nás, poznáváme podle toho, že nám dal svého ducha. A my jsme spatřili a dosvědčujeme, že Otec poslal Syna, aby byl spasitelem světa. Kdo vyzná, že Ježíš je Syn Boží, v tom zůstává Bůh a On v Bohu. Také my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám a věříme v ně. Bůh je láska. A kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm. Ono by se to na první pohled zdálo jako úplně jednoduché, protože tak, jak to apoštol Pavel líčí, tak vlastně stačí milovat a pak je všechno v pořádku. Ale tohle apoštol Jan úplně neříká. On totiž říká, že ty příčiny a souvislosti, to, odkud láska vychází, co způsobuje a co to vyvolává dál, jsou ještě trošku složitější. Protože Bůh je ten, kdo nás první miloval. Ale to, jak se to pozná, je, že zůstáváme v něm. On pak zůstává v nás, dává nám svého ducha. A z toho vyplývá lidská schopnost milovat. A tak nejde jenom o to v uvozovkách jakkoliv milovat, ale jde o to milovat. Zůstávat v Bohu a tím cítit lásku, která přetrvává. A to je věc, kterou si chci připomínat na prahu dnešního dne. To vědomí, jak moc je láska a moje schopnost milovat, spojena s tím, zda a pokud zůstávám v Bohu. Dobrá výzva nejen do dne, který je možná úplně odpočinkový a možná úplně pracovní, ale dobrá výzva úplně do každého dne. Zůstávat v Bohu způsobuje lásku. Pane Ježíši, moc prosím, abych chtěla zůstávat v Tobě, u Tebe, blízko Tebe, aby moje srdce bylo naplněné Tebou. Amen.

Zatím ty písničky, které zněly hraním programem Rádia 7, v sobě měly spoustu pokoje, takové naděje, lásky, připomínky toho, že Bůh je láska. Tak právě proto chci do téhleté úplně sklidněné atmosféry přinést písničku kapely Need to Breathe o tom, jaké to je, když se člověk cítí úplně sevřený, jaké to je, kdy má pocit, že se mu roztrhne srdce a rozpadne život, jaké to je, když se cítí spíš úzkostně než jakkoliv jinak a jaké to je na tomhle místě se zhluboka nadechnout a uvědomit si, že existuje cesta ven. Protože Bůh je ten, který chce mít člověka blízko a který ho vyvádí i z podobných situací. Nemusíme zůstávat uprostřed toho, co láme naše srdce. Můžeme jít dál.

Je krátce po půl sedmé, s vámi je Radio 7, před námi ještě pár písniček před tím, než budeme přemýšlet o tom, kde je věčný život. Možná, že tohle je taková zvláštní otázka, taková těžko spojitelná s tím tématem, protože na věčný život se ptáme různými způsoby, ale nejspíš nás nezajímá úplně často to, kde je. Tak už za chvíli to budeme v biblické úvaze zkoumat společně s Jiřím Klimešem.

Nikdo se nemůže rovnat Bohu. Je zdrojem života, naděje i lásky. Je ten nejlepší, koho může člověk potkat, připomíná písnička v podání kapely Solu Izrael.

Kde je věčný život? Ptá se v následujících chvílích biblická úvaha, jejímž autorem je Jiří Klimeš. My uslyšíme v podání Marcely Dýrové.

Neděle po Vánocích. 1. Janova 5:5-12. Kdo jiný přemáhá svět, ne-li ten, kdo věří, že Ježíš je syn Boží. To je ten, který přišel skrze vodu a krev. Ježíš Kristus. Ne pouze skrze vodu křtu, ale skrze krev kříže a duch o tom vydává svědectví. Neboť duch jest pravda. Jsou tři, kteří vydávají svědectví. Duch, voda a krev. A ti tři jsou zajedno. Přijímáme-li svědectví lidí, oč větší je svědectví Boží? Boží svědectví je to, co pověděl o svém synu. Kdo věří v Syna Božího?

0: Má to svědectví v sobě. Kdo nevěří Bohu, dělá z něho lháře, protože nevěří svědectví, které Bůh vydal o svém synu. A to je to svědectví. Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho synu. Kdo má syna, má život. Kdo nemá syna Božího, nemá život.
1: Když jsem si přečetl tyto verše, tak první, co mě zarazilo, byl obrat, kdo má syna, má život. Jak můžu mít, jak můžu vlastnit Božího syna? Kdo jednou četl byť jen nadpis knihy Ericha Fromma Mít nebo být, toho to musí zarazit. A tak jsem se v bezradnosti uchýlil ke Googlu a tam jsem na základě těchto veršů objevil, že se křesťané dělí na dvě skupiny. A uvědomil jsem si, že bohužel nejen na internetu, ale i ve skutečnosti. Jedna skupina na základě těchto veršů zdůrazňuje, že nechceme-li z Boha dělat lháře, musíme mít jistotu spasení věčného života. Vždyť to písmo zřetelně říká. A tito křesťané svůj postoj zároveň spojují s poslušností, praktickou oddaností Bohu na každý den. A pak jsou tu křesťané, kteří si prý pseudopokorně netroufají mít jistotu spasení a jsou kritizováni, že tím jen zakrývají svoji nechuť být poslušní, žít obrácený život. V praxi to znamená, že jsou křesťané, kteří už došli, kteří mají naprostou jistotu věčného života už teď, patří do VIP klubu. Ale, a to je třeba zdůraznit, zároveň se snaží svůj život žít striktně podle Bible v poslušnosti. No a pak jsou tady ti druzí, kteří netvrdí, že mají věčný život jistý, netroufají si tuto jistotu vlastnit a to jim vnitřně vytváří prostor pro jakési neustálé hledání či experimentování. A to i v životní praxi. Já si ale nemyslím, že by nad těmito verši bylo možné takto uvažovat. Podívejme se na ně blíž. Duch, krev a voda vydávají svědectví těm, kdo věří, že Ježíš je syn Boží, ba sám Bůh nám o tom svědčí. A kdo věří v syna Božího, má toto svědectví v sobě. A toto svědectví spočívá v tom, že věčný život, který nám Bůh dává, je v jeho synu. Vše tedy stojí na víře, na naději v Kristu, která se uskutečňuje už teď a tady. Je to v zásadě jednoduché. V Janově evangeliu Ježíš říká, kde jsem já, tam bude i můj služebník. To znamená, že Ježíš se s námi identifikuje tehdy a tam, kde mu sloužíme a kde jej následujeme. A koho to tedy následujeme, komu se to chceme přiblížit? Tomu, kdo nám ukázal cestu do nebe, obrazně řečeno. A prakticky vyjádřeno následujeme toho, kdo šel cestou služby, kdo zemřel na kříži a byl vzkříšen. A tím nám ukázal, že vzkříšení je možností každého člověka, který jde jeho cestou. Proto vyznáváme, že jsme ve křtu ponoření v jeho smrt a narození k novému životu, který nikdy nekončí. Není v tom nic složitého. Ježíš nám svým životem a smrtí ukázal, co vede k opravdovému životu. Už nyní. A nemylme se. Jiná než ježíšovská alternativa života znamená život ztratit. A to ne až ten věčný, ale už ten časný. Opravdový život v Bohu nemůžeme dělit na život před smrtí a po smrti. Je to život jeden, který je u Boha. A nejde o to, že kdo teď s Bohem nežije, v Krista nevěří, že ten přijde do pekla. Prostě to znamená, že ten, kdo v Boha nevěří a s Kristem nežije, že ztratí, tedy promarní, už tento jedinečný život na zemi. Věčný život neznamená nějaký život ve vzdálené budoucnosti. Už v našich konkrétních životech přecházíme ze smrti do života. A tak v našem biblickém textu nejde především o to žít věčně, ale vstoupit do opravdového života už teď. Nenásledovat Krista na této zemi je prohra, nenahraditelná ztráta. A to ne proto, že pak přijdeme do pekla. To je boží věc. Tady jde o to, že nenásledovat Krista na této zemi je ztracený čas. A to i přesto, že následovat Krista může znamenat přijmout třeba i utrpení či mučednickou smrt, když to bude nutné. Vždyť následujeme Krista ukřižovaného. Vidíme tedy, že odvozovat z tohoto textu jistotu spasení sice není nemožné, ale míjí se to se základní zvěstí těchto veršů. A navíc je to dokladem toho, jak podléháme vlastnickému pudu, touze vlastnit, mít. Třeba i život věčný. Vždy základním poselstvím evangelií a Nového zákona vůbec je milost, obdarování z boží lásky. Jak tedy můžeme mít božího syna? No stejně tak, jako máme děti, manželku nebo manžela. Nepatří nám, patří Bohu, a dostali jsme je jako nezasloužený dar, který nám může být i odňat. Proto nám, kdo máme podvědomou touhu něco vlastnit, mít, a třeba jsme to už ve sféře majetku zvládli, ale možná se nám to tlačí do duchovního života, tak všem nám doporučuju, abychom si ve 12. verši zaměnili sloveso mít za být. Tedy, kdo je se synem, žije. Kdo nemá syna, nežije.

0: Jiří Klimeš byl podepsán pod dnešní biblickou úvahou věnovanou otázce, kde je věčný život. Přečetla ji Marcela Dýrová. A já k doznělým slovům přidávám písničku kapely We Are Messengers o tom, jaká je boží láska k člověku.
1: Yeah, everybody hurts sometimes, I know that's what they say. But right now it seems this loneliness won't go away. Yeah. Can anybody feel this heartache?

0: Za námi je 7. hodina. Rádio 7 je s vámi v sobotu 9. května 2026. Lucie Entlichrová přeje dobré ráno a předává slovo Daně Kenningové, která vás provede dalšími modlitbami podle Bible.
1: Modlitby podle Bible. Když Boží slovo promlouvá a my reagujeme.

Nejznámější křesťanská modlitba Otče náš. Proč právě tuto modlitbu Ježíš učil své učedníky? Jak ji vnímal? O židovském pohledu na modlitbu Páně dnes budeme rozjímat v modlitbách podle Bible. Sérii s názvem Ježíšovy modlitby, aneb jak se modlil židovský rabín, připravila Dana Kenningová.

Podle dochovalých pramenů se Otče náš modlili první křesťané třikrát denně. Lze se domnívat, že podobně to učil své učedníky i Pán Ježíš. Modlili se jí společně s další židovskou modlitbou Amidou, o které bude řeč v příštích dílech naší série. A podle některých teologů je modlitba Páně jakýmsi shrnutím Amidy, protože obsahuje některé její myšlenky. Ať už Ježíš z této modlitby vycházel nebo ne, je zřejmé, že jeho modlitba odráží židovskou modlitební moudrost. Už první dvě slova v oslovení Otče náš odpovídají židovské tradici vnímání Boha jako Otce Izraele. Mluvit o něm jako o mém otci by pro ně bylo troufalé. Navíc je typické, že židovské modlitby zahrnují potřeby celého lidu, nejen mé vlastní. Ani dnes se Židé některé modlitby nemohou modlit, pokud jich není pospolu určitý počet. Ježíš ale nazýval Boha svým otcem a mnohé tím pohoršoval. A podle hlubšího zkoumání hebrejštiny ono Otče náš zahrnuje v sobě i Otče můj. Což odpovídá židovské myšlence, že jednotlivec je zahrnut do Boží smlouvy, do smlouvy Boha se svým lidem. Pojďme prosit Ducha Svatého, aby nás vedl dnešní společnou půlhodinou modliteb a učil nás volat Abba, Otče. Duchu Svatý, děkujeme ti, že skrze Pána Ježíše je náš vztah s naším Otcem znovu obnoven a my ho můžeme nazývat svým Otcem, přímo Tatínkem, Abba. Prosíme, abychom žili víc a víc s tímto vědomím, že jsme milované Boží děti, že náš Otec se o nás stará, záleží mu na nás, přijímá nás, zná nás a miluje nás takové, jací jsme, a zároveň nás miluje natolik, že nás proměňuje svou láskou do podoby Pána Ježíše. Prosíme tě, Duchu Svatý, veď nás tímto časem modliteb. Veď nás k hlubšímu poznání Boha jako našeho nebeského Otce a upevni v nás víc identitu Božích synů a dcer. Amen. Zastavíme se postupně u několika proseb modlitby Otče náš a podíváme se, jak se v nich odráží židovská víra. Otče náš, který jsi na nebesích. Tato prosba se ozývá v židovské modlitbě Amidě, takzvané modlitbě požehnání. To 19. zní takto. Požehnej nám, Otče, všem jako jednomu, světlem své tváře. Neboť si nám ve světle své tváře, Hospodine, Bože náš, dal tóru života a milosrdenství, spravedlnost, požehnání, milosrdenství, život a pokoj. Amen.

prosby posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi, jsou obsažené v židovské modlitbě Kadiš jako jedna prosba. Nechť se jeho veliké jméno vyvýší a posvětí. Amen. Ve světě, který stvořil podle své vůle, ať je upevněna jeho vláda za vašich dnů a za vašich životů a za života celého Izraele, rychle a brzy. A řekněte Amen. Buď požehnáno jeho veliké jméno na věky věků. Ať je posvěceno, pochváleno, oslaveno, vyvýšeno, vychváleno, zmocněno, vyneseno a velebeno jméno svatého, budiš požehnán. Amen. Ctít, posvěcovat Boží jméno, jeho reputaci mezi národy, je povinnost každého, kdo ho nazývá svým otcem. Bůh sám dbá na to, aby jeho jméno nebylo znesvěceno. Ezechiel 36, 20 až 27. Ale když přišli mezi pronárody, znesvěcovali mé svaté jméno, kamkoliv přišli. Říkalo se o nich, je to lid Hospodinův, ale z jeho země museli odejít. I jala mě lítost pro mé svaté jméno, které oni, izraelský dům, znesvětili mezi pronárody, kamkoliv přišli. Řekni proto izraelskému domu, toto praví panovník Hospodin. Nečiním to kvůli vám, izraelský dome, nýbrž kvůli svému svatému jménu, které jste znesvěcovali mezi pronárody, kamkoliv jste přišli. Opět posvětím své veliké jméno, znesvěcené mezi pronárody, jméno, které jste vy uprostřed nich znesvětili. I poznají pronárody, že já jsem Hospodin, je výrok panovníka Hospodina, až na vás ukáží před jejich očima svou svatost. Vezmu vás z pronárodů, shromáždím vás ze všech zemí a přivedu vás do vaší země. Pokropím vás čistou vodou a budete očištěni. Očistím vás ode všech vašich nečistot a ode všech vašich hnusných model. A dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Odstraním z vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa. Vložím vám do nitra svého ducha. Učiním, že se budete řídit mými nařízeními, zachovávat moje řády a jednat podle nich. Žalm 154. Chci tě vyvyšovat, Bože můj a králi, tvému jménu dobrořečit na věky a navždy. Po všechny dny ti chci dobrořečit a tvé jméno chválit na věky a navždy. Veliký je Hospodin, nejvyšší chválihodný, jeho velikost nejde vyspytovat. Všechna pokolení chválí tvoje skutky zpěvem, hlásají tvé bohatýrské činy. Tvoje velebnost je důstojná a slavná, chci přemýšlet o tvých divuplných dílech. Všichni budou mluvit o tvých mocných, bázeň vzbuzujících skutcích, i já budu vypravovat o tvé velikosti. Budou šířit vše, co připomíná tvoji velkou dobrotivost, budou jásat, jak jsi spravedlivý. Hospodin je milostivý, plný slitování, zhovívavý a nesmírně milosrdný. Hospodin je ke všem dobrotivý, nade vším, co učinil, se slitovává. Kéž ti vzdají chválu, Hospodine, veškeré tvé skutky, kéž ti tvoji věrní dobrořečí, ať hovoří o tvém slavném králování, ať promluví o tvé bohatýrské síle, aby lidem uváděli ve známost tvé bohatýrské činy a slávu a důstojnost království tvého. Tvoje království je království všech věků, tvoje vláda přečká všechna pokolení, ve všech svých slovech je Hospodin věrný, je svatý ve všech svých skutcích. Hospodin podpírá všechny klesající a všechny sehnuté napřimuje. Oči všech s nadějí vzhlížejí k tobě a ty jim v pravý čas dáváš pokrm. Otvíráš svou ruku a ve své přízni sytíš všechno, co žije.
Hospodin je spravedlivý ve všech svých cestách, milosrdný ve všech svých skutcích. Hospodin je blízko všem, kteří volají k němu, všem, kdo ho volají opravdově. Vyplňuje přání těch, kdo se ho bojí, slyší, když volají o pomoc a zachrání je. Všechny, kdo ho milují, Hospodin ochraňuje, ale všechny své volníky vyhlazuje. Z mých úst zazní chvála Hospodinu, jeho přesvatému jménu, bude dobrořečit všechno tvorstvo na věky a navždy.

V modlitbách podle Bible, které právě posloucháte, se modlíme spolu s pánem Ježíšem, židovským rabínem, slovy, která učil své učedníky. Poznáváme, jak se v modlitbě páně odráží židovská víra. Prosba Přijď království tvé je podobná starověké modlitbě Alejnu, kterou se dodnes židé modlí. Citují část uvedenou v knize Učedníkem rabína Ježíše. Autorkami jsou Anne Spengler a Lois Twerberg, která je inspirací této série. Proto v tebe budeme doufat, Hospodine, Bože náš, abychom rychle spatřili v nádheře tvou moc, kdy modly sejdou ze země a bůžci budou navždy vyvráceni, aby svět byl napraven královstvím všemocného a všichni lidé tě nazývali tvým jménem, aby se k tobě obrátili všichni bezbožní země. Všichni obyvatelé světa poznají a budou vědět, že před tebou má pokleknout každé koleno, přísahat každý jazyk. Kéž brzy všichni přijmou jho tvé vlády a ty jim budeš královat na věky a věčně, neboť tvá je vláda a ty jsi na věky a věčně budeš ve slávě královat, jak je psáno v Tóře, Hospodin kraluje na věky a navždy. A je řečeno, Hospodin bude králem nad celou zemí, v onen den bude Hospodin jediný a jeho jméno jediné. Amen. Kde je Boží království a kdy přijde? Je to místo, kde je Boží lid. Ti věřící, kteří upřímně hledají a modlí se za to, aby se Boží vůle děla v jejich životech a v životech druhých, kteří vyznávají Boha jako svého krále. V Lukáši 17 čteme, když se ho farizeové otázali, kdy přijde Boží království, odpověděl jim. Království Boží nepřichází tak, abyste to mohli vypozorovat. Ani se nedá říci, hle, je tu, nebo je tam. Vždyť království Boží je mezi vámi. Cituji dále ze zmíněné knihy. Ačkoliv starověcí židé věřili, že nad nimi Bůh již vládne, modlili se, aby ho jednoho dne poznal a ctil celý svět. Toužili potom, aby každý národ na zemi činil pokání a chválil pravého Boha nebes. Většině z nás prosba Přijď království tvé zní, jako by se týkala Kristova druhého příchodu. Ale Alejnu nám ukazuje, čeho se týká doopravdy. Že celý svět jednou bude chválit Boha. První tři řádky modlitby páně tedy vyjadřují naši touhu, aby Bůh rozšířil svou láskyplnou vládu a přivedl všechny lidi do vztahu se sebou, aby jej mohli uctívat a plnit jeho vůli. Ježíšova modlitba, stejně jako mnoho dalších židovských modliteb, poukazuje na mezeru mezi ideální a skutečnou Boží vládou v současnosti. Jakoby říkali, že Bůh ještě není králem světa. Samozřejmě jako stvořitel je Bůh v samé podstatě suverénní. V rabínském myšlení je nicméně svět stále naplněn zlem, protože odmítá uznat Boha za pravého krále. Konec citace. Další prosba modlitby páně. Chléb náš vezdejší, dej nám dnes. Proč se Ježíš modlí za chléb? Hebrejské slovo lechem, chléb, může znamenat v širším smyslu pokrm, nebo ještě obecněji boží zaopatření. Když Ježíš s díku vzdáním pozvedl chléb a lámal ho, děkoval za celý pokrm, stejně jako další židovští otcové rodin, kteří tím uznávají Boha jako toho, kdo se stará o naše zaopatření. Všechny židovské modlitby u jídel, která zahrnují chléb, začínají tímto požehnáním. Požehnán si ty, Hospodine Bože náš, králi vesmíru, který vyvádíš chléb ze země. Když se modlíme, chléb náš vezdejší dej nám dnes, prosíme, aby Pán naplnil všechny naše potřeby. A v tomto kontextu také spíš pochopíme Ježíšova slova z Janova evangelia 6. kapitoly. Ježíš jim řekl,
Amen, amen, pravím vám, chléb z nebe vám nedal Mojžíš, pravý chléb z nebe vám dává můj Otec. Neboť Boží chléb je ten, který sestupuje z nebe a dává život světu. Řekli mu, Pane, dávej nám ten chléb stále. Ježíš jim řekl, já jsem chléb života. Kdo přichází ke mně, nikdy nebude hladovět, a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit. Pane, děkujeme ti, že ty sám jsi život, že se o nás staráš. Děkujeme ti za dar chleba. Odpusť nám, že ho bereme tak samozřejmě. Většina lidí na světě v průběhu historie žije v obavách, zda bude mít co jíst. A my jídlem tolik plýtváme. Prosíme, pomoz nám žít skromněji a hospodárněji. Žít s vděčností za to, co máme. Prosíme také za všechny hladovějící. Za všechny, kdo mají nouzi materiální nebo jinou, aby ses o ně postaral a dal jim to, co potřebují. A aby ses pro ně stal zdrojem života. Amen.

Židovské kořeny modlitby Páně dnes objevujeme v modlitbách podle Bible s Danou Kenningovou. Odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. Podobnou prosbu najdeme v židovské modlitbě požehnání. Odpusť nám, Otče, že jsme zhřešili, a odpusť nám, králi náš, že jsme se provinili, neboť ty promíjíš a odpouštíš. Požehnán si, Pane, jenž si milosrdný a hojně odpouštíš. Amen. Pán Ježíš učil v kázání nahoře, že ten, kdo neodpustí, tomu nebude odpuštěno, a blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství. Pane, prosíme tě, pomoz nám odpouštět drobné věci, pokud možno hned, aby se nekupily do jedné velké hromady výčitek a křivd. A ty velké, ty, které je těžké odpustit, prosíme, odpouštěj ty sám v nás. Ať je tvá láska větší než zlo, které bylo spácháno vůči nám, než bolest, kterou neseme. Prosíme za všechny, kdo nedokáží odpustit, kterým se stalo něco strašného. Prosíme, abys je uzdravil, abys jim ztrátu vynahradil, abys pro ně obrátil to zlo v požehnání a použil si to vše k dobrému. Děkujeme ti, že ty nám odpouštíš malé i velké hříchy, závažné i nevědomé drobnosti, každý dluh lásky. Za to vše si umíral, Pane Ježíši, na kříži. V tak neskutečných bolestech si z moci lásky volal: Otče, odpust jim, vždyť nevědí, co činí. Amen.

Neuveď nás v pokušení. V knize Učedníkem rabína Ježíše k tomu čteme. Starověká rabínská modlitba nám přibližuje i učení našeho rabína. Je paralelou Ježíšových slov neuveď nás v pokušení, což je židovský způsob, jak říct, nenech nás podlehnout našim zlým sklonům, pomoz nám vyhnout se pokušení a hříchu. Další zajímavou částí modlitby Páně je prosba o ochranu od zla. O jakém druhu zla Ježíš mluví? Hebrejské slovo označující zlo má široký význam. Může znamenat nebezpečí, neštěstí, ale také hřích. V knize Učedníkem rabína Ježíše čteme. Rabíni si to uvědomovali, proto v jedné modlitbě z období přibližně okolo roku 200 našeho letopočtu žádají konkrétněji. Vysvoboď mne od zlého člověka, zlé společnosti, zlého zranění, zlých sklonů a od satana ničitele. Amen. Hebrejské slovo ra je použito celkem čtyřikrát. Nejprve jako prosba o fyzickou ochranu, poté jako prosba o ochranu před pokušením činit něco zlého, přicházejícím ze strany druhých, ovšem také před pokušením vlastních žádostí a dokonce i před pokušením od satana. Abychom se vyhnuli věcem, které by nás mohly zcela zničit, žádá tato modlitba Boží pomoc fyzickou i duchovní. Tolik citace. Podobná prosba se ozývá v žalmu 140. Vysvoboď mě, Hospodine, od člověka zlého, chraň mě proti násilníku, proti těm, kdo mají v srdci zlé úmysly a den ze dne se srocují k bojům. Jazyky si ostří jako hadi, zarty mají jed, jak zmije. Ochraňuj mě, Hospodine, před rukama své volníka. Chraň mě proti násilníku, proti těm, kdo zamýšlejí podrazit mi nohy. Pyšní osidlo mi nastražili, síť z provazů na cestu rozestřeli, nachystali na mě léčky. Pravím, Hospodinu, ty jsi můj Bůh. Přej sluchu mým prosbám, Hospodine. Hospodine, panovníku, moje mocná spáso, hlavu kryješ mi v den bitvy. Nepřivoluj, Hospodine, k choutkám své volníka, nedej, aby vyšly jeho plány, ať se nevypíná. Na hlavu těch, kdo mě obkličují, ať padne trápení, na němž se jejich rty umluvily. Ať na ně dopadne žhavé uhlí, ať je Bůh do ohně srazí, do vířivých proudů, aby nepovstali. Pomlouvač se v zemi neudrží, zlovolného násilníka stihne náhlá zkáza. Vím, že Hospodin obhájí poníženého, že ubožákům zjedná právo. Ano, spravedliví vzdají tvému jménu chválu. Přímí budou bydlet před tvou tváří. Amen. A je tu závěr dnešních modliteb podle Bible. Boží požehnání do dalšího týdne vám ze studia Rádia 7 přeje Dana Kenningová. Čtvrtý díl série s názvem Ježíšovy modlitby, aneb jak se modlil židovský rabín, zakončíme jak jinak než modlitbou Páně. Můžete se ke mně připojit na hlas. Otče náš, který jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuvoď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť Tvé je království, moc i sláva, na věky. Amen.

Vždycky v neděli po 21. hodině mají premiéru Modlitby podle Bible. Ty další tedy uslyšíte zítra večer. Téma Otče náš zaměníme.

Ježíši, potřebuji tvou moc, abych věděl, jak žít. Jsi Kristus ve mně, moje naděje. Život je krátký a to vše já vím, a tak doufám, že teď už se věci ve mně usadí. A však všechno bylo řečeno, tak pojďme dál. Zní v písničce Meta Redmana.

0: Jak se blíží 7:45, tak se pomalu, ale jistě blížíme k tomu hlavnímu tématu, kterému patří sobotní ráno, totiž k programu Klíčové slovo a tomu tématu, které nastolí, ale ještě než se tak stane, pojďme si připomenout také výročí spojená s dnešním datem. Nejprve zmiňme, že dnes má svátek Ctibor. Toto jméno se dříve psalo také Ctibor. Jméno lze vyložit jako bojovník za čest, protože slovo bor pochází ze staroslovanského boriti, bojovat. Mimochodem, myslíte si, že lze považovat za náhodu podobu dnešního bořit a dávného bojovat, boriti? Připomeňme také 9. květen jako Den Evropy. V roce 1950 představil francouzský minister zahraničí Robert Schuman návrh na vytvoření organizace Evropy jako nezbytné, organizované Evropy jako nezbytné podmínky pro udržení mírových vztahů. Tento návrh, známý pod názvem Schumanova deklarace, je považován za počátek budování Evropské unie.
1: Kalendárium.
0: A můžeme jít dál a připomenout 9. květen roku 1945, kdy tanky Rudé armády osvobodily koncentrační tábor Terezín a vstoupily do Prahy. A roku 1974 bylo otevřeno pražské metro. Zmínit můžeme také výročí narození ruského básníka, prozaika a písničkáře Bulata Okudžavy, který se narodil roku 1924. Proslavili ho především jeho lyrické písně. Mimo nich však psal také historické romány. Jeho texty jsou známé a rozšířené po celém světě. V Česku přeložené texty zpívá například Jaromír Nohavica. Jméno šlechtice Mikuláše Ludvíka Zinzendorfa je spojeno s Ochranovem, tedy místem, které založil jako útočiště pro nekatolické křesťany ze severu Moravy a ze Slezska. Zakladatel Ochranova, biskup jednoty bratrské, umírá 9. května 1760. Mikuláš velmi brzy pochopil, že jeho život patří beze zbytku do božích rukou. Toužil po diplomatické dráze, ale vyměnil ji za prostou službu lidem kolem sebe. V roce 1722 přišli na jeho statek Bettelsdorf první členové jednoty bratrské, kteří žádali o azyl. V Horní Lužici, v Sasku, vzniká osada Hernhut, Ochranov, místo z něhož vyšlo množství misionářů, centrum církve moravských bratří. Náš způsob, kterak hlásati spasení, jest tento. Představovati každému srdci laskavého beránka, jenž zemřel za nás. Ač byl Boží syn, obětoval se za naše hříchy jako náš Bůh, náš prostředník mezi Bohem a lidmi, náš vzor, náš bratr, náš kazatel, náš utěšitel, náš spasitel. Zvěstujeme jeho krev a jeho lásku až k smrti, ano k smrti na kříži.

V našich rozmluvách a důvodech neuchylujeme se ani čtvrt hodiny od lásky plného Beránka. Nejmenujeme žádnou ctnost jedině v něm, od něho a skrze něho. Nekážeme žádné přikázání než víru v něho, žádné jiné ospravedlnění než to, které dobyl on, žádné jiné posvěcení než tu výsadu více nehřešiti, žádnou jinou radost než tu býti jemu na blízku, o něm přemýšleti a konati to, co se líbí jemu, žádnou jinou ztrátu než tu ztratit jeho a jeho požehnání. Žádné jiné neštěstí, než to býti v jeho nelibosti. Žádný jiný život, než ten, který jest v něm, prohlásil Zinzendorf jako biskup obnovené jednoty bratrské. V roku 1955 umírá nejstarší dcera zakladatelů armády spásy Kate Boothová. Armádu spásy přivedla do Francie. Spolu s dalšími dvěma dobrovolníky hlásala evangelium na ulicích Paříže. Častou odpovědí jim ovšem bylo bláto a kamení, které na ně lidé házeli. Se svým manželem pokračovala v hlásání evangelia v Evropě, Spojených státech a Austrálii. 9. května 2010 umírá český advokát a politik, veřejný ochránce práv, takzvaný ombudsman Otakar Motejl.

Na stáří se má a dá připravit. Konstatování, které otevírá klíčové slovo. Na Rádiu 7 ho uslyšíte už po 8. hodině.

někdy je za mrakem, někdy je noc a ptáš se, kdy už přijde den. Někdy je bouře všude, kam můžeš dohlédnout, víra je jediná věc, na co se spolehnout.

0: Bude tam Ježíši král.
1: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
2: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
3: Přinášíme povzbuzení.
1: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
2: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
3: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

0: Bylo 8 hodin, posloucháte program Rádia 7, před námi čas věnovaný klíčovému slovu. Slovo tedy předávám Kateřině Hodecové a jejímu hostu Mirce Homolkové.
1: Klíčové slovo. Odvaha věci pojmenovat. Hledání v souvislostech. Klíčové slovo na Rádiu 7.
2: Vítám vás u poslechu pořadu, který si nevybírá v tématech vždycky to jednoduché. Ale doufám, že míříme k tomu podstatnému. Od mikrofonu Rádia 7 vás zdraví Kateřina Hodecová. Se mnou je dnes u mikrofonu Mirka Homolková. Vítám tě.
3: Dobrý den.
2: Mirka je ergoterapeutka a budeme si dnes povídat o stáří. Stáří, já jsem kdysi slyšela takovou pěknou definici, že nikdo nechce být starý, ale všichni se chceme stáří dožít. Takže v tomto možná napětí se budeme trošku pohybovat. Ráda bych, abychom dnes mluvili o stáří jako o výzvě, která je před každým z nás, protože nikdo nevíme, zda se ho dožijeme nebo ne. Základní otázka moje je, zdali se dá nebo má na stáří vlastně připravit. Mirko, než ti ale předám slovo, než se vrhneme do tématu, můžeš vysvětlit, kdo je ergoterapeut?
3: To vysvětlím hodně ráda, protože to je taková profese, ne úplně třeba všem známá. A je to krásná profese, která pomáhá vlastně druhým lidem, aby plně mohli žít svůj život, když se jim třeba stane úraz, nebo když jsou po nějaké nemoci, nebo když mají demenci, nebo děti, když mají nějaké onemocnění. Tak ten ergoterapeut je člověk, který jim pomáhá najít třeba a nahradit nějakým způsobem ty ztracené funkce, aby mohli žít co nejvíc samostatně, co nejvíc naplno, umí poradit zdravotnické pomůcky nebo jak upravit to domácí prostředí, umí dávat takovou nějakou šťávu do toho života nebo smysl vlastně hledat. A je to opravdu hrozně široké uplatnění těch ergoterapeutů od nemocnic až v sociálních zařízeních, v domovech pro seniory, nebo já pracuji konkrétně na psychiatrické ambulanci, nebo jak už jsem řekla, třeba u dětí. A je to hrozně důležitý obor, který vlastně spolupracuje s ostatními obory, ať už jsou to třeba fyzioterapeuti nebo jiné profese, doktoři. Tak ten ergoterapeut je takovým nezastupitelným článkem v tom týmu. A on by měl dávat zase jako svůj pohled na věc a dávat tam ty svoje znalosti vlastně těm ostatním a hlavně pomáhat těm lidem ještě naplno žít, dokud to jde, to znamená až do úplného konce.
2: Jestli dobře rozumím rozdílu mezi fyzioterapeutem a ergoterapeutem, tak ten fyzio vlastně pomáhá znovu nějak probudit tělo nebo po úrazu nebo při nemoci nějak dát dohromady fyzickou stránku člověka, kdežto ergoterapeut to propojuje s těmi praktickými dovednostmi a konkrétním životem.
3: Tak, je to přesně takhle, jak říkáš, fyzioterapeut hodně rozumí vašemu tělu, svalům, prostě funkcím a umí vás rozpohybovat, umí vás vrátit do života po té fyzické stránce. A ten ergoterapeut, mám takový dojem, aspoň teda z mého úhlu pohledu, protože každý samozřejmě dává důraz v tom svém oboru na něco jiného, umí dát tomu životu potom takovou tu barvu a ten smysl v tom dalším. To znamená třeba i klidně najít si dobrou práci, uspořádat si denní režim tak, aby to tomu člověku šlo a vyhovovalo. Doprovází toho člověka v těch ostatních věcech, aby ten člověk byl schopen doma fungovat a ještě z toho měl radost.
2: Co tě vlastně přivedlo k této práci?
3: Přivedla mě k tomu asi touha pomáhat druhým lidem. Já jsem původně vystudovala ekonomickou školu, ale to mě úplně nenaplňovalo, tak jsem pak hledala jiné uplatnění a dělala jsem si různé kurzy pomalu, ale jistě jsem se přibližovala k sociální a ke zdravotnické oblasti. Chtěla bych pozbudit všechny, že na hledání takové té své pracovní parkety není nikdy pozdě, protože já jsem si docela v pozdním věku vystudovala 3letý obor té ergoterapie. A přišlo mi to hezké v tom, že je to všestranné, že je to různorodé, že se tam spojuje prostě všecko možné dohromady. A proto mi stálo za to vlastně potom ty 3 roky jezdit do Ústí nad Labem studovat. A díky tomu jsem pak mohla pracovat v psychiatrické nemocnici v Dobřanech. A starat se o lidi a dávat jim tady z toho oboru něco, co by jim pomohlo.
2: Takže ty jsi spojila ergoterapii v tom obecném slova smyslu ještě s lidmi, kteří mají psychiatrické problémy. To má nějaký svůj účel, nebo tě to tam prostě zaválo?
3: Mě to tam zaválo, protože já jsem předtím pracovala v domově pro seniory, ale potom jsem dostala nabídku tady z té psychiatrické nemocnice a bylo to na gerontopsychiatrickém oddělení, což je oddělení pro seniory, kteří mají nějaké problémy psychické. A hodně těch seniorů tam bylo po pokusech o sebevraždu. Protože když se pokusíte o sebevraždu, tak se většinou dostanete do psychiatrické nemocnice nebo na psychiatrii a tam se pokouší vás nějakým způsobem zaléčit a pracovat s vámi tak, aby vám dali znovu třeba ten smysl života nebo znovu nějak nastartovali tu vaši touhu žít. A to je třeba klidně úkol toho ergoterapeuta, protože já jsem tam měla hodně takovýchhle lidí a my jsme si tam udělali takovou velikou partu. Já jsem pro ně tam dělala skupiny, že jsme tam pekli, zpívali, že jsme chodili ven na procházky, trénovali jsme paměť a všechno je to bavilo. Akorát je potom problém, když mají takovou hezkou partu a přijdou domů a jsou tam zase sami, tak zase je potřeba pak s něma ještě pracovat třeba v tom domácím prostředí, protože pro seniory je nejhorší to, že na ně nikdo nemá čas, že vlastně děti mají své životy, vnoučata mají své životy, přidají se k tomu zdravotní potíže a ono potom opravdu hledat v tomhletom všem nějaký smysl toho dalšího žití je velice těžké. Takže se nám teda stávalo potom i častokrát, že ty seniori se tam třeba opakovaně vraceli do té nemocnice. A opravdu, ať je to smutné, tak prostě se tam cítili líp než doma.
2: Říkáš smutné? Máš smutné povolání, když se pohybuješ mezi nemocnými a starými?
3: Naštěstí to vůbec není smutné povolání, protože každý ten příběh člověka je velice barvitý a zajímavý a já naštěstí mám takovou veselou povahu. Já taky někde říkám, že ten ergoterapeut má ty lidi pozbuzovat k té naději, k tomu smyslu a to je vlastně taky hrozně hezká náplň té mojí práce, že já ty lidi pozbuzuju a hodně s nima zpívám, takže to už je jasný, že to nemůže být smutný a vedu je k tomu, aby si zpívali i sami, protože ten zpěv, ty písničky, to je neuvěřitelné zaháněči, špatné nálady. A moc už se teďka nespívá, teda musím říct, ale já vždycky, když je k tomu přinutím, tak potom se to děje a v tom prostě je i ta veselost. Ergoterapeut je třeba schopen i vyrábět cokoliv s těma lidma, nebo a zase i ta tvořivá činnost, to mi dají všichni určitě za pravdu, je vede k radosti, když se vám něco podaří udělat, i když to nevypadá původně tak, jak jste zamýšleli, tak ale je to pořád váš výrobek, můžete se s tím pochlubit, můžete to někomu dát jako dárek a je v tom vlastně skrytá taky radost. Takže v jakékoliv činnosti a i v tom, že máte ty seniory rádi, tak v tom je taky radost, v té lásce. Takže je to hrozně hezké povolání.
2: Říkáš, že pomáháš lidem vracet smysl života. Stalo se ti někdy, že se to nepovedlo? Že ten člověk už smysl žádný nenahlédl?
3: Stalo se mi to asi hodněkrát, protože když pracujete s těma seniorama, tak vlastně jdete s nima kus cesty. Můžete nějakým způsobem ovlivňovat v tom dobrém. Můžete se snažit jim vlévat krev do žil, mít humor nebo nějakým způsobem je opečovávat, jak řekl jeden pán, obrušovat jim hrany. Ale zároveň nemáte zodpovědnost za ten jejich další život a oni jsou pak hodně ovlivňováni i tím, co se děje samozřejmě v té jejich blízké rodině nebo jaký mají oni ten životní příběh. Takže vy můžete udělat svůj kus práce, ale potom zároveň to ten další život a tu zodpovědnost za ten svůj život oni mají ve svých rukách a záleží na nich, jak s tím naložejí oni. Takže ovlivňovat můžu, ale ten smysl se musí už potom oni hledat sami.
4: Až budu starý mužem, budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý mužem, budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky.

starý mužem, pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starý mužem, budu svoje místo mít. U okna, kavárny, avion, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi.

0: mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starý mužem budu místo vhod pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už, starý muž. Starý muž.
1: Klíčové slovo. Odvaha věci pojmenovat.
2: Mirka Homolková, ergoterapeutka, je hostem dnešního pořadu, kterým vás provází Kateřina Hodecová. Naše dnešní téma je stáří. Mirko, už to zaznělo v předchozím vstupu, že stáří je jaksi automaticky pro nás spojeno s nemohoucností, samotou, opuštěním, nemocemi, bolestmi. Navzdory tomu ty říkáš, že ty lidi máš ráda, že tu práci máš ráda, že ti to stojí za to. Dá se na tohle životní etapu nějak připravit, aby nás nezaskočilo to, že najednou to tělo vypovídá službu a už nemůžeme, co máme rádi a podobně?
3: Je to tak. Stáří je, jak někdo řekl, taková série permanentních ztrát, že pořád něco ztrácíme a máme toho míň a míň. A zajímavé je, že i když je to takové hodně náročné období, tak většinou lidi se vůbec na tohleto období nepřipravují. A tak, jak se připravujeme třeba na to, když se má narodit dítě, nebo když jdeme do důchodu, nebo když se připravujeme vzděláním na školu, tak si myslím, že by stálo za to i se připravovat na to období, kdy vlastně budeme mít míň a míň těch sil, bude nám to pomalejc myslet a budeme se cítit hodně třeba bezmocní a oslabení. A třeba socioložka Jiřina Šiklová říká, že připravovat se na stáří v 70 letech už je pozdě, že by se to mělo dělat dřív. A myslím si, že taková ta příprava by měla nejdřív začínat v té naší hlavě, že začneme si říkat, jak to vlastně bude jednou, až budu starý, až budu stará, a měli bychom se nějak začít v té hlavě už směřovat s tím, co vlastně nastane. Myslím si, že opravdu je to proces, který nejdřív začíná v těch našich myšlenkách. Umět si vůbec představit, že třeba jednou nebudu moct obdělávat tu svoji zahrádku, kterou teďka obdělávám každý den, nebudu moct vyjít schody, nebudu moct bydlet ve velkém bydlení, které teďka mám, budu se muset přestěhovat do menšího bytu, nebudu mít řidičský průkaz, protože už nebudu moct řídit auto. A to jsou všechno takové myšlenky těžké, které právě my oddalujeme, jako nechceme na to myslet, bude to až kdo ví kdy. A tím, jak to vytěsňujeme, tím, jak to oddalujeme, tak pak, když to nastane, tak jsme z toho hrozně překvapení. A vlastně nás to zaskočí. A myslím si, že to bolí daleko víc, než když člověk už myšlenkově se na to připravuje a počítá s tady těma krokama. A potom, když teda nastane tady ten proces, že nad tím přemýšlíme, tak samozřejmě nastane i proces, kdy musíme teda i aktivně jednat v tom. A to znamená opravdu začít přemýšlet třeba nad tím jiným bydlením, nad službama, které využiju, aby se mi líp žilo, to znamená pečovatelské služby, nad pomůckama, že začnu používat naslouchadlo, začnu používat chodítko, začnu používat nevím co, aby jsem si to stáří zkvalitnila, protože spoustu lidí odmítá tyhle ty zdravotnické pomůcky a přitom by to bylo pro ně kvalitnější, ten život v tom stáří.
2: I pro jejich okolí.
3: I pro jejich okolí, že bychom nemuseli na sebe tak křičet. Takže tím apeluju na všechny, pomůcky jsou tady opravdu od toho, aby nám zkvalitňovaly ten život a nebojíme se jich, je to prostě i ohleduplný vůči tomu našemu okolí. Takže myslím si, že to má několik fází, ta příprava na to stáří, přemýšlet nad tím, připustit si to, že to takhle bude, smířit se s tím, protože to je vlastně hrozně těžký proces toho směřování. Ale co na tom považuji za velice podstatné a radostné, že stárneme spolu se svými vrstevníky. stárneme spolu se svými kamarády, sousedy, se svojí prostě nějakou partou. Proto nezůstávat prostě sám v tom stárnutí je hrozně důležité, protože můžeme sdílet úplně stejné problémy, úplně stejné potíže, můžeme se pozbuzovat, můžeme do toho vnášet humor, co se mi zase stalo, zasmát se tomu. A to je vlastně něco, co nám jako, co nás taky nese tím stářím, ty naše vrstevníci. Takže na to apeluju, oprašujte si vztahy kamarádské, volejte si, prostě udržujte si ty vztahy, choďte spolu na kávu, dokud ještě můžete dojít do té kavárny, protože potom budete hrozně rádi, když vás tyhle ti samí kamarádi navštíví u vás doma a nebudete sami na to stárnutí. A to považuji za hrozně důležitou myšlenku, udržovat si vztahy z mládí ze středního věku až do stáří, protože potom je to o polovinu lehčí všecko.
2: Mirko, existují nějaké falešné představy o stárnutí?
3: To ani nevím, jestli existují falešné představy, ale spíš si myslím, že hodně ta dnešní společnost právě tyhle ty myšlenky, o kterých teďka jsem mluvila, vytěsňuje nebo o nich nemluví tak otevřeně, protože to není nic populárního. Když to vidíte, tak hodně lidí chodí na různé zákroky nebo užívá spoustu vitamínů, sportuje, aby zůstalo co nejdéle v kondici, což je samozřejmě v pořádku. Ale zároveň mám pocit, že se hodně jede na ten výkon a že potom ty lidi, kteří už tak výkonní nejsou a kteří už jdou třeba, dejme tomu, do důchodového věku, tak se na ně trošku pohlíží skrz prsty nebo spatra. A mám pocit, že seniori jsou potom tak trošku jako neviditelní, že se připadají, že už nejsou tak užiteční pro tu společnost a vůbec vlastně se nebere v potaz, že oni jsou užiteční v tom, že jsou vlastně pokladnicí zkušeností, pokladnicí moudrosti a že mají hodně co dát těm druhým, ale bohužel, jak ta společnost je na ten výkon, tak málo kdo má čas si to vyslechnout, ty jejich příběhy, ty jejich rady nebo i ty jejich zkušenosti ze svého zklamání, ze svého promarněného třeba života. A já jsem vlastně hrozně obohacená v té práci tím, že jsem vyslechla hodně příběhů seniorů, když už mohli bilancovat svůj život a když už mi říkali, co vlastně bylo pro ně důležité a co ne. A tady ta perspektiva z té cílové rovinky je vlastně hrozně důležitá, protože potom vidíte, co v tom životě má smysl se tomu věnovat víc a čemu se má smysl věnovat míň.
2: No a co má dělat takový senior, kterému nikdo nenaslouchá?
3: To je těžká otázka. Myslím si, že asi je důležité v tom být víc jako aktivní, neutápět se v sebelítosti, v té pasivitě, ale zkusit sám kontaktovat nebo založit nějaký vztah, někomu zavolat, nebo ono je hrozně totiž těžké si říct o pomoc. To se vlastně říká, že nejtěžší věta na světě je pomoc. A přiznat, že prostě jsem slabý, nebo že jsem smutný, že jsem sám doma, že na mě nikdo nemá čas, je to ponižující, je to pokořující vlastně pro člověka, protože každý chceme být prostě vidět a chceme být v centru dění. A na tom okolí je důležité být prostě empatický nebo být všímavý. Existuje spoustu lidí, třeba dobrovolníků, kteří velice rádi chodí za seniorama a jsou to třeba mladí lidi, kteří s něma tráví čas, dají se s něma kafe, povídají se s něma, vyslechnou je. A já jsem někde četla, že vlastně pro seniora je nejdůležitější, když ho někdo vyslechne, aby někdo slyšel, jak právě žil, co dělal vlastně. A to jako být vidět, být slyšet, to je pro toho člověka to nejdůležitější, protože vidí, že nežil vlastně ten život nadarmo, že je tady někdo, kdo ještě jako o tom ví, co prožíval. A to vyslechnutí je daleko víc než cokoliv, co pro toho seniora můžete udělat třeba fyzicky.
2: Není zvláštní, že někdy jsou lepší, možná svobodnější vztahy mezi cizími lidmi než v rodině?
3: Ono je to docela přirozené, protože když to vezmu ze svého hlediska, tak pro mě, já mám ráda seniory, ráda s nima pracuju, ale úplně přesně si uvědomuju, že pro tu rodinu, která za prvý je zatížená tou minulostí, těma vztahama s tím člověkem z minulosti, pokud tam nebylo vždycky všecko v pořádku, a za druhé s ním tráví daleko víc času, někdy třeba 24 hodin denně, a je to veliký nápor na emoce a na to zvládat pořád tu laskavost, tu trpělivost, tu vstřícnost a i ten čas, tak samozřejmě ty lidé v té blízké rodině jsou přetížení a nemají tolik té kapacity už potom věnovat takovému tomu klidnému prostě jenom spočinutí s tím člověkem. A proto je hrozně důležité to vlastně nakombinovat. Pokud třeba o někoho pečujete nebo potřebujete, aby se někdo víc věnoval tomu vašemu blízkému, který je třeba už ve starším věku, přizvat k tomu různé služby odborné, pečovatelskou službu nebo klidně asistenční službu, dobrovolníky, známé, příbuzné a tak nějak si vytvořit takovou síť, která bude opečovávat toho člověka a nebude to jenom na vás. Protože právě když tam někdo přijde jednou za 14 dní, tak pro něj to vůbec břemeno není. Naopak, udělá nějaký dobrý skutek, něco se hezkýho dozví, je to pro něj úplně věc, která ho vůbec jako nezatíží a pro tu rodinu to může hodně znamenat.
2: Když mluvívám s lidmi, kteří se třeba o někoho starají nebo mají v rodině seniory, tak ta mladší generace velmi často poukazuje na takovou nespokojenost nebo nadávání na to, jaké jsou poměry, že to za jejich mladých let nebylo, že věci jsou hrozné a pořád je všecko negativní. Myslím, že to není vůbec jednoduchá rovina pro toho člověka, který si stěžuje, protože tím jenom vychází najevo nějaká hořkost, kterou si nese. Ale co vlastně dělat? Jestli se na to můžeme podívat z obou stran, toho, kdo si stěžuje, i toho, kdo to vlastně pořád poslouchá?
3: No, je to hodně těžká otázka, protože záleží to samozřejmě, jak spokojeně ten člověk, ten senior žil celý svůj život, co se mu naplnilo v životě, co se mu nenaplnilo. Protože pokud jste šťastná a spokojená, nebo šťastný a spokojený a máte za sebou hezký život, tak nemáte úplně potřebu se na všechno stěžovat nebo se stěžovat na mladší generaci nebo na tu dobu. Kdežto, když se vám stane něco, že máte důvod třeba zahořknout, prožil jste nějaký křivdy nebo se nenaplnily nějaké vaše potřeby i ve vztazích, tak samozřejmě ty důvody k tomu reptání nebo ke stěžování je jich víc. Já vždycky bráním tady v tom případě samozřejmě tu mladší generaci. Říkám, že to vůbec tak není, že všechno je špatně, nebo že mladí lidi jsou špatní, že vlastně to je hrozně černobílý pohled. A snažím se dávat nějaké příklady, abych to vyvrátila, tyhle ty argumenty. A zároveň si myslím, že vlastně to čeká na každého z nás tady ta výzva, že opravdu je hrozně složité žít a dožívat v době, které už vůbec nerozumíte, která je hrozně zrychlená a která je úplně diametrálně jiná, než jste ji žili vy ve svém mládí nebo ve svém středním věku. A potom už kolikrát ty lidi prostě rezignují, než aby se učili něco nového, tak si chrání to svoje. A ty jistoty jsou pro ně hrozně důležité. Takže asi bych v tomhletom případě taky doporučovala vyslechnout toho člověka, říct, že mu rozumíme těm jeho stížnostem nebo tomu jejich strachu vlastně, ale zároveň bych jako argumentovala tou pravdou, která je. A to znamená, že každá generace se chce prosadit, každá generace má své plusy a mínusy, každá generace si musí odžít tu dobu, do které se narodila. Nikdo nemůžeme za to, do jaké doby jsme se narodili. Takže potom ale je pravda, že senior, čím už je starší, tak musíme ty argumenty zjednodušovat, ubírat a vlastně spíš jako oceňovat to, co ten člověk prožil, oceňovat to, co jakoby on dal tady té době. A asi mám takovou zkušenost, že někdy ty argumenty jsou, musí ta rodina asi zjistit taky, co je moudré, jestli má cenu nějakým způsobem polemizovat, hádat se nebo prostě snažit se dokazovat, anebo jestli už je jenom říct, je to tak, my tě rozumíme, ty jsi žil jako dobrý život a teďka je to zase jiný, je to pro tebe těžký, že jo, uznat tu emoci, ale nejít už do nějaké té hádky, to je asi úplně zbytečné někdy.

0: Klíčové slovo. Hledání v souvislostech.
1: Jak se připravit na stáří, anebo o stáří obecně, si povídám dnes s ergoterapeutkou Mirkou Homolkovou. My jsme tu probrali asi takové ty nejmarkantnější věci, které se stáří týkají. A teď bych ráda posunula naši debatu také k víře. Je víra něco, co pomáhá stárnout dobře?
2: To je dobrá otázka. Já si myslím, že určitě, protože když jsem si představila své vlastní stáří, tak vlastně jsem si říkala, že to dám jenom v případě, že se budu držet Pána Boha. Že ten vztah s Pánem Bohem, který máme během života a který nám nějak nemizí ani v tom stáří, je něco, co nás udržuje v té naději nebo ještě v takové té perspektivě, že vidíme něco dalšího za tou perspektivou stáří. Že teda není to konečná fáze, protože opravdu musím říct, že ve stáří ty zdravotní problémy a to, co člověk prožívá v té bezmocnosti a v takovém tom pokořování se, že si musíte umět říkat o pomoc a že jste závislí na svém okolí, tak to vůbec není jednoduché. A myslím si, že ta naděje, která v nás je, že něco ještě dalšího je za stářím a něco ještě dalšího má smysl, tak je vlastně takový nosný motor, který nám pomůže překonávat ty útrapy. A mně se hrozně líbí, že v Bibli je napsáno, že slávu předchází pokora. A mně přijde, že stáří je takovou největší lekcí pokory. Ale zároveň, co je dobrá zpráva je, že když už to je úplně nejhorší a cítíme se úplně už jako zbyteční třeba, tak je sláva na dosah. Tak vlastně víme, že už to brzo skončí a že to, co nás čeká, je ta sláva. A že té slávě vždycky musí předcházet pokora, protože tím, že nás Pán pokořuje, tak tím nás vede po té správné cestě. Protože v Biblii je napsáno, dokud jsem se nepokořil, tak jsem bloudíval, ale když se pokoříme, když ten náš charakter se nějakým způsobem obrušuje nebo necháme si ho obrušovat, tak mám pocit, že do té slávy vstoupíme mnohem s nás a mnohem s větší radostí, než když by nás čekalo nějaké obrušování ještě po. Takže to je něco, co mě dává takovou naději a pozbuzení. A každému to vždycky říkám, protože já jsem pracovala i v hospicu 2 roky a pro mě tou smrtí vlastně se nic neuzavírá ani stářím. Naopak, jsou to nějaké dveře do nové perspektivy. A teďka mám hodně oblíbený jeden citát od Maximiliana Kolbeho, který zní: život krátký, utrpení krátké a pak už jen nebe, nebe, nebe. Více odvahy. To mi přijde hodně moudrý, protože když si vezmete, vypočítáte si procentuálně, jak dlouhý život žijeme, kolik procent prožijeme v plném, hodnotném, ve zdravém životě, kolik procent potom tvoří to stáří a ty zdravotní různý omezení, ty bolesti a tak dále, tak je to vlastně jenom malé procento v porovnání s tím zdravým životem. A když si vezmete věčnost a ty naše tady soužení a utrpení, tak se to vůbec nedá ani porovnat. Proto je napsáno v Bibli, toto krátké a lehké soužení působí přenesmírnou váhu nám, kteří hledíme k neviditelnému a ne k viditelnému. Že vlastně vůbec se nedají srovnat naše soužení, naše trápení tady na tom světě s věčností, která nás čeká, která bude nekonečná, kde se už budeme jenom radovat, budeme tam poskakovat s novým tělem, budeme prostě zpívat, budeme se veselit, já nevím co všechno. Tak když to potom porovnáte, tak stojí za to to vydržet, nedostávat se do psychiatrických nemocnic, nepáchat sebevraždy, vydržet to se ctí a se statečností, je to těžké, ano, čeká nás to všechny, je to spravedlivé, že stáří čeká všechny, ale máme smysl, proč to vydržet a proč dojít až do konce, protože potom se nám otevře něco, proč tady vlastně na světě jsme. Jsme tady jenom jako příchozí a cizinci.
1: Býváš u toho, když odcházejí lidé na věčnost?
2: Bývala jsem u toho v tom hospicu, kde jsem pracovala, a tam mě zaujalo několik věcí, že totiž spoustu lidí právě, a to se vrátím k té připravenosti, mi tam říkalo, to jsme vůbec nečekali, že někdy dopadneme takhle. Je teda zaskočila samozřejmě nějaká nemoc, ještě zákeřná. Nebyli vůbec na to připravení a tam opravdu je i důležité vzhledem k tomu smíření před smrtí nebo i s tou smrtelností smíření, aby člověk nějakým způsobem měl ten svůj život zbilancovaný a aby ještě dokončil činnosti, které potřebuje dokončit. Hlavně ve vztazích, protože tam jsem viděla v tom hospicu, že to, co nejvíc lidi trápilo na konci života, byly neurovnané vztahy nebo nějakým způsobem nedokončené vztahy a že ty lidé měli potřebu tyhle ty vztahy se dávat dohromady a že to určitě nebyl třeba majetek nebo nebylo to nějaká práce nebo výkony, ale tam už opravdu vám zbydou jenom ty postojové hodnoty a vy řešíte, jak odejít tady z toho světa, usmíření, spokojení a nějakým způsobem prostě odejít s tím čistým štítem. Takže to byla jedna věc. A druhá věc, že ti lidé samozřejmě se báli toho odcházení, toho se asi bojíme všichni, ale zároveň, když tam byli obklopení tou láskou toho pečujícího personálu, a tam teda jsem zažívala opravdu takovou tu bezpodmínečnou lásku, tak se báli mnohem míň. Když máte okolo sebe lásku rodiny nebo lásku lidí třeba z kostela nebo lásku jednoho jediného kamaráda nebo lásku domácího mazlíčka, pejska nebo kočičky, tak se vám odchází líp, protože víte, že v té lásce je ta naděje, že ta láska tady je pořád, že ta láska vás neopustí a že v té lásce se utopí všechny vaše strachy, protože ona vydrží a nekončí to tou bolestí, tím ošklivým, tím strachem, ale končí to tou láskou. A to v tom hospicu zažívali ti lidé, ty pacienti, a odcházelo se jim daleko snáz a daleko líp, než kdyby někde odcházeli v odcizení třeba na LDNce.
1: Pociťuje člověk v těchto závěrečných chvílích života také tu potřebu spirituálního ukončení nebo vyřešení vztahu s Bohem?
2: Asi jak kdo, myslím si, že těch příběhů je hodně. Někteří lidé si to potřebují v sobě jako shrnovat a nechtějí, aby do toho vstupoval někdo zvenku, nějaký duchovní, nebo prostě chtějí si ten boj dotáhnout sami. A někteří zase naopak se chtějí sdílet s tím, co ještě potřebují říct nebo co potřebují vyřešit. Takže je to asi různé, ale mám pocit, já jsem se tam pokoušela vždycky těm lidem nějak úplně jednoduše říct, protože nemám úplně ráda takový nátlak, teďka každý musí být spasen a já musím za každým honem jít říkat tu dobrou zprávu, protože každý je opravdu v úplně jiné fázi té svojí zralosti životní a toho, co je ochoten a neochoten slyšet, takže tam, kde byla příležitost, tak tam jsem se snažila pozbuzovat naději na věčný život a naději, kterou máme v Ježíši Kristu. A musím říct, že tam třeba byla paní, která měla těžký život, protože jí zemřela vnučka, její vnučku zavraždil její spolužák a tady ta babička její umírala na rakovinu v tom hospicu. A měla úplně beznaděj, měla zoufalství, měla bolest, protože tu vnučku milovala a vůbec se nedovedla prostě srovnat ani představit, co se vlastně stalo. To jsou takové těžké otázky, kdy spoustu našich odpovědí může působit hrozně lacině, když začneme ty lidi utěšovat. Takže tam jsem se dávala velký pozor a opatrnost, jak s tou paní mluvím. A když jsem si získala trošku její důvěru, tak jsem se snažila jí říkat taky o věčnosti a o tom, že věřím, že se setká s tou vnučkou v nebi a říkala jsem jí o Pánu Ježíši. A když jsem od ní odcházela a ona usínala, tak jsem poprvé viděla, jak se usmívala a jak vlastně jsem jí nějakým způsobem tu naději trošičku jako dala a ona se mě na to i pak ptala, jestli se to opravdu myslím a bylo vidět, že tohle to je pro ní to slovo naděje, že ještě možná někdy by mohla tu svoji drahocenou a milovanou vnučku vidět díky Pánu Ježíši. A to teda musím říct, že to pro mě byl hrozně silný příběh a ona několik dní na to vlastně zemřela, ta babička, a já jsem měla velikou radost, že jsem jí to všechno stihla říct.
1: Někde jsem četla, že věřící lidé umírají lehčeji než nevěřící. Je to pravda?
2: To bych teda taky úplně takhle neřekla, ale asi se to takhle nějak říká nebo traduje, to nevím, ale myslím si, že to taky hodně záleží na povaze toho člověka, jak prostě jste silný, jaké máte to zdraví a jakou máte třeba povahu, jak jste zvyklí zápasit s těma různýma neduhama nebo s bolestí, protože samozřejmě některé nemoci provází i bolesti a veliké nepříjemnosti, jako je třeba zvracení, nebo nemůžete jíst naopak, nebo nemůžete spát. Těch věcí je hrozně moc, které na vás útočí a ne každý je zvyklý a statečný snášet takovou nepohodu nebo nepřízeň prostě toho zdravotního stavu. A samozřejmě můžeme se upínat k víře, můžeme volat k Pánu Bohu, ale zároveň to neznamená, že to můžeme prožívat lehčejc nebo snadnějc. Spíš jako v tom zápase, který je těžký asi pro všechny, tak máme ještě takovou další dimenzi, že se upínáme nahoru, upínáme.

0: Záznam pořadu Klíčové slovo hledejte na všech podcastových platformách.
1: O stáří a o tom, jestli je vlastně možné se na ně připravit, na tuto životní etapu, si v dnešním pořadu povídám s Mirkou Homolkovou, ergoterapeutkou, která se už dlouhé roky věnuje lidem starým a všelijak nemocným. My jsme tu, Mirko, už mluvili o tom, že když bychom tedy mluvili na téma příprava na stáří, že je důležité si to nejprve nějak v myšlenkově vůbec připustit, že se dostaneme do fáze, kdy třeba nebudeme soběstační nebo přijdou různé vnější těžké okolnosti. Pak si říkala smíření a to třetí jsou nějaké praktické kroky, předpokládám. Mluvila si o tom, že je třeba důležité se přestěhovat včas, dokud to člověk ještě zvládne a podobně. A říkala si taky, že je důležité stárnout se svým okolím, se svojí generací, abychom měli lidi kolem sebe. Ale přece jenom, tihle lidé odcházejí a člověk je víc a víc sám. Co v takové situaci?
2: To je hodně důležitá otázka, protože ono taky asi záleží na tom, kde bydlíte. Jestli bydlíte na vesnici, anebo jestli bydlíte ve městě. Protože vidím třeba na těch seniorech, kteří nebydlí úplně blízko města, že pro ně je trošičku těžší se začleňovat do nějakých skupin nebo do něčeho, do nějakých aktivit. A mají tam třeba sousedy, dejme tomu, nebo můžou se tam navštěvovat s kamarádkama, s kamarádama.

0: přeci jenom mám pocit, že ve městě, já pocházím z Plzně, tak tam mi ty seniori říkají, že vlastně oni můžou chodit do kavárny, do divadla, chodí plavat, chodí na různé přednášky, chodí se navštěvovat. Jakože toho vyžití vlastně kulturního a sportovního je tam asi víc. Ale co asi je důležité taky zmínit, že opravdu, když třeba člověk je rozvedený, nebo se mu stane, že ztratí toho svého životního partnera, tak je hodně těžké se s tím vyrovnat. Trvá to třeba několik let, ale moc bych apelovala na to, aby ti lidé, kteří zůstanou sami, nezůstávali dlouhodobě v té své samotě doma. Protože nejhorší, co může být, je izolace. Protože v té izolaci, ve které jsme, nás potom napadají právě ty černé myšlenky, napadají nás myšlenky na to, že už tady vlastně nejsme pro nikoho užiteční, začneme upadat do sebelítosti a prostě je to takový zamotaný kruh. Kdežto, když se vám podaří tady z toho kruhu vyjít a říct si ne, já ještě si chci užít pár let a chci ještě něco zažít a chci ještě s někým mluvit a snažíte se aktivně třeba právě někoho kontaktovat nebo někam se ještě chodit dívat, tak se může stát, a to já mám tu výsadu právě v Plzni, že pořádám skupiny pro lidi na trénink paměti, říkáme tomu trénink paměti, ale už se to teďka poslední dobou zvrhlo jenom ve společenské setkávání s občerstvením. Chodíme na výlety, chodíme do divadla, chodíme prostě na různé akce, což jsme hrozně rádi. A mám tam hodně vdovy, mám tam hodně vdovce a oni se navzájem zkamarádili. Oni se neznali a díky téhle skupině se zkamarádili a říkali, že je to pro ně hrozně důležité. Už to máme vlastně 5. rokem, tu skupinu, že se každý týden těší, že se zase uvidí, že zase dostali šťávu do života, dostali nějaký smysl. A tady ta parta je pro ně hrozně cenná. Teďka, i když už bych tam nechodila já, tak oni už se navzájem znají a můžou si spolu chodit, kam chtějí. A takové to sdružování a seznamování se s novými lidmi je opravdu hrozně důležité. A může to ten život úplně rozzářit. Takže najděte si ve svém okolí, jestli tam máte nějaké organizace. My máme třeba Totem v Plzni, dobrovolnickou organizaci, kde se dělá spoustu programů pro seniory. A zkuste opravdu vystrčit růžky ze svojí izolace, ze svého domova a najít si něco, nějakou činnost, kam byste mohli prostě přijít a někoho nového ještě poznat. I když by to bylo jenom třeba ven na lavičku, tam se taky k vám někdo může přidružit, nebo sednout si do cukrárny, do kavárny, může s váma někdo navázat hovor, nebo vy můžete navázat s někým hovor. Trošičku v tom být asertivní a nemyslet si, že se ten svět točí jenom kolem mě, ale naopak, vy můžete někoho potěšit, vy můžete někoho pozbudit. Někdo to řeší tak, že chodí číst třeba pohádky do mateřské školky, někdo chodí někoho navštěvovat, který je na tom stejně špatně, do domova pro seniory. Vlastně i taková ta užitečnost ještě v tom stáří, že něco dělám pro ty druhé, tak může hodně naplnit ten život tím smyslem. Protože my jsme všichni prostě stvořeni k tomu, aby jsme dělali ještě něco, co nás přesahuje a k čemu se vztahujeme a aby jsme tady ještě pro někoho byli, kdo nás potřebuje. A to je právě bolest těch starých lidí, že se myslí, že už je nikdo nepotřebuje. Ale myslím si, že to je to taková i trošičku lež, ze které se musíme prostě dostat takovým tím vlastním přičiněním, že my budeme chtít být potřební pro ty druhý.
1: Zároveň to určitě není vždycky lehké, když člověk ovdoví, tak asi ta ztráta a bolest a najednou ten pocit osamění není jednoduché překonat. Možná je to výzva pro nás středněvěké nebo starší, že můžeme propojovat staré lidi právě s těmi malými školkáčky nebo zprostředkovat nějaký styk se zvířaty a podobně.
0: Určitě tam je velká škála možností. Je fajn, když třeba někde u domova pro seniory se dělá školka v zahraničí, je to běžné, že se propojují generace, že se navzájem můžou obohacovat. Ještě chci se vrátit k tomu, je to nesmírně těžké, když celý život žijete s někým v páru a najednou jste sami. Opravdu to trvá několik let, než ten člověk si vůbec zvykne na to. A když to probojuje, že teda si může nějak naplnit ten svůj život zase třeba jinými aktivitami, není to vůbec jednoduché. Ale právě zase, když zjistíte, že ve vašem okolí je spoustu vdov a vdovců, kteří mají úplně stejný úděl jako vy, tak je to něco, co vás vlastně pozbudí a můžete společně se navzájem poplakat na rameni. Můžete se navzájem říct, co vám pomohlo, co vám nepomohlo, jak na tom jste dneska, jak na tom jste třeba za týden. A já mám pocit, že takové té své pomocné prostě skupiny, kde ti lidi mají úplně stejný úděl, tak je něco, co nám pomůže úplně nejvíc.
1: Když mluvíme o stáří a o osamění, mě na to by, Mirko, zaujalo, že jsi mi v nějakém předchozím rozhovoru řekla, že máš prostě ty staré lidi ráda. Jak se to stane, že poměrně vitální žena má ráda ty staré, kteří už mají opravdu velké životní problémy a zcela jiné, než máš ty?
0: Mně se to stalo nějak přirozeně, že vlastně jsem měla poměrně starého tatínka. On mě měl, když mu bylo 49, takže tím pádem já jsem od něj se naučila spoustu věcí, včetně dechovky, kterou ráda taky zpívám se svými seniory. A tak nějak jsem v sobě jako objevila takovou přirozenou schopnost komunikovat se seniorama a hlavně teda taky s lidma s demencí, protože já se taky ještě specializuju na lidi s demencí a že to nemusím vůbec nějak v sobě hledat, že to prostě mám v sobě tu lásku. A mám pocit, že je to taková láska z hůry trochu, že prostě Pán Bůh má neuvěřitelně rád všechny lidi, kteří jsou nějakým způsobem na okraji, kteří jsou handicapovaní, kteří nejsou v centru pozornosti a dění, nebo kteří jsou zmatení, připadají se zbyteční, tak Pán Bůh k nim má extra lásku, prostě má k nim extra pochopení. A já tady to nějak v sobě mám v srdci, tuhle tu lásku, která přetéká k těm lidem prostě od Pána Boha a snažím se jim to dávat a ty lidi, jakmile jsou zahrnutí tou láskou, tak vlastně úplně rozkvetou a pookřejou. Takže mně se stává, že opravdu ty vztahy a vůbec ty skupiny a všechno, co já jsem s nima zažila během toho života, jsou tak hezké právě proto, že jsou na bázi lásky. A když někomu tu lásku dáváte, tak ty seniori jsou hrozně vděční. A to je taky vlastně taková hezká věc v práci se seniorama, že oni umí být vděční za jakékoliv laskavé slovo, za laskavý pohled, za uvaření kávy. Prostě váží se toho, že někdo je vidí a že někdo pro ně má ten čas nebo prostě to porozumění. A vracejí vám to úplně vrchovatou měrou. Takže já musím říct, že mě obohatilo spoustu lidí úplně do hloubky srdce. Pamatuju si spoustu příběhů a musím říct, že teda každý lidský příběh, úplně každý lidský příběh, můj lidský příběh, Katky lidský příběh, je hrozně důležitý a hodnotný. A že člověk třeba tím, že je starý, nebo že má demenci a ztrácí vzpomínky, tak to neznamená, že ztrácí svoji hodnotu. Tu hodnotu máme pořád všichni stejnou. Ať chodíme na 12 hodin do práce, ať jenom ležíme na lůžku, ta hodnota se vůbec nemění. To je možná jenom pohled tady toho světa, ale Pán Bůh se na to dívá úplně jinak, protože my jsme jeho milovaní děti a on miluje každého člověka, nejenom toho, kdo už je věřící, ale i toho, kdo ještě je nevěřící. A pro něj ta hodnota se vůbec neměří výkonem a vůbec se to neměří krásou a vůbec se to neměří penězma nebo čímkoliv, na co si vzpomenete, ale jenom tím, že nás stvořil a že se mu to takhle zalíbilo a že tu naší duši miluje a chce ji opečovávat, tak to je něco, jaký je náš Bůh. A já mám hroznou radost, že tady to můžu těm seniorům zprostředkovávat, že pořád mají hodnotu až do úplného konce. I kdyby už nehnuli prstem, tak je to úplně jedno, protože oni jsou milovaní takový, jaký jsou.
1: Říká ergoterapeutka Mirka Homolková v závěru našeho dnešního rozhovoru. Mirko, přeju ti hodně sil do tvé další práce a také hodně písniček, protože ty s těmito lidmi opravdu ráda a hezky zpíváš. Tak ať je tvá práce nadále přínosná pro všechny, kteří tvou pomoc v závěru života potřebují. Děkuju.
0: Moc děkuju.
1: Od mikrofonu se s vámi loučí také Kateřina Hodecová, samozřejmě pozváním k poslechu zase za týden. Mějte se hezky a naslyšenou.

končí klíčové slovo, které připravila Kateřina Hodecová. Jejím hostem byla Mirka Homolková. Reprízu jejich setkání si v našem vysílání můžete poslechnout třeba ve středu po 13. hodině.

Rádio 7 je tu s vámi v sobotu 9. května 2026, taky teď krátce po 9. hodině. Lucie Endlicherová přeje dobrý den. Je před námi 60 minut, které mimo jiné budou patřit také ohlížení se za tím, co přineslo naše vysílání v uplynulém týdnu. Připomínat budeme některá témata, která zazněla v magazínech. Pokud chcete slyšet více, zůstaňte s námi i v dalších minutách. Dobré poslouchání.

0: 3. květen je od roku 1993 Mezinárodním dnem svobody slova. K danému datu vycházejí žebříčky mapující svobodu slova napříč zeměmi, mluví se o svobodě novinářské práce. Co vlastně znamená svoboda slova v dnešním světě a co může znamenat pro křesťana v takovém prostředí? Ptali jsme se novináře Petra Viziny.
1: Zvláštní věc je ta, že církev, a teď se bavíme třeba o roce 1971, ale v křesťanském sociálním učení je to dlouhodobě velké téma. Církev, teď se bavíme o katolících, považuje média za boží dar a lidskou svobodu projevit se za součást tohoto daru. Existuje takový církevní dokument, který se jmenuje Communio et Progressio, ten je z roku 1971. A ten říká, že vlastně církev, aby mohla rozumět té svojí misi v tomhle světě, tak potřebuje zkoumat znamení času. A ta znamení času znamená, o čem lidi přemýšlejí, co se děje ve společnosti. A to se člověk nedozví jinak, a církev se to nedozví jinak, než když tu společnost nechá mluvit, než když ji nechá komunikovat, svobodně mluvit. No a my to veřejné mínění se nedozvíme ve společnosti, která je sevřená cenzurou, která je nějakým způsobem neschopná promluvit. Čili pro mě ta svoboda je spjatá s možností církve konat svoji práci, konat svoji misi, svoje misi tím, že zkoumá znamení času. A svoboda je pro mě svoboda člověka vyjádřit se a svoboda lidí formovat veřejné mínění prostřednictvím médií je spojená právě s tím znamením času, s misí církve. Čili to je možná koncept, o kterém zase tak často nepřemýšlíme, ale je pro mě velice důležitý.
0: Přemýšlí o svobodě slova novinář Petr Vizina.

se, chlapče můj.

Tohle byl Pavel Helan společně se souborem Sonja Šnik. Mimo jiné, pokud byste chtěli Pavla Helana zažít naživo, máte příležitost zamířit na jeho koncert 16. května v Maleticích. Jak on sám říká, spískujte dolů a pak doprava.

0: Vytvořit most mezi světem podnikání a místní církví. To je cílem konference Podnikání jako boží povolání, která proběhne v příštím týdnu v Praze. Za přípravami stojí také organizace Nové horizonty. Jejího zakladatele Martina Pence jsme se ptali, zda otázka takového propojení není příliš odvážná. Jak chtějí tyto dva světy spojit?
1: My bychom předně chtěli, aby ta myšlenka, že nějaká propast existuje, přestala platit a aby to vůbec nebyla odvážná myšlenka. A všímáme si, že v okolních zemích jsou právě podnikatelé, nebo my říkáme lidé v lidských zaměstnání, naprosto běžnou součástí vedení církví, anebo dokonce jsou zakladatelé těch církví. A chceme toho dosáhnout tedy tím, že vysvětlíme, že ta propast byla vytvořena uměle, historicky, že pokud chceme, aby Boží království rostlo, tak právě obdarování a kompetence lidí ze světa podnikání jsou naprosto zásadní pro ten růst království. Chceme přinášet pozitivní příběhy a tím postupně rušit ty obavy, které obou straně z těchto světů existují.
0: Konstatuje Martin Pence. Informace o konferenci najdete třeba na webu spolupořádající církve bratrské portal.cb.cz.

Blížíme se k 9:30, vy posloucháte Rádio 7, díky, že jste s námi. Kapelu Adonai teď bude střídat Lucy Grimble a její píseň plná prosby o to, aby duch žijícího životného Boha sestoupil do jejího srdce, naplnil ho životem a pounoukl jí jít dál, tam, kam je třeba jít.

0: Česká kancelář modliteb 24/7 zve k zájemce k přípravě tzv. Tichých míst. Tak chtějí nabídnout zájemcům prostor k zamyšlení, zastavení, hloubání o životě. Některá stanoviště, která je možné projít v rámci tichých míst, popisuje Lucie Rašková z České kanceláře modliteb 24/7.
1: Je tam třeba zrovna kamínek odpuštění, kdy přijdete na stanoviště, jsou tam dvě misky, jedna je plná kamínků, druhá je plná vody. A tam jde o to, že přemýšlíte nad tím, jestli opravdu potřebujete někomu odpustit, napíšete jeho jméno na ten kamínek, hodíte do té vody a to jméno se rozpustí. Opravdu to tak funguje. A v momentě, kdy vidíte, že se to jméno rozpouští, tak je ta příležitost odpustit a jít dál a nechat to v minulosti. A nebo je tam stanoviště, kdy je nějaký velký obraz na papíru a je černobílý. A lidé mají přicházet k tomu papíru, postupně ho vymalovávat, kousíček toho obrázku vymalovat. A oni takhle uvidí, že vlastně jsou součástí velkého světa a přitom jsou jedineční originálně, že jsou důležití. Bez nich by vlastně ten obraz nebyl úplný. Jedno z těch stanovišť je slaný karamel. Je tam nějaká čokoládka nebo nějaká sušenka, která chutná slano-sladce. A jsou tam ty dvě chutě i v našem životě. Někdy prožíváme věci, které jsou veselé, radostné, jsou sladké a rádi si to užíváme, ale pak přijdou situace, které nejsou tak chutné, trošku nám to úplně nevoní a je to buď náročné, těžké nebo nějaká zkouška ve škole. A my bychom se toho rádi tak nějak jako zbavili a přeskočili, jenomže to je taky součást našeho života, tak jako v tom karamelu sladkoslaném, tak i náš život vlastně tvoří takový jako jedinečný originál a jedno bez druhého by nešlo.
0: Říká Lucie Rašková z českých modliteb 24/7. Tiché místo můžete připravit i u vás, v církvi, v knihovně, v domově pro seniory, kdekoliv. Podklady pro jeho zřízení můžete získat na webu www.modlitby24/7.cz.

Nebezpečné dětství. Tak nazvala recenzi knihy Jonathana Haidta Úzkostná generace její autor David Novák. Mým klíčovým tvrzením je, že právě tyto dva trendy, nadměrná ochrana v reálném světě a minimální ochrana ve světě virtuálním, jsou hlavní příčinou, proč se děti narozené po roce 1995 staly úzkostnou generací. Generace Z se stala první v historii, která procházela pubertou s nástrojem v kapse, který je odtahuje od lidí kolem do alternativního světa, který je vzrušující, návykový, nestabilní a, jak ukážu, nevhodný pro děti a dospívající. Ironie sociálních médií spočívá v tom, čím více se do nich ponoříš, tím osamělejší a deprimovanější se cítíš. Jsme tělesné bytosti. Děti by se měly naučit zvládat své tělo ve fyzickém světě, než začnou trávit velké množství času ve světě virtuálním. Výše uvedené citáty jsou z knihy The Anxious Generation, tedy křehká nebo úzkostná generace, kterou napsal Jonathan Haidt. Ta kniha zatím nebyla přeložena do češtiny, ale pro ty, kdo nečtou anglicky, je dobrou zprávou, že je přeložena do slovenštiny.

Autor vychází z rozsáhlých dat, která ukazují, že kolem roku 2010 došlo k dramatickému zlomu. Prudce vzrostl výskyt depresí, úzkostí, sebepoškozování a sebevražedných myšlenek, zejména mezi dívkami. V tomto roce byla na iPhonech poprvé nainstalována přední kamera, selfie, a byl uveden do chodu Instagram, sociální síť zaměřená na sdílení fotografií a videí. Hyde tvrdí, že hlavní příčinou mnoha neblahých trendů je proměna dětství, kterou nazývá velké přepojení, tedy přechod od dětství založeného na volné hře k dětství strávenému převážně s chytrým telefonem v ruce. Podle autora se spojily dva nebezpečné trendy – nadměrná ochrana v reálném světě a nedostatečná ochrana ve světě virtuálním. Rodiče omezují spontánní fyzickou hru a samostatný pohyb dětí, aby je chránili před riziky reálného světa. Zatímco v online prostředí jsou děti vystaveny nepřetržitému proudu podnětů, sociálnímu tlaku, kyberšikaně a manipulativním algoritmům bez dostatečných pravidel a omezení. Digitální prostředí poškozuje vývoj mozku a sociálních dovedností, narušuje spánek, fragmentuje pozornost, podporuje závislost, snižuje schopnost soustředění, prohlubuje osamělost a perfekcionismus a vede k neustálému srovnávání se. Zvláštní pozornost autor věnuje rozdílům mezi pohlavími. U dívek jsou škodlivé účinky sociálních sítí výraznější kvůli tlaku na vzhled, vztahy a popularitu, zatímco chlapci se často stahují do světa videoher a pornografie, což omezuje jejich motivaci a reálné sociální interakce. V závěrečných kapitolách autor nabízí návrhy, jak situaci zlepšit. Apeluje na rodiče, školy, technologické firmy i státy, aby přijali jednoduchá pravidla. Odkládat první chytrý telefon minimálně do střední školy, zakázat sociální sítě do 16 let, omezit čas na telefonu, podporovat fyzickou hru a samostatné pohybování se dětí venku. Ve školách doporučuje snížit závislost na digitálních nástrojích, posílit mezilidské dovednosti a obnovit prostředí, kde děti zažívají reálná rizika a učí se zvládat nejistotu. Kniha není jen varováním, ale i výzvou k obnovení zdravého dětství. Cílem je pomoci rodičům a pedagogům porozumět, jak digitální prostředí proměňuje dětskou psychiku, a dát jim nástroje k její ochraně. Jonathan Hyde, Úzkostná generace, The Anxious Generation, Penguin Books, 2025, 400 stran. Recenze Davida Nováka vyšla v časopise Brána v listopadu loňského roku.

Blížíme se k 10. hodině. Lucie Endlicherová odchází od mikrofonu Rádia 7. Přeju vám dobrý den, díky, že ho trávíte s námi. Budete-li chtít zůstávat s námi i dále, rozhodně toho máme i po 10. připraveno dost a dost k poslechu. Dobrý den a naslyšenou.

Odbyla 10. hodina. Dnes je 9. května. Posloucháte vysílání Rádia 7, kterým vás bude od této chvíle provázet Petr Raus.

Co nás dnešním vysílání čeká? Nejprve jedno z velmi aktuálních témat, o kterém můžeme slyšet z mnoha stran. Well-being. Co se za tímto pojmem skrývá a co nám o něm může říct Bible? Poodhalí v nové sérii protagonisté talk show No Filter. Úvodní zastavení vysíláme od 10:45. Od okamžiku, kdy vznikla církev, se dodnes šíří ta dobrá zpráva evangelia o tom, že Bůh miluje člověka. Lidé si tuto zprávu stále předávají od člověka k člověku a platí to i dnes. Budeme si o tom povídat od 11 hodin ve fortepiánu se Stanislavem Černochem, který to zažil také a dál to také sám dělá. V posledních vydáních pořadu Pohovka vám k aktuálnímu poslechu nabízíme sérii věnovanou albům amerického zpěváka Jeremyho Kempa. Dnes Štěpán Matuška připomene desku The Answer. Po jedné hodině odpolední zavřeme spolu s dětmi oči a začneme navlékat korálky. Nedejte se zmást. Po slepu neznamená slepě. Čeká nás pestrá hodina plná pohádek a písniček. Kniha Lukáše Targoše Křesťanství v pěti slovech nabízí stručný přehled základu křesťanství pro každého, kdo o víře přemýšlí. Pět slov, která stojí v záhlaví jednotlivých kapitol, završuje dnešní poslední díl s podtitulem Naděje. V podání autora ho uslyšíte v pořadu Večer pod lampou po 14. hodině. Pamatujete si pochody pro Ježíše, které v 90. letech několikrát prošly Prahou a Brnem? Pokud ano, tak si tuto dobu můžeme společně připomenout v písničkách z archivu po 3. hodině odpolední. Uslyšíme písně z alba Nebe je v srdci mém, jehož autor Graham Kendrick je spoluzakladatelem pochodů pro Ježíše. Ty proběhly v mnoha zemích. Téma svobody otevře další vydání pořadu Studna slova, které naladíte od 15:30. S Jiřím Hurtou stále nahlížíme do 7. kapitoly 1. listu Korinským. I když valentýnský svátek slavíme v únoru, skutečný měsíc lásky představuje, alespoň podle zažité tradice, až květen. A tak i dnes zůstane pořad poklady z archivu u tématu blízkého vztahu. S nedávno zesnulým evangelickým farářem Jiřím Gruberem budeme uvažovat o manželství. Nalaďte si v 16 hodin. Proč jsou ty nejběžnější věci, jako je svatba nebo vztah s bratrem, v Bibli obrazem celého vesmíru? V sérii o rodině jako zrcadle nebeských věcí dnes zkoumáme Krista jako prvorozeného syna. Bible o něm říká prvorozený mezi mnoha bratry, dědic všeho, prvorozený všeho stvoření. V předchozích dílech jsme potkali sourozeneckou rivalitu, boj o dědictví, otázku, kdo patří do rodiny. Jak Kristus mění celou dynamiku Boží rodiny? A co znamená být spolu dědici s Kristem? Pořad Kudy kam s Kateřinou Fridrichovou začíná v 17 hodin.

Svátek má dnes Ctibor. Když mluvíme o jménu Ctibor, mohli bychom stejně tak říkat i Ctibor. Jméno lze vyložit jako bojovník za čest. Slovo bor totiž pochází ze staroslovanského boriti, bojovati. V dřívějších letech měl dnes svátek Řehoř, a tak všem Ctiborům i Řehořům dnes hojnost milosti, radosti i požehnání od Pána Boha, který vás má rád. A ještě jedna poznámka. Dnešek bývá nazýván Dnem Evropy. V roce 1950 představil tohoto dne francouzský ministr zahraničí Robert Schuman návrh na vytvoření organizované Evropy jako nezbytné podmínky k udržení mírových vztahů. Tento návrh, známý pod názvem Schumanova deklarace, se považuje za počátek budování Evropské unie.

0: Snad každý člověk by si přál být zdravý, spokojený a vyrovnaný, a to v různých aspektech života. Tématu well-beingu se bude věnovat pořad, který právě začíná.
1: Tohle je No Filter. Pořad, který čerpá z historicky a duchovně hlubokého zdroje, kterým je Bible. Pořadem vás provází Milan Michalko a Tom Michalko, vedoucí citychurch.cz. No Filter můžete poslouchat na Rádiu 7 nebo na podcastových platformách. Podpořte tento pořad sdílením na svých sociálních sítích. Vítejte u další epizody No Filteru.
2: Buď zdrav je naše nová série v No Filteru. A dneska ji odstartujeme společně s Lukášem. Ahoj, buď zdrav.
3: Ahoj Tome, buď zdrav taky.
2: Tak dneska jsme ve dvou, protože ten třetí z nás není zdrav, takže to dopadlo, že tu jsme sami tentokrát. Milan teda zdrav není a nějaké antibiotika a kašel mu nedovolujou být součástí tady téhle nové série evidentně, protože by to toho nezapadal. Tak doufám, že se to aspoň poslechne a bude taky zdrav. Chceme rozebrat zdraví z různých úhlů pohledu, jednak fyzické, ale taky nějaké emocionální, duševní, sociální, kognitivní. Vůbec jako celkový pohled na člověka a zdraví. Myslím si, že to zapadá do té dnešní společnosti. I ty témata se snažíme tady rozebírat, které nějakým způsobem ve společnosti rezonují. Minule jsme se bavili o AI, o umělé inteligenci, teď to vezmeme do toho analogu, do toho fyzična, do toho, tělo. Co není úplně softwarová záležitost, ale je to něco, co řeší každý z nás. A je fajn se nad tím zamýšlet. Lukáši, co ty, co tvoje zdraví, jak ty se cítíš?
3: Možná teďka velmi dobře, protože jsem možná začal trochu se svým tělem víc pracovat. Máme teďka úžasnou výzvu, která souvisí s takovou, možná jste to zaznamenali mediálně, je 10 000 kroků pro život. A my jsme v týmu u nás v práci tu výzvu každý rok dělali, ale my jsme pak zjistili, že oni za ty poplatky, protože tam se nějak musí platit za registraci, chtějí víc a víc, tak jsme si udělali přes AI právě samostatnou aplikaci a máme výzvu, že teďka vlastně od 1. dubna do 30. dubna, už mička je jenom poslední 3 dny, možná 2 dny, tak chodíme. A já jsem si tu výzvu ještě opatřil tím, že nechodím 10 000 kroků, ale 14 000 kroků. Takže fyzicky se můžu říct, že se cítím dobře. Takže jo, moje tělo je teďka dobrý. Mnohem lepší než předtím, protože samozřejmě s věkem tělo odchází, člověk začíná mít nějaké nemoci a není to úplně příjemné. Třeba oči už mi neslouží tolik a jo, tak se možná malinko soustředím i na to tělo.
2: Ty máš brýle? Já jsem tě neviděl s brýlema. Nemáš?
3: Já mám teďka brýle na čtení. To na čtení. Je novinka.
2: Jo, dobře.
3: Takže v noci, když si jako postavy, třeba koukám i do notebooku nebo do mobilu a čtu něco na mobilu, tak už si vyberu ty brýle, protože už večer fakt jsem rozostřený a někdy mám problém číst nakrátko ty malý písmenka, takže už jako oddaluju. Takže jo, už se projevují na mě tyhle ty fyzické věci. Jinak k tomu tématu možná ještě, my jsme vlastně, že jo, ale to není jako, že se budeme bavit o tělu a já myslím, že jsme spíš jako byli fascinovaní různýma pohledama na Bibli a že to vychází z Bible, jo, a vlastně, že jsme si říkali, hele, nás zajímá, jaký jsou příběhy v Bibli, které se týkají těla, psychiky a věcí, které jsou v angličtině pojmenované well-being. A my nechceme vás krmit jenom těma anglickýma slovíčkama, takže proto buď zdrav, protože to je takový volný překlad tady toho dobře být, nebo jak se dá taky ještě jinak přeložit well-being. A vlastně je to o tom, že jsme se podívali na nějaké příběhy, které souvisí s tím fyzickým zdravím. A fyzické zdraví se dělí jako na jak tělesné, tak psychické, tak jako různé soci a podobné věci. A tyhle věci nás jako nějak zaujaly, protože je to dobré vlastně nedívat se na křesťanství a na zprávy z Bible jenom na, jako na ty spirituální, duchovní, protože to je jako to téma, které jako tady vlastně pořád probíráme, ale i na to, že ty lidé byli lidé, a prožívali nějaké věci, které byly spojené s jejich tělem nebo s jejich stavem duchovním nebo duševním. Tak nás to jako tak zaujalo, že jsme si začali ze srandy říkat, jako kdo by mohl být nejlepší spěrač v rámci Bible, nebo kdo je nejlepší běžec v rámci Bible a podobně. A vznikla z toho tato série, která mě, a myslím, že i Milana strašně bavila hned na začátku, když jsme začali o tom přemýšlet, a je škoda, že tady není, protože si myslím, že by se ji skvěle užil.
2: Já myslím, že se přidá v těch dalších epizodách. Jedna teda z těch věcí je fyzické zdraví. To někdy možná nevidíme tak jasně v Bibli. Napadá tě nějaký příklad, kde se o tom mluví?
3: Ale nemusíme chodit moc daleko, když zůstáme jenom v evangeliích, tak vlastně Ježíš uzdravoval lidi a vlastně vracel jim fyzické zdraví. Jo? To znamená, člověk, který nebyl fyzicky zdrav nebo byl handicapovaný, tak vlastně byl nějakým způsobem vyloučený z té komunity. Mm-hmm. A vlastně to fyzické zdraví bylo důležité pro to, abyste vůbec mohli existovat. Nebýt zdravý znamenalo být jako nejen jako limitovaný, ale možná i jako z duchovního hlediska limitovaný v tom, že se člověk nedostal třeba ani do chrámu. Takže jenom to, že jako fyzické zdraví je součástí i evangelia, je pro mě jako důležitá zpráva. A je to taková ta polemika, jo, že celý ten nový zákon je trochu jako, že Ježíš jako o zdraví a o těle jako mluví v dobrém, nemám nebo neuvědomuji si nějaký, jako že by mluvil jenom o tom, že zahoďte tělo a nechte jenom duši a ducha jednat. Ale že spíš Pavel byl takový člověk, který do toho vnášel malinko toho, že oddělujeme to duchovní od toho tělesného. Takže tam vnímám malinko rozkol nebo rozdělení tady toho, co si myslím, že církev provázelo jako strašně dlouhou dobu a provází ještě dneska, že se trošku na tělo díváme, že to je něco dočasného, něco ne nutně věc, o kterou se musíme nutně starat. A že vlastně se to nějak jako nemusí řešit. Jo? A to si myslím, že není dobře. A kdybychom mluvili o starém zákoně, tak tam si myslím, že to a vůbec v židovství je tělo součástí spirituality. Takže bych si naopak viděl, že možná pojďme se vrátit ke kořenům a pojďme vlastně přijmout, že mluvit o těle, o tom být zdrav nebo well-beingu, není nic, co by bylo hříšného nebo špatného. Naopak je to vlastně důležité, protože ve zdravém těle je zdravý duch, což je skvělý heslo mimochodem.
2: Jo, to je super.
3: A hodně křesťanské. Tak zároveň jako může hezky navodit tu atmosféru toho, o co nám vlastně jde v této sérii.
1: Zaujalo vás toto téma a chcete slyšet celou neskrácenou verzi? Stačí otevřít stránky citychurch.cz a kliknout na tlačítko No Filter Speciál. My vám pošleme odkaz na neskrácenou verzi epizody přímo na váš e-mail. Děkujeme, že nás posloucháte.
2: Možná uděláme takový průlet, takže toto je to fyzické, pak je emocionální well-being nebo zdraví. Co tě k tomu napadá? Seš teďka emocionálně zdravý?
3: Jako můžu říct, že jsem včera zrovna přemýšlel, když jsem byl na procházce nebo když dělám tu výzvu, tak jako, že si uvědomuju, že jsem se dostal do stádia, kde nezažívám takový stres, jako jsem ho zažíval, když třeba byly malí děti. A kdy jako nějaká zastávka pro mě byla vlastně i takovým tím absolutním vydechnutím, to znamená, jako bys vypustil tu duši, a konečně jsem mohl znovu nadechnout a něco přijmout. To jsem vlastně teďka zjistil, že už nemusím. Takže jako, ale zažívám tohleto, no. A je to možná stav, jako kdy člověk jako se může zastavit, není nějakým napětí a najednou si uvědomuje, že duše je taky jako důležitou součástí. Jak to máš ty? Abych nemluvil jenom já.
2: Jo, emocionální zdraví, no to je velké téma pro mě teďka. Myslím, že, nebo obecně, myslím, že tím, že jsem docela emocionálně založený člověk, tak to je neustále téma. Mám kolem sebe lidi, o které se můžu opřít a v tomhle tom si myslím, že nemám nedostatek. Jako nějakých super vztahů a emocích a lásky. To určitě jako nemám nedostatek. Zároveň moje emoce jsou ovlivněny dost okolnostma samozřejmě, co zrovna prožívám, v jakém jsem rozpoložení, jak moc vím, kam jdu, to je asi jedna z hlavních věcí, svoboda a jak moc vím, kam jdu. To jsou dvě věci, které ovlivňují zásadně moje emocionální zdraví, protože když nevím, kam jdu, co je můj cíl, tak jako se utápím pak v nesmyslech a dokážu se zaciklit ve věcech úplně zbytečně. A to částečně teď prožívám, ale aspoň v bezpečném prostředí, takže to je dobré.
3: Jinak my teďka vlastně procházíme ty témata, která budeme rozebírat postupně v té sérii. A chceme,
2: takže se dostaneme jako u každého
3: úvod.
2: Jo. U každého se dostaneme hloubš, jo. Tak myslím si, že Bible taky k tomu má co říct, k nějakému emocionálnímu zdraví. David by mohl povídat v žalmech a myslím si, že hodně povídal. Ježíš v Getsemanské zahradě. Silné emoce. Naštvání Ježíše vidíme i v rozhořčení, jo, vyloženě prostě ho to naštvalo. Tak další máme sociální well-being, to jsou právě ty vztahy. Aha, tak možná jsem zbytečně mluvil o vztazích tady v emocích, ale pro mě to je vždycky spojené samozřejmě. Tak vztahově si myslím, že zrovna to je taky velká část, a taky v biblických příbězích to vidíme jako klíčovou součást vztahy. Nejenom s Ježíšem, ale i lidi mezi sebou, Ruth, Naomi, tam byl vztah, nějaké sociální bezpečí, díky tomu byli schopni projít neskutečným tlakem, jo, vlastně brutálním příběhem. No.
3: Ale obecně lidé jsou komunitní a Bůh nás takhle skvěle stvořil, to znamená, nejsme sami, stvořil právě to, že i manželství je vlastně vztahová věc a děti jsou ve vztahu s náma a člověk jako je postavený na vztazích, takže jako když má špatné vztahy, tak se to nějakým způsobem projevuje na jeho životě. A myslím si, že je dobré o tom mluvit, že je dobré vědět, jako jaký prožívám vlastně emoce ve vztazích, jestli ty vztahy jsou na dobré úrovni, jestli mě něco nezraňuje, jestli mě něco právě se nedotýká, nebo naopak se můžu, jak jsi to řekl ty, opřít o svého přítele. To si myslím, že bude úžasný téma toho třetího dílu, kde vlastně se chceme zabývat právě, jak vztahy jsou důležité pro to, aby se nám dařilo dobře. Mm-hmm. A bylo nám dobře, well-being.
2: Jo. Pak tam máme ještě další téma, kognitivní well-being, nebo mysl, nějaký rozvoj, moudrost, nevím, co by do toho ještě možná zapadalo.
3: Je to možná nějaká kreativita.
2: A, kreativita, prostě rozvoj toho člověka. Tak na to se moc těším, to jsem zvědavý, co z toho vypadne, protože kreativita je taky součástí Bible a jsou tam příběhy, kde se tvoří už jenom začátek Bible, že Genesis a vůbec jako stvoření, to mě fascinuje, že to je vlastně umělecké dílo, někdo z ničeho vytvořil něco, dal tomu záměr.
3: Já myslím, že se v té sérii pak budeme nebo tady v tom díle soustředit i na takovou tu, jako jak pracovat s tím, aby jsme měli mentálně nastavený jako hlavu. Že někdy máme pocit, že už jako máme všechno za sebou a pak vlastně už jenom žijeme z nějaký podstaty a že nás to může právě jako zastavit a možná vrhnout do nějakého problému fyzického, psychického a tak dál. A v Bibli se právě povídá o věcech, které samozřejmě přicházejí s tím, že není to jenom o tom, že už všechno vím a už nic nepotřebuji měnit. Že naopak jako možná ten život je o tom, že neustále přicházejí nové a nové věci a vlastně já se musím s těma věcmi nějakým způsobem vypořádávat. A že vlastně když rezignuju na to, že ty věci budou mít nějak jako vyřešené, takže se pak může stát, že některé věci v mém životě nebudou fungovat správně. Proto mít to dobře znamená mít jako možná i pak jako zdravý pohled na věci kolem sebe a neodsuzovat je, nebo možná je neškatulkovat, nedělat z nich nějaké jako špatné věci, ale možná využívat jejich potenciál nějakým novým pozitivním věcem.
2: A pak to zakončíme duchovním well-beingem, duchovním zdravím a nějakému smyslu, proč jsme tady. Myslím, že to potřebujeme do toho, abychom fungovali dobře ve světě.
3: Myslím, že tam je hodně důležitý třeba ten hodnotový kompas, to znamená, jako jak vlastně máme nastavené hodnoty, A teď nebudeme mluvit asi úplně o hodnotách morálních, řekněme, ale spíš jako o hodnotách, které jsou související jako s naším životem jako takovým. Čemu dávám význam, čemu nedávám význam, čemu se vyhýbám, co řeším, co neřeším. To znamená, jestli jako mám vyřešený ty základní otázky, nebo se možná točím v nějakých kruzích, možná nějakých rolích, které nedokážu opouštět a přitom mě jako neúplně sedí a vlastně neumím pojmenovat třeba realitu. A v té realitě se pak jako můžu ztrácet. Takže ten hodnotový kompas vnímám jako hodně široký. A zase, kdybychom se podívali do Bible, tak tam budou úžasný příběhy. Třeba Marie versus Marta, jejich jako rozpor v tom, co je vlastně správně, jako jaký je smysl života. A jak vlastně z toho vyjít ven, abych vlastně vnímal, co je podstatné v tom životě a co je méně podstatné. A na základě toho si trošku jako dokázal i seřadit priority v tom, co chci nebo co bych měl dělat jako ve svém životě. Bude to hodně zajímavý povídání, myslím, že ten poslední díl bude takový jako pro mě i challenge, nebo i pro nás challenge.
2: Jo, určitě. Na to se těším. Takže to nás teďka bude čekat v této sérii. Možná, že některé témata spojíme ještě dohromady, aby to nebylo úplně nekonečné, uvidíme, ale prostě nám to přišlo jako zajímavý nápad rozebrat něco takového, co zároveň rezonuje ve společnosti, ale zároveň trošku možná v tom křesťanství to opomíjíme, anebo to potom ženeme do nějakého úplného extrému, a to taky není úplně v pořádku.
3: Jo.
2: Takže najít v tom nějaký ten well-being bude zajímavé.
3: Myslím, že máme dvě témata. Že? Jedno téma je, my jsme tady jako církev, která je směřovaná k tomu, aby přinášela dobrou zprávu lidem kolem nás. A dnešní mladí lidé hodně dbají na to, řekněme, well-being, nebo na to buď zdrav téma. Jo. Hodně se cvičí v posilovnách, dbá se na zdravé jídlo, řeší se duševní zdraví, duchovní zdraví, řeší se
2: vztahy. Konzumace alkoholu jde dolů rapidně s mladší generací.
3: Přesně tak a zároveň třeba i takový ten problém toho, že mladé generace chtějí mít vyvážený vztah k práci a k volnému času. To znamená, měli bychom jako církev tomu umět rozumět. A možná zapomenout na to, že my jsme na to tělo, aspoň moje generace, trochu kašlala, je to na mě vidět, protože jsem to u sebe moc nestaral, protože pro mě byly podstatnější jako takový ty věci výkonu a toho, aby ta círka fungovala, aby všechno tak nějak běželo. A vlastně tělo bylo až na 15. místě v těch žebříčkách toho, co mám řešit. A tělo beru jako v tom všem, co jsme vyjmenovali z těch 5 kategorií. Takže je to nějaký dluh, který si myslím, že máme vůči těm lidem, kteří jsou dneska jako mladí, kteří přicházejí zároveň do církve, nebo kteří jako mladí možná teďka polemizují o tom, co je víra, co je křesťanství, kdo je Ježíš. A bylo by super jim rozumět, proč to řeší. A druhý téma, který si myslím, že je podstatný, je, že vlastně jako v církvi jsme to tělo fakt jako zahodili. Aspoň tak to vnímám, jo. Když se podívám do historie, tak jako celou dobu vlastně je to tak, že víc jako říkáme o tom duchovním a je to pro nás to důležité a podstatné, což já vůbec neschazuju, ale jako kdybychom si řekli, to tělo není důležité, je to jenom dočasná věc, za chvilku to skončí a pak dostaneme nějaký nový tělo. Ale už tomhle, když řeknu, tak se projevuje právě ten zvláštní paradox, že my dostaneme nové fyzické tělo, to znamená, my, co se vlastně naučíme tady na zemi, tak vlastně potom v tom budoucím životě s věčností budeme pak jako řešit celou věčnost. A bylo by fajn být jako nějakým způsobem připravený na to, že s tím tělem nekončíme. Jo? My jsme měli takový to, že se to změní, ta podstata bude to duchovní tělo, takže už nebudeme řešit takový to, já budu chodit na záchod a bolesti a věci, které jsou s tím spojené. Asi to nebude, nebo bude to jinak. Ale tělo bude, takže bylo by super se na to připravovat. A já si myslím, že třeba právě ty Izraelci nás můžou strašně inspirovat, protože oni mají víru spojenou i s tím fyzickým životem. A nepopírá se, naopak se ty dvě věci a ty dva pohledy na to, že máme tady nějaké fyzické věci a problémy, a oni se dotýkají těch duchovních problémů, takže je dobré ty věci smířit. Takže naším cílem je i tato věc, to má smířit tělo s duchem.
2: Super. Tak my se přesouváme do speciálu. Můžete se klidně přidat k nám.
3: A řekneme ještě, buďte zdraví.
2: A buďte zdraví a těšíme se s váma na tuhletu sérii zajímavých témat, takže buďte zdraví a příští týden se zase uslyšíme.

0: Toto byla další epizoda pořadu No Filter. Doufáme, že vám přinesla inspiraci. Podpořte tento pořad sdílením na svých sociálních sítích. Děkujeme a za týden opět nashledanou u No Filteru.
1: Fyzické, emocionální, sociální, kognitivní a duchovní zdraví. 5 oblastí, kterým se bude talk show No Filter věnovat v následujících týdnech. S protagonisty tohoto pořadu se můžete setkat i osobně, a to na akci s názvem Church Mashup, která se uskuteční od 15. do 17. května v Ostravě. Bližší informace najdete na webu www.citychurch.cz. Příští premiéra No Filteru zazní v pondělí v 11.15.

a písničkář. Proslavili ho především jeho lyrické písně. Mimo nich ovšem psal i historické romány. Jeho texty jsou známé a rozšířené po celém světě. V Česku zpívá přeložené texty Bulata Okudžavy například Jaromír Nohavica. 9. května 1760 zemřel Mikuláš Ludvík Zinzendorf, šlechtic, zakladatel Ochranova, biskup Jednoty bratrské. Mikuláš velmi brzy pochopil, že jeho život beze zbytku patří do božích rukou. Toužil po diplomatické dráze, vyměnil ji ale za prostou službu lidem kolem sebe. V roce 1722 přišli na jeho statek Betelsdorf první členové Jednoty bratrské, kteří žádali o azyl. V Horní Ružici v Sasku vzniká osada Herrnhut, Ochranov. Místo, z něhož vyšlo množství misionářů, centrum církve moravských bratří. Náš způsob, kterak hlásati spasení, jest tento. Představovati každému srdci laskavého beránka, jenž zemřel za nás, ač byl Boží syn, obětoval se za naše hříchy jako náš Bůh, náš prostředník mezi Bohem a lidmi, náš vzor, náš bratr, náš kazatel, náš utěšitel, náš spasitel. Zvěstujeme jeho krev a jeho lásku až k smrti, ano, k smrti na kříži. V našich rozmluvách a důvodech neuchylujeme se ani čtvrt hodiny od lásky plného beránka. Nejmenujeme žádnou cnost, jedině v něm, od něho a skrze něho. Nekážeme žádné přikázání než víru v něho. Žádné jiné ospravedlnění než to, které dobil on. Žádné jiné posvěcení než tu výsadu více nehřešiti. Žádnou jinou radost než tu býti jemu na blízku, o něm přemýšleti a konati to, co se líbí jemu. Žádnou jinou ztrátu než tu ztratiti jeho a jeho požehnání. Žádné jiné neštěstí než to býti v jeho nelibosti. Žádný jiný život než ten, který jest v něm, prohlásil co biskup obnovené Jednoty bratrské. A v roce 1955 zemřela Kate Boothová, nejstarší dcera zakladatelů armády spásy. Přivedla armádu spásy do Francie. Spolu s dalšími dvěma dobrovolníky hlásala evangelium na ulicích Paříže. Častou odpovědí jim ovšem bylo bláto a kamení, které na ně lidé házeli. Se svým manželem pokračovala v hlásání evangelia v Evropě, Spojených státech i Austrálii. A nakonec v roce 2010 zemřel 9. května Otakar Motejl, český advokát a politik, veřejný ochránce práv, takzvaný ombudsman.

FM, radio7.cz, křesťanské rádio ve vašem mobilu nebo tabletu. Online poslech celodenního vysílání, podrobný programový přehled, zvukový archiv pořadů, novinky z redakce a další. Kompatibilní se širokou škálou zařízení. Poslouchejte doma, venku, na cestách, kdekoliv. Biblické vyučování, hudební pořady, rozhovory se zajímavými hosty a mnoho dalšího. To vše na mradio7.cz. Rádio 7. Rádio, které nemyslí za vás.

zmožená úzkostí. Mi tak křídla houby odlétla bych, kde je klid. Ve městě vládne krutost a rozbroje.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

0: Zazněla znělka Rádia 7, ohlásila 11. hodinu. Dnes je 9. květen. Naším vysíláním vás dnes provází Petr Raus.
1: Fortepiano.

0: Od vzniku první církve se evangelium stále šíří od člověka k člověku. Nikdo nevymyslel lepší způsob, než jaký používal Pán Ježíš Kristus, když byl na zemi. Chodil mezi lidmi, mluvil s nimi a vyprávěl příběhy. I když se za staletí lidé snažili a dosud snaží vymýšlet další metody, které doufají, že budou účinnější, tento prastarý způsob stále funguje. Zažil to i dnešní host fortepiana, který v tom také pokračuje. Vítám Standu Černocha. Vítej, Stando.
1: Ahoj.
0: Odkud jsi přijel, prozrať?
1: Já jsem přijel z Frenštátu pod Radoštěm a můj domovský sbor je v Kopřivnici a Apoštolská církev to je.
0: My se o tvém životě v té hodince, tak jako to bývá zvykem v tomto pořadu, dozvíme více. Tvůj příběh, kdy a jak vstoupil Bůh do tvého života, začal taky setkáním s člověkem, který ti něco řekl, že?
1: Ano, je to tak. Všechno to začalo, jednou jsem nastoupil do vlaku a ve vlaku seděla moje bývalá kolegyně z práce, která už pracovala jinde. A ona mi řekla o Ježíši Kristu. A musím říct, že ta dynamika proměn mého života začala ve 41. roce mého života.
0: To už si toho měl dost za sebou.
1: To už jsem měl hodně. 41 let už bylo za mnou. Takže Jana mi řekla o Ježíši Kristu a říkala, že je křesťanka a já se hrdě hned hlásil ke křesťanství, protože jsem se považoval za křesťana, byl jsem katolík, ale moje víra byla bez osobního vztahu s Ježíšem, byl jsem tam bez živého vztahu.
0: A co ti řekla tehdy, prosím tě, takového objevného?
1: Ona mi řekla, že to křesťanství skutečně funguje a to já jsem neznal a klíčové mi řekla, o záchraně, o spasení, o znovuzrození, ale tyto věci jsem já vůbec neznal. Když jsme se rozloučili, já jsem jí přislíbil, že se jí ozvu, ale celé se mi to zdalo podivné a přišel čas, kdy já jsem se jí neozýval a spíše jsem se jí vyhýbal, než abych navazal kontakt.
0: No a jak to dlouho trvalo takhle?
1: Ta doba trvala asi 3/4 roku. V tu dobu jsem se bál toho, co jsem slyšel. Přišel moment, kdy jsem se šel podívat na tu církev, co tam chodí za lidi, jestli to jsou nějací slušňáci, nebo co to je, a oblížel jsem je jenom, tak jsem obcházel tu budovu a pozoroval ty účastníky přicházející na bohoslužbu.
0: No a co jsi zjistil? Byli slušňáci?
1: Byli takové normální lidi, některé jsem znal už dřív, od vidění, ale byla to normální obraz, byl to normální obraz společnosti.
0: Jak to dlouho trvalo, než se něco v tobě začalo měnit?
1: Celé to trvalo asi 3/4 roku a během té doby, aniž bych jsem to věděl, už se mnou začal se mnou pracovat Bůh, ale to člověk se vždycky dozví později. A on na mě pracoval a dával mi sny a ukazoval mi na můj hříšný život a na zlé věci, které dělám. A v tu dobu se za mě taky modlila ta Jana. A já, když jsem viděl, co se děje s mým životem, který se mi vůbec nelíbil, tak jsem začal zvažovat nad Bohem. Pak jsem měl jeden takový sen, kde dokonce na mě Bůh promluvil, když jsem se probudil a řekl, dej si to do pořádku s Bohem. Což jsem byl úplně v šoku.
0: A věděl jsi, jak si to máš dát do pořádku?
1: Věděl, ale musím říct, že to byla, já jsem měl obavy z toho, vydat svůj život Ježíši Kristu, protože jsem v tom měl nejasno a taky jsem se bál těch možná příkazů, pokud se něco stane, že budu mít svázaný život, že nebude prostor ke svobodě. Ale opak je pravdou.
0: Ono je to tak, že člověk se bojí něčeho neznámého, že ztratí jako kdyby kontrolu nad tím svým životem, že? Že si nebude moc dělat všechno tak po svým.
1: Jo, já si myslím, že bude omezeno mnoho činností, které doposud dělám, a jedna z nich byla třeba, že nemůžu si ani zajít na pivo.
0: Což se nepotvrdilo.
1: Ne, nepotvrdilo. V tu dobu, jak se Jana za mě modlila, já jsem se dopustil takového špatného činu, který měl okamžitý dopad. A já jsem věděl, že tudy cesta nevede a Bůh mi začal ukazovat zlé věci z mého života. Ještě jednou a ještě víc.
0: Je to zajímavé, že Pán Bůh oslovuje lidi. No, je to určitě víc než 2000 let, kdy začal chodit Pán Ježíš po téhle zemi a mluvit s lidmi. A od té doby se to děje pořád. Je to takový jeden velký zázrak, že najednou člověk začne přemýšlet nad svým životem, nad věcmi, které doposud dělal, a najednou je to jinak.
1: Všechno je jinak. Po té příhodě a zlém rozhodnutí, které mělo rychlý následek a pro mě taký trest, já jsem si říkal, takhle to už dál nejde. Takže jsem se rozhodl vydat život Ježíši Kristu.
0: Jak to vypadalo?
1: Vypadalo to tak, že jsem se modlil. Já jsem se modlil, jsem říkal, Ježíši, přijď do mého života, změň to, já už takhle žít nechci. Bylo to v týdnu mých 42. narozenin a ten Ježíš skutečně přišel.
0: Přišel a začal něco dělat ve tvém životě.
1: Začal dělat.
0: Jaké změny to přineslo? Přibliž nám aspoň třeba něco, co jsi musel řešit ve svém životě.
1: Já jsem měl z toho světského života nabalené břemena, které jsem musel pomalu odbourávat. A bylo to, řeknu, podnikání, které nebylo úplně na čestné bázi. Tak přišel čas, kdy jsem ho musel zrušit. Pak jsem záviděl křesťanům, kteří už svoji víru měli a už to všichni věděli. A já jsem musel předstoupit před rodinu. Já, starý katolík, slabý, ale starý, musím říct, že opouštím a přicházím do církve a opouštím katolickou víru. Potom jsem se musel přiznat v práci. Taky znali můj život. A pro ně to byl úplný šok, když to teda slyšeli. To byly takové hlavní věci, ale hlavně z toho osobního života. A celé to trvalo, to pročišťování a proměňování, 2 roky.
0: 2 roky? To je dlouhá doba.
1: Dlouhá doba. Dva roky jsem se vymaňoval. Hodně toho bylo. A vycházelo se mi těžce. Skončil jsem v garzonce po mém bratranci a můj byt, já jsem musel v podstatě byt, který jsem vlastnil, pustit jedné ženě, která tam měla adresu na mém bytě, a já jsem vyšel s 2 taškama za Ježíšem Kristem. A tam jsem skončil v tom bytě. Rodičům se to nelíbilo, protože jsem s tou ženou neměl žádné vazby, nebyl jsem ženatý s ní, neměli jsme děti, nic, takže pro rodiče to už byl druhý životní krok, kdy jsem vyrazil v životě s 2 taškama. A k tomu se můžu dostat potom za chvíli.
0: Když tě tak poslouchám, tak určitě to byly dramatické změny ve tvém životě, že to nebylo takhle lusknutím prstu, ale musel si projít nějakým procesem. Co nového si objevoval na té víře v Pána Ježíše Krista, která se ti najednou začala stávat osobnější?
1: Ta osobní víra, to je práce Ducha Svatého. Jo, tak to vnímám, že prostě on to proměňuje. Byl jsem šťastný, cítil jsem, že byly odvaleny břemena, té tíhy toho předchozího života, a to byly ty rozhodující jako kroky, které přicházely skrze to boží vedení. Ještě k tomu starému životu. by chtěl něco říci. Já jsem žil na vesnici a na vesnici jsem ten život miloval. Já jsem miloval ty lidi, já jsem žil v takovém koloritu křesťanských svátků dokonce. A to si myslelo i s pohanskými svátky, ale na Vánoce řeknu, na Vánoce, na ten Štědrý den, to jsme chodili na půlnoční, na Štěpána. Už jsem nechodil jako otec na koledu, ale zpívali jsme koledy doma. Na Velikonoce jsem i pohanskou jako tu pomlásku slavil, jo, chodil za holkama. A nejvíc jsem miloval pouť. To je vysvěcení kostela ve vesnici a v tu dobu jsem viděl, že lidi jsou úplně blízko k sobě a já jsem to miloval. Já jsem viděl ty kolotoče, ten pravěk, už je to pro dnešní generaci pravěk, jo. A to se mi moc líbilo. A takže na té vesnici to bylo krásné. Já jsem v tom mládí měl kamarády a my jsme milovali rockovou a alternativní hudbu.
0: A považovali jsme se... Měl jsem dlouhé vlasy, předpokládám.
1: Měl jsem dlouhé vlasy. Ta rocková hudba, to byl pro nás prostě svět, aby jsme se považovali za borce a ti ostatní jsou plebs. Jo, tak byli jsme tři. Všechno ostatní nám bylo fuk. A to trvalo jenom do té času, než jsem se oženil a to bylo ve 23 letech. Ale ještě v tu dobu, co jsem dělal, já jsem kondičně běhal v létě, v zimě jsem miloval běžky, tak jsem chodil na běžky po horách, ale většinou u nás na vesnici. Taky jsem miloval hospodu, tam jsem měl kamarády další. A když ve 23 jsem se oženil, tak začal nový život a měl jsem dvě děti. Ale všechno a ten pohodový život, který nějak plynul, se poskládal s rozvodem ve 34 letech. Z manželství zbyly dvě děti a já i zdravotně, i psychicky jsem byl na tom špatně a vyrazil jsem s těma dvěma taškama, to byl první můj takový životní krok nový a do nového života a skončil jsem u rodičů. Na domku zpět.
0: To není moc dobrý start do dalšího života, skončit v tomto věku u rodičů, že? To není moc povzbudivé.
1: To není, ale rodiče mě přivítali. Rodiče mě přivítali. Ale prostě tak to bylo. A znova návrat ke kamarádům. A taky jsem hledal duchovně. A tak tenkrát jsem si od kamaráda půjčil z edici portréty, byl to Mohamed, byl tam Buddha, po revoluci dokonce Hare Krishna. Taky mi dal nový zákon. Ale nic z toho mě nezaujalo. I nový zákon, kde jsem si přečet kousek Lukáše, mě neoslovil a tak jsem ho odložil a zůstal v šuplíku.
0: Musel proběhnout ještě nějaký proces ve tvém životě?
1: Musel a takže to byl ten věk po rozvodu a přicházel čas, kdy jsem vlastně se setkal s tou kolegyní Janou a to už bylo od rozvodu 6 nebo 7 let a tenkrát mi řekla o Ježíši Kristu.
0: Tak to byl tvůj život předtím, než ses osobně setkal s Pánem Ježíšem Kristem, jestli to tak můžeme říct. Jo. To byl tvůj život, jaký jsi žil do té doby. Teď je ti přes 60, míříš k 70 a tvůj život je naplněný úplně jinými věcmi a to si budeme povídat po písničce.

0: Na Rádiu 7 posloucháte pořad Fortepiano, u mikrofonu je jako obvykle Lenka Malinová, mým dnešním hostem Standa Černoch a nahlížíme tak jako obvykle do jeho života. Před písničkou jsem říkala, že jsme si trošičku zmapovali, jaký byl ten tvůj život dříve. A vstoupil si do nové životní etapy s Pánem Ježíšem Kristem. Napadl mě ten známý verš z Bible, že hle, činím všechno nové. A Pán Bůh ti dal hodně nových věcí, že? Také rodinu novou.
1: Takže, jak jsem se, řeknu, vymanil z toho světa, z té tíhy, která ještě se vlekla, ty břemena jsem všechny odboural, tak jsem si našel ženu v církvi a oženil jsem se. Mám milovanou svou ženu Simu a taky se nám brzy po svatbě narodil syn Jakub. A ten život běžel, to dostalo jiné obrátky, všechno se narovnalo a já jsem byl šťasten, že takhle Bůh obrátil tu vlastně ten velký pád života, který byl předtím, tady jako jak vírou, tak novou rodinou, tak rodinou víry, do které jsem chodil, je to apoštolská církev v Kopřivnici a všechno se změnilo.
0: Každý, když uvěří, tak hledá to svoje místo. Když se setká s Bohem, to je velká zkušenost, velká změna v životě, ale nežijeme ve váku, žijeme mezi lidmi, je dobré pokračovat dál těmi biblickými způsoby, to znamená najít si společenství, najít si lidi stejně smýšlející, a to je církev, tak to už si řekl, že si našel. A jaké místo si našel tam pro sebe?
1: Tak v té Kopřivnici byl úplně mladý sbor apoštolské církve a my jsme tenkrát takovým nadpřirozeným způsobem vyhráli sborovou budovu v aukci. A bylo tam třeba, aby to někdo spravoval. A já jsem, když si žil v rodinném domku, vlastně tak jsem s tím měl zkušenosti, spravoval se dům, tak jsem přijal toho vlastně správce budovy a my jsme pak s bratry jsme přestavovali, byl to bývalý obchod, samoobsluha, tu jsme přestavovali a tak se to pomalu měnilo v takové kulturní zařízení, které předtím nemělo pro církev hodné jako ty prostory, a tak jsme postupně to zvelebovali až do nějakého rozumného stavu, aby se nám tam hezky žilo a šířila se tam jak víra, tak by se cítili dobře. Ale já jsem byl v tu dobu osloven jedním veršem z Bible. Ve sboru se řešil úkol a byl tam vyvstal úkol a já jsem se díval na druhé bratry, kdo to na sebe vezme, anebo jak se k tomu postavit. Ale spíš jsem si říkal ten, nebo ten, kdo to ujme, kdo se toho ujme. A přijdu domů a otevřel jsem si ten nejdelší žalm číslo 119 a tam je oslava, vlastně boží oslava, kde asi je to Davidův žalm, kde on oslavuje Boha, že miluje zákon, že, a tam je ten Bůh velice popsán jako nádherný stvořitel, jak miluje lidi a ty krásné věci. A mě oslovil vers číslo 119, žalm, vers číslo 56. Mně připadl ten úkol ustanovení tvá zachovávat. A já si uvědomil, jak to na mě zasvítilo, že když jsme řešili nějaký ten úkol, který vyvstal ve sboru, já jsem se spíš díval na všechny ostatní bratry a zvažoval, komu to pasuje, a na sebe jsem úplně zapomněl. Mně připadl ten úkol ustanovení tvá zachovávat. A já jsem si říkal, ano, to je ta cesta, a já jsem se držel vlastně, v tu dobu jsem aj zvažoval nad tím správcem a to v tu dobu jsem to vlastně vzal takhle, že jsem se stal správcem budovy a věděl jsem se to, že se to týká mě.
0: Jo, já jsem ráda, že to takhle říkáš, protože setkávám se s takovým častým jevem, že když někdo přijde do církve, poznal tu boží milost a i takové to naléhavé volání podílet se nějak na práci pro boží království, tak většinou lidé hledají nějakou tu duchovní v uvozovkách službu, aby mohli třeba mluvit slovo nebo dělat takovéhle věci. A ty jsi přijal tady tu zcela praktickou službu, která ovšem samozřejmě také patří do církve. Neměl jsi ambice vyšší?
1: A teď povím o té touze, která byla někde vnitru. Byla to touha probudit oheň ve vyprahlé bezvodé poušti, kterou jsem kolem sebe viděl.
0: A začal jsi správcováním.
1: A správcoval jsem a taky jsem takový cítil tam to puzení k tomu, abych mohl probudit ty ztracené ovce, které kolem sebe viděl v rodinách, bez známých, na ulici. A tak jsem se začal modlit a modlil jsem se rok. A za ten rok Bůh mi dával takové impulzy, a já jsem věděl, že budu chodit s evangeliem. Neviděl jsem kde, ale tak jsem to vnímal. Na závěr úplně se to potvrdilo tak, že měli jsme oblastní shromáždění, kde mluvil, myslím, že americký kazatel to byl, a on dal výzvu, tak jako Petr tenkrát vykročil za Ježíšem na tu vodu, když Ježíš kráčí po vodě a Petr vykročí. A on říká, je tady někdo, kdo by chtěl vykročit tak, jak Petr na vodu. A že potom začal se topit. Na to nemyslete. Ale kdo chce vykročit na tu vodu, kdo chce vykročit nějaké službě a touží, tak ať povstane. Tak já jsem tenkrát povstal a těch lidí tam povstalo hodně. A já jsem věděl, a já jsem ale už před tou modlitbou věděl, že to bude vykročení s tím, aby hnesl tu dobrou zprávu těm ztraceným lidem.
0: A jaký jsi byl tehdy člověk? Protože já tě znám už teď z této doby, kdy nemáš problém navazovat kontakty s lidmi, bavit se s každým. Byl jsi takový už tehdy?
1: Tak tenkrát jsem s lidmi vůbec nemluvil. Když jsem byl mladý, tak jsem měl jenom kamarády nebo rodinu. A nikdy jsem nevyhledal jenom ty nejbližší lidi, ale s lidmi, jako mluvit otevřeně a být, potkávat lidi a takhle se sdílet s něčím, to vůbec, jenom ty nejbližší. To přišlo, až to ve mě proměňoval Bůh tady, tuto touhu.
0: Že je to já zvláštní, jsem to neměl, že to pán neměl. Bůh dal někomu úkol, který ho přesahuje a chce po něm věci, které mu nejsou úplně vlastní.
1: Takže mě postavil do role, když si vzpomenu na Mojžíše, tak ten říkal, pane, já ne. Já jsem to užil, ale skutečně jsem neměl zkušenosti mluvit s lidmi vůbec. Vůbec výbava byla taková, jsem vnímal takovou slabou výbavu jako slovní, akorát jsem trochu viděl evangelium, ale trochu jsem si ho tak jako mapoval a s manželkou jsem to probíral, jak to říkat lidem, a to bylo všechno, co jsem věděl, ale bylo to velice takové chabé. Z mého pohledu.
0: Ale měl jsi v sobě to svědectví, že pán Bůh se tě dotknul. A to je to hlavní, ne? Protože člověk musí vědět, co těm lidem chce sdělit.
1: Já jsem po tom kázání toho Američana přišlo 14 dní, dnů, a já jsem 13 lidem řekl evangelium. Za 2 týdny. To bylo potvrzení. Přijel jsem v neděli z toho shromáždění a v pondělí to začalo a uběhlo 2 týdny a tolik lidí to slyšelo.
0: Co jsi těm lidem říkal?
1: Já jsem jim říkal to, co jsem trošku uměl. Podle mě to bylo hodně kostrbaté, ale Bůh si může použít různé jako ta oslovení, když je to, nemá to tu formu, jako tu celou, tu nosnou myšlenku evangelia o Kristu a o spáse, ale prostě co jsem věděl, to jsem řekl, trochu jsem to věděl.
0: Existují různé programy, různá vyučování, kurzy, jak oslovovat lidi a co jim říkat. Absolvoval jsi něco takového, nebo jsi byl vyloženě v té praktické boží škole?
1: já jsem byl v praktické boží škole. Zpočátku z praktické boží škole a mělo to vývoj a já jsem prošel rozmanitá místa. Byla to Eldenka, byly to nemocnice, tam s Gedeonama třeba. Byl to domov důchodců, pak druhý domov důchodců, pak to byla ulice a to se všechno takhle, tak to šlo po sobě. A já vám řeknu, jak to začalo.
0: Slyšíte šustění papíru, což je v pořádku, protože Standa se na to pečlivě připravil, na tenhle rozhovor, aby trošku zmapoval ten celý proces. Takže jak to začalo, Stando?
1: Jak to začalo? Já jsem byl úplně ještě čerstvý křesťan, to jsem dělal správcou psí budovy. A neměl jsem ani přečtenou pořádně Biblii. A přišla za mnou kamarádka ze světa a říká, prosím tě, dovez mě do nemocnice za mojí nemocnou mamkou, leží na onkologickém oddělení a je na tom vážně. A já jsem moc do toho touhu neměl. A ona na mě naléhala, říkám, dobře, já teda tě tam dovezu, ale ty mi musíš dát 10 minut času, abych s tou tvojí mamkou promluvil, takže tam budeme spolu a pak mi dáš prostor. Přišli jsme na pokoj onkologického oddělení a byly tam tři ženy. Byla tam její mamka, pak nějaká a jedna paní, která vypadala velice zbědovaně a velice těžce dýchala. A vnímal jsem, že si tam dávala pod ústa kyslík. Skončil rozhovor společný, kdy jsme s její mamkou promluvili a pak ona odešla a já jsem té mamce její řekl tu zásadní věci, jestli je zachráněná, jestli má, to byla stará paní, že, jestli zná Ježíše, a tak jsem jí taky řekl modlitbu spasení a vydání života. A předal jsem jí taky letáček, kde byla ta modlitba taky napsaná. A v tu chvíli, kdy jsem jí to předal, ta paní odvedle z postele říká, pane, a zavolala, já to můžu říct nahlas teď, ale ona jenom sýpala, pojďte za mnou, já se chci modlit k Ježíši Kristu. Já jsem byl rozrušen, tak jsem přešel k té paní, musel jsem se k ní naklonit, protože velice slabě byla slyšet. A řekl jsem jí modlitbu spasení, a ona chtěla po mě opakovat. A v tom rozrušení jsme to řekli dvakrát. Pane Ježíši, přijď do mého života a tak dále. A já jsem říkal, tak jste zachráněná. A ona byla šťastná a děkovala mi. A to byl můj první takový evangelický počin.

z doplic mých dál. Viděl jsi můj pád, ale měl jsi sen.

podstata má a nemůžu před zapřít jméno své. On zaslouží smrt a zaslouží hněv. Smrt tvořil jen i

nepozná, kolik stálo je to držet se kříže a nechat se rvát a z octa sát, když setník mě klel opustit svět, pro něj umírat.

0: kdo jsem, znáš jméno mé.
1: Zavolejte na číslo 515 535 485. SMSku pošlete na číslo 608 566 773. Naše e-mailová adresa studio@radio7.cz nebo Facebook radio7.cz.
2: Pořad Fortepiano na Rádiu 7 vstoupil do své druhé poloviny a u mikrofonu je stále Standa Černoch, můj dnešní host, který dává nahlédnout do svého života a také do toho božího jednání ve svém životě. A je to cenné slyšet druhé lidi, povzbuzuje to nás ostatní, abychom také hledali boží vůli pro svůj život a to místo, kde máme stát. Už jsme slyšeli, jaké bylo tvoje první setkání, kam tě pán Bůh poslal do nemocnice za starou paní, kde byly staré ženy. A já budu ráda, když uslyšíme i ty další příběhy. Máš zvláštní někdy zážitky, kdy pán Bůh k tobě mluví konkrétně a ukazuje ti konkrétně lidi, za kterými máš jít, tak určitě o tom taky uslyšíme. Takže první setkání tvoje s tím, komu si evangelium sdělil, byla velmi stará nemocná žena. A jak to bylo dál?
3: Já jsem říkal, Bože, když jsi mě povolal k zvěstování evangelia, já bych rád to viděl to ovoce a viděl ty zachráněné lidi, aby skončili ve sboru.
2: V církvi, ale, jo.
3: A v církvi. Ale stalo se to, že do cesty mi Bůh posílal lidi staré, nemocné, vyšší věkem a strápené, ale nebyli to žádní budoucí služebníci, spíš to byli lidi na konci svého života.
2: Takoví lidé potřebují slyšet možná v té cílové rovince to slovo naděje a mít i tu možnost přehodnotit svůj život a vědět potom, kam jdou na věčnost.
3: To je velice dobré a s tím jsem se vlastně nejvíc setkával a takhle jsem se vypracoval. A teď řeknu ještě k tomu prvnímu dotazu, jestli mě zvláštně Bůh oslovuje a někdy mi ukazuje, s kým mluvit. Byl jsem na festivalu United v loňském roce ve Vsetíně a vstoupil jsem do salu, kde právě běžel koncert Jeremyho Kempa, hlavní hvězdy toho festivalu. A já jsem měl vidění, tam byla tma jak v měchu. A já jsem měl vidění takového hlavu muže, černé pozadí, hlavu muže pro mě neznámého a na hlavě měl zvláštní klobouk. Konec toho vidění. Uběhly asi 2 měsíce. Byl ještě takový teplý den odpoledne, sedím na lavičce a vidím muže staršího s hůlkou, jak si to pomalu maširuje ulicí, ale šel velice pomalu. A já jsem si říkal, tomu řeknu evangelium. Bylo to od ducha, já jsem to vnímal, běž tam. Já jsem ho nadběhnul, abych ho nechytal ze zadu, ale jsem si ho pěkně obešel, protože šel velice vrávodavě a pomalu a vstoupil jsem mu přímo do cesty. A on byl velice otevřený. On se se mnou bavil, kolik má let, jaké má zdraví a samozřejmě jsme se dostali i k evangeliu a on mě pozval domů. A doma jsme vedli takový rozhovor a ten muž měl 96 let.
2: Páni.
3: Nebo 94. Ale je velice vitální. Ještě měl papíry na auto. Právě měl v tisku historii obce Vlčovice. Na internetu normálně funguje a píše si maily, hnedka chtěl po mně e-mail a prostě je velice aktivní a hlavu má velice bystrou. A on v nějakém momentu mi říkal, já ti něco ukážu. Já mám doma lašský pastevecký kroj. A vytáhnu tu kamizolu a pak vytáh klobouk na hlavu.
2: A byl to on.
3: A to byl ten klobouk, který jsem viděl předtím na tom festivalu United. A já jsem mu řekl evangelium. A já jsem pochopil, že on spoléhá na skutky. Spoléhá na skutky, Boha věřil, ale víru a spásnou víru neměl. Tak se mu to předložil, dal se mu nový zákon. Ale on byl tak horlivý, on říkal, každý den 10 stránek si čtu. Jo, tak on už, teď už oběhal, to byl Lonský United, on už má dávno ten nový zákon, mi ho vrátil, já říkám, si ho nechej, přečtený. A my jsme se pak modlili a on říkal, dobré, já ty moje modlitby k Bohu proměním. Já budu činit pokání. Já udělám ty kroky, které jsi mi ty říkal. Protože on se modlil typu, milý Bože, já už by se rád setkal se svojí Aničkou. On byl vdovec. A on to vedl takto, ale stejně spolehal na skutky a jistotu záchrany neměl. Tak to byl jeden případ, kterým máme ještě stále kontakt s tím mužem, tak se setkáváme.
2: Mě by zajímalo, jak to je, když ty lidi oslovuješ, ty dostaneš nějaký impuls od Pána Boha, to je mi jasné, ale přesto mnozí z nás máme obavu oslovit úplně neznámé lidi, máme třeba strach z toho, jak budou reagovat. Ty nemáš takové obavy?
3: Jako lidsky je tam trochu napětí. Není to tak, že by byl... Zpočátku to byl
2: ten
3: víc,
2: adrenalin.
3: Kdysi jsem vnímal, že se člověk potí jako z kraje, ale teď už to tak nemám. Jo? Teď už jdu na ulici a když jsem střídal ty místa s evangeliem, jestli to byla nemocnice, domov důchodců, anebo to byla ulice nebo v parku, tak prostě už jsem se to naučil nějak lidem přistupovat. A to oslovení je u každého jiné. Ani nevím, jak to funguje, ale s těmi důchodci a starými lidmi v domově důchodců jsem se naučil tohle, protože oni znají, z mládí, ti staří lidi, oni znají buď z katolického prostředí, nebo dokonce náboženství navštěvovali a já jsem jim musel připomnět tu důležitou věc. Ježíš Kristus. A to jim, aby jim otevřel oči. Oni jako říkali, v Boha věříme a o Kristu se v podstatě se mnou nebavili. Ukázat na Ježíše a připomenout. A oni pak jako oživli. Oni oživli a začali reagovat kladně.
2: Vždycky, když se mluví o předávání evangelia, nebo když někdo jde někde do neznámého prostředí a začne tam s lidmi mluvit, tak vždycky se mluví o tom, kolik lidí uvěřilo, kolik lidí se obrátilo, kolik lidí přišlo do církve, ale mnohdy je to tak dlouhý proces, že člověk ani vlastně jako neví, že by si to nějak počítal, jestli ty lidi, že je to mezi nimi a Bohem,
3: ano,
2: že?
3: Ano,
2: je to tak, že?
3: Je to tak. Řeknu vám dva příběhy. A je takové dva příběhy z domova důchodců, z domova seniorů. My jsme tam chodili jako ze sboru více lidí, ale to tam běží takto, že člověk musí navštěvovat jednoho pacienta a s tím by si představili tak každý týden, někdy jsme se tam dostali jednou za 14 dní. A chodil jsem k jednomu muži. A byl to muž vzdělaný, jezdil po světě taky světoběžní,

0: V době jsem chodil za jednou paní. Tam to bylo úplně stejné, jo. Taky jsem za ní chodil, tak jsme otvírali Boha, pak o Ježíši a ona ty věci znala trochu a taky jsme potom přišli k modlitbám ke spáse. Ty závěrečně 2-3 návštěvy. A já přijdu na tu recepci, další návštěva a mi říká, ta paní tu není. Už zemřela. A na mě přišla v tu chvíli radost. A já jsem si říkal, proč ta radost přišla. A podíval jsem se do té mojí docházkové knihy a já jsem si spočetl. 6krát jsem byl za panem tím, 7. den on tam nebyl.
1: Naplnil se čas?
0: Té paní 6 návštěv jsem absolvoval, 7. návštěvu jsem spočinul. A připomnělo se mi to slovo. 7. dne Bůh dokončil své dílo, které konal a vlastně zakončil. A já jsem ten den 7. měl volno. Tak jak Bůh 7. den odpočinul od toho díla, tak já jsem 6krát chodil za nějakým mužem, pak za ženou a 7. den bylo volno. 7. den jsem spočinul od té práce, vlastně té dobré zprávy, kterou jsem jim řekl. A já jsem věděl, že mi to Bůh jako potvrdil, že to bylo od něho jako cesta, že 6krát navštěva a po 7. byli zachráněni.
1: Měl bys nějakou radu z té své zkušenosti pro lidi, kteří nemají tu svobodu takhle k lidem přistoupit? Je potřeba něco v sobě překonat a pak už to jde, nebo co je pro to důležité?
0: Vždycky člověk je v pese v podstatě líný jít někde na ulici nebo mezi lidi. Ono lepší si přečíst tu Bibli a vzdělávat se, ale to vyjítí, je to hledání cesty před Bohem a mít ten soucit s těmi ztracenými, tak to nějak, a tak to před Bohem předkládat. A Bůh jako člověkem jedná, jo, a může ti otevřít to srdce a může tě vypudit tady této k takým prvním krůčkům. Je dobré potom mít nějakého toho mentora nebo s někým takhle jít, jo. Já jsem postupně, abych se mi lépe to evangelium neslo, tak já jsem nastoupil několik kurzů, jsem si absolvoval, tak jeden byla taková evangelizační exploze, to jsem se jenom z papírové formy učil. Potom Gedeoni, kteří rozdávají Bibli, začali i poslední 3 roky nést evangelium jako nejenom rozdáním, i předávat tu dobrou zprávu ústně. Pak jsem absolvoval takový online kurz Mosty k lidem a hodně jsem se toho naučil sám. Já teď používám ty různé, tak se to dohromady jako přináším tu dobrou zprávu.
1: A zkoušel jsi chodit třeba ve dvojici?
0: Do toho domova, tam je to face, tam je to jako člověk člověku, ale na ulici jsem zpočátku, jelikož nebyli lidi a nebyl kdo, tak jsem chodil sám. A potom jsem našel bratra, s kterým jsem chodil. A chodili jsme spolu a byli jsme spolu třeba. A dokonce on ten bratr, když se mi nechtělo, to je příklad, nechtěl, on mě vytáhl. Pojď, dneska den byly Velikonoce, jdeme na velikonoční trh. A přišli jsme tam a ten den muže jsme oslovili a za týden na to on vydal život Ježíši Kristu. Dal si znovu zkusku a vydal Kristu život. Takže chodíme ve dvojku, samozřejmě Ježíš vysílal po dvou, tak když to nebylo k dispozici, tak jsem neměl druhého a pak jako jsme chodili 2. Většinou 2.
1: Tak já budu ráda, když řekneš ještě nějaké příklady a příběhy, řeknu. Protože chceme slyšet příběhy.
0: Řeknu vám příběh, ten není ze staré doby. Jdu podzimní ulicí večer a sichravo vichr fouká, pouliční lampy svítí a na protější straně ulice jsem zahlédl takový výjev. Viděl, bylo to něco jak jablunka tenký proutek, kymácející se v porivech větru a ještě se to pohybuje. A když jsem šel k tomu blíž, tak kymácející se větev nebo jablunka byl muž. Byl muž, který šel s berlou, v druhé ruce měl tašku. A já jsem k němu přistoupil

0: A jsem se s ním dal do řeči a on během rozhovoru se mnou kymácel. A on mi říkal, že má nějakou poruchu tady, té motoriky nebo něčeho.
1: Rovnováhy.
0: A vypadal velice zbědovaně. Když jsem si říkal později, jak jsem se s ním setkal, jestli ho vůbec vyfotit, tak jsem to považoval za neetické. Až tak vypadal zbědovaně, chudý, nemocný a měl více nemocí, ale ta jeho rovnováha to byla jedna z nich. Já jsem ho dovedl na ten domov, kde on bydlel, domově důchodců. A on mi řekl, kde bydlí a že můžu přijít. Přijdu pak na pokoji za týden. Tam byli dva muži. Byl tam ten Petr a byl tam ještě jeden mladší hodně. A byl to pokoj, kde prostě jak dva staří mládenci, jak žijou, aby jsem si vůbec mohl sednout, tak jsem musel pozbírat plechovky z židle, to dát všecko nabok, odhrnout, sednout a mohli jsme se bavit. Ale viděl jsem, že když jsem se chtěl bavit s tím zbědovaným Petrem a s tím těžce nemocným, že ten mladý muž to brzdí, tak jsem říkal, Petře, pojď půjdeme k nám do auta a popovídáme si tam. A já jsem mu tam řekl evangelium. A to evangelium je rychle, protože on neměl velkou výbavu slovní a takové, bylo to v takových heslech, jo, řeknu, nebo takové jednoduché věty. A on, jak došlo jako život Ježíš, kříž, záchrana a smrt a spása, tak on, jak to slyšel celé, tak on se začal, já jsem mu řekl, jakože jak vypadá záchrana skrze kříž, a on se začal sám, aniž by ho vyzval, on se začal modlit Ježíši, protože on znal něco z mládí, z náboženství, a tak se začal modlit a vydal život Ježíši Kristu v tom autě. Tak jsem ho vrátil, jsem byl šťastný, tak jsem ho vrátil na pokoj a za ním jsem chodíval pravidelně, tak vždycky co týden. Přišly Vánoce, tak jsem zaspíval jim koledy, zpívali jsme ve trojku koledy, narodil se Kristus Pán, přidávali další. Trochu jsem je oživil, protože tam bylo mrtvo. Pak tam jednou přijdu. Stando, my to máme štěnice. Já říkám, chlapi, neříkejte štěnice. Udělal jsem si pořadek na židli, já tu ani sedět nemůžu. Chytím štěnice v lesu domů, ukažte mi ruce. Neměli nic na sobě. Tak jsem tak s rizikem tam pobyl nějaký čas. A při další návštěvě říkám, jak to dopadlo, vy jste tu měli deratizátora. Štěnice to prý nejsou, to prý jsou nějaké mužky, ale že to nebyly naštěstí štěnice. Protože jsem viděl, jakou to dělá paseku. A tak jsem s tím několikrát ještě se setkal. Ten druhý jeho kamarád, ten Jirka, ten stále říkal, že má čas na to, na přijetí Ježíše. A ten Petr, vždycky, když jsem přijel, Petře, pamatuješ na Ježíše, jak to s ním, jak to máš potvrzeno, jak víš, že se to událo. A vždycky si sáhnul na hrudi a ukázal na srdce. Tady to je, řekl. A pak ještě bylo pár návštěv a pak přišli Velikonoce a Pane Ježíš si ho vzal.
1: Pán Bůh tě posílá za lidmi, kteří už moc času nemají na téhle zemi. A je to vzácné, když můžou ještě přijít k Pánu Ježíši, vydat mu svůj život a odcházet smíření s Bohem z tohohle světa. Ale to jsou staří lidé, kteří možná mají nějaké povědomí, ale měl jsi možnost také mluvit s mladými lidmi, už jenom tady tento spolu bydlící, mladší, říkal, že má dost času ještě. A mladí lidé, to je zvláštní kategorie, mluvil jsi někdy i s mladými?
0: Mluvil jsem s mladými, a zažil jsem různé věci třeba. Blizu jsme chodili ve dvojku s tím bratrem a zažili jsme tři takové dívky třeba, mladé. To byli teenageři do 20 let, holky a ty říkali třeba, nás přitahuje víc ten zlý svět, Satan. To bylo v parku, si pamatuju. A ten rozhovor byl nekonečný, ale oni stále se drželi toho zlého ducha.
1: Že to tak řekli úplně na rovinu,
0: Řekli,
1: že?
0: Řekli to. To je pro nás přitažlivější než to, co nám říkáte vy dva. A více s mladými jsme mluvili třeba jednou, tam kluk v parku jezdil na koloběžce, takové té, kdy dělají takové kousky s tím.
1: Ano.
0: Já říkám, a mladého muže jsem oslovil, a říkám, mladý muži, spoléháš na svoje síly a na sebe? anebo je i na něco jiného. A on říkal, no úplně na sebe ne, od babičky vím, že je Bůh.
1: Jo.
0: A tak se mnou dal do řeči. Mm-hmm. Tak jsem mu dal, potom měl jsem nový zákon a třeba to byl mladý kluk, který měl 18-20 roků.
1: Tak čas se nám už nachýlil, opravdu jsme v závěru, zbývá nám posledních několik minut a já mám jenom jednu otázku. Myslíš si, že tohle může dělat každý?
0: Já myslím, že to může dělat každý, ale když se podívám na to spektrum církve a jsem se díval na nějaké statistiky, tak děje se, že cíleně evangelium nese nakonec v Americe 5-10%, spíš se to blíží kolem 7% křesťanů a aktivně evangelium nese v Evropě méně než 5%.
1: Takže můžeme povzbudit.
0: Povzbudit, ale může to dělat každý, ale a kdo to nemůže dělat, tak ať se aspoň modlí, ať se přimlouvá za ty, kdo jdou na ulici, ať jsou modlitevní podporou, to je taky důležité. A je to dobrá. Když bude lidem líto těch ztracených, tak ať zvažují před Bohem na modlitbách, nad Božím slovem a možná i bůhosloví.
1: Tak to je závěr našeho dnešního povídání v pořadu Fortepiano, kde byl hostem Standa Černoch. Děkuji ti, že ses sdílel o tom, co Pán Bůh skrze tebe dělá, jak tě zavolal na ulice mezi lidi a do domovů důchodců a do nemocnic a doufám, že to povzbudilo i další lidi, aby třeba vykročili. Další Fortepiano za týden.

0: Vyslechněte reprízu pořadu Fortepiano. Jeho příští premiéra zazní v pondělí od 10 hodin. Hostem pořadu bude Michal Beran. Lenka Malinová si ho poslala k rozhovoru o rovnováze mezi boží vůlí A a B.
1: Když je kolem hodně tmy, potřebuješ světlo. Vyzkoušej Rádio 7.
0: Překročili jsme poledne. Dnes je 9. květen. Posloucháte vysílání Rádia 7, kterého je s vámi Petr Raus. Poledne je časem modlitby. Modleme se i my. Náš dobrý nebeský Otče, skláníme se před tebou i toho dnešního dne a děkujeme za tvoji věrnou blízkost a trpělivost a pokračující milost. Přimlouváme se dnes zvlášť za ty, kterým se nedaří, kterým docházejí síly, kteří jsou zletčeho nešťastní. Prosíme, dávej jim zvlášť zřetelně prožívat svoji blízkost, svůj zájem a prožívat i tvoji pomoc. Tak se za ně přimlouváme. Amen.

Vítám vás u poslechu hudebního pořadu Pohovka na Rádiu 7. Zdraví vás Štěpán Matuška. V dnešním díle si představíme jedno z Brusunové hudební album. Dnes nám bude hrát zpěvák, který pochází z amerického státu Indiana. Jeho jméno pro spoustu z vás nebude neznámé. Je jím Jeremy Camp. Tady je první píseň, kde Jeremy zpívá o tom, že v Božím slovu je život.

Nová energická hudba, nové texty, kterými Jeremy chválí Boha. To vše nabízí album, ze kterého si dnes v Pohovce hrajeme. Nese název The Answer, což v překladu znamená odpověď. Jedná se už o 11. studiové album, které Jeremy vydal, a nahrál také několik dalších, které byly živě. My si teď rovnou pustíme ústřední píseň celého alba, která se jmenuje stejně jako celé album, The Answer. Jeremy v ní zpívá o tom, že ve svém životě si klademe spoustu otázek. Je tu však někdo, kdo je nám v těchto chvílích vždy na blízku a uvádí nás do své pravdy. Jeho jméno je Ježíš.

0: Na každém albu, které vám tu v Pohovce představuji, je vždy jedna nebo dvě písně, které mi z celého alba tak nějak vystoupí nade všechny ostatní. I tentokrát tu jedna taková je. Zpívá se v ní, že Pán Bůh je náš zastánce a chrání nás. V posledních dnech mě právě tato píseň provázela, když mi bylo těžko. V těchto chvílích jsem si stále připomínal, že Bůh je můj zastánce.
1: Do I walk through the valley of the shadow?

Tak to byla píseň, ve které Jeremy zpíval o tom, že Pán Bůh je náš zastánce a ochránce. Zastává se nás, když my padáme a když jsme slabí. On je věrný, i když my jsme nevěrní. Další píseň má název The Storm, bouře.

Jeremy ve svých písních vyjadřuje to, co mu leží na srdci, anebo pro co je zlomený. Další uslyšíme o tom, že Boží náruč je stále otevřená do kořán. Ten, kdo ho hledá a přijde k němu, toho Pán Bůh nevyžene ven. Snažím se pro vás, milí posluchači, vystihnout vždy aspoň hlavní myšlenku těchto písní, protože chápu, že ne všichni z nás vládneme angličtinou. Věřím však, že to nemusí být tak velkou překážkou a že tato hudba k vám přesto promlouvá. Tady je slíbená píseň.

Věřím, že je dobré si připomínat, že náš Bůh je láska. V dnešním albu The Answer od amerického zpěváka Jeremyho Kempa je láska velmi silně zastoupena a často zmiňována. Další píseň je tedy také o lásce. Je k ní také natočen klip, který si můžete vyhledat na internetové stránce YouTube. Myslím, že rozhodně stojí za zhlédnutí. Tady je píseň, která nese název Never Stop Loving.

Posloucháte pořad Pohovka na Rádiu 7. Dnes vás už jako obvykle provází Štěpán Matuška. Dnes tedy v našem pořadu hraje Jeremy Camp a probíráme jeho z Brusu nové album, které vyšlo v říjnu tohoto roku. Toto energické album tedy nemohlo uniknout mé pozornosti, protože Jeremy je můj oblíbený interpret. Pojďme tedy poslouchat společně dál.

Doznívá nám píseň, ve které Jeremy velmi jasně vyjadřoval svoji touhu povědět světu o Ježíši. Myslím, že jeho hudba je poměrně rozšířená a může zasahovat spoustu lidí. Není pouze pro křesťany, ale také pro lidi, kteří Boha hledají. Náš fyzický zrak je velmi omezený. Pán Bůh však vidí život každého člověka individuálně a může si použít i tuto hudbu k tomu, aby ho někdo mohl poznat. Těším se, až jednou uvidíme ty souvislosti a cesty, kterými tohle Pán Bůh dělá.

Jeremy Camp. Jméno, které si většinou vybavíme ve spojitosti se silným a zvučným hlasem. Jeremy měl však v posledních měsících vážné problémy s hlasivkami. Pamatuji si, když jsem na Facebooku četl příspěvek od jeho členů kapely, kde prosí o modlitby za Jeremyho, protože ho čekala vážná operace. Dokonce mu hrozilo, že už nikdy nebude moci zpívat. Pán Bůh ho však tímto vším provedl a Jeremy se pomalu zotavuje a již brzy bude znovu koncertovat. Pán Bůh je věrný. Kéž je nám toto připomínkou a svědectvím o Boží dobrotě.

V našem dnešním pořadu se pomalu blížíme ke konci. Ještě předtím tu ale mám něco pro fanoušky rockové hudby. Jedná se opravdu o takovou vizitku poctivého amerického roku. Probuďme se. Bože, prosím, probuď nás. Takovéto výzvy zaznívají v této písni. Chci vás pozbudit. Pro ty z vás, kdo možná tolik tvrdší hudbu neposloucháte, dejte této písni šanci a soustřeďme se společně na to, co v ní chtěl autor říci.

dnešní pohovce je před námi poslední píseň a já se na vás budu těšit zase za týden s další hudbou a s další novou inspirací. Přeji vám boží blízkost v příštích dnech. Od mikrofonu se loučí Štěpán Matuška.

Dozněla repríza pořadu Pohovka. Ještě další reprízu tohoto dílu si můžete naladit ještě v pondělí, 1 hodinu po půlnoci. Příští premiéru pak v úterý po 9. večerní, kdy se můžete zaposlouchat do dalšího alba Jeremyho Kempa. The story is not over.

Dcerám kupovala krásné šatičky plné volánku, kraječek a mašliček, protože je obě chtěli. Popelka nesnášela volánky ani kraječky. Nové šaty většinou hned umazala nebo někde potrhala. Věčně byla zalezlá na dvoře v holubníku u svého hejna. Věnovala se totiž chovu poštovních holubů. A po několika zničených šatech to paní matka vzdala a pořizovala pro ně oblečení někde v second handu. Popelce to vyhovovalo. Nemusela na šaty dávat pozor a doma se na ně nezlobili, když přišla zvenku umazaná. Jenže teď na ples. To byla jiná. Troje nové plesové šaty, to znamená utratit spoustu peněz. Tak si povzdechl náš hospodář, když si pozvání přečetl. Nejdříve zkoušeli Popelku přemluvit, aby na ples nechodila. Přesvědčovali ji, že je ještě příliš mladá, že jí to nebude bavit, že vlastně ani neumí tančit a nakonec, že nebudou mít tolik peněz, aby mohli pořídit troje plesové šaty. Jenže ona si postavila hlavu, že je už dost velká, že má stejná práva jako sestry a že se nenechá odbít. Tak hospodář, tedy otec, rozhodl, že dobře, že půjdou na ples všechny tři. To bylo nějakého těšení, připravování, špitání i hádek. Proč hádek? Nemohla pochopit naběračka Knedlíková, když šli na ples všechny tři. A nemohli se rozhodnout, které z šatů jsou nejkrásnější, hádali se o to, která bude s princem tančit první, a málem se porvali o korálkovou večerní kabelku. Chovali se nemožně. Všechny tři bez rozdílu. A Popelka si nakonec své krásné nové šaty polila polévkou. Jak to? Vykřikly najednou obracečky, naběračky a všechno ostatní kuchyňské náčiní, co ho jen v zásuvce bylo. Toho dne, kdy se ples konal, byli všichni v domě nervózní a podráždění. Nejstarší sestře vyrazil na nose pupínek, prostřední si podvrtla kotník, a Popelka? No, ta si chtěla ještě naposled vyzkoušet své krásné bledě modré šaty a jak se točila po kuchyni, přišla plasy sukni, kus jí utrhla a ještě vrazila do sestry, která nesla ze spíže hrnec polévky. Ta se vylila a na šatech udělala obrovskou skvrnu. Obě sestry ječely, matka se zlobila, že to nepůjde vyprat, a když to slyšel otec, nařídil, že Popelka zůstane doma a za trest bude přebírat hrách. Tak takhle to tedy bylo, vydechly obracečky. No povídej, jak to bylo dál? Pobízeli Louskáčka, protože je opravdu zajímalo, jak se Popelka dostala ke krásným šatům a na ples k princi. Popelka pochopitelně brečela. Její sestry si ani nevychutnaly všechny ty poslední přípravy, protože jim Popelky přece jen bylo líto. Ale otec rozhodl, a kromě toho neměla, v čem by na ples šla. Na poslední chvíli se nedalo nic dělat. Stekle seděla u stolu nad hromadou hrachu, polikala slzičky a snažila se tvářit statečně. Když všichni odjeli na ples, nechala hrách hrachem a vyšla na dvůr. Na tajném místě v holubníku měla totiž ukryté své poklady. Zrcátko a korálky po mamince, sokolí pírko, co našla na procházce s tatínkem, zbytek červené svíčky z jedněch Vánoc a tři ořechy. Ty dostala jako součást mikulášského balíčku jednoho roku od vzdálené tetičky, kterou sama ani nikdy neviděla, ale která jí snad kdysi dávno šla za kmotru. Probírala se svými poklady, ale nic ji nemohlo utěšit. Sebrala tedy ty ořechy, nejspíš na ně dostala chuť. Zbytek pokladů strčila zpátky do skrýše a vrátila se do kuchyně. No, a tehdy jsem vstoupil do děje i já sám. Louskáček se v rozpacích zarazil a přestal vypravovat. O, to nás mohlo napadnout, že když je řeč o oříšcích, bude se mluvit i o Louskáčku, vzdychaly obracečky a naběračky. Šlehač zdvořile pootočil kličkou a netrpělivě Louskáčka napomenul. Tak už nás přece nenapínejte, pane. Nechtěl bych vypadat neskromně, ale kdybych své působení v tomto příběhu vynechal, nedával by žádný smysl.

0: Vylíčím vám tedy všechno, jak se to seběhlo. Rozhodl se pokračovat v příběhu Louskáček. Když Popelka přinesla ony tři oříšky do kuchyně, ležel jsem na ošatce nevylouskaných ořechů nahoře na kredenci. Trochu jsem se nudil, ale kdo by louskal ořechy, když bylo zapotřebí se vypravovat na ples, že? Popelka položila oříšky na stůl, pak zapátrala očima po kuchyni, stoupla si na špičky a hrábla do ošatky po mně. Nahmátla mou nohu a přinesla si mne ke stolu. První z oříšků vstrčila do mé hlavy a otočila nohou. Byl nezvykle tvrdý, šlo to stěžka. Už jsem myslel, že to Popelka vzdá. Měla tak útlé, štíhlé prstíky, ale měla v nich sílu. Zabrala, naposled otočila nohou v závitu a ozvalo se hlasité křupnutí. Lekl jsem se, že prasklo ještě něco jiného než jen skořápka ořechu, ale nebylo tomu tak. Ovšem, uvnitř skořápky nebylo jádro jako v normálních oříšcích. Prasklinou ve skořápce prolezlo cosi třpitivého. Popelka si oříšek obrátila a znovu zabrala. A tentokrát skořápka pukla na dvě stejné poloviny a já ji údivem neudržel. Skořápky i s obsahem vypadly na stůl. Zahlédl jsem, jak Popelka vykulila oči a úžasem otevřela pusu. Na kuchyňském stole, v hromadě nepřebraného hrachu, ležely úhledně složené šaty, evidentně plesové. Překrásné, jestli smím podotknout. Celé z růžového šifónu, to je taková heboučká, tenoučká vzdušná látka, která se nemačká. Jiné by se ani do oříšku nemohly vejít, to dá rozum. Než jsem mohl vůbec začít si něco myslet, popadla mě Popelka znovu do ruky a pokoušela se rozlousknout druhý oříšek. Nevím, jestli jí ty šaty dodaly takovou sílu, ale tentokrát se ani moc nenamáhala. Druhý oříšek se rozloupl jako nic. Byla v něm levá bota, tedy střevíček, takové nic z růžového brokátu. A ve třetím oříšku byla bota pravá. Tak přece to byl dárek od kmotřičky, prohodil jeden z ostrých nožů z kraje zásuvky. Ano, později se ukázalo, že to byla vzdálená sestřenice z otcovy strany, vyučená dámská Krejčová. Vysvětlil Louskáček a bez pobídnutí sám pokračoval ve vyprávění. Popelka se blesku rychle převlékla do svých nových šatů, nazula ty roztomilé botičky, jen tak se trochu přičísla a hodila na sebe zimní kabát. Utíkala ze dveří tak splašeně, že je za sebou ani pořádně nezavřela. To znamená, že v kuchyni byla pořádná zima, jak tam zvenku táhlo, a navíc nezavřela dveře ani do chodby, a když mlsní holuby ze dvora uviděli na stole hrách, tak vletěli dovnitř a sezobali ho do posledního zrnka. Trochu to pak vypadalo, jako by hrách přebrali, když na stole zůstalo jen to smetí. Ale viděli jste někdy ptáky přebírat hrách? Kdepak? Sežrali ho. Byli sice cvičení, ale ne na přebírání hrachu nebo něčeho podobného. A co bylo dál? Zdychla jedna malá omáčková nabíračka. Víš, co se stalo pak? Ale jistě, že vím, co se stalo potom. Popelka se vrátila s ostatními a brečela. Ztratila totiž někde na plese jednu z těch botiček. No, mně se zdálo, že jí byly trochu velké. Ale jinak si zřejmě na plese ostudu neudělala, protože sestry si vyprávěly, že tančila s princem a nějak náramně porozuměly. Popelka pak přestala brečet a povídala, o čem se bavili s princem, a červenala se u toho. Všichni se na ně usmívali a matka je hnala do postelí, že už je moc pozdě. No, druhý den se ukázalo, že si přece jen ostudu udělala, protože ji ze zámku hledali kvůli té ztracené botě. Bylo kolem toho spousta vytrubování, hluku a zmatků, ale nakonec ji přece našli a ztracený střevíček ji vrátili. Sám princ ji ho přivezl a osobně nazul. Jestli jsem to dobře pochopil, Popelka mu při loučení dala nejspíš špatné telefonní číslo a on ji nemohl sehnat. Ještě, že měli každý jednu botu ze stejného páru. pak mu na dvoře ukazovala své cvičené poštovní holuby a princ za ní lezl do holubníku. Náhodou vím, jak potom vypadal, protože mu Popelka v kuchyni vybírala z vlasů peří. Ale princi to vůbec nevadilo. Sám totiž taky choval poštovní holuby a byl na nějaké to peříčko asi zvyklý. Měl jsem dojem, že vůbec jaksi Popelku velmi oceňoval a vůbec si nevšímal, že má na sukni flek od marmelády a při obouvání plesového střevíčku jí z punčošky koukal dírou palec. Ach, a potom byla svatba? Špitla malá naběračka.
1: Ano, do jara se vzali. Popelka se přestěhovala do zámku a sestry ji jezdily navštěvovat.
0: O Vánocích zase Popelka bývala na návštěvě doma a já jsem spozoroval, že z ní vyrostla docela pořádná žena. Už nemívala fleky na sukni, ani děravé punčošky. Louskáček se odmlčel a zíval si na celé kolo. Dlouhé vypravování ho unavilo. Nikdo ze zásuvky se ani nepohnul, aby svého louskáčka nerušili v zaslouženém odpočinku. Konečně všichni věděli, jak to doopravdy bylo s Popelkou.
2: Je prima, když se na jaře dá louskáček do vyprávění, co říkat? No ale na další povídání už čas nemáme. Hodinová nitka pro navlékání korálků končí. Dnes jsem vybírala a navlékala korálky poslepu se zavřenýma očima. Je na čase oči otevřít a podívat se na výsledné dílo. Je, to jsou hezké korálky. Na začátku je kytičkový korálek, po něm zelený. Je, a tento má jakoby žlutý zobáček. A to byl ten, co zpíval o kosovi. Říkám si, že zavřít někdy oči a vnímat svět kolem sebe je vlastně moc fajn. Klidně si to, děti, někdy vyzkoušejte, třeba venku na rozkvetlé louce. Nebo vezměte papír a tušku a zkuste namalovat sebe poslepu. Nebo poslepu namalujte krásnou princeznu. Z dnešních korálků je to vše. Ahoj za týden!

0: Překročili jsme 14. hodinu. Dnes je 9. květen. Posloucháte vysílání Rádia 7, kterým vás dnes provází Petr Hraus. Těsně před mělkou skončil pořad Korálky, před námi je teď Večer pod lampou, čas ke čtení dobrých knih. V posledních týdnech jsme otevírali knížku Lukáše Targoše Křesťanství v pěti slovech, která se dohloubky zabývá podstatou křesťanství. Už jsme tak prošli lásku, zlo, řešení, volbu a dnes je před námi krásné slovo naděje. Čte autor knihy Lukáš Targoš, technicky spolupracovali Kateřina Hodecová a Michal Crhák.
1: Večer pod lampou. Čas pro čtení zajímavých a důležitých knih.
2: Kapitola 5. Naděje. V úvodu knihy jsem napsal, že práce pastora sobě vždycky obnáší veselé i smutné okamžiky. Těm radostným patří jistě svatby, k těm smutným pohřby. Radost a smutek nás na životní cestě neminou a čím déle životem kráčíme, tím intenzivněji tyto emoce prožíváme. Radost a dojetí na svatebním obřadu našich dětí, vnoučat nebo blízkých přátel je čistá a hluboká emoce. Ale čím jsme starší, tím častěji vidíme lidi kolem nás i odcházet a musíme se vypořádat s náročnou realitou posledního rozloučení. Zemřeli člověk sytý dnů, se kterým nás spojí mnoho zážitků a společných prožitých chvil, je to smutné, ale zároveň můžeme pociťovat vděčnost za vzpomínky na něj, za mnoho krásných momentů a za dobře odžitý život. Na několika pohřbech starších lidí jsem pociťoval zvláštní úctu až svatý majestát. Tito lidé za sebou zanechali otisk, který ovlivnil životy mnohých a nejen to, všichni známe příběhy, jenž mají přesah do dalších generací a zaznívají na rodinných setkáních. Jsou ale také velice smutné pohřby. Týká se to zejména pohřbu mladých lidí. Měl jsem poctu pronést smuteční řeč na několika pohřbech velice mladých lidí nebo dětí. Když na takovém pohřbu stojíme, víme, že rodiče by neměli pochovávat své děti. Zármutek, který nás zaplaví, je nesnesitelně zoufalý. Tak nelehké chvíli se snažím přinesovat útěchy. Je to velice těžký okamžik pro celou rodinu i pro mě. Zároveň jsem měl příležitost promluvit na několika pohřbech mladých lidí, kteří naši cestu k víře a jejich poslední rozloučení kromě všude přítomné bolesti a zármutku prostupovala také zvláštní atmosféra, hodnota, která jakoby přišla z jiného světa a přesto zcela ovládla přítomnost uprostřed bolestivého zármutku. Touto zvláštní hodnotou byla naděje. Naděje je velice zajímavý fenomén a pro nás je zároveň také posledním slovem, které zahrneme do křesťanství v pěti slovech. Má pro náš život hluboký význam, jak to krásně vystihl prezident Václav Havel, který napsal: naděje není přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco smysl bez ohledu na to, jak to dopadne. Naděje dává našemu životu smysl. Ještě se k tomu vrátíme, ale na chvíli se zastavme u naděje v umírání. Někdo jednou napsal, že smrt nikdy nepřichází ve správný moment. Zdá se, že je to velmi intuitivní postřeh, protože pokud nám umřel někdo blízký, nebo pokud sami stojíme tváří v tvář smrti, obvykle míváme pocit, že zrovna teď není na umírání ten správný čas. Platí to i tehdy, když prožíváme takzvaně dobrou smrt, když jsme na konec života připraveni, máme všechny věci srovnané a jsme se svým odchodem smíření. Navíc vždy budou lidé, kteří vše, co je spojené se smrtí, prožívají těžce a představa na odchod u nich bude vždy vyvolávat nepříjemné pocity a strach. A právě tady je prostor pro víru a naději, které nás mohou tímto složitým obdobím provést. Moje prababička se narodila v roce 1901 a dost si toho za svůj život pamatovala. Od svého mládí byla křesťankou a na konci života byla naprosto smířená se svým odchodem na věčnost. Její víra ji v tom podržela. Byla si vědomá naděje příslibu věčného života. Smrt brala poněkud sportovně a tak nás ve svých 92 zapřísáhla, abychom se po její smrti místo smutku radovali. Věřila, že bude s Kristem, v něho vkládá svou naději a spolu s ním bude čekat na vzkříšení svého těla, které bude proměněné, dokonalé a zdravé. Ne, to nebyl bezbřehý optimismu starého ze smrti smířeného člověka. Byla to reakce ženy, která si ze smrti nic nedělala díky naději, kterou nosila v sobě. O jakou naději šlo? Před časem jsem v časopise Respekt četl zajímavý článek s názvem Cena za dobrou smrt. Vyprávěl o paní Marii, která ve svých 69 letech onemocněla velmi agresivní formou rakoviny a navzdory snaze lékařů se rozhodla jinak než většina pacientů. Odmítla léčbu. Tvrdila, bylo jasné, že mou nemoc nevyléčí, jen mi prodlouží třeba o 3 roky život. Ale za jakou cenu? Dojíždě do nemocnice na kapačky vyšetření léky zvracení? Řekla jsem, že chci jít domů a užít si s rodinou čas, který mi zbývá. Díky možnostem současné medicíny je dnes pro nás těžké určit, kdy vlastně člověk umírá. Marie to věděla a jak píše Respekt, svou roli v jejím případě hraje i hluboká víra. Marie se nebojí smrti, těší se na setkání s Bohem a od začátku své nemoci má velmi přesnou představu, co od konce života čeká. Článek dále popisoval, jak Marie se svou rodinou vzpomíná, pláče, odpouští si, smířuje se, střídají se u ní přátelé a rodina. Respektu řekla, čas, který teď prožívám, je jeden z nejkrásnějších v mém životě. Na konci článku byla o Marii krátká zmínka. 3 dny po návštěvě časopisu pokojně zemřela obklopená svou rodinou. Člověk je smrtelný, to je fakt. Jak nám ale v umírání může pomoci naše víra? Apoštol Pavel napsal, nechceme, bratři, abyste nevěděli o našich zesnulých. Nemusíte nad nimi truchlit jako jiní, kteří nemají naději. Co to znamená netruchlit jako ti bez naděje? Může být naděje v umírání? Moje maminka zemřela náhle v nedožitých 42 letech. Byl to šok, nikdo to nečekal. Nikdy není správný čas na umírání. Věřila v naději, kterou dává Bůh. I když byla věřící po většinu svého života, nikdy o své víře veřejně nemluvila. Nechávala ji ve skrytu. Poslední roky života jí to ovšem trápilo. Začala tedy o víře a Bohu mluvit se svými sousedkami. Jednoho dne jí nebylo dobře. Její stav se rychle zhoršoval, až skončila v nemocnici. Po několika dnech podstoupila vážnou operaci. Měl jsem možnost být v nemocnici u ní a vidět ji v posledních chvílích jejího života. Nadšeně mi vyprávěla o ženě, se kterou sdělala svou víru. Byla to pacientka, která ležela ve stejném pokoji na vedlejší posteli. Smířila se s Bohem den předtím, než zemřela. Maminka byla vděčná za možnost posloužit spolupacientce útěchou a naději. Pak přišel maminčin konec. Na pohřeb se s ní přišli rozloučit zástupy lidí. Prožíval jsem zvláštní pocit. Na jedné straně mi bylo velice líto, že je pryč, na druhé straně jsem věděl, že zemřela v naději víry v toho, který jednoho dne přivede zpět k plnému a dokonalému životu. Nakonec se její pohřeb úplně zvrtl a stál se oslavou života, oslavou naděje ve vzkříšení. Širší rodina, která nikdy o Bohu neslyšela, byla hluboce zasažena. Jaký to byl paradox? Žena, která se trápila svým ostychem hovořit veřejně o své víře, nakonec oslovila na vlastním pohřbu řadu lidí, z nichž mnozí o této víře slyšeli úplně poprvé. Hořko-sladký moment. Naděje dává smysl v umírání, ale dává smysl také v boji o život. Moje manželka ve svých 42 letech vážně onemocněla. Poslední roky jsme z její nemoci bojovali a to úspěšně. Uprostřed těžké léčby jsem pozoroval, jak běsi smrti svádí boj se životodárnou nadějí, která přesahuje prostý optimismus nebo pouhou snahu být pozitivní. To se dnes naději hodně zaměňuje. Máme dojem, že musíme mluvit a myslet pozitivně a hlavně neříkat nic negativního, jako by to mělo tendenci zhmotnit, když vyslovíme nahlas ta závažná slova bojují o život. Naděje ale není pozitivismus. Je to nadpřirozená hodnota, která proměňuje naši skutečnost bez ohledu na to, jak to dopadne. Vkládá smysl do přítomnosti a smíření do toho, co přichází. Přitom není fatalistická, ale zcela aktivní a proměňující. Proto apoštol Pavel psal, že věřící lidé nemusí truchlit, jako by byli bez naděje. A pak pokračuje. Ježíš, jak věříme, zemřel a vstal z mrtvých. Právě tak věříme, že Bůh přivede s Ježíšem k životu i ty, kdo zesnuli v něm. To je jádro křesťanské naděje. Spočívá v očekávání, že smrti to nekončí. Bůh přivede mrtvé k životu podobně, jako zkřísil z mrtvých Ježíše.
3: Na Rádiu 7 posloucháte Večer pod lampou, poslech čtení dobrých knih.
2: Zmínil jsem, že jsem žil nějakou dobu v Indii. Během svého pobytu jsem viděl hodně bolestí a utrpení. Pozoroval jsem své indické přátelé, jak dokážou utrpení snášet. Hinduismus i další východní náboženství mají propracovaný systém, který utrpení vysvětluje. Především tomu používají učení o karmě. Máš, co si zasloužíš, karma vládne. Výborně vysvětleno, ale nic se nemění. Křesťanství to má naopak. Nic moc nevysvětluje, ba dokonce v mnoha případech o utrpení zcela mlčí. Místo toho proměňuje. Nakonec přináší plné uzdravení, ať už skrze medicínu, zdraví, životní styl, zázrak nebo proměnu při vzkříšení. Jinými slovy dává životodárnou naději. Tou nadějí ovšem není samotná víra v posmrtný život. V život po smrti věřili skoro všechny starověké civilizace, to nebylo v ničem výjimečné. Světonázor mých hinduistických přátel je vedl k očekávání rozplynutí se do soucna nebo opakování cyklu života. Křesťanská víra ovšem nenabízí jakousi blaženost po smrti, ani nutnost opakovat svůj život s tím, že se snad poučíme ze svých chyb. Nenabízí iluzi trvalého pokroku ani představu celkového zroucení vesmíru a konce světa. Křesťanská víra nabízí něco mnohem lepšího a mnohem slavnějšího – proměnu vzkříšení. Ježíšovým vzkříšením začalo něco zcela nového. Apoštol Pavel to nazývá novým stvořením. Ve vzkříšení to budeme pořád my, ne neosobní splynutí s vesmírem. Budeme však dokonalou verzi sebe samých. Budeme dokonale zdraví a jak krásně popisuje apoštol Jan, Bůh setře každou slzu z našich očí. Budeme dokonale moudří, plně poznáme, jak moc nás Bůh má rád. Naděje věčnosti nenabízí unilou verzi nebeské blaženosti, ve které si lidé představují, že se budou navěky v bílých rouchách vnášet na obláčku, hrát na harfu a zpívat aleluja. Bůh promění zemi v dokonalou, jaká by byla, kdyby ji nepoznamenali hřích a zlo. Nebe uzavře se zemí věčné manželství. Nebe není místo, kam jdou lidé. Nebe je mnohem více jiná dimenze, která je velmi blízko, i když je neviditelná. Na věčnosti tato neviditelná brána zmizí a nebe ze zemi budou tvořit jednotu a novou entitu. To je naděje slávy, ve které Ježíš se znovu zjeví na této zemi a svou fyzickou přítomností ji promění. Slovy Pavla, Bůh se rozhodl svěřit bohatství tohoto slavného tajemství. Kristus je ve vás, ta naděje slávy. Bylo by ale škoda redukovat naději jen na něco budoucího, nebo vhodného jen pro umírání či utrpení. Naděje je velmi zásadní i proto, jak žijeme v současnosti, jak se vypořádáme se svou minulostí. Tento trojrozměrný vhled nám pomáhá najít smysl a smíření. Někdy se cítíme jako ve vleku okolností, máme naprogramované geny a nejrůznější predispozice. Říkáme si, že už se nezměníme. Zůstáváme v bezpečném prostředí známého. Jistě, člověk má mnohé naprogramováno, ale má i něco navíc. Je schopen klást cíle. Máme-li cíl, pak se těšíme, doufáme a očekáváme jeho naplnění. Tuto naději chováme v srdci. Žijeme-li, žijeme naději. Přestaneme-li mít naději, začneme se propadat do zoufalství. Kde ale naději najdeme? Norský profesor sociální antropologie Thomas Hillan Eriksen ve své výborné knize Syndrom velkého vlka přesvědčuje čtenáře, že podle statistik kvality života nebudeme nutně šťastnější, pokud se nám bude dařit lépe. Žít v blahobytu a mít vše, co potřebují, ještě nezaručuje opravdu šťastný život. Nejdůležitějším faktorem štěstí je podle něj přítomnost naděje. Eriksen napsal. Co nám tedy vlastně chybí? Pro začátek vám nabídnu krátkou odpověď. Chybí nám naděje. Zamýšlí se, co vlastně naděje je a proč ji najdeme především ve světě náboženské víry. Pokračuje těmito slovy. Naděje je silnější, ovšem nenápadnější emoce než očekávání. Očekávání, případně těšení, je obvykle spojeno s něčím běžným, co pravděpodobně nastane. Doufat znamená věřit něčemu, co stojí mimo nás. Obvykle je to něco, co je větší než my a čemu jsme se rozhodli důvěřovat. Naději a vírou část ze sebe odevzdáváme něčemu většímu, než jsme my sami a přijímáme nejistotu. Dnešní společnost neposkytuje příliš prostoru pro naději. Je sekularizovaná. Náboženství a posmrtný život hrají jen periférní roli. Proč je náboženská víra tak důležitým faktorem pro naději? Proč hledání naděje vždy zahrnuje spirituální cestu? Podle Eriksena, náboženství poskytuje odpověď na otázku, odkud přicházíme, kdo jsme, jak funguje svět, jaký je smysl života, co je správné a špatné a v neposlední řadě také, co se děje po smrti. Nad našimi nicotnými životy v nekonečném kosmu a v nekonečné evoluční historii rozprostírá náboženství modré nebe. Kromě jiného nabízí též naději. Víra nad našimi nicotnými životy rozprostírá modré nebe naděje. To je krásný popis naděje. Pro křesťanství byla naděje vždy jednou z několika mála základních hodnot. Apoštol Pavel ve svých spisech několikrát píše o velké trojce, o hodnotách lásky, víry a právě naděje, jako o základních stavebních kamenech cesty víry. Píše to těmito slovy. Teď vidíme jako v zrcadle, nejasně, ale potom tváří v tvář. Teď poznávám částečně, ale potom poznám plně, tak jako Bůh zná mě. Do té doby nám zůstává víra, naděje a láska, tato trojice, ale největší z nich je láska. Jednoho dne uvidíme Boha tváří tvář a naše budoucnost bude zajištěna, naše víra naplněna a naše utrpení skončeno. Ale než se tak stane, pracujeme s láskou, vírou a nadějí. O lásce i víře, důvěře jsme již mluvili. Naděje ale neméně nezbytná. Je to vnitřní hodnota, která nám dává sílu jít kupředu navzdory bouřkám, selhání, hříchům, pádům, utrpení a smrti. Je v ní síla překonat překážky. V naději se upínáme na cíl a to dává našemu současnému boji smysl.

0: Pavel se k této trojici později vrací v jiném dopise a říká: vzpomínáme před Bohem a Otcem na vaše skutky víry, práci lásky a vytrvalost naděje v našem Pánu Ježíši Kristu. V této pasáži k zmíněné trojici hodnot přidává kontext. Spojení skutky víry zní jako protimluv, ale naprosto konzistentní. Pravá víra se vždy projeví v našich skutcích, v našem chování a v naší zodpovědnosti. Práce lásky jasně ukazuje, že láska je sloveso. Nelze opravdově milovat bez obětí, bez vydání se, bez těžké práce. A pak tady máme na první pohled útrtné spojení vytrvalost naděje. Trochu to vyznívá, jako kdybychom měli zatnout zuby a nějak tu bouři přečkat. Ale to je omyl. Vytrvalost není pasivní, nýbrž aktivní. Není to o postavení stanu a přečkání bouře v naději, že pomine. Je to o odvážném vydání se směrem do bouřky, protože naše naděje nespočívá v nás, ale v Bohu, který nám naději dává jako pevný bod, jak krásně popisuje autorka listu Židům. Naši jsme útočiště v nabídnuté naději. Tuto naději máme jako kotvu duše, bezpečnou, pevnou a sahající až dovnitř za oponu, kam za nás stoupil náš předchůdce Ježíš. Naději od Boha jsme naši útočiště. Toto slovo, které dnes moc nepoužíváme, znamená bezpečné místo. V naději od Boha je bezpečí. Ne, to neznamená, že jsme se schovali do úkrytu. Znamená to, že Bůh sám chce být v životních bouřích naším úkrytem. Tato naděje je kotvou naší duše, takže nás vlnobytí nezničí. Naděje nám dává jistotu v Bohu budoucnosti, v Bohu, který rozumí, v Bohu, který zná všechny možnosti, kudy se naše budoucnost může ubírat. Tato jistota nespočívá v tom, že jsme se ukryli, je závislá na odvážném kroku za oponu, kam stoupil Ježíš. To chce trochu vysvětlení, protože kniha Židům je psaná Židům, jak ostatně její název napovídá, a těm to bylo na rozdíl od nás jasné. Když Izrael vstoupil do zaslíbené země, jejich uctívání Boha bylo soustředěno na schránu smlouvy, kde, jak věřili, spočívala Boží přítomnost. Již v knize Deuteronomium měli Izraelci za cíl vybudovat podle detailního plánu svatyni a na tom místě Boha také uctívat. Když nakonec chrám za krále Šalamouna postavili, nejsvětějším prostorem zde byla místnost ve středu budovy, kterou nazývali velesvatyně a kam umístili schránu smlouvy. Od zbytku chrámu ji oddělovala velká opona. Věřili, že Boží přítomnost je svatá a nesměl do ní vstoupit nikdo nečistý. Vstoupit do tohoto svatého prostoru lehkovážně, bez patřičné přípravy, mohl znamenat smrt. Proto do velesvatyně vstupoval jen velekněz jednou ročně na den smíření a i tak měl na rouchu připevněné zvonky, aby lidé venku slyšeli, zda se stále ještě pohybuje a tedy žije. Lidé Boha vnímali jako velkého, svatého a odděleného. Ježíš však svou obětí za nás tuto oponu zrušil. Příběhy evangelii popisují, že když svým odvážným činem na sebe vzal naše provinění a smířil nás tak s Bohem, byla při jeho ukřižování tato opona od zhoru dolů roztržena. Symbolika je jasná. Bůh přijímá Ježíšovu oběť, nikdo oponu netrhá z dola, není to lidský čin. Díky tomu naše naděje pro tento svět nespočívá v náboženských rituálech ani dodržování pravidel a přikázání, byť jejich dodržování důležité a přináší mnoho dobrého. Naše naděje spočívá ve skutcích Boha, který kotvu naděje doslova zatěl za oponu na místo, kde přebývá on sám a přiblížil se k nám. Autorka Židům to zhrnuje. Zákon přece nikoho k dokonalosti nepřivedl a zároveň se zavádí něco lepšího. Naděje, která nás přiblížuje k Bohu. Náboženství se všemi pravidly nikdy nikoho k dokonalosti nepřivedlo. Mám dojem, že to všichni vidíme. Ježíš udělal něco mnohem lepšího, přiblížil nás k Bohu skrze naději. Když v bouři života procházíme těžkostmi, potřebujeme vědět, že Boží naděje, kotva naší duše, nás přiblížuje k Bohu. Nemusíme se modlit za to, aby Bůh byl s námi, protože slíbil, že s námi bude, ať se kolem nás děje cokoliv. Naděje je kotvou naší duše a přivádí nás na bezpečné místo. Bezpečné místo, kde se nemusíme přetvařovat, kde můžeme být takoví, jací jsme. Je až překvapující, jak otevřeně Bible popisuje frustraci lidí uprostřed utrpení. Nechce se po nich, aby se zaťatými zuby snášeli osud, Nechce se po nich ani pasivní přijetí nesnází. Chce se po nich upřímnost k Bohu. Křesťanský pohled na utrpení totiž v protikladu s ostatními populárními pohledy. Křesťané věří, že utrpení je reálné, na rozdíl od zastánců karmy věří, že utrpení je často zcela nespravedlivé a nevyrovnané a na rozdíl od dualismu nevidí utrpení jako cestu ke spáse a platbu za hřích. Křesťanský pohled na rozdíl od modernismu vnímá, že v utrpení může být smysl, ale tento smysl není v utrpném snášení zla. Na rozdíl od fatalismu nenajdeme v křesťanství aroganci vyplývající z toho, že jsme zvládli osud vlastními silami. Slovy amerického pastora Timothy Kellera, křesťanům je povoleno a dokonce jsou tomu pozbuzováni, aby vyjadřovali zármutek pláčem a otázkami. Spisovatel Filip Jensi vybízí vysokoškolské studenty ve svých přednáškách k tomu, aby mezi argumenty neznámějších skeptiků a ateistů hledali pouze ty, které proti Bohu nebyly vyřčeny už samotnými biblickými postavami. Najdeme tam totiž výroky jako: je-li Bůh s námi, proč se nám tohle všechno děje, to řekl Gedeon. Když volám o pomoc, nenacházím spravedlnost, to řekl Job. Probuď se, Hospodine, proč spíš, píše žalmista. Marnost, všechno je marnost, píše kazatel. Můj Bože, proč si mě opustil, říká Ježíš. Jen si tím chce ukázat, že i biblické postavy si kladly otázky, měly pochyby, kriticky se dívaly na svět kolem sebe i na Boží roli v něm. Píše, klidně si odmítněte Boha a jeho způsob, jak řídí svět. Já ale budu respektovat Boha, který nám dává nejenom svobodu jej odmítnout a dokonce ukřižovat jeho syna, ale dokonce tato naše slova odmítnutí zachytí v písmu. Takový postoj vychází z přesvědčení, že pokud mluvíme pravdu, jsme Bohu blízko, i když říkáme věci, které zní zoufale, kriticky nebo jsou plné pochybností. Pochybnosti mají špatnou reputaci, ale zdá se, že Bohu nevadí. Vlastně mě to fascinuje. V evangeliích najdeme krásný příklad. Po 40 dnech od Ježíšova vzkříšení jsou učedníci u jeho na nebe vzetí a přesto evangelista Matouš poznamenává, a když ho spatřili, klaněli se mu, i když někteří pochybovali. Chápete to? Po 40 dnech od vzkříšení ho učedníci uctívají, ale někteří pochybují. Je to proto, že pochybnosti nejsou překážkou k víře, ale jejím nutným průvodním jevem. Nic takového jako víra bez pochybnosti neexistuje, to by pak už se nejednalo o víru, ale spíše o jistotu. Při jistotě už není víry třeba. Pokud nás tedy trápí pochybnosti, jsme ve skvělé společnosti. Bůh zármutek a pochyby nikomu nevyčítá, přesto většinou nedává jasnou odpověď na otázky typu proč. Bůh nezjevuje vždy své záměry, ani vždy nevysvětlí všechny nám neznámé souvislosti, ale vždy nám zjevuje sám sebe. Nabízí svou přítomnost. Díky tomu je naděje mnohem víc než optimismus, že se situace zlepší a se z toho vykřešeme. Křesťanská naděje nabízí proměnu stvoření. Křesťané vždy věřili ve vzkříšení na základě vypovědi stovek očitých svědků potvrzujících vzkříšení Ježíše. To je naše budoucnost. Budeme zachráněni od utrpení, zla a hříchu, naše osobnost zůstane zachována, bude obnovena do původní krásy, dokonce bude zdokonalena. Nečeká nás pouhé splynutí s vesmírem či nicota, nebo snad jen věčná blaženost, čeká nás obnova nás samotných. Do té doby Bůh očividně nezasahuje do každé situace utrpení a zla ani do přírodních katastrof bez ohledu na to, jak bolestivé jsou. I když to některých zasahuje a jindy činí dokonce zázraky. Jsme v prostoru mezi dvěma světy. Mezi dobrým světem, který byl, a dobrým světem, který bude. Dnes žijeme ve zlém světě, toužebně volajícím po vykoupení a proměně. Co tedy na tomto světě máme dělat? Máme být lidmi naděje. To se pak projevuje různě. Například v postoji k trpícím. Místo zlehčujícího vysvětování, proč se něco děje a ujišťování, že vlastně o nic nejde, jsme jako církev komunitou smíchu a pláče. Radujeme se s radujícími a pláčeme s plačícími, přesně jak napsal apoštol Pavel pro ranou církev. Ty napsal, radujte se s radujícími a plačte s plačícími. V knize Filipa Jensiho jsem četl příběh o antropoložce Margaret Mead, která se svých studentů ptala, co je podle nich nejranějším znakem civilizace. Dostává odpověď jako hliněná nádoba, železný předmět, vyšlechtěná plodina. Pak studentům ukázala starý nález tehenní kosti. Ukázala na konkrétní místo, které bylo tuší a na němž bylo zřejmé, že se jedná o srostlou kost po zlomenině. Na nálezech z nejranějších kultur taková uzdravení patrná nejsou. Ani zvířata si zlomeninu sama nevyléčí. Bez pomoci zvenčí jsou odsouzená k pomalé smrti. Uzdravená kost znamená, že se někdo o nemocného osobně staral, lovil pro něj, přinesl mu jídlo, obětavě mu sloužil. V protikladu k evolučnímu pravidlu přežití nejsilnějších měříme civilizaci podle toho, jak se chová k zranitelným a trpícím. Bůh chce, abychom se starali o trpící. Chce, abychom byli komunitou naděje. Nabízíme milující a chápající přítomnost, která může ošetřit rány a uzdravit zlomená srdce. Naděje nás přiblížila k Bohu, který uzdravuje, zachraňuje, dává naději a přináší pokoj.
1: Na Rádiu 7 posloucháte Večer pod lampou, poslech čtení dobrých knih.
0: Naděje uzdravuje naši minulost, občerstvuje naši přítomnost a proměňuje naši budoucnost. Proto můžeme mít naději v životě a vyhlížet lepší budoucnost. Proto můžeme mít naději v utrpení, které nám nedává smysl. Proto můžeme mít naději ve chvíli, kdy se zdá, že nebe mlčí. Nejsme sami. Bůh je v Kristu na naší straně a jeho potěšení k nám přichází také skrze ty, kteří pro sebe čerpají útěchu ze stejné naděje. Proto také můžeme mít naději v umírání. Nejen díky tomu, že víme, že smrt není konečná destinace, ale mnohem, mnohem víc, protože nás čeká úplná obnova skrze moc jeho vzkříšení. Na moc jeho vzkříšení nemusíme čekat až do své smrti, ale můžeme ji prožívat už dnes. Co to znamená? Už dnes můžeme zakoušet závdavek budoucího světa. Jinými slovy, už dnes můžeme dočasně prožívat Boží doteky a dokonce někdy i zázraky. Nakonec zjistíme, jak to vyjádřil Filip Jensi, že víra znamená věřit dopředu v to, co dává smysl jen při pohledu dozadu. Víra dopředu. Dovolte mi ukončit tuto část malým příkladem. Už od dětství jsem vášnivý čtenář. Mezi moje nejoblíbenější knihy patřily příběhy dávných objevitelů, kteří zkoumali nová území. I dnes mám jako jednu ze svých oblíbených knih Atlas vzdálených ostrovů. Už jen ten název evokuje tajemné dálky, že? Ještě před zhruba 700 lety byla většina světa z evropského pohledu neprobádaná a nebezpečná. Když objevitelé vytvářeli mapy, na okraj pro ně známého světa psali latinskou větu Hic sunt leones, zde jsou lvi, žijí tu lvi. Je tu nebezpečno a neprobádáno. Také budoucnost je nejistá, neprobádaná a neznámá. Autor jedné z nejstarších knih Bible s názvem Kazatel tvrdí, že Bůh vložil věčnost do lidských srdcí. Možná proto nás příběhy odvahy a dobrodružství tak přitahují. Rezonují v našem srdci, jsou to příběhy naděje. V roce 1487 se portugalský mořeplavec Bartolomeo Dias vydal na plavbu s cílem objevit cestu do Indie. Plavil se podél západního afrického pobřeží. Hranice známého světa končila u Cape Cross v dnešní Namibii. Dál už to bylo velké neznámo. Oceán plný příšer a netvorů. Kdo ví, možná i konec světa. Dvě drobné plachetnice se vydaly na cestu v srpnu 1487 a po 5 měsících plavby vpluly do vod, ve kterých se před ním ještě žádná evropská loď nepohybovala. Když Dias obepul střelkový mis, střelka kompasu se pootočila na sever. Důkaz toho, že cesta kolem Afriky je možná. Tam někde v dálce čeká vysněná Indie. Na lodí však začala docházet pitná voda a potraviny. Den pod ní umíralo stále více námořníků. Schovalo se ke spouře. Posádka nedovolila pokračovat v cestě a donutila svého kapitána k návratu. Takto zdecimovaná výprava míjí v květnu 1488 mis, který Dias nazval jako bouřivý mis. Po návratu do Portugalska král Jan II. Tento mis přejmenoval na mis dobré naděje. Tento název měl symbolizovat, že cesta je možná, že budoucnost je otevřená. Pokud je budoucnost otevřená, naděje trvá. Naděje vnáší smysl do přítomnosti a udává směr do budoucnosti a posiluje vytrvalost v nesnázích. odevírá dveře do lepšího světa. A právě proto se stává pátým posledním slovem našeho výkladu evangelia. Když se apoštol Pavel ve svých dopisech modlí za církev, žehná věřícím těmito slovy: kéž vás Bůh naděje naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, tak aby vaše naděje rostla moci Ducha Svatého stále víc a víc.

Slovo na závěr. Cesta poznávání. V kapitole o volbě jsem zmínil větu filozofa Blaise Pascala o člověku, který hledal opravdové štěstí. Nic z toho ale nestačilo, protože tuto prázdnotu lze zaplnit jen něčím nekonečným a věčným, což je jen Bůh sám. Tento citát nás vede k závěru, že jedině Bůh naplňuje prázdnotu, kterou do velké míry pociťuje každý z nás. V evangeliu podle Matouše je několik krátkých příměrů, kterým Ježíš pomáhá naší představivosti uchopit to, jak vypadá Boží království. Jeden z nich říká toto. Království nebes je podobné pokladu ukrytému v poli, který člověk nalezl a skryl, a s radostí nad ním jde a prodává všechno, co má, a kupuje ono pole. Království nebes je dále podobné člověku kupci, hledajícímu krásné perly. Když našel jednu drahocennou perlu, odešel a prodal vše, co měl, a koupil ji. Ježíš tady vypráví o dvou lidech, kteří našli poklad nesmírné hodnoty. Oba k němu došli velice odlišnými cestami. První podobenství vypráví o člověku, který šel po poli a prakticky náhodně zakopl o hrnec s pokladem. Nadšeně poklad ukryje a spěchá, prodá vše, co má, a koupí to pole i s pokladem. Je překvapený a zároveň potěšený, že takové pole s pokladem našel. Možná přicházíš k víře podobným způsobem. O víře nic nevíš, nikdy si ji aktivně nehledal, nestaral ses o žádné filozofické prázdné díry ve svém nitru. Žil si pro přítomný okamžik a nestaral ses o budoucnost. Ale pak si prakticky náhodou potkal jednoho dne křesťana, který tě pozval do církve nebo ti řekl něco z evangelia. Nebo si náhodou četl knihu, viděl film, nebo dostal do ruky nějakou pozvánku na křesťanskou akci. Nic ti to neříkalo, ale pozvání si přijal a přišel si. Najednou si s překvapením a radostí zjistil, že na tom obyčejném poli, v té obyčejné církvi, u toho obyčejného křesťana je ukrytý poklad. A tak si neváhal, vsadil vše na tuto kartu. Koupil si pole s pokladem. Neplánoval si to, nečekal si to, překvapil si nejen všechny své přátelé a rodinu, ale také sám sebe. Ale si velmi rád, že si Boha našel. Druhý člověk je jiný. Dlouhodobě pociťuje, že něco ve svém životě hledá. Je jako kupec perel, který hledá opravdové skvosty. Prošel různá tržiště, vydal se do dalekých zemí a neunávně hledá svou životní perlu. Hledá něco, pro co by stálo za to obětovat všechno, co má, ale zatím krásnou perlu nenašel. Až jednoho dne ji konečně objeví. Se zatajeným dechem jde, prodá všechno, co má, a tu nádhernou perlu koupí, protože má větší cenu než vše ostatní. Tento člověk ilustruje někoho, kdo dlouhodobě hledá smysl života. Zkouší různé alternativy, různé náboženské a spirituální proudy, ale pořád nenachází tu pravou perlu. Až nakonec objeví Boží království, najde tu vzácnou pravou perlu, ze které je nadšený, a tak neváhá a dá na ní vše, co má. Možná je to tvůj příběh. Hledal si a doufal, že najdeš něco, co dává smysl. Před několika lety u nás v Elementu nás navštívil na nedělním setkání host, který mi vyprávěl svůj příběh. Před 40 lety ještě jako přesvědčený komunista a ateista četl proslulou Komenského knihu Labyrint světa a ráj srdce. Ke konci knihy došel ke kapitolám, kde se popisují námluvy s Kristem. Při četbě té pasáže mu tekly slzy po tváři a jediné, na co myslel, bylo to, že by chtěl mít taky takového přítele. Byla to zcela iracionální reakce někoho, kdo nevěřil, že Bůh je. Nemohl se obránit slzám, když četl, jak Ježíš poutníkovi říká. Vítej, vítej, můj synu a bratře milý. Kde jsi byl, synu můj? Kde jsi byl tak dlouho? Kudy jsi chodil? Co jsi hledal ve světě? Potěšení? Kde jsi ho měl hledat jinde než v Bohu? A kde jinde Boha než v jeho chrámu? A jaký je chrám Boha živého? Co pak to není chrám živý, který si pro sebe sám připravil, tvé vlastní srdce? Díval jsem se, můj synu, jak si bloudil, ale už jsem se na to nechtěl dívat dále. Přivedl jsem tě k sobě a uvedl tě do sebe sama. Toto místo jsem zvolil za palác, kde budu přebývat, a chceš-li tu bydlet se mnou, nalezneš zde, co jsi marně hledal ve světě. Pokoj, útěchu, slávu a hojnost všeho. A slibuji ti, synu můj, že nebude zklamán tak, jako tam. Tento text Komenského knihy pozbudil volání jeho duše. Možná přesně to zažíváš i ty.
Třeba si něco podobného četl a od někoho něco takového slyšel a něco v tobě uvnitř zarezonovalo. Nedokázal si ovládnout své emoce, tvé nitro volalo po Bohu, ale ty si to nevěděl. V obou Ježíšových příbězích získat království znamenalo vydat se a obětovat všechno za poklad nebo nejvzácnější perlu. Pro křesťany je víra v Krista takovým pokladem, pro který stojí za to všechno opustit a vydat se mu. A jak Ježíš ilustruje, každý z nás může ke svému pokladu dojít jinou cestou. Někdo hledá celý svůj život, jiný nehledá vůbec, ale pak na poklad náhodně narazí. Kterým z těchto dvou si ty? Bůh nám na naší cestě schová poklad na poli a peru na trhu. Hledání je ale naše volba. V hledání někdy potřebujeme záchytné body a myslím si, že takto může posloužit i o nich pět slov, již jsme se zde zabývali. Na závěr si ještě stručně připomeňme. Láska představuje nejen nefrekventovanější téma Bible, ale taky úplný základ Božího charakteru. Bez lásky nám Boží příběh nedává smysl. Základním poselství křesťanství je Bůh tě má rád, opravdu Bůh tě má rád. Zlo. Svět je na neštěstí plný bolestí a zla. Každý člověk na světě zná realitu zla z vlastní zkušenosti, ať ve formě bolesti, utrpení, nemoci, neštěstí nebo smrti. Zároveň vnímáme i krásu a dobro. Evangelium nezavírá oči před zlem a bere realitu zla jako východisko pro Boží řešení. Řešení. Bůh nás nechce nechat vláčet mezi dobrem a zlem. Chce nás zachránit a dát nám autoritu postavit se zlu a stát se nástrojem dobra. Volba. Protože Bůh je láska, dává nám na vybranou, zda pozvání k jeho řešení přijmeme nebo odmítneme. Při pohledu na příběh volby vidíme vždy dvě možné cesty, cestu života nebo cestu smrti. Naděje. Přesahuje náš svět a rozprostírá nad námi modré nebe. V naději nacházíme smysl pro přítomnost a směr pro budoucnost. Naděje umožňuje odvážně kráčet uprostřed životních bouří. Je kotvou naší duše, přináší stabilitu ve volnobytí. Naděje nám pomáhá hledat Boha, kterému lze důvěřovat. Nyní i v budoucnosti. Mým přáním je, aby vám tyto záchytné body pomohly tento poklad na poli nebo vzácnou perlu objevit.

Skončil večer pod lampou. Dnes jsme v něm naposledy otevřeli knihu Lukáše Targoše Křesťanství v pěti slovech, kterou nám načetl samotný autor. Knížka vyšla v roce 2021 v nakladatelství Návrat domů. K poslechu dalšího titulu, který pro vás připravujeme, zveme opět ve večeru pod lampou na Rádiu 7. V pátek v 21 hodin, kdy otevřeme knihu Komenskýmu říkal synu.

www.radio7.cz. Novinky, informace o vysílání, dění v redakci, tipy na zajímavé pořady, audioarchiv a mnoho dalšího.

0: Vítejte u půl hodiny, ve které se v křesťanské hudební tvorbě pohybujeme proti proudu času. Z našeho bohatého hudebního archivu budeme v písničkách z archivu tentokrát lovit v roce 1995.
1: Bůh nám prokázal svou lásku tím, že za nás dal svého jediného syna. Jeho příchodem se na zem prolomilo Boží království. A to království nebe je skrze víru v našich srdcích. No řekněte, není to důvod k oslavě?

0: první z dnešních písniček z archivu mnohé napověděla. Budeme si pouštět písně z alba Nebe je v srdci mém, alba, které je zcela ojedinělé. Celé je dílem anglického muzikanta a tvůrce známých Pochodů pro Ježíše, Grahama Kendricka, a všechny písně opatřil českými texty a se sborem naspíval Karel Řežábek.
1: Boží slovo říká, že je jedna víra. Pojďme tuto pravdu vyjádřit v následující písni. Vyznejme každý sám za sebe to, na čem se jako božlik můžeme sjednotit.

Album Nebe je v srdci mém, ze kterého si hrajeme v dnešních písničkách z archivu, je celé proklamativní a vybízí k odezvě. Bylo určeno k pouličním pochodům, známé jako pochody pro Ježíše, po celém světě, také u nás. Hudebníci předzpívávali a lidé, kteří šli v průvodu, opakovali. Něco jako procesí. Stejně je laděná i další píseň, která se jmenuje Přijďte blíž v pokání.

Jeho srdce překypuje láskou ke všem lidem a jeho touhou je, aby všichni byli spaseni a došli k poznání pravdy. Vyhlašme poselství, které Bůh promluvil skrze proroka Izajáše, když řekl: Obraťte se ke mně a budete spaseni všichni národové, neboť já jsem Bůh a žádný jiný už není. A znovu: Obraťte se ke mně a budete spaseni všichni národové, neboť já jsem Bůh a žádný jiný už není.

soudem. Graham Kendrick, jehož písně dnes posloucháte v písničkách z archivu, je britský křesťanský hudební skladatel, vedoucí chval a učitel. Na svém kontě má více než 40 nahraných alb. Bývá nazýván otcem moderních chval. V 90. letech byl několikrát v naší zemi a vznikla spolupráce, jejímž výsledkem je mimo jiné také album Nebe je v srdci mém.

0: Lenka Malinová připravila dnešní vydání písniček z archivu a vybrala album Nebe je v srdci mém. Anglické písně Grahama Kendricka opatřil zdařilými českými texty Karel Řežábek. Svou interpretací se také zasloužil o to, že písně nepůsobí křečovitě, což se u překladů mnohdy stává.
1: Zpívejte Hospodinu píseň novou, zpívej Hospodinu celá země. Zpívejte Hospodinu dobrořečného jména, zvěstujte den se dne jeho spásu.

0: Radostné písně z alba Nebe je v srdci mém se řadí mezi ty starší. Jejich stáří trochu prozrazuje elektronický zvuk doprovodné hudby. No ale když se člověk opravdu zaposlouchá.
1: Jak velkého a nádherného Boha jsme směli uvěřit.

0: Dnešní písničky z archivu uzavře píseň Jásavá v tanečním rytmu. Přidáte se? Pořad připravila Lenka Malinová, od mikrofonu vás zdraví Lída Matušková.
1: Zpívejte Hospodinu píseň novou, jeho chválu v shromáždění věrných, ať se Izrael raduje.

0: Končí písničky z archivu. Další reprízy tohoto dílu vám nabídneme ještě v neděli ve 4 hodiny nad ránem a v 16.30. Další premiéru, která zazní za týden, jsme nadepsali Cesta zpívajících. A teď už k dalšímu pořadu. Kdo z nás by netoužil po svobodě? Když toto téma otevírá apoštol Pavel v 7. kapitole 1. listu Korinským, dostává se ovšem k důrazům, které mohou člověka 21. století možná překvapit. V dalších chvílích bude řeč o tom, že manželství se může stávat kořenem rozpolcenosti křesťana. Proč? A v čem? Poslechněme si Jiřího Hurtu a jeho další zamyšlení o vztahu dvou lidí.
1: Studna slova. Archivní biblické výklady Jiřího Hurty.
2: Pokračujeme dnes ve společném zamyšlení nad další částí 7. kapitoly 1. listu do Korintu, kde ve verších 32 až 35 apoštol Pavel píše: Já bych však chtěl, abyste neměli starosti. Svobodný se stará o věci páně, jak by se líbil Bohu, ale ženatý se stará o světské věci, jak by se zalíbil ženě, a je rozpolcen. Žena bez manžela nebo svobodná dívka se stará o věci páně, aby byla svatá tělem i duchem. Provdaná se stará o světské věci, jak by se zalíbila muži. To vám říkám, abych vám pomohl, ne abych vás uvedl do nesnází, ale abyste žili důstojně a věrně lnuli k pánu bez rozptylování. Pavlovi v žádném případě nejde o nějaké studené principiální zásady bez ohledu napravo či nalevo podle vzoru, ať se prosadí spravedlnost, i kdyby přitom celý svět měl zahynout. Žádné takové sekerářství u Pavla nenajdeme. Apoštol také nevede žádný ideologický zápas. Chce pouze dovést lidi až tam, kde lze právem hovořit o skutečném plném životě v celém jeho bohatství a v hojnosti. Tento život je tam, kde člověk naplňuje vědomně pravý smysl své existence, tedy tam, kde plní vůli pána, jenž byl ochoten svůj život poslušně obětovat, abychom život měli. Překážky, které brání člověku tímto plným životem žít, jsou Pavlovi také jediným důvodem, pro který má výhrady k manželskému svazku. Ženatý muž a vdaná žena mají totiž často docela jiné starosti. Jednomu i druhému jde o to, aby se zalíbil svému protějšku. Nemusí jít o to, že by jeden nebo druhý chtěl být pro toho svého partnera atraktivní eroticky. Ale jde o to, že manželská realita nutí často člověka k zapírání Krista, k nedbání na jeho přání a vůli, jenom proto, aby člověk vyhověl svému partnerovi, aby si získal jeho náklonost, anebo aby se ubránil jeho výtkám a nebyl příčinou tiché domácnosti, anebo zase naopak domácnosti příliš hlučné. Manželství se může snadno stát příčinou křesťanské rozpolcenosti. A tato rozpolcenost pak poznamenává i celé sborové společenství. Kořen těžkostí spočívá vlastně v tom, že člověk si zpravidla neví rady. Na jedné straně musí brát vždycky značný ohled na svého partnera, na druhé straně je a chtěl by být živým a platným údem zborového společenství. Z toho samozřejmě nutně vznikají rozpory dané už tím, že plná svoboda v Kristu je protikladem jakékoliv vázanosti na člověka. Z takových rozporů se snadno vyvíjí tajnůstkářství, neupřímnost, často i pomlouvání, žárlivost, lakotění, závist, ovšem taky i neúčast na shromáždění a tak dále. Kolik jen je takových případů, kdy jeden nejde do shromáždění kvůli druhému? Takže takových živých dokladů oprávněnosti apoštolových rad je možno v církvi najít víc než dost. Na druhé straně to ovšem neznamená, že svobodný člověk mimo manželský svazek je snad mimo jakékoliv nebezpečí. Z mnohých pokušení, která na něho mohou útočit, to bývá nejčastěji na jedné straně buď smyslnost, anebo na druhé straně pokušení bezmezného sobectví. Jsou lidé, kteří se nežení, ale ne proto, aby se líbili pánu. Nýbrž proto, aby tomu druhému nemuseli nic dát. Aby se ve vzájemném soužití nemuseli o nic dělit, aby se nemuseli ničeho vzdávat. Jeden velice jinak častý návštěvník kostela například říkával, nebudu se ženit, protože já přece nebudu živit ženu. Nezapomeňme tedy, že důvody, pro které někteří lidé zůstávají sami, mohou být velice pochybné, dokonce protikřesťanské. A čteme-li tu o neprovdané křesťance, že jí jde o to, aby byla svatá tělem i duchem, bylo by naprosto chybné, kdybychom v těch slovech viděli nějakou glorifikaci panenství anebo nějakou mystickou kvalifikaci pro mimořádný stav nevěsty Kristovi. Je třeba zůstat střízlivě na půdě Božího slova a neblouznit v umělých tajemnostech. Být svatý znamená přece ve skutečnosti totéž, co patřit Bohu. Totiž patřit mu vědomně a dobrovolně. Být svatý tedy znamená žít z vlastního rozhodnutí v jeho přítomnosti, což znamená řídit se Boží vůlí. A to je nutnost, kterou pán žádá na každém křesťanovi. Proto nemůže být omezována na nějaký privilegovaný kult panen. Bludy, kterými úpadková pacírkev zaneřádila čistou pravdu Božího slova, se ovšem drží mnohem houževnatěji než ryzí víra v ospravedlnění z pouhé milosti. A tyto bludy se těžko vykořenují, protože mnohé z nich vyhovují představám tělesného křesťanství a falešné zbožnosti. Přesto je nutno znovu zdůraznit, že celibát není žádným platným znamením nějakého vyššího mravního stupně. Ponechme stranou majetkové a mocenské motivy, které vedly skaženou církev k vynucovanému kněžskému celibátu a jeho vychvalování, jakož i k vyvyšování panenství, které mělo spíše zakrývat ohavnosti a hříchy s takovým falešným učením spojené. Jedno je jisté. Křesťany nelze nikdy dělit na více či méně zasvěcené podle toho, v jakém rodinném stavu žijí. Pavel píše svým korintským bratřím v lásce. Jeho rady nemají nic společného se zákonickými zákazy nebo příkazy. Vedeli své bratry k plné oddanosti pánu, mluví k nim o něčem, co je podle jeho poznání a zkušenosti člověku k velikému prospěchu a ne na jeho úkor. Apoštol nechce v žádném případě ze svých rad uplést nějakou lstivou smyčku, do které by se křesťané měli chytit, aby je pak Pavel dotáhl, kam se jemu líbí, aby je měl tam, kde sám je chce mít. Pavel přece ví až příliš dobře, že žádnému člověku na světě nelze vnucovat dobro. Že tedy ani žádnému křesťanovi nelze nařizovat jeho vlastní prospěch. Protože skutečnou cenu na cestě života má pouze to, k čemu se člověk rozhoduje zcela svobodně a dobrovolně. Mimo to Pavel dobře ví o tom, že osobní obdarování i povolání každého člověka je rozdílné. Jeho rady jsou tu vlastně jeho osobním svědectvím. Na druhé straně osobně přece zná a respektuje skutečnost, že mnozí apoštolové a sloužící bratří, včetně apoštola Petra, jsou ženatí. A tato skutečnost jim ve službě vůbec není na závadu. Vždyť v 9. kapitole 1. listu Korinským v 5. verši vznáší otázku: nemáme právo brát sebou věřící ženu, tak jako ostatní apoštolové i bratří páně i Petr? Nenechme se tedy oklamat rádoby zbožnými a superduchovními výklady falešných učitelů a zůstaňme v upřímné, nerušené oddanosti pánu. Tato pokojná, oddaná důvěra k pánu je totiž hlavním a konečným cílem všech apoštolových rad. Protože právě z této bezvýhradné a důvěřující vydanosti jemu vyrůstá veškerá skutečná životní plnost. Žiješ už touto požehnanou plností života?

Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti, že nás chceš osvobodit od každé závislosti, která by nebyla závislostí na tobě samém, aby nic nestálo mezi námi a tvou dokonalou láskou, ve které si nás povolal k věčnému životu. Amen.

I když si křesťan manželství cení, i když si uvědomuje, že je třeba na něm pracovat, nemá se měnit základní nastavení života, totiž vědomí, že tím prvním byl, je a má být Ježíš. Nestrácet toto vědomí, ale stále znovu se k němu vracet a povzbuzovat se navzájem k důležitosti takového zacílení. I k tomu jsme dnes byli pozváni. Končí studna slova, která nabízí archivní nahrávky slov Jiřího Hurty. Reprízu tohoto dílu vám nabídneme ještě v neděli v 6.45. V příští premiéře za týden otevře Jiří Hurta další pokračování výkladu prvního listu Korinským pod titulem Dobré a lepší.

vůbec to tak nemusí být. A naopak zase dvojice, které nám připadají, že jako všechno je to dobře prostě promyšleno a dobře se doplňují a hodí se k sobě, tak to selže. Tak nevím, jestli jsem na to, jak jsi celá odpověděl, ono by to opravdu chtělo spíš mluvit o tom konkrétním příkladu nebo situaci. A taky samozřejmě vždycky se musí mluvit v těch věcech s oběma těmi partnery. Vždycky je problém třeba, když za mnou přijde jaksi jeden z těch partnerů. Já vždycky těm snoubencům, které připravuji ke svatbě, říkám, tak teď je to všechno takové jaksi krásné, plné očekávání. Nicméně prostě počítejte s tím, že můžou přijít jaksi krize, to k manželství patří, to není žádná ostuda. Mnohé z těch krizí vyřešíte, že jaksi k vaší plné spokojenosti a budete mít radost z toho, že jste to zvládli. Nicméně může se stát, že se vám to jaksi vymkne trochu z rukou. Tak jaksi věřte, že když vás farář oddával, tak jaksi za vás nese svým způsobem odpovědnost a můžete kdykoliv přijít a přijít se poradit úplně jaksi nezávazně. Dřív, než půjdete někam do nějaké manželské poradny nebo za psychologem nebo dokonce tedy k nějakému advokátovi. Tak pravda je, že někdy přijdou, nicméně většinou přijde jenom jeden, že? Což vždycky je problém, poněvadž člověk to slyší jenom z jedné strany a vždycky se snažím spíš trochu hájit toho druhého, jaksi partnera, byť o něm slyším často velmi nepěkné věci. Ale a další věc je, že ti lidé, nebo ten nešťastný manžel či manželka přijdou pozdě. Že přijdou už v situaci, kdy se s tím v podstatě nedá téměř nic dělat, kdy už se toho stalo tolik a kdy už si toho řekli tolik a kdy už se toho tolik změnilo, že vlastně už se to většinou prostě nedá vrátit, spíš si člověk jak si dovede představit, kdy se ještě mohlo něco dělat, nebo co se mohlo dělat, ale už je pozdě. Tak skoro bych řekl, že zase taková zkušenost je tyhle ty věci léčit prostě dřív, než přerostou, dřív, než se z nich stane opravdu choroba, která už potom vlastně je vidět, že pak ty lidi už vlastně ani nemají chuť a zájem, anebo jak si mají, ale už to nejde vrátit. Tak tady myslím, děláme často chybu, že ty věci necháme být, jak si nevšimneme si toho, že se nám ty naše vztahy, tak říkají, s pod rukama rozkládají, postupně jak si rozmělňují, že se z toho ta láska vytrácí a potom už si s tím kolikrát nevíme rady. Jinak obecně si myslím, že prostě vždycky stojí za to nějak to manželství zachránit, pokud to jde, už protože vlastně do toho vztahu člověk tolik investoval, že je prostě škoda to nechat být, si rozbít to, rozvést se, opustit jeden druhého. Jistě je to takové poslední řešení, ale je to opravdu znouze, protože je nutno si uvědomit, že vlastně člověk nikdy ten vztah, který, jaksi manželský vztah, který jaksi měl, nikdy ho úplně nezruší. Že vždycky k tomu člověku vlastně zůstane určitým způsobem připoután, ať už tedy přes děti, to je velmi citlivé, velmi složité připoutání, víme, jak je to, prostě jak si musí ty děti různě půjčovat a ty děti pendlují mezi nimi a tak. Takže stejně se s tím člověkem vlastně neustále budeme nějak potýkat, setkávat, mluvit, budeme se s ním muset dohadovat, tedy myslet si, že se prostě s ním rozejdu, že ho neuvidím. To nefunguje, navíc ještě, že ho často s ním žijeme pak ve společném bytě a různé majetkové problémy. Takže to jak si i ten rozvod prostě je velmi pracná, velmi drahá, velmi dlouhavá záležitost a pořád se to vlastně člověku vrací, tak opravdu stojí za to, jak si dobře rozmyslet, koho si beru, abych tak řekl, a když už si někoho vezmu, tak stojí za to prostě ten vztah prostě udržet, zachránit, investovat do něj, pokoušet se znovu a znovu jakoby začít, tak si dá se i často v takovém jaksi pokročilejším věku nečekaně ty vztahy prostě obnovit. Je to známé, že prostě lidé, kteří v tom středním věku tak jako si se trošku odcizili, takže potom jak se ve stáří k sobě se nějak jako přiblíží a už se znají a už si rozumí, je to zase jiná podoba té lásky, ale

tak si nedá se ní vůbec říct, že by byla nějaká jako slabší nebo horší nebo málo romantická. Si ti lidé se vlastně potřebují, znají se úžasným způsobem, vědí už o těch svých chybách, už to skoro čekají, jak ten druhý se zachová a dovedou se vzájemně přijímat, takže já myslím, že je potřeba pro to manželství mít si vždycky takovou jaksi naději a tak nevzdávat to tak snadno, jak to kolikrát vidíme kolem sebe.

Tak když čas nám už jaksi uběhl, tak je tady ještě jedna SMSka, tak já za ní jaksi děkuju a chci na ní aspoň stručně odpovědět. Zní takto: zpravidla bývá v manželství muž starší než žena. Když je to obráceně, jaký je ještě přípustný věkový rozdíl? No, já myslím, že jaksi zvlášť v dnešní době už je asi jedno, jestli je starší muž nebo žena, že vlastně ty role mužské a ženské se hodně jako přiblížily. Zase bych si netroufal jako říct jednoznačně, tohle už je moc. Jak si takový přirozený vidím takových 5 až 10 let ten rozdíl. Jak si nad těch 10 let už je to něco, jak si bych řekl, méně obvyklého. Ale je to možné. Prostě to záleží na těch dvou lidech. Pokud prostě řeknou ano, víme, je mezi námi jaksi větší věkový rozdíl, není to zcela obvyklé. Počítáme s tím, jo, třeba si představit, co bude za 20, za 30 let. Že jestli si jsem připraven na to. Je to určitý, řekněme, handicap, je to určitá výzva, nicméně právě se stává, že manželství, která mají takový nějaký handicap, ať už jazykový, rasový, náboženský nebo teda věkový, že jsou velmi krásná, protože jsou si toho vědoma a jak si dovedou to nést. Horší je vždycky, když je nějaký problém, který jako ti lidé jakoby o něm neví a neberou ho vážně, nepřipouští si ho a pak je tak si přeroste. Takže pokud jsem si vědom toho, chci do toho jít, i za tuto cenu, pak žádný, když to přeženu, tedy žádný věkový rozdíl není tak velký, aby o láska nepřekonala, ale tak samozřejmě teď trochu přeháním. Tak myslím, že jaksi těch 10 let je pořád jaksi bez problému, nad těch 10 let už je to trochu zvláštní, ale nic proti tomu.

Písnička Akoby skupiny BFO uzavřela dnešní vydání pořadu Poklady z archivu. Vyslechli jste v něm reprízu pořadu Kudy kam z července roku 2006. O manželství v něm tenkrát uvažoval a mluvil tehdejší farář prvního sboru Českobratrské církve evangelické v Brně a dlouholetý senior jejího jihomoravského seniorátu Jiří Gruber.

0: Kudy kam? Hledání v souvislosti.
1: Dobrý večer, vážení a milí posluchači Rádia 7. Ze studia vás zdraví Kateřina Fridrichová a vítá vás u dalšího dílu pořadu Kudy kam. A tentokrát se znovu vrátíme k biblickým tématům, tak jak je máme v sérii, kterou jsem nazvala Jedna velká rodina. No a když už jsme u těch rodinných problémů, řešili jste někdy v rodině problém dědictví? Třeba jste se potřebovali postarat nebo si podělit dům po babičce, chalupu nebo stavební pozemek. Byla jsem svědkem jednoho dědického řízení, které se vůbec netýkalo mé rodiny, ale jednalo se o nějakou garáž, kterou mělo do důsledku dědit několik lidí, a to asi 10 z různých generací, podle toho, jak tehdejší zákon někdy v 50. letech to dědictví nastavil. Tady to nebyl úplně velký problém, protože nikdo z těch lidí to dědictví nečekal, a tak se to nakonec přece jen vyřešilo. Nicméně málo co dokáže rodinu rozhádat tak, jak otázka, komu některá věc nakonec připadne. Ale dědictví není jen o penězích. Je to otázka třeba toho, koho mají rodiče raději, anebo komu více důvěřují. Koho otec považuje za pokračovatele svého díla? Nebo kdo dál ponese rodinné jméno. Už po několikáté se vracíme k tématu velké rodiny. Nejen, že nás různé problémy s rodinou potkávají každý den, ale také její požehnání cítíme pokaždé, když se po náročném dni vrátíme domů a máme komu vklouznout do náruče. Nebo nás děti s nadšením vítají u dveří. Třeba také to, když máme komu zavolat a vůbec nás nemusí trápit, jestli ho otravujeme nebo ne. Rodina je naše každodenní zkušenost, ale zároveň je také zrcadlem kosmických věcí. Celou sérii jsme zahájili tím, že jsme si představili Boha jako milujícího otce, který si ze své lásky pořídil syny. A hned několik. Lidstvo nebylo samo, když nás Bůh zasadil na zemi. Synové boží jásali, když Bůh tvořil tento svět, a z těchto starších bratří lidstva se našli tací, kteří mu ovšem tu pozici záviděli. Nejenže se sourozenecké vztahy týkají nás samotných lidí, ale také se ta sourozenecká dynamika propisuje do vztahu s duchovním světem. Že vás to tak nikdy nenapadlo? Dnes si ukážeme, že i otázka dědictví je vpravdě kosmická. Tenhle svět, tato země a její národy, to všechno je boží dům, který byl stvořen přímo pro nás, pro lidi. My jsme ti, kteří zde měli vládnout jako boží zástupci na zemi a správci. Jenže v tom kosmickém příběhu se stalo přesně to, co známe z každodenní reality. Sourozenecká rivalita a závist. Ti starší bratři lidstva z duchovního světa, kteří měli být našimi vzory a oporou, začali lidstvu jeho postavení v božím stvoření závidět, anebo možná se dokonce skrze to, co dělají s lidstvem, Bohu staví. Chtějí, co mělo patřit nám. A my, místo abychom své dědictví udrželi, jsme svou roli také nezvládli. O své nástupnictví nad zemí jsme přišli. Trůn nad naším světem tak zůstal v troskách a my jsme se stali sirotky, kteří se perou odrobky na pískovišti dějin, zatímco starší sourozenci si uzurpují moc, která jim nikdy neměla patřit. Je mi jasné, že modernímu člověku i křesťanovi to zní podivně. Ale ten starověký příběh se napsal s očekáváním lidí 21. století. Zkusme se tedy na to podívat očima starověkého Izraelce. Bůh slíbil Abrahamovi zemi. Konkrétní zemi s konkrétními hranicemi. Tvému potomstvu dávám tuto zemi, říká v Genesis. A Izrael tu zemi chápal jako své dědictví od Boha. Hebrejsky je to slovo nachalá. Když se Mojžíš zpětně vracel k dobám, kdy Izrael teprve vznikal, říkal, že Bůh rozdělil zemi národům do dědictví. A to dědictví dělil podle počtu synů božích. A Izrael? Izrael je Hospodinův díl. Když Josue rozděloval zaslíbenou zemi mezi kmeny, každý kmen dostal svůj podíl, své dědictví. A ten podíl nebyla jen nemovitost, byl to důkaz, že patří do rodiny. A dědictví pro kmen Lévy? To byla péče o chrám. Proto kmen nedostal půdu, ale chrám. Dědictví je totiž víc než nemovitosti a parcely. Žálm 2 nám říká, požádej mě a dám ti národy za dědictví, končiny země do vlastnictví. To už není jen jeden pozemek v Kanánu, který je zaslibován nejmenovanému králi, který je zároveň synem, ale dědictví, které je celým světem, tedy dědictvím je celý svět. A kdo ho zdědí? Prvorozený. V biblických dobách termín prvorozený ovšem znamenal více než to, že se někdo narodil jako první do rodiny. Prvorozený byl výkvětem otcovy síly. Ve starém Izraeli měl prvorozený syn tři věci, které ostatní sourozenci neměli. Za prvé měl podíl na dědictví a jeho podíl byl dvojnásobný. Pátá kniha Mojžíšova to říká jasně. Prvorozený dostane dvakrát víc než ostatní a otec to nesmí změnit jen proto, že má jinou ženu radši. Za druhé měl prvorozený autoritu. Po smrti otce se prvorozený stává hlavou rodiny. Je to on, kdo rozhoduje, kdo vede, kdo za rodinu ručí. A za třetí je to podíl na kněžské službě. Prvorozený zastupoval rodinu před Bohem. Takže prvorozený není jen nejstarší dítě. Je to otcův zástupce a nástupce. Ten, kdo spravuje otcovo dílo. Také ten, kdo chrání mladší sourozence. Ten, kdo jednou zdědí vše, a ne proto, aby si to užil sám, ale aby to spravoval pro celou rodinu. Tady se mi vybavují některé staré šlechtické rody, které si do současnosti zachovaly nějaký majetek. A pokud posloucháte ty současné hlavy rodiny, tedy veskrze moderní většinou muže, kteří ten majetek zdědili po předcích, tak málo kdy ho považují za svůj vlastní. Považují ho za dědictví, za něco, co převzali po svých otcích, jsou zodpovědní za to, aby ho opečovávali a potom ho předali svým synům, tak jak jejich otcové ho předali jim. Je to úplně jiný pohled na to, co znamená dědictví, než třeba u moderních technologických milionářů a miliardářů, kteří často hledají způsob, jak nenechat své děti zdědit majetek. Někde jsem četla, že jeden z těch důvodů je, že neví, jak těm dětem předat ty správné hodnoty, aby je dále zachovávali. Což je něco, co se těm tisíc let starým rodům, kdybyste si představili takové Habsburky, nebo třeba Černíny a Schwarzenbergy, to se jim daří, nebo na tom prostě mají nějakou metodologii a myslím si, že jsou tím bližší tomu biblickému světu. A když si vzpomeneme, ještě se vrátíme k tomu prvnímu příběhu z této série, kde otec, který stvořil nový svět a zasadil do něj nejmladšího syna, tak mu dal přesně roli správce. Někoho, kdo pokračuje v díle. Adam dostal úkol pečovat o zahradu a rozšířit ji. Byl to úkol pro prvorozeného, spravovat otcovo dílo. Jenže Adam selhal. A od té chvíle Bible hledá, kdo bude ten pravý prvorozený. Kdo zdědí svět a bude ho spravovat tak, jak si to otec přeje. A to je i ta otázka, která je dnes před námi. A při následující písničce se zkuste zamyslet nad tím, zda to znáte z vlastní zkušenosti. Stalo se vám, že někdo, kdo měl přirozeně vést nejstarší v rodině, nejstarší syn, šéf nebo člověk na pozici selhal a místo něj se toho ujal třeba někdo, od koho byste to vůbec nečekali. Pokud by se vám chtělo nám napsat, tak se klidně ozvěte.
0: Pište nám na Messenger nebo Instagram, kde jsme pod názvem Radio7.cz nebo využijte e-mail radio7@radio7.cz.

0: Posloucháte pořad Kudy kam na Rádiu 7. Tentokrát vám od mikrofonu společnost dělá Kateřina Fridrichová. A dnešním tématem je hledání dědice. A v tom našem biblickém pojetí je to hledání dědice pro celý vesmír. Přemýšleli jste někdy nad tím, proč ve Starém zákoně tolikrát není dědicem nejstarší syn? Konec konců před chvílí jsme si připomněli, že to byla ta správná věc. Nejstarší syn měl dostat dvojí podíl na dědictví, vůdcovskou pozici v rodině a měl také za rodinu převzít zodpovědnost. Postarat se o matku, případně neprovdané sestry. Zastupovat otce a navazovat na jeho práci. Nicméně, co bylo biologicky dané a společensky očekávané, se v biblickém vyprávění znovu a znovu převrací. Jakoby to Bůh schválně míchal a narušoval naše očekávání. Představte si ty scény. Abrahama, který musí poslat pryč svého prvorozeného syna Izmaele, protože dědicem měl vždy být ten mladší, vymodlený Izák. A co teprve si musel myslet Izmael? A nebo si vybavte Jákoba s Ezauem, ten moment, kdy starší bratr, silný lovec a prvorozený dědic línie, prodal své prvenství za mísu čočky a o požehnání ho pak lstí připraví ten mladší bratr, který ho při porodu drželo za patu. Což vlastně znamenalo přesně to, že byl tak trochu vychytralý a stivý, tedy ne tak trochu, hodně. Ale co trpěl Josef? 11. v pořadí, otcův mazánek, v pestrobarevném plášti, kterému se nakonec museli klanět i jeho nejstarší bratři. Už tehdy zralí a zkušení muži. A aby u toho u té jedné rodové linie nebylo málo. Dokonce i Josefovi synové byli přehozeni. Když jim dědeček Jákob požehnal. Ano, Josef dokonce získává dvojitou porci dědictví, která měla náležet nejstaršímu synovi. V božím světě jakoby zákon prvorozenství platil zvláštním způsobem. Dědicem se stává ten, kdo má v sobě otcův charakter, nikoli ten, kdo má v ruce rodný list s dřívějším datem. Je to skandál. Je to nespravedlivé z pohledu tradice, ale je to boží způsob, jak říct, že dědictví není do důsledku nárokové. Je to dar a je to zodpovědnost. Když se také podíváme na ty, kteří své prvorozenství ztrácí, Bible říká, že Ezau svým prvorozenstvím pohrdl. A Ruben, nejstarší Jákobův syn, ten se své dědictví možná pokusil sebrat dřív, než na něj měl nárok. Vzal totiž do postele jednu z Jákobových žen, což neznamenalo jen smilstvo v té době, ale také útok na autoritu patriarchy. A protože v božím příběhu nejde o nárok, ale o věrnost, tak Bůh říká, moje rodina není založena na lidských tradicích, ale na mém vyvolení a ochotě člověka přijmout zodpovědnost správce. V tomto je zajímavý příběh Judy, dalšího Jákobova syna, který bychom mohli říct, dostal zbytek dědictví po Jákobovi tak trochu kontumačně. Šimeon a Lévi vyvraždili klan muže, který zneuctil jejich sestru Dýnu, ale pak si ji vzal za manželku. A tak se chtěli pomstit. Jákob ale to shledal jako zlé a tak byl po Rubenovi, Šimeonovi a Lévim na řadě Juda. A Juda ze začátku taky nebyl žádný velký hrdina. Když bratři chtěli Josefa zabít, byl to právě Juda, kdo přišel s návrhem. Co budeme mít z toho, když bratra zabijeme? Pojďme ho raději prodat do otroctví. Juda tehdy v bratrské loajalitě naprosto selhal. Odešel také od rodiny, vzal si cizinku a i v jeho vlastním domě to vypadalo na rozvrat. Protože jeho první dva synové zemřeli, aniž by měli potomka a zanechali po sobě vdovu Támar, o kterou se měl Juda postarat a místo toho ji poslal zpátky k její rodině. Ale biblický text nám tady ukazuje něco fascinujícího. Když se do něj podíváte, tak je vložený do Josefova příběhu. A to znamená, že z nějakého důvodu je tento příběh velmi důležitý. Tento biblický text nám totiž ukazuje cestu Judovy proměny. Juda musel narazit na dno svého charakteru. On totiž chtěl nechat Támar upálit, protože otěhotněla. Zjistilo se ale nakonec, že to byl on, kdo dítě, sice nevědomky, ale splodil. Myslel si totiž, že noc strávil s prostitutkou. Ale Juda místo, aby svou vinu zapřel, ji přiznal. Tady, abychom si ujasnili, jedno z těch velkých hříchů bylo skutečně to, že se o Támar nepostaral a že jí měl dát za ženu svému mladšímu synovi. To znamená, že když se přiznal, že ona je spravedlivější než já, tak je to moment, kdy se v něm začal rodit ten pravý dědic. Protože to bylo skrze, ne skrze moc, anebo to, že byl nejstarší, ale skrze pokání. Komentátoři Bible si všímají, že je to jeden z prvních příběhů, kde jednak čteme skutečné pokání ve Starém zákoně a Juda je jeden z prvních patriarchů, který nějakým způsobem reaguje a snaží se napravit důsledky svých činů. Ale jeho skutečná nebo konec přerodu přichází v Egyptě. Když jde o život nejmladšího bratra Benjamína, Juda už není ten, kdo svého bratra prodá. Přemýšlí nad tím, jaký zármutek způsobí otci, když se Benjamín z Egypta nevrátí. A tak se nabízí jako otrok místo svého bratra. Říká, vezmi si mě, jen ušetři mého otce další bolesti. A možná právě v tomto aktu sebeobětování Jákob poznal, že Juda dospěl a že tedy je schopen, nebo má ten charakter a ten vztah, aby pokračoval v otcově práci. Stal se z něj pravý prvorozený, ten, kdo za rodinu ručí svým životem. Proto se také z Judova rodu později rodí králové i sám David, než kvůli pán Ježíš, ale o tom až za chvíli. Nejenže vidíme otázku dědictví diskutovanou na úrovni kmenů izraelského národa, ale v následující knize Exodus Bůh princip syna přenáší na národ samotný. Když se je Izrael zotročený v Egyptě, Bůh pošle Mojžíše k faraonovi se vzkazem, který není diplomatický v žádném jazyce. Bůh říká, Izrael je můj prvorozený syn, propusť ho. V té době to bylo nepředstavitelné. Egypt měl své mocné bohy, národy kolem je měly své, to čemu tady říkáme starší bratry, v duchovním světě, kteří si nárokovali vládu. Skutečnost, že Izrael byl podrobený, byl tehdejšími lidmi čten jako to, že izraelský bůh je slabší než bohové egyptského národa. Ale Bůh si nejen nárokoval pozici stvořitele, ale ukázal na ten nejmenší a nejmladší národ a udělal z něj hlavního dědice. Izrael měl být tím bratrem, který ostatním národům ukáže, jak vypadá život v otcově domě. Měl spravovat boží přítomnost na zemi. No. A to bylo jejich nachala, to jejich dědictví, které také souviselo se zemí Kanán a horou Sion, kam konec konců Bůh umístil svůj chrám i svou přítomnost. A když si vybavíte, jakými jmény Bůh Izrael pojmenovává, říká, vy jste a vyvolený národ, ale také a národ kněží. To znamená, že to dědictví, tím dědicem se měl stát tento celý národ a měl být příkladem toho, co to znamená žít pod boží vládou. A to očekávání dědice nějakým způsobem vrcholí v příběhu krále Davida. David jako izraelský král zastupuje celý národ před Bohem. Ale i ve svém životě zažívá to, co jeho předchůdci. Není nejstarším z Jišajových synů. Ve skutečnosti byl tím nejmladším z osmi bratří, kluk od ovcí, na kterého se zapomnělo. Ale v tom také asi najdeme další boží princip. Tím také vidíme to, že nikdo z těch lidí, kteří končí jako dědicové, si to prostě nemohou nárokovat. Protože jestli někdo na Davida nezapomněl, pak to byl Bůh sám. A konec konců o něm také mluví jako o někom, kdo je podle božího srdce. To znamená, jako by ten starý zákon se tady nadechoval a očekával, že teď je to ten správný dědic. A vidíme to i v tom, jak David mluví v žalmech, protože o Davidovi Bůh v žalmu 89:28 říká, já ho učiním prvorozeným, nejvyšším mezi králi země. David skutečně nebyl nejstarší a dokonce nebyl ani z královského rodu, ale Bůh ho ustanovil prvorozeným, byl dědicem z boží vůle a tedy se nám vrací dnes už jednou zmíněný žalm 2. Verše 7 a 8. Jsi můj syn, já jsem tě dnes splodil. Požádej a dám ti národy za dědictví. A tak Davidovský král má zdědit celý svět. Tady se očekávání dědice pro vesmír začíná soustředit do jedné královské linie. Celý svět začíná vyhlížet někoho z Davidova rodu, kdo konečně nastolí spravedlnost. Kdo v sobě, mimo jiné, ponese královskou i kněžskou roli, tedy ten typ rolí, který plnili starozákonní patriarchové až do Mojžíše a Árona, kde se ty dvě role na chvíli rozpojily. Ale i zde z lidského pohledu a při pohledu na lidské protagonisty toho příběhu, starý zákon je spíše dramatem o velkých zklamáních. David ve svém osobním životě zhřeší a jeho hřích se potom přenáší na celou jeho linii. Šalamoun taky nedostojí tomu, co by měl a není tím pravým dědicem, který byl očekáván. A za jeho syna Rechabeáma už se rozdělí celý národ. Davidova linie selhala. Král za králem pak zneužívali svoji moc. Místo, aby dědictví spravovali pro rodinu, rozkrádali ho pro sebe. Místo, aby chránili, utiskovali. Boží dům se odstl v troskách a národy zůstaly pod nadvládou o něch vzpurných duchovních sil, o kterých jsme mluvili i proto, že jim Izrael nebyl dobrým příkladem toho, co znamená být Hospodinovým dědicem. Nemělo by nám přijít divné, že Izrael nakonec ztrácí i ten fyzický projev svého dědictví. Ztrácí vládu nad územím. A konec konců také ztrácí boží přítomnost, která opouští chrám. Takže starověký Izraelita končí písmo, nebo ty texty, které znal, s pohledem upřeným k obzoru. A s otázkou, kde je ten, kdo má skutečně nárok na obnovu toho dědictví? Kdo je ten prvorozený, který se nakonec neskazí mocí a světem? Samozřejmě ta odpověď se nabízí, a tak vás u toho chvíli nechám přemýšlet.
1: Své e-maily můžete posílat na adresu studio@radio7.cz, SMSky na číslo 608 566 773.

Budu zpívat a tančit jak David. To byla píseň, která právě dozněla v pořadu Kudy kam na Rádiu 7. Společnost vám ještě stále od mikrofonu dělá Kateřina Fridrichová. No a píseň samozřejmě mi nahrála, protože David, který tančil a zpíval Hospodinu, tak to byla jedna z jeho lepších životních poloh a ta, která se jistě Bohu líbila. Starý zákon představil prvorozenství jako princip, protože dnes se společně zamýšlíme nad tím, jak se věci na zemi odráží ty nebeské a bavíme se o dědictví a právě proto je prvorozenství důležité. A starý zákon také ukazuje, že se nejedná čistě o biologickou podstatu. Bůh opakovaně nechává majetek, ale i rodovou autoritu zdědit mladší syny, které k tomu shledá vhodnějšími. A když se nad tím zamyslíme, ta materiální podstata v tom hrála až druhořadou roli, tím myslím ty peníze. Určitě těm lidem tehdy na tom záleželo, ale na druhou stranu Jakob od svého otce odchází bez materiálního dědictví a s Božím požehnáním a požehnáním svého otce. A pak nabývá jmění svými silami, chytrostí a samozřejmě tím, že se o něj Bůh postaral. Nepotřeboval úplně otcův majetek, aby se stal bohatým. Ale nesení rodové autority i té vyvolené Boží linie je ta důležitější věc. Ta otázka, kdo naplní vůli otce a kdo dál předává to, co ta rodina nashromáždila. A jak už jsem zmínila, jenom část z toho je materiální. Nikoho z vás asi nepřekvapí, že v tento moment představím nositele toho Božího dědictví. Dědice Abrahamova a Izákova, Jakobova, krále a kněze z linie Davidovy. Biologicky byl Ježíš jejich dědicem, i když se nenarodil v královském domě ani v kněžské linii. Ale po vzoru krále Davida se stal prvorozeným z Božího vyvolení. Konec konců už jednou a vlastně dvakrát dnes citovaný žalm 2, který byl tradičně vykládán jako žalm mesiánský, tedy ten, který očekává právě zaslíbeného pomazaného. To je to slovo mesiáš. A ten měl být víc než jen Davidovský král, protože když si ten žalm přečtete doslovně, nedalo se čekat, že by lidský král dostal všechny národy za dědictví, celé dálavy země, celý svět. Proč na tom záleží? Protože kdybychom se drželi čistě biologie, pak by bylo úplně jednoduché popřít to, že je Ježíš Bůh. Jsou různé skupiny, které se odštěpily od křesťanství, které Ježíše nepovažují za Boha a odkazují se právě na to, že Bible říká, že je prvorozený všeho stvoření a také Boží jednorozený syn. Ale vzhledem k tomu, že podle Židům kapitoly 1 ho Bůh ustanovil dědicem všeho, z toho hlediska dědictví Kristu náleželo z Boží vůle, tak, jak říká, že byl vyvolen. Prvorozený všeho stvoření neznamená první stvořená bytost, ale ten, kdo má nad stvořením svrchovanost dědice. Tady je to slovo řecké prototokos a existují vykladači, kteří nás informují o tom, že se jedná spíše o titul a hodnost, nikoli o to, kdo byl první časově, ale kdo je první významem a hodností. Vše bylo stvořeno skrze něj a pro něj. To je, jako byste řekli o majiteli firmy, on je ten, komu to tady patří. On má klíče a má autoritu. Ježíš je dědicem vesmíru prostě proto, že to skrze něj celé vzniklo. Ale když už jsme u té představy fyzického narození a toho, že někteří tvrdí, že Ježíš je stvořená bytost, tak Bible má ještě jeden pojem, který nás může trošku mást. Janovo evangelium říká, že Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby každý, kdo v něho uvěří, nezahynul, ale měl život věčný. Jan 3:16. Ale slovo
Monogenes z řečtiny se tradičně překládá sice jako jednorozený, ale moderní biblisté zdůrazňují, že ten význam je spíše jedinečný, jediný svého druhu. Tady, protože je to monogenes, tak samozřejmě buď to můžeme, bychom si řekli slovo genetický, ale také slovo, latinské slovo druh. A tady říkají, že skutečně se jedná o to druhé, tedy Ježíš je syn jedinečný. To je tedy ten, kdo má s otcem naprosto unikátní a přirozené pouto. On je ten syn, který je stejné podstaty jako otec. A nikdo jiný takový není. Ale právě proto, že tento jedinečný syn se mohl stát také naším prvorozeným. On, ten unikátní, sestoupil k nám, aby se stal prvním z mnoha. On je totiž ten vzorový syn, podle kterého otec stvořil všechny ostatní syny a když se trochu předběhnu, adoptuje nás všechny ostatní. Chápal tak Ježíš i sám sebe? Jednoznačně ano. Konec konců, o čem jiném je ten následující příběh, který vyprávil svým posluchačům, když chodil po této zemi. Najdete ho v Matouši 21. kapitole, verše 33 až 46. Ježíš vypráví následující příběh. Představte si majitele, který s obrovskou péčí založil vinici. Oplotil ji, vykopal v ní lis, postavil strážní věž, prostě připravil dokonalou vinici k tomu, aby plodila, nesla a ovoce a dalo se v ní zpracovat. Pronajal ji vinařům a odešel na cesty. Když nastal čas sklizně, poslal své služebníky, aby si vyzvedli jeho podíl na úrodě, tedy ten nájem. Ale vinaři udělali něco šíleného. Místo, aby zaplatili, služebníky zmlátili, jednoho zabili a druhého ukamenovali. Majitel to zkusil znovu. Poslal ještě víc lidí, ale dopadlo to jako vždycky a úplně stejně. Nakonec si majitel řekl, pošlu k ním svého syna. Toho přece budou respektovat. Jenže vinaři, jakmile uviděli syna, nezastyděli se. Naopak, začali přemýšlet. Řekli si, tohle je ten dědic, pojďme ho zabít a jeho dědictví bude naše. Vyvlekli ho ven z vinice a zabili ho. Víte, jak reagovali Ježíšovi protivníci, když tento příběh slyšeli? Chtěli ho ukamenovat. A otázkou zůstává, zda ho chtěli kamenovat, protože věděli, kdo je, nebo ne, protože když se nad tím zamyslíte, tak se zdá, že se přesně věděli vcítit do jedné role v tom příběhu. A Ježíš v tomto krátkém příběhu geniálně shrnul celou tragédii lidstva i toho duchovního světa. Vinice je tento svět. Samozřejmě v tom starozákonním pojetí vinice je to boží dílo Izrael. Je to boží projekt. Vinaři jsou ti správci, ličtí a možná i ti duchovní, kteří si chtěli nárokovat majetek, který jim nepatří. Syn je Ježíš, který přichází jako právoplatný majitel, ale také dědic, aby nastolil pořádek, a vražda dědice je pokus o definitivní krádež vlastně celého vesmíru. Vinaři si mysleli, že smrtí dědice se stanou pány domu, ale zapomněli na to, že majitel vinice stále žije. A to mě přivádí ještě k dalšímu slovu, které Bible, nebo spíše sousloví, které Bible používá pro Ježíše. Protože ten, ač byl mrtvý a zabitý, tak se stal také prvorozeným z mrtvých. Tak, jak nám to ukazuje Koloským 1. kapitola 18. verš, ale i třeba 1. Korinským 15.20. Ježíš byl totiž první, kdo prošel smrtí a vstal do nového života a byl vzkříšen v těle. Konec konců vidíme, jak s učedníky jí a pije, ale zároveň prochází zdí. Tak je v tom cosi nového, jakési nové lidství, které nás teprve čeká. Prvotina, to, co to znamená, je vlastně první snop úrody, který zaručuje, že přijde celá žeň. Jeho vzkříšení je zárukou našeho vzkříšení.
A Ježíš je ten první, kdo prošel zdí smrti a vyšel na druhé straně do úplně nového života. A tím také otevřel dveře nám všem. On je takový náš bratr, který nám prosekal cestu džunglí, abychom my ostatní mohli jít za ním. A tady může přijít to největší překvapení. Vzpomínáte na Judu nebo Davida? Jejich příběhy byly o tom, jak se člověk musí změnit, aby mohl vést. Ale Ježíš jde ještě dál. On je ten nejvyšší dědic, kterému patří celý svět a zároveň se nestydí nás nazývat svými bratry a sestrami. Král vesmíru se na nás podívá a řekne, ty jsi moje rodina. Po svém vzkříšení Ježíš neříká učedníkům moji poddaní, nebo moji učedníci, tedy žáci. Říká, jdi k mým bratřím a řekni jim, že vystupuji k otci svému i otci vašemu. Od té chvíle už nás Bůh nevidí jenom jako jakýsi vzdálený stvořitel. Je to náš otec, protože Ježíš nás přidal do rodiny. Možná jste zažili situaci, že jste byli někde jako cizinci. V nové práci, v cizím městě, kde nikdo vás neznal a vy jste nikoho neznali. Tam se cítíte také trochu jako sirotci, kteří nemají na nic nárok. Pavel v Bibli používá obraz otroka, který nemá žádná práva, jen povinnosti. Ale pak se něco změní. Někdo za vámi přijde, podá vám ruku a řekne, odteď patříš k nám. A co je moje, to je tvoje. To je přesně to, co udělal Ježíš. Duch svatý v nás probouzí to známé volání Abba Otče. To není náboženská formule, ale je to dětské zvolání tati. Bible říká, že už nejsme otroci, ale synové a dcery. A pokud jsme děti, jsme i dědicové a spoludědicové spolu s Kristem. To znamená, že ten barák, ten boží svět, nám zase začíná říkat pane. Ne proto, že jsme si ho koupili, ale protože náš starší bratr Ježíš se s námi o to dědictví podělil. A to je ten největší rozdíl. Vzpomínáte si na Ezaua z minulého bloku? Ezau měl všechno, ale prodal své prvorozenství za misku čočky, protože měl zrovna smrtelný hlad. Myslel jen na sebe a na tuhle chvíli. Kristus udělal pravý opak. On své prvorozenství nepustil, on ho s námi sdílí. Nesnědl si dědictví sám v koutě, ale přizval nás k němu všechny. Nás všechny, kteří na něj neměli nárok. A dokonce i lidi z úplně jiných kmenů, národů a ty, kteří dříve byli cizinci. A tak ta otázka před následující písní je následující. Dokážete si dnes představit, že na vás Bůh nekouká jenom jako na zaměstnance, kteří musí plnit úkoly, ale jako na milované dítě, které má v tento moment klíče od domu? Co by se ve vašem životě změnilo, kdybyste se dnes na lidi kolem sebe podívali třeba ne jako na konkurenty v boji o mísu čočky, ale jako bratry a sestry, se kterými budete spravovat jednou celý vesmír?

Posloucháte pořad Kudikam na rádiu 7 a u mikrofonu ještě stále je Kateřina Fridrichová. A my jsme se dnes začali a přivítali s otázkou, kdo vlastně zdědí vesmír. Prošli jsme dlouhou cestu od toho, že jsme přemýšleli nad tím, jaká je ta naše každodenní zkušenost, že rodiny se občas hádají o tom, kdo zdědí chalupu, ale také jsme si všimli toho, že existuje něco jako velká kosmická vzpoura a touha po božím dědictví, která je vlastně větší a velká jako vesmír samotný. A když jsme se dívali do Starého zákona, tak jsme viděli příběhy toho, jak Bůh převrací ta očekávání dědiců. To znamená, málo kdy, když se podíváte do první knihy a Bible, do Genesis, tak málo kdy nejstarší bratr vlastně zdědí po otci všechno, nebo dostane to dědictví. A tak jsme také viděli, že Bůh si ty dědice vybírá. A není to podle toho, že by si to zasloužili, ale proto, že nějakým způsobem se projeví jejich charakter. Nebo prostě Bůh chce ukázat, že nezáleží na tom, kdo se kde a kdy narodil, ale záleží na tom, koho a jak Bůh vyvolil. A tak ta otázka vlastně zůstává, co všechno to znamená pro nás. Třeba v pondělí ráno nebo v úterý odpoledne. A pokud víme, že Pán Ježíš je ten nejstarší bratr, ten prvorozený, který tu prvotní misi naplnil, který se stal tím dědicem tím, že převzal tu zodpovědnost, zároveň k tomu, když si to přidáme, měl i ten charakter, tak také je tím, kdo poskytuje zbytek toho dědictví pro nás. To znamená, on se s námi o to své dědictví podělil. Tak ta otázka teď samozřejmě, že zní, co s tím uděláš. Pokud je Kristus tvůj starší bratr a Bůh je tvůj otec, pak rozhodně tvoje identita nestojí na výkonu, úspěchu, ani na tom, jestli jsi první nebo poslední. Stojí na tom, že tě Bůh otec přijal. A Bible celou dobu ukazovala, že prvorozenství je dar. A teď ukazuje, že tento dar je pro všechny. Ale prvorozenství je také zodpovědnost. Protože být spoludědicem znamená i jinou praktickou věc. Totiž Ježíšova cesta k dědictví vedla přes kříž. Být jeho rodině znamená

sdílet s ním i ty běžné těžké věci. Utrpení, nepochopení, ale také ochotu obětovat se pro druhé. Prvorozený bratr nám ukázal, že vládnout světu neznamená sedět na trůnu a nechat se obskakovat. Tak to dělají ličtí vládcové. Ale tak boží cesta je umývat druhým nohy a přijímat za ně zodpovědnost. A pokud je to tak, a jsme skutečně Kristovými spoludědici, tak nám také říká ještě jednu věc, která souvisí s tou zodpovědností. Totiž říká, cokoliv jste učinili jednomu z mých nejmenších bratrů, mě jste učinili. Pokud je Kristus prvorozený a my jsme jeho bratři a sestry, pak každý člověk v církvi a potenciálně každý člověk na zemi je někdo, v kom potkáváme Krista. To dědictví rozhodně není soulová záležitost. Nemůžeme milovat otce a přitom nenávidět jeho děti. Když se díváte na své blízké, na kolegy nebo na ty, kdo vám třeba lezou na nervy, zkuste si vzpomenout, i za tyto lidi ten náš prvorozený bratr položil život. On je ten vzorem veškerého bratrství. A ti lidé, to jsou totiž také vaši budoucí spoluvládci nad stvořením. A ještě jedna věc, která by nás měla nalákat dívat se do budoucnosti s radostí, protože Bible říká nejenom to, že jsme spolu dědici s Kristem, ale že je pro nás i v budoucnosti dědictví nepomíjející, neposkvrněné a nevadnoucí, připraveno. Takže otázka, kdo zdědí zemi, má odpověď, a ta odpověď totiž zahrnuje i každého z nás. Ne proto, že jsme si to zasloužili, a konec konců to je pointa celého příběhu těch prvorozenství ve Starém zákoně, ale proto, že nás náš prvorozený bratr pozval do rodiny. Na začátku jsme mluvili o dědictví v rodině, o domech, pozemcích a hádkách, ale Bible říká, že existuje dědictví, o které se nedá přijít ani krádeží a které se neznehodnotí inflací. Ale dá se ho vzdát, tak, jak se ho vzdal Ezau. Takže ta otázka pro vás dnes večer není, jestli máte nárok, protože po dnešku by vám mělo všem i nám být vlastně jasné, že nárok nemáme. Ale ta otázka je, jestli nám na tom dědictví záleží. A pokud ano, tak pak se k němu postavíme jako ten, kdo je zodpovědný a jako člověk, který má vztah se svým otcem a chce naplňovat jeho vůli. A k tomu vás chci povzbudit i před tou následující poslední písní. Ta nám potvrzuje, že naše jména jsou zapsaná v budoucí slávě. A od mikrofonu se s vámi loučí Kateřina Fridrichová a z režie Michal Crhák.

0: Vyslechli jste pořad Kudy kam. Reprízu tohoto dílu vám nabídneme ještě v pondělí ve 13 hodin a v úterý hodinu po půlnoci. K příští premiéře se sejdeme ve středu v 21 hodin. Ujmu se jí já, chtěl bych mluvit o dvou z božích jmen. V tuto chvíli se s vámi loučím a předávám moderátorský mikrofon Kateřině Hodecové.
1: Vítám vás u poslechu večerního vysílání Rádia 7. Je krátce po 18. hodině, sobota 9. května. Hezký a klidný poslech vám přeje Kateřina Hodecová a tady vám hned nabízím přehled toho, co jsme pro vás dnes večer připravili. Dobrý vůdce umí namotivovat lidi, dodat jim odvahu a posunout je společně dál. Jak se takovým dobrým vůdcem stát? Jaké vlastnosti či dovednosti by takový vůdce měl v životě rozvíjet? Vydejme se s rozhlasovou akademií na Broadfest, kde se vedení věnoval Petr Dvořáček. Poslouchejte v 19 hodin. Hladový zástup poslouchá Ježíše při jeho vyučování. V dnešní době by možná učedníci zavolali nějaký catering, ale co v době před 2000 lety? Nahlédněme na situaci při nasycení zástupu skrze Markovo evangelium a výklad Jáchyma Gondáše. Pořad ke kořenům startuje 15 minut po 20. večerní. Květnová vydání jazzového klubu připomínají sté výročí od narození hudební legendy Milese Davise. Jeho životní příběh i tvorbu přibližuje Jiří Malý ve 21 hodin. To se vrátíme do 50. let 20. století. Lidé touží po štěstí, ale podle Bible ho často hledají na špatném místě. Kazatel církve bratrské v Černošicích, Pavel Trefný, ve svém kázání vysvětluje, proč je lidská snaha o dokonalost před Bohem zcela marná a vybízí k hledání úplně jiných hodnot. Od prken k prknům vedla cesta Honzy Cimra, někdejšího divadelního režiséra, dnes truhláře na volné noze. O totalitě, naději i beznaději a uvádění Ježíšova příkladu do života s ním v zákoutí mluví Lucie Endlicherová. Přidat se můžete i vy, když si naladíte naše vysílání 15 minut po 23. hodině. Tak tolik, stručný přehled pořadů, které jsou pro vás nachystány na dnešní 9. květnový večer. Ještě jednou hezký poslech a klidný večer.
2: Posloucháte Rádio 7.

0: Jana Pestová a Petr Maček a zhudebněný 25. žalm Opatruj mou duši. Tato písnička otevřela hudební nabídku dnešního večera, za jehož přípravou stojí naše hudební redaktorka Karolína Vološinová. 3. květen je od roku 1993 Mezinárodním dnem svobody slova. K danému datu vycházejí žebříčky mapující svobodu slova napříč zeměmi. Mluví se o svobodě novinářské práce. Co vlastně znamená svoboda slova v dnešním světě a co může znamenat pro křesťana v takovém prostředí, jsme se ptali novináře Petra Viziny.
1: Zvláštní věc je ta, že církev, a teď se bavíme třeba o roce 1971, ale v křesťanském sociálním učení je to dlouhodobě velké téma. Církev, teď se bavíme o katolících, považuje média za boží dar a lidskou svobodu projevit se za součást tohoto daru. Existuje takový církevní dokument, který se jmenuje Communio et Progressio, ten je z roku 1971. A ten říká, že vlastně církev, aby mohla rozumět té svojí misi v tomhle světě, tak potřebuje zkoumat znamení času. A ta znamení času znamená, o čem lidi přemýšlejí, co se děje ve společnosti. A to se člověk nedozví jinak, a církev se to nedozví jinak, než když tu společnost nechá mluvit, než když ji nechá komunikovat, svobodně mluvit. No a my to veřejné mínění se nedozvíme ve společnosti, která je sevřená cenzurou, která je nějakým způsobem neschopná promluvit. Čili pro mě ta svoboda je spjatá s možností církve konat svoji práci, konat svoji misi, svoje misi tím, že zkoumá znamení času. A svoboda je pro mě svoboda člověka vyjádřit se a svoboda lidí formovat veřejné mínění prostřednictvím médií je spojená právě s tím znamením času, s misí církve. Čili to je možná koncept, o kterém zase tak často nepřemýšlíme, ale je pro mě velice důležitý.
0: Přemýšlí o svobodě slova novinář Petr Vizina.

0: Vytvořit most mezi světem podnikání a místní církví, to je cílem konference Podnikání jako boží povolání, která proběhne v příštím týdnu v Praze. Za přípravami stojí také organizace Nové horizonty. Jejího zakladatele Martina Pence jsme se ptali, zda otázka takového propojení není příliš odvážná. Jak chtějí tyto světy propojit?
1: My bychom předně chtěli, aby ta myšlenka, že nějaká propast existuje, přestala platit a aby to vůbec nebyla odvážná myšlenka. A všímáme si, že v okolních zemích jsou právě podnikatelé, nebo my říkáme lidé byli v nich zaměstnání, naprosto běžnou součástí vedení církví, anebo dokonce jsou zakladatelé těch církví. A chceme toho dosáhnout tedy tím, že vysvětlíme, že ta propast byla vytvořena uměle, historicky, že pokud chceme, aby Boží království rostlo, tak právě obdarování a kompetence lidí ze světa podnikání jsou naprosto zásadní pro ten růst království. Chceme přinášet pozitivní příběhy a tím postupně rušit ty obavy, které obou straně z těchto světů existují.
0: Konstatuje Martin Pence. Informace o konferenci najdete třeba na webu spolupořádající církve bratrské portal.cb.cz.

0: Česká kancelář Modliteb 24/7 zve zájemce k přípravě tzv. Tichých míst. Ta chtějí nabídnout zájemcům prostor k zamyšlení, zastavení, hloubání o životě. Některá stanoviště, která je možné projít v rámci tichých míst, popisuje Lucie Rašková z České kanceláře Modliteb 24/7.
1: Je tam třeba zrovna kamínek odpuštění, kdy přijdete na stanoviště, jsou tam dvě misky, jedna je plná kamínků, druhá je plná vody. A tam jde o to, že přemýšlíte nad tím, jestli opravdu potřebujete někomu odpustit, napíšete jeho jméno na ten kamínek, hodíte do té vody a to jméno se rozpustí. Opravdu to tak funguje. A v momentě, kdy vidíte, že se to jméno rozpouští, tak je ta příležitost odpustit a jít dál a nechat to v minulosti. A nebo je tam stanoviště, kdy je nějaký velký obraz na papíru a je černobílý. A lidé mají přicházet k tomu papíru, postupně ho vymalovávat, kousíček toho obrázku vymalovat. A oni takhle uvidí, že vlastně jsou součástí velkého světa a přitom jsou jedineční, originální, že jsou důležití. Bez nich by vlastně ten obraz nebyl úplný. Jedno z těch stanoviště je slaný karamel. Je tam nějaká čokoládka nebo nějaká sušenka, která chutná slano-sladce. A jsou tam ty dvě chutě i v našem životě. Někdy prožíváme věci, které jsou veselé, radostné, jsou sladké a rádi si to užíváme, ale pak přijdou situace, které nejsou tak chutné, trošku nám to úplně nevoní a je to buď náročné, těžké nebo nějaká zkouška ve škole. A my bychom se toho rádi tak nějak jako zbavili a přeskočili, jenomže to je taky součást našeho života, tak jako v tom karamelu sladkoslaném, tak i náš život vlastně tvoří takový jako jedinečný originál a jedno bez druhého by nešlo.
0: Říká Lucie Rašková z českých modliteb 24/7. Tiché místo můžete připravit i u vás v církvi, knihovně, domově pro seniory, prostě kdekoliv. Podklady pro jeho zřízení můžete získat na webu www.modlitby24-7.cz.

Těším se. Tak se jmenovala písnička Kirsten neboli Kristýny Exnerové, která nás přivedla až k 6:30. Posloucháte večerní vysílání Rádia 7, kterým vás dnes 9. května provází Kateřina Hodecová. Hezký večer.

0: Nebezpečné dětství. Tak nazval recenzi knihy Jonathana Haidta Úzkostná generace její autor David Novák.
1: Mým klíčovým tvrzením je, že právě tyto dva trendy, nadměrná ochrana v reálném světě a minimální ochrana ve světě virtuálním, jsou hlavní příčinou, proč se děti narozené po roce 1995 staly úzkostnou generací. Generace Z se stala první v historii, která procházela pubertou s nástrojem v kapse, který je odtahuje od lidí kolem do alternativního světa, který je vzrušující, návykový, nestabilní a, jak ukážu, nevhodný pro děti a dospívající. Ironie sociálních médií spočívá v tom, čím více se do nich ponoříš, tím osamělejší a deprimovanější se cítíš. Jsme tělesné bytosti. Děti by se měly naučit zvládat své tělo ve fyzickém světě, než začnou trávit velké množství času ve světě virtuálním. Výše uvedené citáty jsou z knihy The Anxious Generation, tedy křehká nebo úzkostná generace, kterou napsal Jonathan Haidt. Kniha zatím nebyla přeložena do češtiny, ale pro ty, kdo nečtou anglicky, je dobrou zprávou, že je přeložena do slovenštiny. Autor vychází z rozsáhlých dat, která ukazují, že kolem roku 2010 došlo k dramatickému zlomu. Prudce vzrostl výskyt depresí, úzkostí, sebepoškozování a sebevražedných myšlenek, zejména mezi dívkami. V tomto roce byla na iPhonech poprvé nainstalována přední kamera, selfie, a byl uveden do chodu Instagram, sociální síť zaměřená na sdílení fotografií a videí. Haidt tvrdí, že hlavní příčinou mnoha neblahých trendů je proměna dětství, kterou nazývá velké přepojení, tedy přechod od dětství založeného na volné hře k dětství strávenému převážně s chytrým telefonem v ruce. Podle autora se spojily dva nebezpečné trendy – nadměrná ochrana v reálném světě a nedostatečná ochrana ve světě virtuálním. Rodiče omezují spontánní fyzickou hru a samostatný pohyb dětí, aby je chránili před riziky reálného světa. Zatímco v online prostředí jsou děti vystaveny nepřetržitému proudu podnětů, sociálnímu tlaku, kyberšikaně a manipulativním algoritmům bez dostatečných pravidel a omezení. Digitální prostředí poškozuje vývoj mozku a sociálních dovedností, narušuje spánek, fragmentuje pozornost, podporuje závislost, snižuje schopnost soustředění, prohlubuje osamělost a perfekcionismus a vede k neustálému srovnávání se. Zvláštní pozornost autor věnuje rozdílům mezi pohlavími. U dívek jsou škodlivé účinky sociálních sítí výraznější kvůli tlaku na vzhled, vztahy a popularitu, zatímco chlapci se často stahují do světa videoher a pornografie, což omezuje jejich motivaci a reálné sociální interakce. V závěrečných kapitolách autor nabízí návrhy, jak situaci zlepšit. Apeluje na rodiče, školy, technologické firmy i státy, aby přijali jednoduchá pravidla. Odkládat první chytrý telefon minimálně do střední školy, zakázat sociální sítě do 16 let, omezit čas na telefonu, podporovat fyzickou hru a samostatné pohybování se dětí venku. Ve školách doporučuje snížit závislost na digitálních nástrojích, posílit mezilidské dovednosti a obnovit prostředí, kde děti zažívají reálná rizika a učí se zvládat nejistotu. Kniha není jen varováním, ale i výzvou k obnovení zdravého dětství. Cílem je pomoci rodičům a pedagogům porozumět, jak digitální prostředí proměňuje dětskou psychiku a dát jim nástroje k její ochraně. Jonathan Haidt, Úzkostná generace, The Anxious Generation, Penguin Books, 2025, 400 stran.
0: Recenze Davida Nováka vyšla v časopise Brána v listopadu loňského roku.

Stvoř mi, Bože, čisté srdce a vymaž všechny mé nepravosti. Tahle modlitba je zapsána v 51. žalmu a vy jste ji teď slyšeli zpívanou prostřednictvím Aarona Šusta. S další skladbou je to Mike Dunhy a vlastně uvádí toto poselství 51. žalmu do života. Protože to nejdůležitější, co vypovídá o kvalitě našeho života, jsou vztahy. A vztahy to je vždycky velká, velká práce. Nikdy to nebude jednodušší, ale bude to lepší. Věř mi, zní v téhle písni s názvem Better.

www.radio7.cz. Novinky, informace o vysílání, dění v redakci, tipy na zajímavé pořady, audioarchiv a mnoho dalšího.

0: jemu chvála!
1: Bylo 19 hodin, s vámi je Rádio 7 a u mikrofonu Kateřina Hodecová. Ale teď téměř na celou hodinu předám slovo. V naší rozhlasové akademii vám totiž nabídneme hodinku k přemýšlení. Když má něco dobře šlapat, fungovat, je potřeba dobré vedení. A záleží, kam se takový vůdce dívá, jak motivuje. Prvky dobrého vůdce a tipy, jak se jim stávat, přinesl účastníkům loňského Broadfestu Petr Dvořáček.
2: Akademie. Rozhlasové vzdělávání pro život.
3: Vítejte. Všichni, kdo jste dorazili dneska na tady ten seminář vedení, o vedení. Já jsem to nenazval schválně jako slova leadership a tak, protože to jsou takové slova, na kterými se někdy schovává všelicos a je to i takový hodně tendenční a trendy dneska, takže jsem se tomu schválně vyhnul. Moje jméno je teda Petr Dvořáček, jsem kazatel Církve bratrské v Brně, zakládáme nový sbor Kontakt v Brně, a jinak je to pod Betánií sborem. Jsem původně z Brna, co bych ještě řekl, dělal jsem vězeňského kapla na nějaký čas, takže pořád kolem toho vězeňství se ochomejtám a chodím do věznic. Vedení a vůbec to téma, proč jsem ho sem dal a proč ho považuji za důležitý, je, protože prostě toto je to nejdůležitější. Jo? Takže prostě všechny ty semináře a všechno to, co tady zažijete, tak to není vůbec nakonec důležitý, když nefunguje dobře vedení. Jo? Takže vlastně vedení je královská disciplína, jo? To je vlastně základ. A já tomu fakt jako věřím, jo, že ono, když vedení funguje dobře, tak věci fakt můžou jít dopředu. A když něco nefunguje, tak ve většině 99 případech je to o tom podívat se na to vedení. A jak se vlastně vede ta práce, ta služba, ten sbor, ta mládež a tak dále. Jako to vedení hraje velkou a klíčovou roli. Sám jsem hodně přemýšlel nad vedením poslední roky, vlastně Pán Bůh v tom vedl, nějak mě v tom učil, takže jsem četl, co jsem mohl, zháněl jsem všude, kde jsem mohl, účastnil jsem se všeho možného. A tady ty věci mě prostě osobně zajímaly, protože mě vlastně nikdo nějak neučil. Jo? Jsem absolvent ETSky, seminář teologický, šel jsem pak na Karlovu univerzitu, na evangelickou fakultu si dodělat. Udělal jsem si pak jednoletý takový intenzivní kurz coachingu a moderování, což bylo zajímavé. Tam mě to někde nahlodalo, že jsem si uvědomil, že mi něco chybí, že vlastně to mám určité díry. Ale když se podívám zpětně, tak prostě jsem dělal mnohé chyby, typu, že začal jsem pracovat na sboru jako vikář. A dělal jsem prostě všechno, co se má dělat, tak jsem to nějak dělal. Tak prostě jsem kázal, chodil na ty staršovstva, dělali jsme všechno, co jsme jako měli dělat, tak jsem to dělal. A to vedení, jakoby vést někam ten sbor nebo to společenství, tak to jsem měl dojem, že jako to se nějak jako stane, nebo to se nějak odehrává, že dělejme to, co máme dělat a to se bude nějak dít. A vlastně jsem nevěděl, co to přesně znamená, vlastně vést sbor nebo vést nějaké společenství. Tak to byla jedna z mých prvních chyb, asi když tak jakoby zpětně člověk se dívá dozadu, tak takový to ono samo, jo, ono samo, ono se to nějak stane, ono se to nějak děje. Jo, a předpokládáme, že víme, jako, co děláme, kam jdeme, proč to děláme, tak ono se to nějak samo děje. Pak druhá taková moje chyba, když jsem přemýšlel, že začnu svýma chybama, jo, protože já vám to tady neřeknu, jak to má být všechno, já vám tady řeknu spoustu věcí, které vlastně taky i nevím, jak s něma dál, nebo sám jsem s něma nějak zápasil. Tak bylo vlastně, že jsem dělal jako i programy, dělali jsme akce, programy, ale často se vlastně neřeklo úplně proč, anebo to se předpokládalo, že se to ví, a vlastně bez té odpovědi na to proč. Ale že se to nějak dělo, nějak se to dělalo, tak jako nějaký smysl to dalo, vždycky jsme to tak dělali, tak se tak pokračovalo. A chybilo tomu vlastně možná rámec, směr, vnitřní hlubší porozumění a pochopení, který právě to vedení do toho má, věřím, vkládat. Tak potom poslední možná věc, co jsem se tak jako nad tím přemýšlel, tak bych řekl, že moje chyba byla, že člověk vlastně se o tom neučil, že nerostl, že to se v tom nevzdělával a že i vedení je nějakým způsobem nástroj, je to nějaký krumpáč, nějaká lopata, je to nějaké řemeslo v uvozovkách, který se dá učit a který může být ve službách božích, jo, v božích službách. Není to prostě, že naštuduju si a udělám si super nějaký leadershipy a ze mě bude skvělej vedoucí jako v církvi. To chce víc, jo? To chce nějaký, a k tomu se dneska dostaneme, ještě to má jiný rozměry. Takže je to spíš krumpáč, je to lopata, je to dobrý nástroj, který potřebujeme, tyhle ty nástroje k tomu, aby jsme udělali díru v zemi, jo? Tak potřebuji prostě krumpáč a lopatu. Ale není to všechno, čím to jako udělám. To je jenom pomocník, je to helfer. Je to dobrý helfer. Když má člověk dobrý jako způsoby vedoucího, naučí se to, dostane to pod kůži, tak mu to hodně může pomoct, ale není to jako v církvi nějaký spásný. Asi jste už narazili na to, nebo přemýšleli jste nad těma rozdílema mezi řízením a vedením. Tak jenom tak, aby jsme se trošku rozcvičili, jo? Tak zkuste mě říkat vždycky ten proti, jo, já vám řeknu vždycky, co je řízení a vám naskočí, co by bylo vedení, jo? Zkusíme to, jo? Jestli to bude fungovat, uvidíme. Jo? Takže když je někdo zaměřen na, nebo já to budu říkat, to nemusíme psát, na věci, když někdo řídí, tak je víc na věci. Věci. A když někdo vede, tak je víc zaměřen na
0: lidi.
3: Na lidi. Lidi, přesně tak. Dělá věci správně, ten, kdo řídí, než to ten, kdo vede, tak se víc ještě soustředí na to, on dělá věci správně, a ten, kdo vede, tak dělá správné věci. Správně. Máme výborně. Ten, kdo řídí, tak plánuje. Oproti tomu ten, kdo vede, to on taky plánuje, že jo? To jako on není jako úplně mimo, jo? On taky tyhle věci dělá. Ale on jako jde ještě hlouběji nebo jako dál. Takže on plánuje a ten, kdo vede, tak má plán. Má plán možná jako směrem, on jako inspiruje. Takže on jako možná, co bychom měli plánovat, jo? Možná víc přemýšlí, jakoby, jo? Ten, kdo řídí, tak organizuje. Ten, kdo vede, tak to už takový slovíčkaření, těžší je to uhodnout, není to takový protipól, jo? Ale ten organizuje a tenhle ovlivňuje. Nejenom, že to zorganizuje, aby to proběhlo, ale taky, co se tím má ovlivnit, jako, jo? Mu jde o to ovlivňování. Ten, kdo řídí, kontroluje. Ten, kdo vede, spolupracuje. Jo? Jakoby má tendenci prostě víc jít touhle cestou. Ten, kdo řídí, kontroluje pravidla, ten, kdo vede, tak i riskuje. Jo? Má tam prostor pro risk. Ten, kdo řídí, tak povzbuzuje k přizpůsobení se, jo? Něčemu se přizpůsobit. Ty by ses měl přizpůsobit, ty by ses měl toto, aby to bylo zorganizované, aby to fungovalo. Než to ten vedoucí, ten pozbuzuje ke kreativitě. Dává prostor té kreativitě. Chce, aby ty lidi jako tvořili. Nejenom se přizpůsobili a šlapali. Jo? Ten, kdo řídí, dává instrukce. Ten, kdo vede, tak dodává inspiraci. Ten, kdo řídí, tak vytváří následovníky, to znamená, vytváří tu kopii těch lidí v uvozovkách, jak škaredě řečeno kopii, ale vlastně jsou tady další lidi, kteří se nám zapojí do té práce, aby dobře fungovala. Jo? Že ten, kdo vede, tak vlastně získává nový vedoucí nebo vychovává nový vedoucí. Takže zase ty, kteří jsou schopni to dávat dál. Tak to je takový jenom pro zahřátí naší mysli rozdíl mezi řízením a vedením, kdy to vedení samozřejmě do toho spadá část toho řízení, ale je to víc, jde to dál, jo? Se dívá prostě delším pohledem, víc chce objevovat nové věci, vidí, kam to všechno má směřovat, jo? Je tam nějaký prostor pro kreativitu, inspiraci, tvoření, hledání, riskování, zkoušení, experimentování a tak dále. Ten, kdo víc jako vyřídí, a není to špatně, jo? To tady nedávám proti sobě, jakože tam to je špatně a tam to je dobře. Jo? Prostě je to určitý rozdíl, který je dobrý vnímat. Tak ten, kdo řídí, tak víc jak si dohlíží na to, aby to jelo, aby ta mašina šlapala, aby to fungovalo. O čem je vedení, bych připomněl z knihy Přísloví ze 3. kapitoly. Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svůj rozumnost nespoléhej, poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky. Poměrně známý verš, bych řekl. On napřímí sám tvé stezky. Takže jde o tvé stezky, jde o přímost těch stezek, jde o to chodit po tom, kudy chodit mám. Jde o to, abych nacházel tu cestu a šel po ní přesně tak, jak mám. V tom vidím to, že jde o to, abych dělal to, co dělat mám. Že jde o to, aby vedení přispívalo k tomu, aby lidi dělali to, co dělat mají. Aby sbor a církev byla církví, k čemu tu má být. Aby mládež tu byla a dělala to, k čemu tu má být. Jde o to, aby tyhle cesty jsme chodili, aby jsme po nich chodili. A takže jde o určitou, když to řeknu až škaredě, jakoby určitou efektivitu nebo jako naplnění toho, co mám dělat. Ať to funguje, ať to dobře funguje. Děláme to, co máme dělat. A na druhou stranu je to Hospodin, kterýmu mám důvěřovat celým srdcem a nespolíhat na svou rozumnost. Jo, poznávat ho právě, aby on mě vedl po těch přímých stezkách. Takže vidím tady dvě věci. Jedna věc je taková, jakoby promýšlet věci, plánovat věci, být efektivní v té službě, v tom, co dělám a co mám na starosti. A zároveň potřebuju závislost na Bohu, naslouchání Bohu, hledání jeho tváře, a ty dvě věci se musí prostě jako souviset, jo? Být propojený. A nestavit je proti sobě, na jednu nezapomínat, jednu neumenšovat, druhou nebrat příliš jako klíčovou. Si vzpomenete na ten příběh, jak Petr, když rybařijou celou noc, že jo, a Ježíš pak přijde jakožto tesař a řekne mu, hele, vyplujme ještě a hoďte sítě tady, jo, na pravoboku, myslím, jo, a tak si člověk říká, tesař radí rybářovi, jak se dělá jako biznis, jo, jak se prostě mají lovit ryby, jako to, oni jsou profíci a přijde ten tesař, jako, a povídá nám tady o tom, že mám lovit, když jsem celou noc lovil, jako lovím, že nic nevylovím, to je blbost. Ale protože to řekl Ježíš, tak to šli udělat nakonec. A víme, jak to dopadlo, že jo? Měli sítě, že se to trhalo a praskalo. Tak možná v tom chci jakoby zdůraznit k tomu, kdy dneska je možnost se rozvíjet v tématu leadershipu, myslím si, poměrně dost podnětů. Ale aby jsme vedle toho vlastně velmi jasně drželi tu linku, že vlastně potřebuju na Ježíšovo slovo, že potřebuju na Boží slovo něco dělat anebo nedělat. A dokonce i někdy to dělat navzdory tomu, že ve mně všechna rozumnost a všechny moje zkušenosti rybáře, odborníka na něco, jakoby říkají, to je blbost. Že v tom vidíme jakoby to napětí, kdy ten vedoucí potřebuje být schopen naslouchat Bohu, a je to velmi důležitá disciplína vedoucího, je naslouchání Bohu. Vlastně kudy mě vede, kromě toho, že věci promýšlím, přemýšlím, s týmem pracuju, dobře komunikuju a teď tam můžu dát ty leadershipovské všelijaké dovednosti. To je jedna věc, ale potřebuju naslouchat Bohu a být schopen a ochoten udělat ty věci, které třeba bych neudělal. Druhá věc, že jsou také dva typy nebo dvě role nebo dvě strany mince, že třeba vedení, a to je vlastně jedna věc, že jste v té roli, že máte ten úkol, že vám něco svěřeného, to je to nějaká role toho vedení, ale pak je tady ještě druhá, a to je vlastně váš osobní život. Váš osobní život, který se na tom velmi jasně podílí, na tom, jak vlastně to vaše vedení bude vypadat. A vidíme to i v Biblii, že když má být někdo zvolený do staršovstva, má být starším ve sboru, že jo, tak prostě písmo se nedívá na to, jak koho vedl a jak prostě jenom kolik má za sebou zkušeností a jaký má dovednosti a co dokázal a co má. Ale vlastně to písmo se na to dívá optikou najednou na jeho vlastní život. Jo? Jako, že jo, první Timoteův, jo? Biskup má být bezúhonný, jednou ženatý, střídmý, rozvážný, řádný, pohostinný, schopný učit a tak dále, tak dále. Mnoho věcí týkajících se právě charakteru a vlastně toho, jak on vede svůj vlastní život. Ne, kolik má těch schopností a zkušeností v tom vedení té dané práce, oblasti, služby, ale jak vede on svůj osobní vlastní život, jak to vypadá u něj doma v kuchyni, jak to vypadá doma u něj v obyváku, jak to vypadá v jeho vztazích nejbližších, s manželkou, kamarádem, sousedem, jak vlastně žije jako člověk. Když mám vést druhý, tak je zásadní, jak vlastně vedu svůj vlastní život já sám. Takže tady bych hrozně moc chtěl zdůraznit vlastně hlídat si osobní život. Jestli chcete, aby z vás byli dobří vedoucí, tak potřebujete si udržet moudře svůj osobní život. Prostě v tom, že následujete Boha, následujete Ježíše Krista. Protože bez toho to stejně spadne, to stejně nevydrží. To prostě nemá trvanlivost. Ono to bude souviset i potom s takovým zmocněním do té služby, že když prostě člověk sám vnímá, že jako vlastně moc Bohu nenaslouchá, nebo že vlastně vztahy nemá dobrý, jo, nebo když je někdo ženatý a má vlastně v manželství krize, který třeba neřeší, jo, tak ono vám to bere zmocnění. Jak máte jít před lidi a říkat jim něco, kudy máme jít, kde nás Bůh volá, jo, a tak dále. Jak to máte v sobě mít a tohle chtít předávat, když vnitřně cítíte, že základní věci jako nefungujou. Takže ono to pak souvisí s tím zmocněním a s tou silou, kterou do toho vlastně jdete. No, to vám bere tu sílu. No, jenom se na to necítíte. Protože to vnitřně víte, že to není to, co to má být. Je hrozně důležitý je vlastně ten, nazvěme to třeba osobní život, nebo který souvisí vlastně s takovým potom zmocněním i do té služby. S tím souvisí nějaká integrita té osobnosti, se pojáte na různé oblasti svého života, škola, přátelé, rodina, nevím, sousedé, vyřešený, nevyřešený vztahy. Jo, odpuštění, důležitý rozměr, jo. Ale i přijímání chyb a kritiky, jo. A tak jako různý prostě jaký oblasti v životě, tak vlastně dobrý vedoucí potřebuje, aby tam byla nějaká integrita a aby to nebylo jako, že v něčem jsou hrozně silný až neuvěřitelný a v něco je úplný propadák, jo. No nebude dlouhodobě fungovat. Určitě je vedení, které je někdy soustředěné na sebe, že člověk začne vnímat sám sebe, jako co mu jde a jak je dobrý a vlastně začne se ku podivu sám zabírat sebou a je to potom vedení, mohli bychom říct, jako, že to je nějaká kariéra, jo, ale někdy to tak není úplně do očí bíjící v tom křesťanství, protože my víme, že my jako nemáme přece dělat tu kariéru, jo, že my jako nemáme se o sebe jako moc zajímat a tak, jo. Ale může to být úplně podprahový, ani si toho nebudeme chtít všímat. Jako to, jak nám dělá dobře, že prostě, jo, dobře jsi to udělal, jo, dobře to děláš, jo, jsme rádi, že tě máme, a jo, a jo, a samý takovýhle, jo. A vlastně člověk z toho pak jako žije nezdravým způsobem, že vlastně nemá z tohohle čerpat, že z toho nemá žít. A může to být takové vedení, jakoby soustředěné až na sebe. Když se pojáme na Ježíše, tak on vede a soustředí se na druhý, anebo na otce. Asi to je jeho fokus. Jo. Říká, že je lepší sloužit, než se obsluhovat. Jo. Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. Takže já sloužím, já nevládnu. Je to vedení jako služba. Takže ježíšovský způsob vedení je vedení službou. Že vlastně sloužím druhým. No, že jako ten leadership jako takovej často, to je prostě jako, že jsme velcí borci, víme jako to, pak jako se snížíme k těm lidem, který vedeme, aby jako jsme měli ten vliv na ně jako, jo, ale my jako se stejně cítíme jako, že vlastně bez nás by to tady padlo. A Ježíšova služba je jako, že jsem tam opravdu u těch lidí a dokonce jsem ochoten se ještě snížit, jako by jim sloužit, umývat jim nohy a ne, nějak mě to neponižuje, nějak mě to neuráží, jsem schopný přijmout kritiku, vím, že nejsem dokonalej, vím, že potřebuji růst, že se musím učit. To všechno se nějak projevuje v tom způsobu, jak vedeme a lidi to na nás vidí a sledujou to. Takže vedu službou. Mohli bychom říct, že tomu vedoucímu podle Ježíšova vzoru, tak ten vedoucí má jedno publikum, to je vlastně Pán Bůh, jo, Galackým 1.10, jde mi o přízeň u lidí a nebo u Boha, snažím se zalíbit lidem, kdybych se stále ještě chtěl líbit lidem, nebyl bych služebníkem Kristovým. Takže chceme se zalíbit lidem, nebo se chceme zalíbit Bohu. Tak člověk má jakoby jedno publikum, to hlavní, a to je, jestli to, co dělám a to, jak vedu druhý, tak jestli se ti líbí, Bože. Jestli se ti to líbí, jestli bys tomu fůzovka zatleskal, jestli bys mě řekl služebníku dobrý a věrný, jo, a jestli o tohle mě jde především, anebo mě jde o jiné věci. Takže ta služba musí vycházet z toho osobního vedení Ježíšem Kristem, nikoli z tlaků a očekávání lidí. Že lidi na nás vždycky budou mít nějaké očekávání, vždycky budou vytvářet nějaké tlaky, my sami na sebe vytváříme tlaky, my sami na sebe máme očekávání. Zkusme tohle všechno snažit stále umenšovat a ptát se na to očekávání Boha. Co On od nás čeká, co On od nás chce. Možná zjistíme, že jsou to mnohem větší zadání, než jsme si vymysleli my nebo ty lidi kolem nás. A nebo to budou naopak zadání, které budou velmi jako pokořující aj. Klidně. Ale ptejme se na to, co vlastně Bůh po nás chce. Především. Být všech služebník a být ode všech svobodný. To je taková rada apoštola Pavla. Hrozně vám to moc přeju, abyste si tuhle radu drželi, pokud stojíte v nějaké službě. Jsem služebníkem všech a jsem ode všech svobodný. Protože když budete jenom služebníkem všech, tak můžete vyhořet, přetížit se, vyčerpat se, až otrávit se, anebo jenom, že to budete chtít toho nechat a prostě odejít a tak. Jo. To je, člověk potřebuje zároveň být svobodný od těch věcí. Zároveň umět mít od toho odstup. A je to zdravý a je to důležitý. Zároveň jsem služebník a zároveň jsem ode všech svobodný. Když se dáme příliš vést lidma, tak paradoxně určitě oni velmi rychle zjistí, že vlastně nevedete, že vlastně jako plníte přání nebo plníte zadání, ale vlastně z vás nic jako nevypadne. Vlastně jako nikam, jako vlastně nejdete nikam, kam bychom za tebou mohli jít. Ty vlastně jenom nám nastavuješ zrcadlo pořád, což je taky důležitá součást toho vedení, ale to je málo. Pokud nám ve službě půjde o naše vlastní jméno, tak to lidi většinou to lidi během tak roku až dvou, tak nás mají přečtený. Jo. Když něco vedete a půjde vám o vás, tak do dvou let, jako ty lidi, který vedete, tak většina z nich, minimálně polovina, to bude číst, to pochopí. Tak aspoň to je moje zkušenost jako z kazatelství. Během roku dvou lidi ve sboru mají toho kazatele přečtenýho. Plus, minus. Jo. Něčem se můžou mýlit a budou tam lidi, kteří se mýlej a zůstanou v nějaké mýlce třeba dalších 10 let, jo? Ale takový 2/3 lidí plus minus prostě to přečtou. Oni to pochopijou z toho života, jak fungujete, jak reagujete, jak se chováte, jak na ně reagujete, jak pro ně jste, nejste, jak vypadá váš život s Bohem a tak dále. Oni to všechno, oni si to tak poskládají a prostě do dvou let jako vás mají přečtený. Takže to taky nebude fungovat. Takže my potřebujeme být těma vedoucíma, kteří se dívají na Boha především, kteří sami sebe dávají nějak v šanc druhým. To vedení si nedrží svou silou, jakože by si ho chtěli jenom upevňovat. Pak budeme vedoucíma, kteří nemusí mít ani strach, jo? Protože vlastně, když se nám bude dařit, budeme děkovat za to Bohu, protože vím, že jsem jenom dělal, co jsem měl. A když se dařit nebude, tak budu jenom moc říct, tak mě, Pane, pomož, protože já jsem jenom služebník. Jo. Je to svým způsobem prostě se chápat jako ten, kdo je ve službě, než ten, komu to patří. A zároveň ten vedoucí potřebuje kus vlastnictví, že? Že mi na tom záleží, že je to moje. Ono je to jako moje a není to moje. A to je důležité tohle napětí nějak udržet. Že mi na tom opravdu záleží osobně a zároveň to není jako moje. To je tady ta zahrada, to je Boží zahrada, já jsem tady jako fakt správce té zahrady. Tak to je asi to nebezpečí toho dívat se sám na sebe při tom vedení. Když jsou sobečtí lídři zaměření právě na sebe, tak že, když se daří, tak se podívám, tak si stoupnu jakoby před zrcadlo a kouknu na sebe, daří se, jsem to dobře udělal, dělám to dobře, budu v tom pokračovat. Když se nedaří, tak se jako když podíváte a stoupnete si jako před okno a koukáte z okna. Jo, to za to může ona, jo, za to může on, jo. To dělají často jakoby vedoucí, kteří jsou vlastně na sebe orientovaní. A ti vedoucí, kteří se chtějí dát vést Kristem, tak když se to nedaří, tak si stoupnou před zrcadlo, co jsem možná měl dělat jinak, a když se to daří, tak naopak se dívají směrem na Boha. Dá se to unést, protože člověk si říká, no, takže když se daří, tak to nemůžeš, a když se nedaří, tak za to můžeš. Takže vždycky je to o tobě, že jsi něco buď zvoral, anebo se někomu něco povedlo, ale to není tvoje zásluha. Ale tohle se dá nést jako břemeno toho vedení, protože člověk čerpá z Krista, protože čerpá z Boha, protože se těší z toho, že se něco daří, protože je to boží věc, je to boží dílo a nepřivlastňuji si to sám k sobě, že to je o mně. Potřebujeme vedoucí, kteří přebírají zodpovědnost. Jako vůbec přebírání zodpovědnosti je nějaká velká výzva jako leadershipu, jako vedení. Převzít zodpovědnost za nějakou věc. A nejenom já to zkusím, nebo nějak to budem dělat, nebo něco, ale jít jako dál a převzít za to zodpovědnost. Být ochoten převzít zodpovědnost. Mně se líbí moc, a používám ten citát Teddyho Roosevelta, nevím, jestli jste to někdy slyšeli, prezidenta Spojených států, který byl na začátku minulého století vlastně prezident. On řekl krásnou jako větu, nezáleží na tom, kdo poukazuje na chyby a na to, co se mělo udělat lépe, kredit náleží tomu, kdo je v aréně, jehož tvář je pokryta prachem, potem a krví. Náleží tomu, kdo se statečně namáhá, je nespokojený i chybuje, protože není žádného snažení bez chybování a nedostatku. Tomu, kdo se snaží konat, zná nadšení i oddanost, kdo se vydává tomu, co má cenu. Mnohem lépe je odvažovat se velkých věcí, i když s porážkami, než přebývat v šerém přítmí, které nezná ani vítězství, ani porážku. Tak se mi moc líbí takový obraz jako toho jít do té arény a tam prostě bojujete. A vedoucí potřebuje jít do té arény. Nemůže zůstat někde jako schovaný, skrytý v pozadí. On prostě jde do té arény, on se do toho nasadí svůj vlastní krk. Ale tomu náleží kredit, to je moc hezky jako řečeno. A myslím si, že i dnešní doba potřebuje lidi, kteří jsou ochotní nasadit svůj krk a jít do té arény a prostě jít do toho. A možná nebudu hned nejlepší a možná hned mě nebudou, nevím kde. Jo, prostě je to krok, je to, učím se, jo, jdu do toho. Jasně, prostě, neumím to třeba ještě, jo, ale prostě jdu do toho. Mluví se o takových čtyřech oblastech vedení, a to je srdce, mysl, ruce a návyky. Srdce, mysl, ruce a návyky. A pokud tohle to je v nějaké jednotě a projevuje se to vedení v těchto rovinách, tak začíná vliv. Tak začíná dobrý, zdravý vliv. A dobře, my můžeme být výborní manipulátoři, budeme mít taky vliv, a to bude ale bude to hodně špatný vedení. Není to jenom o tom vlivu. Je to, jaký ten vliv je a jak funguje ten vliv. Je to o více než jenom mít vliv. Kdyby bylo vedení zločinem, tak na základě čeho by vás odsoudili jako zločince? Jo? Tak bylo by dost důkazů, aby někdo pozoroval váš život, že jste zločinec? Bylo by tam dost důkazů? Bylo by dost důkazů, že jste vedoucím, že něco vedete? Jak by ty důkazy zněly? Co by to bylo v tom vašem chování, jednání? Takže mluvíme o srdci, tak je to o tom, jestli jsme vedoucíma, kteří se necháváme obsluhovat nebo sloužíme druhým. Ježíš to neustále učedníky učil, že jo, umýval jim nohy, prostě sloužil jim. Kdo chce být první z vás, jo, tak bude sloužit druhým. Jo. To se tam pořád objevuje. A je to výzva na to mít čas i před Bohem, mít čas s Bohem. Je to výzva na naše srdce, jako čemu patří naše srdce, čím dejchám, čím žiju. Co poslouchám, na co se dívám, čím trávím čas, kde je to moje srdce, u čeho je moje srdce. Je to taky ochota dát nahlídnout někomu druhému do mýho srdce. Jako dobří vedoucí mají často někoho, komu jsou vykazatelní, komu dají nahlídnout do toho vlastního srdce, do svých otazníků, do svého osobního života, nechávají ho do toho koukat. Vedoucí, kteří jakoby mají, jsou jak pod slupkou, jako nikoho tam nepustějí, tak někdy to může být až jako destruktivní, protože tam některé věci nikdo nevidí a na povrchu něco funguje a pak se zjistí po pár letech třeba, že tam byl velký průšvih. No. To mějme někoho, komu jsme ochotní říct pravdu ze svého života. Je to zdraví, je to dobrý. To nám pomůže i našemu srdci, aby bylo furt na svém správném místě. Aby tam někdo do toho viděl, čím trávím čas, co poslouchám, u čeho mám vlastně to srdce. Aby někdo viděl, kde to srdce vlastně mám. Protože on mi pomůže říct tohle třeba není dobrý, že? A když ho nemám, tak si to někdy ani neuvědomuju a jdu trochu svojí cestou. Mysl. Tak je to hodně, že jo, o přemýšlení. Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků, že žalm jedna, který nestojí na cestě hříšní, který nesedává s posměvači, nýbrž si oblíbil Hospodinu zákon nad jeho zákonem, rozjímá ve dne i v noci, rozjímá nad tím zákonem. Jo. Moje zkušenost třeba posledních let byla jako geniální, jsem za to vděčnej Bohu, a to je čas s modlitbou. Jsem měl prostě mnoho takových časů, kdy fakt na modlitbě začal jsem modlitbu vnímat víc jako jenom uctívání, vyznávání, chvála a prosby za něco, a začal jsem víc modlitbu vnímat i jako vlastně rozhovor nebo přemýšlení s Bohem nad těma věcma. Protože velmi silná důležitá disciplína vedení je přemýšlení. Jako vedoucí nemusí všude být a všechno dělat. Naopak, že by to měl mě delegovat a tak dále. Ale vlastně vedoucí potřebuje přemýšlet. A teď nejenom to vymyslet nejlíp, ale vymyslet to božím způsobem. Jako hledat vlastně boží záměry, vůli v těch otázkách, kterýma prochází, který si klade, tak vlastně přemýšlet. Takže ta mysl, která se nějak proměňuje, proměňující se mysl. Ruce musí dávat jasné cíle, musí sledovat jejich naplňování, musí nějak korigovat chybné jednání, musí nějak trénovat, připravovat lidi, musí dávat dobrý podněty, učit dovednostem a tak dále. Takže ta schopnost něco dělat a předávat to dál, aby to dělali druzí. A Ježíš takhle vysílá, že 70 učedníků, pak vlastně se vrací, tak to nějak reflektují, z toho vznikne vyučování, že jo, čeho si mají všímat, čeho si nemají všímat, protože jsou nadšení, že se jim ti démoni podvolují a tak dále. On říká, z toho se neradujte, jo. Takže vlastně toto je ten rozměr, kdy on vychovává nový vedoucí a dívá se jim pod ruky, něco je naučil, k něčemu je pak vyslal, něco jim předal a oni to teďka dělají. No a potom návyky. Jak vypadají naše návyky, jestli máme být dobrýma vedoucíma, tak jak vypadají naše návyky, co se týče života i s Bohem, jo? Kde má modlitba svoje místo, kde má Bible svoje místo, kde má nějaké svědectví o Kristu v mém životě místo, kde jsou ty disciplíny duchovního života v mém životě, protože tam potřebují být zakořeněny. Existuje takový židovský přísloví, možná jste slyšeli, že vaše myšlení se stává vašimi slovy, vaše slova se stávají vašimi skutky, vaše skutky se stávají vaším charakterem, vaším návyky, vaše návyky se stávají vaším charakterem a ten bude mít dopad na vaše budoucí určení. Tak nějak to je. Návyky, jaký máme návyky, se pojďte na svůj život, tak jaký tam máte návyky. A vedoucí musí čelit tomu, že vidí, že má taky špatné návyky a že prostě je chce dát pryč. Jo. Vedení stojí nějakou cenu. Dobrým vedoucím člověk nebude, protože si projde dobrýma kurzama leadershipu a prostě nějak funguje a aby získal nějakou roli vedoucího a tak. Dobrý vedoucí to bude o vašem umírání sám sobě některým věcem, zvedání těch křížů některých, který leží podél cesty, a ne, že vám dopadnou na záda, ale vy si je zvednete sami, protože budete chtít zvedat. To je nakonec to, co Ježíš říká. Jo. Zvedněte, vlastně neste svůj kříž, vy si ho neste, vy si ho vezměte. Takže vedení má svou cenu, kterou je potřeba platit, ale zároveň je to něco úžasného a krásného, když člověk vidí, že lidi rostou. Jako, že lidi rostou, je ta služba má smysl. Tak to je nádherná odměna, která možná si vybere někde až v Božím království, ale částečně už tady, když potom to vidíte, tak vám to něco dává. Vedoucí by měl dávat lidem odpověď na to, proč, nebo pomáhat jim najít, proč dělají to, co dělají. Jo? Aby tomu lidi rozuměli, proč to dělají. Proč tady děláme tohle. Ale u toho by neměl skončit, že měl by říkat teda, co budeme dělat, nebo by měl pomáhat s jejich spoluprací, že jo, najít to co. Co teda budeme dělat. Už víme, proč to máme dělat, co teda budeme dělat. Pak se ptáte na to, jak to budeme dělat. A tam často skončí vedoucí. Už jako je jasný, proč tady jsme. jo, co budeme dělat a jak to budeme dělat. Tak jako mládež tady jsme, aby vyrostli lidi, aby ti, co ještě z dorostu neuvěřili, tak aby mohli uvěřit, aby mohli růst, aby naši přátelé, kamarádi, známí a tak dál mohli nějak uvěřit, měli nějaký zázemí, kam je třeba pozvem, nebo co s nimi budeme dělat, nebo nějaký společenství, někam se zapojit. OK, takže co budeme dělat? No tak budeme dělat tyhle programy, budeme dělat tyhle akce a tak dál. Jak to budeme dělat? No, skrz tady tyhle ty akce, skrz tyhle ty programy, já nevím, jo? Prostě domyslete si tyhle ty všechny věci. A tam často skončíme. Takže jedeme ten školní rok, ten plán, jo, prostě, a jedeme. Ale vedoucí vlastně by měl jít ještě o krok dál a měl by si vlastně vzít za cíl taky, aby jsme tam došli. Aby se to dělo. Nejenom proč, co, jak, ale taky aby. Jo? Já jsem dlouhý roky měl za to, že když člověk to vytýčí nějak společně, kdy na něčem se zhodneme, něco si řekneme, co bychom chtěli, kam bychom jako sbor třeba chtěli dojít, jak to budeme dělat a tak dál, že tam to jakoby končí. Už jsme si to řekli, už to víte, že tak to běžte dělat, že už to víme. Ne? Ale jako pak jsem pochopil, že moje zodpovědnost je, aby jsme tam došli. Že prostě v průběhu toho roku, dvou, pěti, prostě pokud já nebudu první ten, kdo k tomu znovu volá, kdo se stará o to, aby se to stalo, tak se to často prostě nestane, tam prostě nedojde. Takže ten důraz i na to aby. Potom je tady takové čtyři vyvážené oblasti, nebo taková nějaká vyváženost, kterou vnímám, čtyři takové témata, a to je, vlastně potřebujeme nacházet pořád správnou, jak bych řekl, vyváženost mezi stabilitou a mezi chaosem. Mezi stabilitou a chaosem. Vedoucí, pokud se bude furt starat o stabilitu, aby jsme byli stabilní, všechno fungovalo, aby to bylo perfektní, aby to bylo jako dobrý, to všechno jako paráda, tak ono se to všechno pěkně usadí a všechno to jako funguje, to paráda. A pak za nějaký čas si řeknete, jestli je to vlastně ale to, co to jako má být, nebo jestli to vlastně jako dělá to, co to má dělat. Jo? A zjistíte, že už možná ne, že to bylo tenkrát a už za těch 10 let jsme nějak jinde, jo? A potřebujeme to vlastně dělat jinak. Takže sice máme stabilitu, ale vlastně to není úplně to, co to má být. A ten chaos nám tohle pomáhá vlastně vyvážit. Existují teorie chaosu, jo, které jsou velmi zajímavé v tom, že vlastně, když se podívá člověk do biologie a tak, tak vlastně je hrozně zajímavé, jak buňky fungují a jak vůbec princip chaosu je jako zdravý a důležitý k tomu, aby se něco jako posouvalo, měnilo, vyvíjelo, aby tam byl nějaký progres v dobrém slova smyslu. Že je to, to přirovnávám někdy, jako když řadíte v autě, jo, tak prostě jedete, máte si šláplej ten plyn, máte tam tu štyrku a prostě to táhne a jedete. Jo? Tak to má být, to je stabilita té jízdy, to prostě jedete, to je ono. A pak prostě zmáčknete tu spojku, to tam jako vyřadíte. Jo? Teď jako ztratíte ten tah a zavládne jako v určitém slova smyslu jako chaos, že prostě není to tak, jak to má být. Jo? Není to tak, to nejedu. Jo? No a pak to si musíte tam kopnout tu pětku. A pak zase pouštět tu spojku, ale ten chaotický prvek, kdy jako ztratíte to, jak to funguje a jak to asi si myslíte, že má fungovat, jak to má táhnout, jak to jede, když to jede, tak to jede, tak to má být takhle, tak ten tam prostě je a je důležitý, aby se pak dalo jet třeba rychleji. Takže někdy, a třeba ze své zkušenosti teďka, já jsem vlastně kazatel 20 let, teď jsem přešel do zakládání sboru a do odboru zakládání a do rady a vlastně tam spousta nových článků, který mě vytvořili chaos jako v něčem, ale zároveň ten chaos mě jakoby osobně posouvá a věřím, že to posouvá i jiný jako věci a služby. Jo. Takže někdy nám ten chaos zdravý prostě potřebujeme, který nám to rozbije, aby se to mohlo přeskládat, přenastavit. Takže, ale chce to vyváženost, jo. Jsou vedoucí, kteří jako mají hodně důraz na chaos, takže to furt valí, to jede a furt mají nový podněty a furt všechno a potřebují tam někoho, kdo jim to stabilizuje. Říká, prosím tě, Béďo, hele, potřebujeme to dělat takhle, jo, budeme dělat to takhle příští rok, jo, takhle to bude fungovat a tenhle udělá tohle, aby ten udělal tamto a dávají tomu nějaký systém, protože prostě ten vedoucí je fakt jako vizionář chaotik ve smyslu toho právního chaosu. A je to dobrý a přináší nový podněty, ale těžko se za ním jde a buduje se a tvoří se a společenství se upevňuje a zesiluje a rosteme. Jo. Je to jako když roste strom, Vlastně on má období, kdy jako naroste a pak zůstává. A zase naroste a zůstává. Prý to tak je, nevím. Jo? A že vlastně se vytvoří ten nový kruh, ten letokruh, a vlastně zase nic dlouho a pak zase jenom se tam objeví a se přiroste. Jo? Že má ty fáze jako kdyby rozpínavosti a stability. Jo? Určitého růstu a jako stability. A že vlastně to je takový nějaký rytmus. Taky to potřebujeme v té své službě. Přemýšlet, kdy je čas udělat chaos a kdy je čas naopak to jako utřídit, vyjasnit a stabilizovat. Taky důraz dovnitř a ven. Ten vedoucí prostě to souvisí trochu s tou stabilitou a v našem případě jako služba sboru nebo služba mládeži, tak nakolik sloužíme dovnitř, nakolik sloužíme ven, nakolik je dobré to takhle nějak jako moc rozdělovat a dělat mezi tím čáru, nakolik se učit vlastně, že to dovnitř může být i určitá součást toho, že tam může i přijít někdo zvenku, nebo nakolik i to, co dělám pro ven, tak vlastně pomáhá nám, nebo jak to udělat a nastavit, aby to vlastně bylo i pro třeba budování, nevím, nových třeba vedoucích, nebo jo, něčeho takového. Ale vlastně nakolik je to dovnitř, nakolik je to ven, aby v tom byla nějaká vyváženost, protože když se to bude dělat jenom dovnitř, budeme uzavření, nikdo tam nepřijde a klademe si pak otázky, je to vlastně to, co to má být. A když budeme jenom pro ven, tak zase vlastní lidi někdy tam nenajdou svoje místo, nezakoření tam, bude tam hodně lidí možná přicházet a odcházet a bude to průchodák, jo. A zase si člověk říká, je to vlastně to, co to má být. Takže nějaká zdravá vyváženost mezi tím dovnitř a ven. Potom takový určitý důležitý prvek vlastně je, že vždycky v té službě je potřeba jako vytvořit nejdřív jako kapacity a pak to naplnit možná novýma věcma. Ne nutně novýma, ale prostě potřebuje se naučit jakoby dýchat jako vedoucí ve smyslu, že potřebuju, jestli ta služba má růst, takhle otázka, kde, když máte sbor, který má 10 vedoucích, mládež, zůstaneme u mládeži, jo? Mládež bude mít 15 děcek v mládeži a mám na to 5 vedoucích. A teď jako zní otázka, to je taková leadershipovská otázka, on v tom ještě Pán Bůh hraje svou hlavní roli a on nám v tom vždycky udělá ještě to nějak jinak. Jo? Ale jako teoreticky, chci-li mít ne 15 děcek, ale chtěl bych mít 30 děcek v mládeži. Tak co k tomu potřebuji? Takhle to jako funguje, takže já budu potřebovat tady dalších 5, takže vedoucích. Jo. Takže a to je o tom, že potřebuji tu kapacitu, jsme schopni, je tam ta kapacita, vychováváme nový lidi, nový vedoucí a pak to můžu naplňovat těma věcma. A bude čas, kdy já potřebuji navyšovat tu kapacitu, bude čas, kdy mám vytvářet nové služby nebo nové způsoby nebo něco nového dalšího. A další, ten čtvrtý rozměr, asi důležitý, a to je jako dalekohled a mikroskop, že vedoucí potřebuje používat dalekohled i mikroskop. Potřebuje kombinovat tyhle ty dva úhly pohledu, tyhle ty dva fokusy, jo, že se vlastně díváte do dálky a díváte se na to, co bude za 5-10 let, takže kde bude vaše mládež za 5 let, jestli budete dělat věci tak, jak je děláte teď. Potřebuje to nějakou změnu? Nebo ani ne? To dobrý. A to je ten dalekohled. A pak potřebujete mikroskop. Eva má krizi a prostě kdo se jí zítra bude věnovat. Kuším způsobem mikroskop. Jo. Konkrétní věc, teď tlačící na vás. A je potřeba ji dobře řešit. A mikroskop a dalekohled. A ty dva úhly pohledu vlastně kombinovat a jako vedoucí si je furt držet jakoby v hlavě a umět mezi něma přeskakovat, protože někdy budeme mít strašně moc věcí, které spadají do oblasti mikroskop, ale zapomeneme úplně na dalekohled. Povětšinou je to takhle, že jo. To je to, co je nám blížší, to nejvíc tlačí. Ale potřebujeme se dívat i do dálky a mít ten širší úhel pohledu a vědět, kam jdem a tam to vlastně směřovat. Takže když nevidím ten daleký cíl, tak vůbec nevím, kam mám teď jít. Já potřebuji prostě vědět, jestli jdu tam, nebo tam. Podle toho můžu vědět, jestli jdu tady, nebo takhle. No. A ty dva úhly pohledu, nebo tyhle dva způsoby vidění jakoby kombinovat a učit se vnímat oběma způsobama. Tak ještě možná poslední věc, a pak dáme prostor pro dotazy a podněty a zkušenosti vaše. Co dělat, aby člověk vlastně vedl, aby rostl jako v dobrýho vedoucího? Vyrostl v dobrýho vedoucího. Jakože věřím, že to je celoživotní zadání, že je to jako na celý život, kdy se člověk pořád něco učí. Tak první věc, já to takovou zkratku DUDRČ, jo, DUDRČ a vysvětlím proč. Jo. Tak to první D jako disciplíny duchovního života. Takže hlídat si je a dívat se na to, jako jestli v mém životě má prostor opravdu samota, naslouchání Bohu, to, že čerpám jako z Bible, to, že to čtu, jo. To, že modlím se a mluvím s Bohem, možná, že přemýšlím s Bohem, jak jsem to i říkal, jo, o těch věcech. Nějaká prostě disciplinovanost mýho vlastního života, jo, to kázeň, víme, že souvisí s tou moudrostí, ta souvisí s bázní před Hospodinem, to všecko je jakoby propojené. Takže nazveme to třeba disciplínou duchovního života, nebo disciplíny duchovního života. Pak to U, to mám jako, že potřebujeme nějakého učitele, nebo učit se vůbec v principu. Může to být člověk, od kterého se učíme, a může to být knihy, od kterých se učíme, můžou to být nějaká videa, nějaké zdroje, nevím. Ale vlastně učit se, postoj, že se učím. Jinak z nás nemůžou vyrůst dobrý vedoucí, jo. Těžko. No. Dobrý vedoucí se vždycky hodně chtějí učit. Jo. Chtějí vlastně růst a učit se od druhých. Potom to druhý D, jako dovednosti, takže dobrý vedoucí rozvíjí ty své dovednosti. Tak chce to nejenom číst, ale chce to jako zkoušet, taky dělat. No. Já jsem třeba četl knihu, tady mám, já to používám na jiný semináře, od Alana Hirše před pár lety, Zapomenuté cesty, nevím, jestli znáte, ale rozhodně doporučuji. A já jsem tam četl spoustu zajímavých principů a fakt mě to jako pozbudilo a fakt to bylo dobrý a co je tendenci to jako předávat dál lidem a pak nějakou tak Pán Bůh zastavil a říkal, tak to jenom nevyučuje, nepředávej to a běž to dělat. No, tak to už bylo složitější, jako sám to dělat ve svém vlastním životě, jo. Když on tam mluví, jako já nevím, o takových jako inkarnačním principu, jako že máme se vtělit do prostředí, kde žijeme a s těma lidma tam být a vlastně to evangelium přinášet přes ty přirozené vztahy tam, kde žijeme, jsme a tak. A tak to bylo krásné o tom vykládat jako druhým a říkal, jak to mám teda udělat jako prakticky já teď, jako co mám dělat, co mám změnit. Tak jsem tomu byl vystavený a bylo to skvělý, že jsem si řekl, jo, zkusím to. A během asi půl roku nám vznikly asi takové tři skupinky vlastně s nevěřícíma lidma, kde jsme probírali základy víry a bylo to pro mě nesmírně občerstující a proměňující. Ale začalo to tím, že vlastně jsem si řekl, nebudu jenom to učit se, číst to, jenom ty informace nasávat, ale vlastně zkusím to dělat. Takže to je to, že ty dovednosti jako rozvíjíme, že do toho jdeme, že to zkoušíme, že to děláme. Potom vyžádat si od druhých a vyžadovat si vlastně reflexy. Takže reflexy toho, co děláme, jak to děláme, mít někoho, kdo nám tu reflexi dá, někoho, kdo je ochoten nám říct pravdu, ale my musíme být ochotní platit tu cenu pravdy. Ta cena té pravdy je, že se konfrontuju se svou nedokonalostí, slabostmi, a já potřebuji tuhle cenu zaplatit. Jestli předtím budu utíkat, tak nemůžu růst. Já předtím nemůžu utíkat, já tomu musím čelit. A v tom nacházet, jako zase, protože se zpětně vracíte k tomu, učí vás to mnoho věcí, jo, že v čem je moje identita, jo, kdo vlastně jsem, kdo nejsem. To nevadí, že něco nejsem, protože moje identita je můj Bůh, je prostě Ježíš. Jo. Moje hodnota je v tomhle.

0: vystavený frustraci, bude vystavený zklamání, bude vystavený konfliktu, bude vystavený kritice. Prostě bude, stoprocentně. Takže, a pokud tomu nedokáže čelit, tak buď z toho uteče, anebo to potlačuje. To znamená, nemají pravdu, jo, nemají pravdu, kecají, jo, prostě, jo, já to dám dobře, jo. A jakoby buduje si prostě něco, co není úplně zdravý. Potřebuje tomu čelit, být s tím konfrontovaný a unést to. A odpustit to třeba. A vzít si z toho něco. A to je něco strašně těžkého, protože my to všichni víme, jo, v křesťanství, všichni to víme. Všichni věříme v tyto hodnoty a toto. A pak se prostě šlápne jak kuří v oko a prostě je zle, jo. Tohle mě zranilo a ten tohleto a ten tamto a prostě a nejde nám se pohnout z místa. Jako by to patřilo nám všechno. Přitom my jsme jenom ti správci těch věcí. My jenom prostě něco se snažíme jako dělat, nějak jako sloužit tomu. Ale to není moje. A já nemusím všechno umět dobře. No, neumím dobře. To je v pořádku. A ten druhý to taky neumí vždycky dobře. Strašně důležitý to umět jako v něčem zdravě odosobnit. Jak to lidi všecko tak vztáhnou na sebe, to je konec. Jako. Přitom Boží království nám nepatří a nemáme na to, jak bych řekl, no tak klíče od Božího království nám byly svěřeny, že? Ale nemáme prostě na to patent. Tak. Takže čelit frustraci, zklamání, nevděčnostem, kritice a podobně. Tak kdybyste se chtěli na něco ptát, nebo máte nějakou zkušenost, nebo něco, čemu sami teď čelíte třeba bychom vám mohli společně tady poradit, tak buď řekněte, nebo samozřejmě po skončení tady jsou. A taky protože jste přišli na seminář o vedení, že jo, tak toho musím zneužít. A patřičně vás pozvat na to M4 Ready, anebo Kruháč 2. Takže moc vás do toho chci pozvat, do takového jako ročního společné cesty. Tohle je vlastně pro tu skupinu, jak jsem říkal, 5-10 lidí, 7-9 setkání za rok, 2 nějaké inspirativní výjezdy, jo, prostě. Takže je to nějaká společná cesta na rok. Nějakého mentoringu, ale i skupinové zkušenosti. A bude to víc na ty témata leadershipu, misie a tímhle směrem. No. No a M4 Ready je taky moc zajímavý, to vás taky chci pozbudit, tam je zase ten kontext jako celoevropský, jo, tam jsou lidi, mluví tam vlastně na ty videa, je to tam nahrávky lidí, já nevím, Lotyšsko, Litva, Rumunsko, Polsko, všechno možný, Češi taky. Tak to je zase inspirující v jiném slova smyslu, táhne to víc k tomu zakládání sboru, ale ne nutně, jo, je to taky o té misi jako takové. Tak to jsem chtěl ještě tak jako vypíchnout, abyste na to nezapomněli a zvážili to, jedinečná životní příležitost s námi strávit jako rok. Jo. Vaše otázky, vaše podněty, budu za ně rád.
1: Jestli, protože s tím asi zabýváš jako dlouho, tak jestli třeba pozoruješ něco, co je pro tuhle naší generaci jako typický z hlediska vedoucí, pokud se nám třeba nějak chybí nebo k čemu my máme naopak generace jako vedou.
0: To je zajímavá otázka, pěkná, no. Jako ti vedoucí, jaký mají, jo. Tak máte nějaký nápady?
1: Jako to, co já slyším obecně, teďko, že se hodně jako lidi bojí zodpovědnosti.
0: Jo, jo, to je ano.
1: Jestli tak bude vždycky, nebo jestli
0: tak. Jo, ta zodpovědnost, tam jako nikdo nechce se tak zaháčkovat a vlastně se zavázat, že jo. Zavázat, jako pomůžu a tak, ale... Vem si to na starost, no. No, jako. Jo.
1: Vedoucí to jako nemají ten zápal. Jako vím příběh, že vedoucí to jsou spíš úředníci. Aby člověk prostě vedl tu příběhovou výpravu. Aby prostě to napoštol. Nebýt prostě úředník, ale jo. Jako by prostě žerej.
0: A to je celkem trochu jako problém celkově ve společnosti, jako vlastně růst jako takových zralých, pevných, vytrvalých osobností, dobrých prostě vedoucích, že jich je vlastně nedostatek. Proto jsem to tak dneska jako ráno tam tak apeloval, prostě protože my to potřebujeme, aby prostě v té vaší generaci jako se rodili lidi, kteří budou ochotní vzít ty břemena a prostě jít s něma. A zároveň jsou to ti, kteří budou mít z toho radost. Budou u věcí, které prostě jiní lidi být prostě nemůžou. A vidět jako

0: růst nových lidí a to je jako nejkrásnější, jo. Člověk potom jako stárne, je 46 začínám přemýšlet, malinko jsem si uvědomil u sebe, jak začínám jako přemýšlet trošku jinak, až najednou člověk si říká jako činností spousta, aktivit plno, jo. Ale vlastně co jako má tu hodnotu? Co jako fakt má hodnotu? A nakonec zjistí člověk, že jako vlastně tu hodnotu má, když se opravdu děje nějaká proměna v lidských životech jako směrem k Bohu. Ať je to u mých dětí, ať je to u lidech ve sboru, ať je to u lidech jako nevěřících kolem mě. Jo? Vlastně tohle má jako hodnotu. To všechno kolem nakonec plno věcí, to je úplně nehodnotné. To je nakonec odpad. A nebo to zapadne sněhem. A... jinak no, jako ty rysy, no, tohle jste asi kápli jako dobře. Někdy jako trochu disciplína mám pocit, jako možná slabší stránka, nevím, jo, že jakoby vidím jako, že prostě dost lidí jakoby nedělá věci, které mě nebaví, jo. Ten důležitý prvek té zábavy. A já to chápu a žijem v té společnosti a je to tak, ale já potřebuji dělat ty věci, které mě jako nebaví, jo, prostě.
1: Každý den čas na mládež, když skončí mládež a je čas na ulic. Takže když skáníme lidi, tak to skončí sám. Nikomu si nechce jako udělat pětníčky, nebo prostě...
0: Není to žádná zábava, no.
1: Není to žádná zábava. Není to žádná zábava. Jak jsem udělal tu zábavu, nebo to střičí. Neskončit sám po mládeži s kvízením. Jako vedoucí
0: skáníš
1: lidi, kteří
0: pomůžou. Jasně, no. Tak nějakou motivaci, dala by se tam najít nějaká motivace pro ty lidi, aby si člověk nemusel uplácet úplně pizzou nebo něčím, že jo, ale nebo to nějak organizovat, když to nejde přirozeně, tak tomu pomoct nějak organizovat, jakože dneska tíhle, příště tamtí.
2: Že lidi chtějí se zapojit a tvořit to taky nějak ukázat, jakože to je součást toho...
0: No. Toho celku, co tam zažívají, no.
2: Dobře, to říct přesně, jakože jsem řekl, že tamhle ty člověku, ty to uděláš, ty to umeješ, ty člověku, ty už učeš tamhle stav.
0: Výborně.
2: Na ty lidi to udělá takovej tlak, že to prostě udělá.
0: Jasně, protože je to konkrétně na něho, že jo? Není to všeobecný... Všeobecná výzva. Aha, no, výborně. Takže tady padlo pár nápadů, tak to zkus nějak.
3: My používáme jako
0: rozpis.
3: Dopředu a pravidelný apel, že jako děláme to společně, že to vždycky jako ty samý lidi.

Možná se hodí připomenout akronym DUDRČ. Disciplína, učení se, dovednosti, reflexe, čelení zklamání. Kéž tyto dovednosti ve svém životě máte a pomáháte v růstu dalším vedoucím. Tím se loučíme z dnešní akademie. Přednášku Petra Dvořáčka jsme natáčeli na mládežnickém Broadfestu v loňském roce. Příště dáme prostor v tomto pořadu Pavlu Rausovi, známému křesťanskému psychologovi a poradci. Ten si vybral téma, jak se neubližovat a být na sebe vlídní.

Uplynula 20. hodina. S vámi je Rádio 7. Od mikrofonu vám Kateřina Hodecová přeje klidný a pohodový večer. Pokud setrváte u poslechu Rádia 7, za necelou čtvrt hodinku vám nabídnu další část výkladu Markova evangelia. Tentokrát to bude příběh o nasycení zástupu. S Petrem Vaďurou si povídal Jáchym Gondáš. A myslím, že opět dojde na spoustu praktických a důležitých věcí, které v Bibli někdy možná při tom povrchním čtení míjíme. Do té doby ale několik písní, teď třeba Sima Magušinová.

Nemusíš se honit za stejnými sny jako já, srdce jako tvoje je těžké zlomit, tak jdi a dělej své vlastní chyby. To je vybídka, která zazní v následující skladbě Wildera Woodse. A po ní už dostane prostor Petr Vaďura a Jáchym Gondáš v dalším díle pořadu Ke kořenům.

0: Milí posluchači, vítejte u poslechu pořadu Ke kořenům, který pro vás připravuje ve vysílání Rádia 7 Petr Vaďura. V dnešní relaci budeme společně číst Markovo evangelium. Před námi je 8. kapitola. Pokračujeme tak v našem rozhlasovém seriálu, ve kterém s kazatelem Bratrské jednoty baptistů Jáchymem Gondášem pročítáme celou tuto biblickou knihu. A Jáchym Gondáš je hostem také našeho dnešního pořadu. Jáchyme, vítej ve vysílání, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Dostali jsme se k 8. kapitole. Máme před sebou nasycení 4000. My už jsme jedno nasycení v Markově evangeliu četli. Jak významný je kontext tedy té 8. kapitoly? Co je důležité vědět o tom, co je v těch předchozích 7 kapitolách?
1: Tak určitě v tom postupném čtení Markova evangelia nemůžeme se obejít bez toho, co předchází, protože Marek předkládá Ježíše jako postavu tajemnou, postupně se nám zjevující skrze nejrůznější události a skrze nejrůznější jeho výroky, ale zejména jeho jednání. A tady je pro nás také pro porozumění toho, proč vlastně je tam podruhé velmi podobný, skoro totožný text, je podstatné vědět, co předcházelo. Ale zejména je to taková dvojice těchto dvou textů, které nějak spolu souvisí. Každý vyjadřuje trochu odlišnou zvěst, i když ve své podstatě vlastně podobnou. Je to zvěst o šíření evangelia v tom prvním případě po celém Izraeli. Týká se to společenství Izraele, protože to množství lidí, kteří se tam schází a také celý ten další související text různými momenty ukazuje na to společenství Izraele. A tady je to rozšíření ještě širší, univerzálnější vlastně na celé stvoření. To je, myslím, takovou základní podstatou toho druhého vyprávění o nasycení. A to je ten kontext, který musíme vnímat. Na druhou stranu ten kontext nám ukazuje také do budoucnosti, respektive přichází z budoucnosti, a tím kontextem je praxe církve. To praxe eucharistická, praxe večeře páně, společného stolování, a odkazy na tuto praxi v tom dnešním textu nacházíme a bez nich se také neobejdeme.
0: Přečteme tedy první část 8. kapitoly od 1. do 21. verše. Když s ním v těch dnech opět byl velký zástup a neměli co jíst, zavolal si učedníky a řekl jim: je mi líto zástupu, neboť již 3 dny jsou se mnou a nemají co jíst. Když je pošlu domů hladové, zemdlí na cestě, vždyť někteří z nich jsou zdaleka. Jeho učedníci mu odpověděli: odkud by kdo mohl tady na poušti vzít chléb, aby všecky nasytil? Zeptal se jich: kolik chlebu máte? Řekli: 7. Nařídil tedy zástupu usednout na zem. Vzal těch 7 chlebů, vzdal díky, lámal a dával svým učedníkům, aby je předkládali. Oni je předložili zástupu. Měli i několik rybiček, vzdal za ně díky a nařídil, aby je také předkládali. I jedli, nasytili se a sebrali zbylých nalámaných chlebů 7 košů. Těch lidí bylo asi 4000, pak je propustil. Hned na to vstoupil se svými učedníky na loď a připlul do končin dalmanuckých. Přišli farizové a začali se s ním přít. Žádali na něm znamení z nebe a tak ho pokoušeli. V duchu si povzdechl a řekl: proč toto pokolení žádá znamení? Amen, pravím vám, tomuhle pokolení nebude dáno žádné znamení. Odešel od nich, vstoupil opět na loď a odjel na druhý břeh. Zapomněli si vzít sebou chleby. Na lodi měli jen jeden chléb. Domlouval jim: hleďte se varovat kvasu farizeů a kvasu Herodova. I začali mezi sebou rozmlouvat, že nemají chleba. Když to Ježíš spozoroval, řekl jim: proč mluvíte o tom, že nemáte chleba? Ještě nerozumíte a nechápete? Je vaše mysl zatvrzelá? Oči máte a nevidíte, uši máte a neslyšíte. Nepamatujete se, když jsem lámal těch 5 chlebů 5000, kolik plných košů nalámaných chlebů jste sebrali? Řekli mu: 12. A když 7 chlebů 4000, kolik plných košů nalámaných chlebů jste sebrali? Odpověděli mu: 7. Řekl jim: ještě nechápete.

0: pořadu Ke kořenům ve vysílání Rádia 7 si dnes čteme 8. kapitolu Markova evangelia. Naším průvodcem je Jáchym Gondáš. Jáchyme, my jsme už na začátku zmínili, že to nasycení zástupu je zde vlastně už podruhé v Markově evangeliu. Jak se liší tento příběh od toho, který jsme si četli v 6. kapitole?
1: Na první pohled ten rozdíl příliš velký není a skoro by se mohlo zdát, že je to až určitá nešikovnost Markova, se kterou vlastně docela podobnou zápletku znovu opakuje, aniž by k ní přidával na první pohled něco zásadně nového. Ale my už víme, že Marek není žádný nešika v té literární oblasti a proto musíme přemýšlet nad tím, proč právě tak nápadně podobné oddíly se tady objevují. A ten rozdíl nacházíme především v těch počtech, v tom, kolik zbývá těch chlebů, které nám ukazují na to, že pokaždé se tedy ten text orientuje na jiné společenství. V prvním případě na ten kontext izraelského společenství, společenství 12 kmenů Izraele. A v tom druhém případě, kdy se tam objevuje sedmička, tedy číslo určité úplnosti, komplexnosti, tak je ten kontext ještě větší, přestože to číslo je menší, tak naopak to ukazuje na celek stvoření. Souvisí to se stvořením v sedmi dnech, s tou celistvostí stvoření. To je první věc, která je podstatná, proč má smysl, aby tam ta vyprávění stála vedle sebe. A ten druhý důvod, proč to tak je, určitě souvisí s tím, jak jednají učedníci. Právě v té prostřední části Markova evangelia se opakovaně zdůrazňuje určitá zatvrzelost učedníků, natvrdlost, jejich neschopnost porozumět správně tomu, co Ježíš říká, co ukazuje svým životem. Proto i právě tak tvrdě se opakuje znovu ta samá lekce, která ale opět její výsledek není příliš dobrý ve vztahu k učeníku. Oni znovu nechápou, znovu se propadají do obav, do neschopnosti chopit se iniciativy a to pak Ježíš také reflektuje v tom závěru toho textu, který jsme četli.
0: Tady při tom nasycení 4000 zástupů se pohybujeme v oblasti, která už nepatří k židovskému pravověří. Je to někde v oblasti Dekapole, čili na druhé straně Genezareckého jezera, kde bylo to obyvatelstvo už spíš pohanské než židovské. Má to nějaký význam?
1: Určitě to souvisí právě s tím, že Ježíš přichází jako ten, kdo nasytí zástupy i tam, kde už končí vlastně to společenství pravověří, to izraelské společenství. Ukazuje, že ta hranice jeho zájmu není tak těsná, ale že jí prostupuje dál a to nám naznačuje, že vlastně evangelium nemá ohraničení. My vidíme, že Ježíš často ukazuje, že ta hranice, která je nastavená na společenství těch našich, těch insiderů, je mu těsná, ale nějakou vnější hranici vlastně nenacházíme, což potom v průběhu doby vedlo k tomu, že církev ten rozsah Ježíšova významu stále víc a víc domýšlelo do větší vzdálenosti, do větších důsledků, nejdříve na všechny lidi, postupně dnes možná aktuálně domýšlí Ježíšův význam také pro tu nelidskou část stvoření, na to, jak by mělo vypadat zvěstování evangelia zvířatům, rostlinám, i když to zní možná zatím stále ještě velmi zvláštně, ale tím, jak přistupujeme ke stvoření, tak zvěstujeme evangelium. A také se s tím pojí myšlenka toho kosmického významu Krista. To jeho významu, který přesahuje to, co zatím známe a pokračuje až někam do nekonečna, bez limitu, bez ohraničení.
0: Když Ježíš rozděluje chleby, tak je zde popsán ten postup. Vzal těch sedm chlebů, vzdal díky, lámal a dával svým učedníkům, aby je předkládali. Oni je předložili zástupu. A každému čtenáři písma tady okamžitě naskočí, že přesně takto je popsána Večeře Páně.
1: A samozřejmě zase nás nejenom ten text Večeře Páně, to ustanovení poslední večeře Ježíše s jeho učedníky napadá, ale také kontext povolání diakonů, který zase nacházíme v knize Skutků, A víme, že i takto vypadala ta praxe, pravděpodobně eucharistická praxe v rané církvi, že vlastně episkop byl tím, který rituálně zahajoval tu večeři a potom to samotné vysluhování se už přesunulo na ty diakony, případně na starší toho sboru. A tak postupně se vlastně dostávalo to jídlo, ten chléb a víno se dostávalo mezi ty ostatní. A to, že to má tu liturgickou podobu, to, že to upomíná na právě Ježíšovo stolování s učedníky na praxi církve, to je důležité, protože my vidíme, že to není jenom text o nějakém fyzickém sycení lidí, kteří mají hlad, ale má nás to trknout, má nám dojít, že to nějak souvisí právě s eucharistickou praxí a to znamená, že to nějak souvisí s životem církve. To znamená, opět je to text, který velmi silně z Markova evangelia vystupuje jako svědectví o církvi. Není to historický záznam nějaké události týkající se Ježíše bezprostředně, ale souvisí to s naší praxí i s naší dnešní praxí a je legitimní ten text vztahovat k naší liturgické praxi právě slavení památky Večeře Páně. Je to, myslím, důležité, protože tady se objevuje motiv, který z Večeře Páně často mizí nebo i zcela vymizel, a to je právě ten služebný, diakonický rozměr Večeře Páně, která sytí ty, kteří mají hlad. Není určena jenom pro to vnitřní společenství, není určena jenom pro učedníky, ale má rukama učedníků vycházet ven, má se dostávat k těm, kteří potřebují, a to dokonce nejenom k těm věřícím, ale k těm, kteří stojí i za hranou, to znamená k celému tomu stvoření, které nás obklopuje. To je motiv, který vůbec není v naší praxi Večeře Páně samozřejmý. Víme, že spíš církev měla tendenci střežit si Večeři Páně jako určitou svoji intimní chvilku a bylo důležité, aby se nedostalo z toho obecenství kolem stolu Páně nic tam, kam, aspoň tak se církev domnívala, to nepatří. Tady vidíme takový prostupující do všech stran se rozšiřující pohyb vlastně toho pokrmu, který odchází od svého zdroje k těm, kteří ho potřebují.
0: Možná kdyby u Ježíše byl nějaký dnešní poradce významného politika, tak by mu řekl, tak teď si nasytil zástup, tak to využij a teď jim řekni tedy to důležité, co mají od tebe slyšet. Nikdo takový tam nebyl, Ježíš rozdal jídlo se svými učedníky, usedl na loď a odplul. To se zdá být nerozumné, že nevyužil té situace.
1: No, je to možná právě v tom, že máme tendenci vnímat ten akt samotný jako přípravu pro něco, co by mohlo nastat. Získání si lidí na svou stranu, něco jim dáme, něco jim nabídneme, v něčem jim pomůžeme a teď už jsou naši a můžeme s nimi dál pracovat, jako s nějakým materiálem je opracovávat. A trošku nám v tom mizí, že Ježíš řekl, co chtěl říct a co mělo být řečeno právě tím nasycením toho zástupu. To je ta zpráva, kterou dostávají. To, že ten, kdo je v nouzi, ten nachází u Boha zastání, nachází u něj pomoc a to pomoc, která nevyžaduje žádné splácení, nevyžaduje žádnou odpověď z naší strany, dokonce nevyžaduje ani, abychom se hlásili k nějakému společenství křesťanů nebo k společenství židů, pravověrnému společenství. To znamená, to Ježíšovo jednání samo o sobě je tou zprávou, je tím evangeliem. A někdy naopak to bývá i v praxi církve, takže ta slova, která potom doplňujeme, zatemňují to, co by mohlo být zřetelnější jenom z toho jednání. Nemusí to tak být vždy, ale často to tak bývá, že tím slovem zatemníme to, co je vlastně výmluvné a zřetelné spíš z docela obyčejných věcí, které uděláme.
0: Je nápadné, že jak při tom prvním nasycení zástupu, tak i při tomto druhém Ježíš neodchází někam pěšky, ale odplouvá na lodičce. Proč?
1: To zase ten motiv, který už jsme pozorovali dřív, a to je Ježíšova distance, kterou si uchovává. On přistupuje k člověku velmi těsně, velmi nablízko, tak jak nikdo jiný, když se ocitá ve společenství někoho, kdo je nečistý rituálně, kulticky nečistý, ohrožuje ho tím, tak Ježíš nedrží odstup, ale přistupuje na dotek a právě tím uzdravuje, skrze ten dotek uzdravuje. Ale zároveň vidíme, že si udržuje odstup v tom smyslu, že nechce být pohlcen něčím. Nechce se nechat pohltit těmi, kdo v něho věří, nechce se nechat pohltit těmi, kdo na něm zakládají svou naději, protože ví, že tak už by jim nepomohl. Nepomohl by jim, kdyby se stal nějakým amuletem, nějakým totemem pro ty, kdo ho chtějí uctívat. A proto vždy u něho vidíme ten pohyb toho vzdalování se, odcházení. Právě v té prostřední části Markova evangelia velmi silně, a můžeme to oprávněně vnímat jako určitou přípravu, určitou předzvěst Ježíšova na nebevstoupení, kdy vlastně je stále s námi, stále přítomný, ale přitom si udržuje odstup, který nám znemožňuje s ním manipulovat, znemožňuje nám přivlastňovat si ho a znemožňuje nám nechat Ježíše žít náš život. Protože křesťan není volaný k tomu, aby nechal Ježíše žít svůj život, ale aby žil Ježíšův život. Je to vlastně opačný pohyb. To, co to po nás chce, je mnohem větší iniciativa, mnohem větší aktivita a my nemůžeme delegovat svou víru, svou zbožnost, všechny své naděje na nikoho, ani na Ježíše a nechat ho, aby to všechno vyřešil za nás. Někdy se toto právě plete s tou zástupnou smrtí Ježíše Krista. On si říká, on trpěl za nás. Ano, je to pravda, to ale žádným způsobem neznamená a nemůže znamenat, že se nás to už nějak netýká, že už to s námi nemá nic společného, je to jednou provždy vyřešeno a my už s tím nemusíme nic mít. To, že Ježíš trpěl za nás, znamená, že trpěl s námi, trpí s námi a že my v tom našem utrpení a v té naší cestě kříže nejsme sami. On zakládá tu naději té cesty, ale nemůžeme to všechno vrhnout jen na něj. A proto je důležité, že Ježíš odchází, tady odchází zase na druhou stranu jezera, přeplavuje se na druhou stranu jezera, pravděpodobně ono to místní označení vlastně nejsme schopni úplně přesně rekonstruovat, pravděpodobně je to místo někde poblíž Magdaly na západním břehu Galilejského jezera.

0: Ve vysílání Rádia 7 čteme dnes v pořadu ke kořenům 8. kapitolu Markova evangelia. Od 11. verše jsme si přečetli úryvek, ve kterém přicházejí farizeové za Ježíšem a začínají se s ním přít. Žádají po něm znamení z nebe. A zde je vysloveně napsáno, a tak ho pokoušeli. Proč to ti farizeové dělali?
1: Tak ta motivace toho, proč žádá člověk znamení z nebe, je asi trvale stejná. Je to potřeba nějaké vlastní jistoty, nějakého ubezpečení o tom, že Ježíš skutečně je tím, kým se zdá být, nebo že ty pocity, které v nás vyvolává, ty naděje, které v nás vyvolává, jsou oprávněné. Nemyslím si, že by farizové museli nutně Ježíše pokoušet s nějakým špatným záměrem. Oni ho možná pokoušeli v tom, že chtěli, aby dělal něco, co on nechtěl dělat, čím se nechtěl zaštiťovat. Stejně jako odmítal to pokoušení na poušti, tak i tady je vábený k tomu, aby jednal jinak, než je pro něj přirozené, než je přirozené pro tu jeho cestu. A myslím, že to pokušení se týká nás všech, že se týká i křesťanů. Nevím, jak ostatní, a já taky někdy hledám oporu pro svoji víru právě v tom, že si říkám, Pane Bože, dej mi nějaké znamení, nějak mě to ukaž. Teď už tolik ne v té otázce, ukaž mi, jestli jsi nebo nejsi, ale třeba v nějakém konkrétním rozhodování v životě. Jestli jsem se rozhodl správně, jestli to je správný směr, kterým jsem se vydal. A vlastně toužím po nějakém ujišťování. Jenomže problém je v tom, že to ujišťování se vlastně vnitřně rozchází s tím, co to je víra. Buď může náš životní postoj být životem víry, která se otevírá, není naplněná vlastně žádným obsahem. Je to, když to řeknu vulgárně, takový prázdný pytel, ve kterém děláme prostor pro Boha. A nebo zakládám svůj život na nějakém obsahu, který jsem buď získal od Boha jako znamení, anebo jsem ho někde vyčetl, někde jsem si ho uplácal z něčeho. A nezbytně se z takového základu, ale potom v mém životě stává modla, stává se z něho něco, co je už nehybné, co se nemůže nijak změnit. A je to takový prostě pevný kolík, kterým jsem zakotvený do země a nemůžu se už pohnout dál. A to je právě podstata víry. Víra si nedělá ty obsahy. Zůstává otevřená, principiálně otevřená, ať se děje, co se děje. A myslím, že to je někdy nedorozumění, že si myslíme, že víra je iracionální, že musí být iracionální, že vlastně čerpá svou energii z toho, že svou životaschopnost právě z toho, že je to takový bláznivý výkyv člověka, že to není nic rozumného. Ale základ není v té iracionalitě, ale právě v té prázdnotě. V tom, že se nenaplňujeme žádným obsahem, ale necháváme Boha, aby vstupoval do našeho života svobodně a naplňoval tu naši víru, vedl nás, směřoval nás svobodně nějakým směrem, kudy chce. Farizeové vlastně jako chtějí obejít tu cestu víry v tuto chvíli a chtějí, aby Ježíš jim nějaký ten pevný základ dal. Možná i v dobré naději, že když se to stane, tak mu uvěří a budou ho následovat. Před nějakým časem oslovil člověk, který mi nabídl, že by mohl uspořádat v našem sboru přednášku nějakého svého známého, nějakého přírodovědce věřícího, a říkal, on má důkazy boží existence a to by mohlo být velmi užitečné, o to by se dalo opřít nějaké zvěstování další. Říkal, to mě nezajímá, to je v rozporu s tím, jak já rozumím víře. Za prvé na takové důkazy nevěřím a za druhé si myslím, že to je nepochopení toho novozákonního textu a kontextu, v kterém stojí.
0: Zvláštně, jak to tady Marek krásně poskládal, nasycení 4000 je evidentní znamení, načež přicházejí farizové, kteří pravděpodobně o tom nic nevědí a vyžadují znamení. A přestože Ježíš nebyl předtím žádán, aby nasytil 4000 lidí a nasytil je, tak teď, když je žádán, aby něco udělal, tak to prostě odmítne. A tady dokonce ta Markova verze říká, tomuto pokolení nebude dáno žádné znamení. V jiných evangelích čteme alespoň o tom, že jim říká, nežli znamení Jonáše proroka. Ale tady není nic prostě.
1: Zase mě to připomíná ten text Ježíšova pokušení na poušti, kdy to, co mu vlastně ďábel nabízí a co Ježíš odmítá, to všechno jsou věci, které potom nějakým způsobem docházejí naplnění a realizace v tom Ježíšově životě. Když mu říká, proměň si tady ty kameny na chleba, Ježíš říká, ne, to nebudu dělat, ale právě v těch místech, kde čteme o nasycení zástupů, tak se objevuje ten motiv vlastně zázračného rozmnožení jídla, když mu říká, postaví ho na vrcholek chrámu a říká mu, to všechno ti dám, dám ti celý svět, takže říká, to nechci. A přitom věříme, že v tom momentu, kdy Ježíš byl vyvýšen na kříži, tak mu patří celý svět. Takže zase jsou to momenty, kdy Ježíš nějakou věc odmítá kvůli jejímu kontextu, kvůli tomu, odkud vychází, kvůli motivaci, a ne kvůli té věci samotné. Je to další překážka proti tomu, abychom chápali evangelium příliš technicky. Hledáme odpovědi na to, co je správné a co není správné, a chceme slyšet ano nebo ne. A nezajímá nás kontext. To je celý problém křesťanské etiky. Vždycky se ptáme, je rozvod v pořádku nebo není v pořádku. Stejně jak se ptali farizeové, zákonníci. A chceme slyšet ano nebo ne. Ale nezajímá nás konkrétní situace, nezajímá nás kontext, nezajímá nás člověk, který přichází v té konkrétní situaci a má nějakou nouzi, má nějakou historii osobní. A to Ježíš odmítá. Je to totiž nejenom v rozporu s jeho učením, s božím jednáním, ale je to i v rozporu s celou tou dlouhou židovskou tradicí, která také odmítá takové pojetí jednoduchosti a přehlednosti. Protože Pán Bůh jedná přece jen jinak a zajímá ho každý jeho jménem. Už si nevystačíme bez těch jmen, nemůžeme si vystačit jenom s těmi jednoduchými pravidly. A proto také v určitý moment Ježíš žádné znamení nedá. Neznamená to, že nechce dávat vůbec žádné znamení nikdy, protože těch znamení dává mnoho, ale není to odpověď na určitou zakázku. Není to proto, že vznikla poptávka, tak Ježíš bude teď plnit nějaké úkoly a bude předvádět svou moc. Tak nejedná Ježíš, tak nejedná Bůh. To znamená, ptejme se vždycky po kontextu. To zase podobný příklad je modlitba. Když Ježíše se ptají učeníci na modlitbu, tak ta jeho pozornost není, to těžiště té jeho pozornosti není na těch slovech, není na té formuli, i když my to tak někdy vnímáme, ale je na té motivaci a na tom kontextu. Když se modlíte, tak se nemodlete takto, ale modlete se jinak. Dělejte to za těch a za těch okolností s tou a tou motivací. Čili nehledejme v písmu odpovědi ano a ne na nějaké naše etické otázky, ale nechme naše srdce, aby nebylo zatvrdlé, nechme naše srdce, aby bylo podobnější srdci Krista a hledalo konkrétního člověka.

0: Posloucháte Rádio 7, pořad Ke kořenům, ve kterém si dnes čteme 8. kapitolu Markova evangelia. Ježíš se opět ocitá na lodi a odjíždí zase na druhý břeh. A zde se nám rozvíjí zajímavý příběh. Učedníci zapomenou vzít sebou chléb, na lodi mají jenom jeden chléb a teď se kolem toho začínají nějak bavit. Ale Ježíš jim říká, hleďte se varovat kvasu farizeů a kvasu Herodova. Dochází zde tedy k nedorozumění. Oni mluví o chlebu fyzickém, zatímco Ježíš mluví o kvasu farizeů a kvasu Herodova. Co měl Ježíš na mysli?
1: Je to zase takový typický příklad toho, jak novozákonní texty spojují různé roviny toho významu. No ono vlastně to není ve skutečnosti tak, že by to fyzické pochopení hmatatelného materiálního chleba bylo špatné, bylo to nepochopením a nějaký přenesený metaforický význam by byl správný. Většinou ty vrstvy fungují vedle sebe a stejně jako u toho nasycení zástupů je podstatný ten metaforický význam, ale stejně tak je důležitý také ten význam toho nasycení hladového člověka. To nám právě někdy mizí a zůstávají nám potom z toho jenom ty metaforické skořápky, které nenaplníme žádným obsahem. To je taková ta dobročinnost bez obsahu, která nic neudělá, jenom se o tom mluví. Tak stejně tak i tady můžeme vidět oba dva ty významy. Oni mají hlad, obávají se, znovu se objevuje jejich strach z budoucnosti a to je důležitý motiv a Ježíš je varuje před tím, jejich strachem varuje před tím, že opět upadli do toho protikladu víry, protože to už jsme u Marka viděli, že protikladem víry není nevíra, ale strach. A zároveň je tam ale rovina, kdy Ježíš mluví v metaforách, když mluví o kvasu farizeů a o kvasu Herodovu, tak tím vlastně ukazuje na určitý způsob existence, na určitý způsob přemýšlení a jednání. Příklad toho přemýšlení jsme viděli právě v tom předchozím textu, kdy po něm farizové žádají znamení. I tady cítíme, že učedníci by možná byli rádi, kdyby opět Ježíš nějak viditelně jasně zasáhl, znovu to nějak všechno vyřešil a vlastně se tak dostávají na stejnou rovinu jako ti farizové. Chtějí důkaz, který by zároveň pro ně byl záchranou ne v jejich konkrétní situaci, ale také v jejich budoucnosti. Oni se bojí, že to jídlo dojde, už dochází a co bude potom. A předtím také Ježíš varuje před tou orientací, ustrašenou orientací na to zabezpečení se. To je ostatně silný motiv i na jiných místech evangelia. To, že jim připomíná v tom, co říká, že jim připomíná ty události rozmnožení chlebů, no, nasycení zástupů, tak to můžeme vnímat tak, že Ježíš říká, už jste to přeci viděli, to znamení o té moci jste dostali a to by vás mělo zbavit strachu. Jenomže problém je v tom, že učedníci to nevnímají jako znamení, ale jako prostě automat, ze kterého vypadne ta potrava ve chvíli, kdy je hlad. A to je nedorozumění, které hrozí každému z nás, že budeme boží moc vnímat nikoli jako upokojující znamení, které nám má přinést klid také ve chvílích, kdy se bojíme a kdy začínáme mít nedostatek, ale že ji budeme vnímat jako automat, který nám má poskytnout pomoc v tu chvíli, automaticky, jednoduše, nějak mechanicky. Poprosíme a v tu chvíli přijde ten kýžený výsledek. A to je hrana, která je velmi citlivá, která se prolíná celým evangeliem. Ježíš uzdravuje, ale neznamená to, že každého z nás uzdraví. To je nedorozumění. Ježíš nasycuje hladové a neznamená to, že každého z nás nasytí. Je to znamení, které nám má dát pokoj, má nám přinést určité vnitřní rozpoložení a posílit naši víru, ale není to tak, že Pán Bůh bude všechno dělat za nás.
0: Výtka, kterou zde Ježíš učedníkům adresuje, je velmi tvrdá. On jim říká, je vaše mysl zatvrzelá, ale v řeckém textu čteme, je vaše srdce stvrdlé. Oči máte a nevidíte, uši máte a neslyšíte. To je přímo citát z proroka Izajáše ze 6. kapitoly, kde byl prorok povolán do služby a Hospodin jej posílá k lidu, aby lidu něco říkal, ale lid ho nemá slyšet, mají být naopak zacpány jejich uši, zaslepeny oči, má se jim zatvrdit srdce, aby nepochopili, neobrátili se a nebyli uzdraveni. A tady vlastně Ježíš vychází z toho, vy jste pořád ještě zatvrzelí, vy jste pořád ještě v tom stavu, kdy Izrael nepoznal svého Hospodina.
1: Právě zase další z těch míst, které ukazuje, že víra není něco, není nějaký konstantní stav, ve kterém se člověk nachází. Oni učedníci projevili svoji víru. Bylo by trošku nepříjemné podceňovat a někdy z nich děláme takové hlupáky, úplně

0: Já jsem mu říkal, já jsem dnes věřící. Ale prostě někdy jsem taky nevěřící, to se mi stává, když se dostanu do úzkých a ztrácím naději, ztrácím odvahu, tak najednou zjistím, že jsem nevěřící. Tak se potom zase vracím k té víře. A myslím, že to se učedníkům děje. Nevím, jestli se dá říct, že zůstali v tom neprobuzeném stavu, zapečetěném stavu, ale že do něho upadají, že se do něho vrací, do toho stavu. A když Ježíš takto kárá, tak to znamená, že také kárá jako prorok. To znamená, je to příležitost z toho stavu vyjít. Pokaždé, když proroci upozorňují na nějakou nepravost, na něco, co je špatně s člověkem, co je špatně s Izraelem, tak to nedělají ze škodolibosti, nedělají to jenom proto, aby nám vynadali, ale proto, aby nám dali příležitost vyjít z toho stavu ven. A ono i s tím zatvrzením také vidíme, že to není někdy úplně v lidské ruce. Víme, že to někdy dělá Hospodin, že někdy Hospodin zatvrzuje, uzavírá, uzamyká, i když tomu moc nerozumíme. A to je dobré si uvědomit, protože zase nás to vede k tomu důležitému vyznání, že naše naděje je u Hospodina. Není v tom, že my budeme mít dostatečně otevřené oči, že budeme dostatečně pozorní a chytří. To nás nezachrání. Nás zachrání milost od Hospodina, který nám otevře oči. Takže můžeme ustoupit trochu i od toho velkého tlaku, který to na nás vyvíjí. Možná málo vidíme, málo slyšíme, málo rozumíme, ale v tom není těžiště naší spásy, tam není těžiště záchrany nás. To je u Boha.
1: No a může tedy ten učedník Ježíšův udělat něco pro to, aby měl oči otevřené a viděl a uši tak odkryté, aby slyšel?
0: On může a musí, zároveň to ale není to jediné rozhodující. To je dobře si připomínat. Ale může a musí, jinak by samozřejmě nemělo v lidském životě, v životě křesťana už smysl o cokoliv usilovat, o cokoliv se snažit. My se o to snažit máme, protože někdo s námi mluví a my se máme snažit mu porozumět. Když proto nevynaložíme všechno úsilí, tak začínáme se podobat lidem, kteří neodevzdávají všechno, co mají Bohu, nechávají si něco pro sebe, něco skrytého a vede to pak ke špatným koncům. Je to vlastně stejné, jako když odmítneme se třeba podílet na pomoci potřebným uvnitř církve, necháváme si svůj majetek pro sebe, protože je pro nás důležitý, tak vidíme, že to je špatně a církev chápe, že to je špatný postoj. Ale někdy si necháváme pro sebe například ty naše intelektuální schopnosti, tu schopnost přemýšlet o věcech, brát je vážně do hloubky. Máme pocit, že v tom vztahu s Bohem bude stačit méně, že tam se tolik přemýšlet nemusí. A také si něco důležitého, co nám Pán Bůh dal, necháváme pro sebe a nevložíme to jako vklad do toho našeho rozhovoru. To znamená, máme vložit všechno, co máme k dispozici, nemáme si nikde nic ulít stranou a to je taková výzva, stálý apel, ke kterému se můžeme vracet, protože určitě vždycky zůstávají zdroje, které nevyužíváme v tom vztahu k Bohu.
1: Když jste Ježíš na závěr říká, ještě nechápete, tak kdy ti učedníci vlastně pochopili?
0: Oni zase, nehledal bych v tom jeden konkrétní bod, i když i takové body nás mohou napadnout. Můžeme mluvit o vylití ducha, o letnicích, kdy se najednou ta podoba církve výrazně mění. A vidíme, že i ta schopnost učedníků nejenom rozumět, ale také sami být svědectvím o Kristu roste. Osamostatňují se, stávají se dospělejšími. Ale ono to porozumění přichází někdy velmi pozvolná, přichází v takových nenápadných krocích. Myslím, že to můžeme znát i z reality svého života, svojí víry vlastní, že ne vždycky prožíváme velké prozření, ale můžeme prožít ty dílčí momenty pochopení něčeho, porozumění a ty jsou právě důležité. Ale jak říká apoštol Pavel, stále vidíme a rozumíme jenom v náznaku a jenom v částce, to naše porozumění je částečné. A jednou bude úplné, až to Pán Bůh dá, ale to teď není. Tak to je důležité pro církev a pro křesťany, aby si to uvědomovali, že naše porozumění je vždycky jenom částečné, že to není ta celá pravda a že si na ní nemůžeme dělat nárok.
1: Těmito slovy končí naše dnešní uvažování nad 8. kapitolou Markova evangelia.

0: evangelia. Její další části si budeme probírat v našem dalším vysílání. Naším dnešním hostem byl Jáchym Gondáš, kazatel Bratrské jednoty baptistů v Praze na Topolce. Jáchyme, děkuji ti za tvůj výklad a těším se na setkání zase příště.
1: Já také děkuji, nashledanou.
0: Milí posluchači, vám děkuji za pozornost. Loučí se s vámi Petr Vaďura.

Relaci ke kořenům opakujeme ještě v pondělí po 22. večerní. A za týden se opět skrze Markovo evangeliu dostaneme k příběhu o slepém člověku v Betsaidě. Je 21 hodin a vy jste v tomto okamžiku zváni do jazzového klubu. Ten reflektuje květnové sté výročí narození amerického trumpetisty Milese Davise. Sérii věnovanou této osobnosti světového jazzu připravil Jiří Malý. Začátek 50. let minulého století znamenal pro Milese Davise temné období drogové závislosti. Úspěšná odvykací kůra pak přinesla nový start i do jeho hudební tvorby.

0: Jazzový klub na Rádiu 7.
1: Pokojný čas vám přeje a u poslechu pořadu vás vítá Jirka Malý. Není to nadsázka, když tvrdíme, že nikdo předtím v historii jazzu nevyzkoušel prvek osamělosti tak pronikavě jako Miles Davis. Davisův zvuk, křišťálově čistý, plný měkkosti, téměř bez vibráta a ataka, je obrazem světa. Tento obraz je v každém Davisově tónu. Tón Milese Davise je tónem smutku a rezignace. Vypráví přitom mnohé veselé, příjemné a radostné věci, ale vždy smutným a rezignovaným tónem. Poukazovalo se tedy na to, že tón Milese Davise odráží situaci a rezignaci člověka našich dní. Člověka, který poznal, že autonomnost věcí, které stvořil a o kterých si myslel, že je utváří, již dávno začala nezadržitelně utvářet jeho samého. A právě v tom je Davisova hudba pravdivá a proto tolik oslovující. To, že nám z této situace nenabízí žádné přijatelné východisko, je pochopitelně věc zcela jiná. Pustíme si nyní ještě dvě skladby z oné březnové nahrávací frekvence pro Blue Note z roku 1953. Nejprve skladbu Verido a potom It Never Entered My Mind. S Davisem zde hrají Horace Silver na klavír, Percy Heath na basu a Art Blakey na bicí.

Na jaře roku 1953 podepsal Davy ze společností Prestige novou tříletou smlouvu. Jejich společná práce s producentem Bobem Weinstockem nebyla bez problémů, ale po otevřeném a bouřlivém vyjasnění vlastních představ se jim v těchto třech letech podařilo vytvořit řadu pozoruhodných desek. Hned v dubnu téhož roku se uskutečnilo několik nahrávacích frekvencí. Davis ponechal stávající rytmiku, pouze místo Blakeyho usedl za bicí Kenny Clark. Dále si povolal vynikajícího trombonistu J.J. Johnsona a tenor saxofonistu Lucky Thompsona. Vznikl tak nový Miles Davis Sextet a s ním znamenité album Walkin', které Davise definitivně katapultovalo mezi nejpřednější hráčské osobnosti. A právě stejnojmenou nahrávku, jež celé album otevírá, si nyní poslechneme.

Právě v této době začali Bob Weinstock i Alfred Lion natáčet desky s nahrávacím inženýrem Rudy van Gelnerem v jeho domácím studiu v New Jersey. Gelner měl vytříbenou hudební představivost i cit a byl mistrem ve svém oboru. Pod jeho dohledem vznikla nepřehledná řada alb, které dnes tvoří takzvaný zlatý poklad této jazzové dekády. Pustíme si nyní další skladbu z této vydařené dubnové frekvence Blue and Boogie.

O dva měsíce později, v červnu roku 1954, sestavil Davis hvězdný kvintet spolu se Sonny Rollinsem a stávající rytmikou. Soubor nahrává i tři Rollinsovy stěžejní skladby Ere Gin, Olio a Doxy, které Sonny dopisoval ještě během jejich natáčení. Tou dobou Davis na doporučení své sestry objevuje klavíristu Ahmeda Jamela, který jej upoutává i inspiruje způsobem své hry, lehkostí úhozu, skromností hudebního výrazu i zvláštním frázováním. A právě tento vliv bude u Davise postupně stále více sílit. Pustíme si nyní dvě Rollinsovy skladby, Ere Gin a Doxy.

Na štědrý večer roku 1954 natáčí Davis spolu s klavíristem Thelonie Monkem a vibrafonistou Miltem Jacksonem další vydařené album Miles Davis and the Modern Jazz Giants. Zde se zaskví Monkova skladba Bemša Swing a Gershwinovská klasika The Man I Love. V březnu roku 1955 zemřel Charlie Parker. To byl skutečný šok pro Davise i mnoho dalších hudebníků a hodně z nich se rozhodlo s heroinem skončit. A to bylo jistě dobře. V létě roku 1955 přišla pro Davise další skvělá příležitost. Byl pozván na první jazzový festival do Newportu, který dali dohromady manželé Lori Lardovi. Za producenta si vybrali George Vina. Davis zde spolu s All Stars bandem odehrál výborný koncert a všechny zaujal svým sólem v Monkově baladě Round Midnight. Jeho jméno začalo být už obecně známé a nejenom mezi hudebníky a znalci, jak tomu bývalo doposud. Také se definitivně zbavil nálepky nespolehlivého narkomana a tomu otevřelo cestu do mnoha dalších klubů i k nové nahrávací smlouvě u společnosti Columbia Records. Dnes se rozloučíme dvěma skladbami z dubna roku 1954. Spolu již se zavedenou rytmikou Silver, Heath, Clark zde ještě hraje David Schildkraut na altsaxofon. Uslyšíme nejprve skladbu Solar a potom Love Me or Leave Me.

0: Sérii o Milesi Davisovi připravil Jiří Malý. Další jazzový klub je tu už za týden, ovšem posuneme se o desetiletí do jazzové hudby 60. let. Ten dnešní pořad vám nabídneme k poslechu ještě v pondělí po 17. hodině odpolední.
1: www.radio7.cz Novinky, informace o vysílání, dění v redakci, tipy na zajímavé pořady, audioarchiv a mnoho dalšího.

0: Posloucháte Rádio 7. Rádio, které má pro vás dobré zprávy.
1: Je to 22. hodina a v programu Rádia 7 vás každou sobotu v tomto čase zveme k poslechu bohoslužby, respektive záznamu kázání z některé české církve. I dnes tomu nebude jinak. Za necelých 15 minut vás pozvu k poslechu promluvy kazatele církve bratrské Pavla Trefného.

Dnes pro vás máme připravené kázání Pavla Trefného. Proč je snaha zasloužit si Boží přízeň vlastními dobrými skutky předem ztracená a jak můžeme tu jedinou pravou spravedlnost přijmout jako úplný dar? Zůstaňte s námi na vlnách Rádia 7. Povzbuzující zamyšlení začíná už po následující skladbě.

0: Bohoslužba. Záznamy křesťanských bohoslužeb na Rádiu 7.
1: Čtení je z Matoušova evangelia a je to znovu začátek kázání nahoře, znovu ta těch 8 blahoslavenství. Když spatřil zástupy, vystoupil nahoru. A když se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci. Otevřel ústa a učil je. Blahoslavení chudí duchem, neboť jejich je království nebes. Blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšeni. Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi do dědictví. Blahoslavení ti, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství. Blahoslavení čistého srdce, neboť oni uvidí Boha. Blahoslavení ti, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni Božími syny. Blahoslavení ti, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebes. Tak tolik Boží slovo a já bych se s vámi dnes chtěl vrátit k sérii vyučování o blahoslavenství, skázání nahoře. Jimi vlastně začíná to Ježíšovo vyučování o tom, jak vypadá život v Božím království, život podle Božích představ. Už jsme si tady povídali o chudých v duchu, plačících, tichých a vlastně na podzim kvůli neděli diakonie, tak jsme přeskočili k milosrdným, takže dnes se jakoby vracíme k těm hladovějícím a žíznícím po spravedlnosti. A říkali jsme si, že blahoslavenství neučí o 8 různých skupinách lidí a o požehnáních, která díky těm svým vlastnostem nebo kvalitám oni získávají, ale všech 8 blahoslavenství popisuje jednu skupinu. Jsou to ti, kteří se již stali součástí Božího království. Popisují 8 charakteristik těch, kteří jsou podle Božího slova opravdu šťastní, kterým je vlastně jako možné poblahopřát. Celý svět touží po štěstí, usiluje o štěstí, šťastný život, ale vlastně dělá to způsobem, který úplně ke štěstí nevede. A právě to kázání nahoře říká, chceš-li být opravdu šťastným, chceš-li skutečně zakusit opravdové požehnání, tak tady je způsob, tady je cesta. Takhle vypadá člověk, kterému je skutečně možno závidět, který je skutečně šťastný a požehnaný v Božích očích. Tak ona popisují charakter vlastně takového člověka a má to o něm platit tak, jako třeba o nás mají platit všechna ta ovoce ducha svatého, láska, radost, pokoj, trpělivost a tak dál. Není to o každém něco, ale je to opravdu všechno o všech těch, kteří jsou křesťany a je to něco, co v nás působí Boží duch a co je z milosti a proto je to dostupné úplně všem. Ten text, tak jak jsme ho četli, není úplně jednoduchý, je to taková hádanka možná, jako když to Ježíš říká, ale vlastně klade tu otázku, mluví se v těch blahoslavenstvích taky o mně? Popisují můj život nebo můj charakter? Vlastně stojím vůbec o něco takového, co tam je napsáno? Co to ve mně vyvolává, když to čtu? Jako odpor nebo něco, po čem vlastně toužím? A já tomu rozumím tak, že ta první 4 blahoslavenství vlastně ukazují cestu do Božího království. Ukazují způsob, jak se člověk může stát Božím dítětem, jak se může znovu narodit. Začíná to tou chudobou ducha. Bez ní nelze vstoupit do Božího království. Mluví se tady vlastně o takovém duchovním bankrotu. Vím, že nemám nic, čím bych se Pánu Bohu mohl předvést. Co bych mu mohl nabídnout. To je základní charakteristika křesťana. A tím se naprosto liší křesťanství od všech ostatních náboženství. Protože já vím, že nemám, co bych Pánu mohl dát. Čím bych si získal jeho přízeň? Mám jen svůj hřích, svůj dluh. A je to jakoby v úplném kontrastu, na co dává důraz tento svět, právě na to, abych měl sebedůvěru, abych byl soběstačný, abych věřil v sebe sama. Ale jestliže se člověk má setkat s Bohem, tak on ví, že je chudý, že je ubohý, že nemá nic, co by mu mohl nabídnout, čím by se mohl předvést. Ta chudoba v duchu vlastně znamená naprostý nedostatek pýchy, sebejistoty a spoléhání na sebe sama. Znamená to vědomí naprosté závislosti na Bohu, na jeho milosrdenství. A je to vlastně jako opak toho člověka z Ježíšova podobenství, které nám tady krásně přečetla Dora. Ten farizej, který se tam modlí k Bohu, tak nemá prázdné ruce. Naopak, on má plná ústa sebechvály. Podívej se, Pane Bože, co všechno pro tebe dělám. Postím se dvakrát týdně. Ze všeho, co získávám, ti dávám desátek. A mohl bych pokračovat. Modlím se, čtu si Bibli, chodím do církve v neděli. Dokonce dobrovolničím, nemluvím sprostě, nepodvádím na daních. Mám slušně vychované děti. Nejsem jako ostatní lidé. Nespravedliví, cizoložníci, podvodníci, opilci, rouhači. Ale tenhle ten farizej, a možná to někdy platí i o nás, tak si nějak před Pánem Bohem gratuluje, že je prostě lepší než ty ostatní. A navenek to tak možná opravdu vypadá, nebo je. Ale Pán Bůh hledí k srdci, ne na to, co je vidět očima. A jak se vlastně člověk může stát chudým v duchu? My sami sobě to úplně nejsme schopní přivodit, a jediný způsob, jak toho dosáhnout, je podívat se na Pána Boha. Podívat se na Boží zákon, na to, co od nás očekává, a neporovnávat se s druhými. Moc hezky to ilustruje Nicky Gamble, který je zakladatel kurzu Alfa. A on říká, představte si, že tady takhle od podlahy ke stropu je nějaké jako měřítko, škála toho, jak jsou lidé dobří. A ptá se, no tak kam byste dali třeba matku Terezu? Tak jakože nahoře jsou ti nejlepší, dole jsou ti nejhorší. Tak možná je kam jako docela vysoko. Kam byste na té škále dali Hitlera, Stalina? Tak možná úplně tady někde jako k zemi. A pak se ptá, no a kde byste umístili sebe? Možná někde mezi, trošku výš nebo trošku níž. Kam byste na té škále umístili sami sebe? Potom říká, tohle to je to naše lidské porovnávání. Ale ten Boží standard, to, co Pán Bůh očekává, to, jak bychom měli žít, jak bychom měli milovat, to není tam nahoře u stropu. Ten Boží standard je ve stratosféře. Je prostě až nad těma mrakama. A vlastně z tohohle pohledu potom to naše srovnávání, tam už není tak veliký rozdíl. Ten, kdo je chudý v duchu, tak jak jsem říkal, ví, že nemá co Bohu nabídnout, že se před ním nepředvede, neblízkne. Ví, že do toho, jak by měl žít a jaké srdce by měl mít a jakou láskou by měl milovat, strašně moc chybí. A proto to vede k tomu druhému blahoslavenství. Uvnitř nějakým způsobem pláče. Není mu to jedno. Předtím vlastně, než člověk opravdu zakusí tu radost ze záchrany, ze spásy, tak nejdříve prochází tím pláčem nad vlastním hříchem, nad svojí poruštěností. A podobně jako apoštol Pavel, tak křesťan nejprve volá, ubohý já to člověk, kdo mě vysvobodí z tohoto těla smrti. To je pláč v duchu. To je jakoby vlastně zoufalost nad tím stavem, ve kterém se nacházím. A křesťan zná tenhle ten pocit naprosté beznaděje ohledně sebe samého. Stejně jako apoštol Pavel, když říká v listu Římanům, ve mně, to je v mém těle, nepřebývá nic dobrého. A vlastně to předchází teprve k tomu, když může říct, jak říká Pavel v 8. kapitole, ale díky Bohu, skrze Ježíše, který mě vysvobodil. Chvála buď Pánu Bohu. Tak ten pláč v duchu, kterým ta blahoslavenství pokračují, znamená to pokání. Znamená litovat svého hříchu, litovat stavu, ve kterém se nachází, a to jediným je vlastně cestou k Ježíši. A křesťan opakovaně pláče nad sebou a opakovaně je ujišťován a potěšován Bohem a ujišťován prostě o jeho odpuštění, o jeho lásce. A je to vlastně takový pokračující proces proměny toho našeho srdce, proces posvěcení, dokud nebudeme doma u něj. Ale křesťan, který pláče, tak není nějaký morous nebo beznadějný nešťastník, protože je zároveň naplňován tou Boží útěchou a radostí z Božího odpouštění a zakouší tu radost z Kristové blízkosti. Protože, jak je tam řečeno, blaze těm, kteří pláčí, nebo ti jsou potěšováni. No a ta třetí charakteristika je ta, že ti, kteří jsou chudí v duchu a proto pláčí, jsou tiší a mírní. To znamená, že se podřizují Pánu Bohu, oni se vzdávají vlády nad svým životem. Nechají vedení svého života v Božích rukách. Neprosazují sebe sama. A to neznamená slabost charakteru. Tato pokora a mírnost si neprotiřečí s velkou autoritou a mocí. Jak to můžeme vidět například na životě Mojžíše, o kterém je řečeno, že byl nejpokornějším z lidí. Tato tichost je pravdivým pohledem na sebe sama a zároveň, který se projevuje ohleduplným chováním k druhým lidem. Tichý člověk není na sebe pyšný, ví, že není, čím by se mohl chvástat. Neobhajuje sám sebe, protože ví, že soud patří Pánu Bohu. Nevyžaduje svoje práva a není citlivý na to, co si o něm druzí myslí. Ten mírný nebo tichý člověk nelituje sám sebe, protože dobře zná sám sebe a ví, že nikdo o něm nemůže říci nic, co by bylo příliš špatného. Naopak je překvapen, pokud Pán Bůh anebo druzí lidé o něm smýšlejí tak dobře a tak dobře s ním jednají. A pokud trpí nespravedlivě, tak je trpělivý, protože se sám sebe podřídil Bohu, který je spravedlivý. A proto je připravený naslouchat Bohu i druhým. A tichý člověk je spokojený s tím, co má. Zase, my sami úplně nevyrobíme jako tuhletu vlastnost v sobě. Je to Boží duch, který nás může pokořit, učinit chudými v duchu, pomoci nám plakat nad naší hříšností a stvořit v nás ten správný pohled na sebe sama. Dostáváme se k tomu čtvrtému tedy, k té spravedlnosti, k těm, kteří hladoví a žízní po spravedlnosti. A ta blahoslavenství vždycky začínají. Šťastný je ten, kdo. A my se to snažíme jakoby udělat naopak. Snažíme se získat to štěstí, k němu vede cesta na ruby. Pokud budete hledat štěstí, budete usilovat o štěstí, tak to je cesta do neštěstí, tak ho nenajdete. To štěstí je ve skutečnosti vedlejší produkt, něco úplně jiného. A právě to čtvrté blahoslavenství o tom mluví. Šťastní nejsou ti, kdo hledají štěstí, kdo usilují o požehnání, ale ti, kdo hladoví a žízní po spravedlnosti. Pokud budeme usilovat jenom o to štěstí, o to požehnání, tak ho vždycky mineme. Jak jsem říkal, to přichází jenom jako vedlejší produkt toho, když budeme usilovat a hledat spravedlnost. A co je touto spravedlností? No podle Bible spravedlivě znamená být prostý hříchu, znamená to mít v pořádku vztah s Bohem. I k lidem. Kázání nahoře vlastně tuhle spravedlnost, ten správný, spravedlivý život popisuje. Je to život plný lásky, naprosté bezúhonosti, život plný štědrosti, milosrdenství, život plný důvěry, pokoje, dokonalý svatý život. A ti, kdo hladoví a žízní po téhle spravedlnosti, no tak už z definice toho slova vědí, že ji nemají. Proto jsou hladoví, proto jsou žízniví. Tahle touha po spravedlnosti je touha potom být očištěn opravdu ode všeho hříchu, který nás odděluje od Boha. Tenhle hlad a žízeň pro spravedlnosti touží potom, aby vztah s Bohem mohl být čistý, mohl být v pořádku, mohl být dobrý. A zároveň touží potom opravdu být vysvobozen z jakékoliv tyranie, hříchu, vlivu toho zlého, jakékoliv svázanosti. Touží potom i být vysvobozen z touhy po hříchu. Tomu, komu Boží duch dal poznat sám sebe, tak vidí nejen všelijakou spoutanost s hříchem, ale vidí také to, co je ještě mnohem horší. Že i když člověk ví o věcech, které jsou špatné, tak stejně po nich nějak vevnitř touží. A ti, kdo hladoví a žízní po spravedlnosti, i této touhy se chtějí zbavit. Hřích je vlastně něco, co zamořilo celou naši bytost a celou naši přirozenost. Takže hladovět a žíznit po spravedlnosti je toužit potom, abych byl osvobozen sám od sebe, od svého sobectví. Ale zároveň, když to řekneme pozitivně, tak hladovět a žíznit po spravedlnosti vlastně znamená toužit potom být svatý. Znamená to toužit po životě, jaký žil Ježíš. Znamená to toužit po Bohu a po společenství s ním. Tohle je přesně hlad a žízeň, která svírala Martina Lutera, který prostě tak toužil po spravedlnosti, která by mu umožnila stát Boží blízkosti a neděsit se Božího soudu a Božího trestu. A Martin Luther, ještě jako kněz a mnich, tak konal dlouhé pouti aby vlastně se zbavil svojí hříšnosti. Dokonce o něm čteme, že on denně třeba 4 hodiny vyznával svoje hříchy. Činil pokání ze všeho, na co si vzpomněl, a stejně nedocházel k lidu. Luther se děsil Boží spravedlnosti, děsil se Božího soudu, protože věděl, že ta jeho spravedlnost není dostatečná. A nakonec ji nalezl. Tím začíná reformace. Protože on zjistil, že ta spravedlnost Boží není něco, čeho se má děsit, ale je to něco, co nám Bůh chce darovat. Protože my ji nemáme. My nemůžeme před ním obstát a nemůžeme se takový, jací jsme, od přirozenosti vůbec jako před Bohem objevit. Je to, jako kdybyste vzali houbu nasáklou benzínem a teď jste ji chtěli přiblížit k plameni, k ohni. Tak prostě chytne, splane a schoří. Úplně stejné je to, jako když se hříšník chce přiblížit do prostě k spravedlivému, čistému Bohu. Neobstál by, schořel by, jak ta houba plná benzínu. A proto Pán Bůh jako přichází úplně s jinou spravedlností, která není naše a chce nám ji dát jako dar. Není to něco, co by my jsme vyprodukovali ze sebe. Je to spravedlnost Ježíše Krista. Je to jeho dokonalý život. A kdo Ježíše požádá, aby mu odpustil, kdo Ježíši svěří svůj život, tak od něj dostává tuhle spravedlnost. A je to, jako kdybyste tu houbu nasáklou benzínem prostě dali do nějakého naprosto nehořlavého pouzdra a potom už ani prostě z té blízkosti ohně, ona neschoří. Stejně tak tomu hříšníkovi, pokud je skryt v Ježíši, tak ani Boží soud už neublíží, protože ten dopadl místo na nás, na Ježíše. Najednou i tenhle ten hříšník může směle do Boží blízkosti. A Bůh se na něj dívá tak, jako se dívá na Pána Ježíše, na Krista. Jako kdyby žil a udělal v životě všechno správně. Kdo hladový a žízní, tam je totiž použitý jasný člen, který ukazuje na to, že to není jako, že to je jiná spravedlnost, že to není naše spravedlnost. Kdo hladový a žízní po této spravedlnosti, kterou dává Bůh a dává ji jako dar, tak ten je nasycen. Ví, že jenom Bůh ji může dát. Je to spravedlnost, o kterou se nezasloužil. Takový člověk přestává spoléhat na sebe, přestává spoléhat na svoje zásluhy a vlastně přesune tu svoji důvěru a spoléhání na Ježíše a na jeho zásluhu. A tomu Pán Bůh připočítává Ježíšovu spravedlnost, jako kdyby byla jeho vlastní. A skrze ní se na něj Bůh dívá. Už nevidí hřích. A proto jakoby skutečný křesťan ví, že mu bylo odpuštěno. Že ho Bůh přijal. Že má tu Kristovu spravedlnost, ne svoji vlastní. On je to zároveň v našem životě takový pokračující proces, kdy pozveme do svého nitra Ducha Svatého, který nás ujišťuje o této Boží spravedlnosti, že ji můžeme mít a nemusíme se bát. A zároveň ale nás usvědčuje z těch věcí, které dál nejsou v pořádku, aby jsme to Bohu odevzdávali, aby nás od toho očišťoval, aby nás proměňoval. Dokonale vlastně k tomu té proměně a té očistě, kdy už tam nebude ani špetka hříchu, dojde až teprve na věčnosti, jak říká apoštol Jan, až ho uvidíme tváří v tvář Ježíše nebo Pána Boha, tak v ten okamžik budeme proměněni do té jeho podoby. Budeme mu podobní, budeme už jako on. Takže je tady ten text, klade tu otázku. Hladovíme, žízníme po té Boží spravedlnosti, máme ji, jsme naplňováni. Otázka zní, co s tím? Máme teda jenom pasivně, tiše čekat, až se něco stane, že to na nás nějak jako skočí, nebo že to na nás přijde? To je zase protimluv s tím hladověním a žíznivým. Člověk, který hladoví a žízní, tak hledá, nesedí pasivně a nečeká, až to na něj přijde. Kdo hladoví a žízní po této spravedlnosti, se samozřejmě vyhýbá všemu, co je v protikladu. A vyhýbá se nejenom věcem, které jsou škodlivé, ale možná i věcem, které jsou zcela neškodné, jsou plně legitimní, ale zároveň kradou ten jeho čas, snižují jeho hlad po Bohu. Když si člověk dá před obědem sušenku, tak ztratí chuť k jídlu. A je mnoho věcí ve světě, které ten hlad po Bohu můžou umenšovat. Hladový a žíznivý si najde i ten čas Spravedlnost tedy nestvoříme, ale můžeme jí jít naproti. Ten hříšní celník, který si uvědomil, že ji nemá, že je od Boha velmi daleko, tak jí šel naproti. Vyznal v tom chrámu svoji vinu. Požádal Boha o odpuštění a Ježíš říká, kdo odešel ospravedlněn? No tenhle ten hříšník, ten odcházel a v Božích očích byl spravedlivý, protože požádal o odpuštění a Pán Bůh mu odpustil a očistil ho. Tak jestliže možná nehladovíme a nežízníme, tak jak to udělat, aby jsme začali hladovět a žíznit? Věřím, že tím nejdůležitějším je zadívat se, znovu se zahledět na Krista, na jeho charakter, na jeho život. Protože ve skutečnosti ta blahoslavenství popisují jeho život. A proč je to tak, jak jsou tam všechna ta požehnání, která z toho vyplývají? Proč je to tak, že vy a já můžeme obdržet Boží království, můžeme být bohatí jako králové? No je to proto, že Ježíš se kvůli nám stal úplně chudým. Jak to, že my můžeme být potěšeni? No jenom proto, že Ježíš plakal. Plakal je nad naším stavem. A nebyli jsme mu lhostejní. Jak to, že vy a já můžeme zdědit zemi? Jak to tam čteme? No protože on byl tichý. Byl sticha, jako když ta ovce je vedena před střiačemi, tak šel na smrt. Znovu, proč vy a já dostáváme vlastně zemi? No, protože z Ježíše strhli úplně všechno. Losovali úplně o to poslední, co měl na sobě, jeho oděv. Proč vy a já můžeme být naplněni, nasyceni? No, protože Ježíš na kříži volal, já žízním. A proč vy a já nakonec můžeme od Boha dostat nebo dostáváme milosrdenství? No, protože Ježíš žádné milosrdenství nedostal. Ani od Piláta, ani od zástupu. Ani od otce. Nic, skončil v temnotě. Další to požehnání, proč vy a já budeme kdy schopni zahlédnout a vidět Boha? No, protože Ježíš, když byl na kříži, nemohl vidět vůbec nic. Byl v naprosté temnotě. Vy a já můžeme uvidět Boha, protože on volal, Bože, kde jsi? A proč vy a já nakonec můžeme v životě zakoušet pokoj a jednou ho budeme zažívat naplno? No protože se celý svět obrátil ve válce proti Ježíši, zaútočil na něj a zničil ho. Tak dokud vlastně my neuvidíme, že Ježíš je tím hrdinou hrdinů, že on je tím, o kom jsou ta blahoslavenství a skrze něj všechna ta požehnání můžou platit i nám, teprve když to uvidíme, co udělal pro nás osobně, jednotlivě, byl ochoten, tak se mu skrze práci Božího ducha začneme podobat, začneme toužit potom být jako on. Nakonec, prosím, nesrovnávejte se s nikým jiným. Neporovnávejte se nikdy. Protože buď vás to povede k depresi, anebo naopak vás to povede, jak toho farizea, k tomu si klepat na rameno, být povýšený a pyšnej. A to není dobrá cesta. Amen.
2: Bohoslužba, to je důležité setkání a důležité vnímání Božích pravd. A tak má svoje pevné místo v programu Rádia 7 i zítra v neděli po 9. hodině. To vám nabídneme promluvu Jiřího Tomeše o Ježíšovu společenství a světě.

tlukot tvého srdce. Píseň, kterou jste poslouchali v podání skupiny Deep East Inside a Aty Tesárkové. Písnička, která vzešla z dílny Jiřiny Džiny Čunkové. Před námi jsou další skladby, které všechny mají připomínat to podstatné, že Bůh, který stvořil člověka, ho stvořil ke svému obrazu a ke vztahu vzájemnosti mezi sebou a námi.

Otevírá se před námi posledních 60 minut z 9. května roku 2026. Posloucháte Rádio 7 a od mikrofonu vám klidné chvíle u poslechu přeje Kateřina Hodecová. V tomto čase, v této poslední hodince dne, vám nabídnu relaci Zákoutí. Od prken k prknům vedla cesta Honzy Cimra, někdejšího divadelního režiséra, dnes truhláře na volné noze. O totalitě, naději i beznaději a uvádění Ježíšova příkladu do života s ním v Zákoutí mluví Lucie Endlicherová. Přidat se můžete i vy, když si nás naladíte anebo vydržíte u poslechu ještě 15 minut.

Cory Asbury vyznával: S tebou, Bože, jsem v bezpečí. Před námi je ještě písnička s názvem Bankéř Pavla Helana a po ní už dostane prostor relace Zákoutí.

0: zákoutí. Do míst, na která se tak často nevypravujeme. S Lucií Endlicherovou a jejími hosty.
1: Setkávání profánního, tedy obyčejného, a sakrálního, tedy posvátného, docházelo při natáčení rozhovoru, který nabídne dnešní zákoutí, u jehož poslechu vás vítá Lucie Endlicherová. Uprostřed velmi horkého letního dne jsem se setkala s Honzou Cimrem, někdejším divadelním režisérem, který působil v divadle Polárka v Brně, které se specializuje na tvorbu pro dětského diváka. Okna venkovského domu zůstala dokořán otevřená a tak se do povídání o hlubokých věcech dostane i hluk projíždějících aut a motorek, dorovnávaný ovšem hloubkou a klidem povídání, jak alespoň věřím. Rozhovor se stáčel mimo jiné i k inscenaci Tobiáš Lolnes na motivy stejnojmenné knihy Timotého de Fombela, která v Honzově režii vznikla. A kdybyste měli příležitost, rozhodně si nenechejte tuhle hru ujít, protože stojí za to. A pokud nebudete moci zamířit na to představení, tak si třeba přečtěte tu knížku. Dobrý poslech, tady je zákoutí a setkání začíná. Honzo, kolik moc v sobě musí mít člověk dítěte, aby mohl i v dospělosti dělat loutkové divadlo?
2: No já hlavně jsem nikdy moc nedělal loutkové divadlo, jo. Jako okrajově, jo, ale jako primárně to divadlo pro děti obecně je jako širší pojem, jo, že a naopak loutkové divadlo není jako a priori pro děti, že ono se to někdy tak jako spojuje, že ta tradice taková je, že u nás je nějaká jako hluboká tradice od těch Kašpárků přes Pejbdy a Hurvínky, je to jako asociovaný s dětma, ale i historicky i v současnosti právě to loutkové divadlo existuje i pro dospělí. A jsou to třeba strašně zajímavé věci a naopak vlastně v Polárce, když jsem byl, my jsme dělali loutkové inscenace, ale jednak nikdy asi ne úplně ty tradiční, jakože by to byly inscenace s marionetama, to jsou jako u nás v republice jsou jiný divadla, který se na tohle třeba specializujou. Spíš žánrově to bylo buď to činohernější, anebo někam směrem jako k alternativním směrům, výtvarnému divadlu, hudebnímu divadlu. A vlastně nevím, jako jestli vůbec, nebo jako jak by se to dítě mělo v člověku projevovat, že jo? Že já zase přece jenom jako dospělý člověk si nemůžu na to dítě hrát. Třeba myslím si, že znáte to, aspoň z mýho pohledu, ne třeba u těch malých dětí, ale když uvedu příklad toho divadla pro mladý dospělý, pro buď to teenage publikum, nebo lidi kolem třeba 15-18 let, tak i když já nejsem jako o tolik starší, tak vlastně těch nějakých 15-18 let, co máme mezi sebou, tak je jako rozdíl generace. A já vlastně si nemůžu jako věrohodně hrát na to, že jsem jeden z nich, že jako mluvím za ně, nebo že jako vypovídám stejným jazykem, že vlastně jsme vyrostli ve stejném světě, stejné kultuře, stejné popkultuře, jo? Že tyhle věci společný nemáme. A s těma dětma to asi je trošku podobně, že mám pocit, že když by si člověk hrál na to, že je dítě, to leze taková ta jako zvláštní infantilita, někdy tímto divadlo je trochu prosáklý, jo? Že to člověk potká, že se ty lidi snaží tak nějak jako na ty děti pošišlávat, ale mě asi přijde férovější se s nima bavit jako tak, jak doopravdy jsme, čili jako jo, vy jste děti, já jsem dospělý, ale to jako mezi náma netvoří bariéru, to nás nestaví ani jednoho do nějaké vyšší nebo nižší pozice, ale jako zas není asi důvod si nalahávat, že jsme jako stejného věku.
1: A tak co tedy pomáhá té komunikaci? Dobře, když budeme brát jenom tu komunikaci mezi dospělým a dítětem, tak co napomůže té komunikaci, aby byla srozumitelná, čistá, otevřená?
2: Já myslím, že to možná nemá ani nějaký veliký specifika, že možná právě to, že by se člověk snažil hledat nějaký jako specifický kód, jak s těma dětma mluvit a snažil se to nějak jako domyslet a strukturovat, tak to někdy mi přijde i té srozumitelnosti brání, že vlastně, když se potkají dva lidi a jednomu člověku je 30 a druhýmu 60, tak spolu taky vlastně normálně mluví, i když jako mají jinou životní zkušenost, jsou z jiné generace, mají za sebou jiné věci a stejně tak, když mě je něco přes 30 a potkám se s 5letým dítětem, tak taky se spolu můžeme normálně bavit. Přemýšlím, že asi tam nevidím nějaký jako úplně speciální cestu. Jo, samozřejmě, že je potřeba spolu mluvit tak, abychom si navzájem rozuměli, ale tak to je vlastně jako obecný požadavek na komunikaci. To s těma dětma není jako jiný.
1: Čím pro vás bylo přitažlivé divadlo pro děti, že jste se rozhodl ho dělat?
2: To se asi stalo nějak omylem. Mě teda vlastně ani dlouho nenapadlo, že bych dělal divadlo, až jsem se k tomu dostal relativně pozdě oproti všem lidem okolo mě, kteří objezdili všechny Jiráskovy, Hronovy a vlastně v dětství byli v dramaťákách. Já nikdy v ničem takovým nebyl. A když už jsem teda se k tomu divadlu dostal a potom studoval JAMU, tak vlastně jsem nepřemýšlel o tom, že bych dělal divadlo pro děti. A až se nějakou skoro okolností jsem se přimotal k té Polárce, kde jsem potom teda skoro 10 let zůstal nějakým způsobem. Až v tu chvíli mám pocit, že to pro mě se stalo důležitým a samozřejmě pak je tam zlomový bod, když člověk má vlastní děti. Tak to najednou ještě ten pohled člověku na to mění nebo mění toto pořadí priorit toho divadla třeba. Jo? Nebo náhled na to, nebo vůbec způsob uvažování o tom divadle pro děti to člověku asi promění nějakým způsobem.
1: No, Polárka vám nadlouho byla domovem a pak jste se rozhodl odejít. Proč?
2: Už jsem tam byl dlouho. To jako vlastně není nic moc složitýho v tom, že myslím si, že to je dobře i jako pro mě nebo obecně pro člověka, že se někde nezasekne moc dlouho a i pro to divadlo, že ono popravdě i na poměry Polárky, jako v té funkci uměleckého šéfa, já jsem byl 6 let a myslím si, že nikdo jiný tam za dobu, co Polárka existuje, takhle dlouho nebyl. Takhle jako ve vedoucí funkci. Jo? Že to divadlo je zvyklý na vlastně poměrně rychlý cykly toho, jak se to mění, přichází lidi s novou politikou, novýma nápadama a já si myslím, že po těch 6 letech už to fakt bylo na čase. Jo? I pro mě, i pro to divadlo.
1: No a když jste z Polárky odcházel, tak vstříc čemu?
2: Vstříc truhlařině. Já teďka se živím jako truhlář. S tím, že jako s tím divadlem nemám potřebu nějak jako úplně definitivně na věky věku skoncovat, ale zároveň jako mi teďka vyhovuje od něj mít pauzu a odstup.
1: To je taková úplná změna životní role. Co vás k tomu vedlo?
2: Přemýšlím, ono divadlo je jako velmi, velmi sociální prostředí. Já nejsem zas tak jako sociální člověk, nejsem takovej ten, co to ani jako potřebuje, ani vlastně umí být v tak intenzivních sociálních kontaktech. Takže to, že teď pracuju sám, mě nějakým způsobem vyhovuje. A není to tak, že by se potřeboval jako zavřít jako poustevník, jo? Ale je pro mě asi jaká příjemná změna, že tu práci jako takovou mám v nějakým, řekněme, sociálním klidu. To je tahle změna. Není to takový to klišoidní, že teď jako dělám to řemeslo a mám klid a žádný stres, to jako ne, že? Ale je to třeba, když už teda stres, tak jinýho druhu. Není to spojený s nějakýma právě sociálníma vazbama, ale spíš jenom s tím, že třeba prostě obyčejně nestíhám. Jo, ale
1: jedno z témat, které jsem chtěla v tomhle rozhovoru otevřít, se týká, to byla možná vaše poslední inscenace, kterou jste v Polárce dělal, Tobiáše Lollnese, protože to je knížka, která je hodně doporučovaná, známá. Říká se, že je to jedna z nejlepších knih pro děti ze své doby a přitom mně přijde, že to zase tak moc kniha pro děti není. Ona je taková mnohovrstevnatá, vypráví příběh malého človíčka, který žije na stromě a ten strom je vlastně obrazem světa. A zároveň jedna z těch vrstev toho příběhu je vyprávění o totalitě. A vy jste to tak zvláštně v té inscenaci vytáhl. Mě zajímalo, proč zrovna tuhletu rovinu, protože tam je potom velmi poetický, láskyplný příběh, pak je tam ta poetika z toho stromu, která je úžasná. A vy jste z toho vzal nejvíc tu totalitu. Bylo to pro vás tak silné, že jste to chtěl vyprávět i tomu dětskému publiku?
2: On ten Tobiáš je obsáhlej román, protože toto má několik set stránek a je to právě těch vrstev je tam tolik, že když by to člověk chce vzměstnat do nějakých těch 80-90 minut inscenace, tak i tak si myslím, že jsme toho klidně mohli vykuchat mnohem víc, jo? Že jsme se klidně mohli soustředit na jako opravdu striktně jednu z těch linek. Mě ještě možná víc než jako ta samotná totalita, na tom totiž zajímalo, jako jedno z těch klíčových témat pro mě byl nějaký jako sociální rozklad, který vlastně ta kniha popisuje ho teda na můj vkus velmi jako opatrně, že ta kniha vlastně sama o sobě nepřijde jako zas tak těžký čtení. Ona je psaná takovým jako vstřícným jazykem, vlastně i končí takovým jako sladoučkým happy endem, jo, o tom, že to pak bude všechno jako krásný a růžový, protože už jsme se zbavili toho padoucha. Ještě teda kromě té totality, o které jste mluvila, tak tam je ještě druhý klíčový téma, to environmentální. Jo. A já mám pocit, že totiž ty věci jsou strašně úzce provázaný. Jo, to, že ten Fombel jako maluje obraz světa, kde se vlastně přestává dát žít, kde jako ubývá ten prostor k žití, tak ubývá fyzicky, protože ten strom, potažmo, že v té metafoře ta planeta je ničená a zároveň ubývá sociálně mezi lidma. Jo? A že ty věci jsou na sebe strašně úzce navázané, což je obraz světa, který je jako velmi pesimistický a zároveň ale není vůbec mimo. Není vůbec mimo to, co žijeme, a hlavně není vůbec mimo to, co bude žít ta generace, která teď nastupuje. Jo? Že pro ty děcka, i když s nima člověk mluví v tom věku, pro který ta inscenace je určená, tak pro ně je to velký téma. A vlastně mnohem větší než pro nás a mnohem větší než pro generaci našich rodičů, protože my už vlastně teď víme, že to nějak doklepeme, jo? A oni asi už tuhle jistotu vůbec v sobě nemají. I z toho důvodu, že oni o tomhle dovedou přemýšlet, mám pocit, mnohem vůči sobě férověji, tak ta inscenace ve výsledku vyznívá temněji než třeba ten Fombeleho román, protože mi právě nepřišlo fér vůči těm dětskám, který to reálně zažijou a vlastně už začínají zažívat, jim malovat nějakou pohádku o tom, že to jako všechno ještě vyřešíme a dobře to dopadne tím, že jako se opravdu zbavíme toho jednoho padoucha, jo? Že takhle jednoduchý oni to mít nebudou. Přišlo mi dobrý s ním o tom mluvit jako férově, že vlastně s vědomím toho, že jo, všichni to víme, tak se o tom můžeme bavit jako dospělí lidi, jo, i když jsou to, dejme tomu, teda děti.
1: Máme jako společnost šanci se z toho obrazu, tak jak o něm teď mluvíme, nějak ještě vymanit, vykročit z něj, anebo už je to jasně nalinkováno, ta trajektorie, kterou se ubíráme, už je natolik silná, že prostě už nás to táhne někam tímhletím směrem a konec je nevyhnutelný.
2: Jde to, já vůbec nevím. Jako, ne, ale opravdu, to je konkrétní odpověď na tohle. Určitě rád nedovedu, to bych musel být odborník na jako milion jiných věd, já jsem divadelník a truhlář, jo. Ale co mi přijde jako poměrně prokazatelný, že vlastně to není tak, že jako něco přijde, jo, že už se jako něco děje, a děje se to ve smyslu tam environmentálním, tam je poměrně zjevný, se spolu bavíme v dost horkým létě, že už to vlastně vidíme i tady, jo? Že tady asi jsme si mohli jako v té střední Evropě dlouho říkat, že ne, že se přece nic neděje, protože tady nemáme jako to moře, který by se nám tady jako vybouřilo a ty vlny veder, ve kterých se umírá, ale teď už i myslím, málo kdo by to jako spochybňoval, že se něco děje. Já si pamatuju, před 10-15 lety vlastně ten mainstream byl takový ten klausovský, jako když se přece nic neděje, protože v zimě si zasněžíme sjezdovky. Před pár lety ještě to bylo takový, že jako se debatovalo o tom, že ale přece lidi s tím nemají společného. Dneska to je v podstatě okrajová věc, mám pocit, jo, že třeba tenhle ten posun mi přijde dost podstatný, velký. Druhé strany nevidím kolem sebe nějakou jako intenzivní vůli jednat adekvátně tomu, co se děje. Vybavuju si, a to byl nějaký úplně jako střípek obrázek z nějaké debaty, kde zazněl takový ten výrok, ale teď přece jako přibylo těch lidí, co třídí odpadky. A že to je jako dobrý. A jsem říkal, no to je jako dobrý, no. Ale to asi jako nebude ono, jo. Jak kdyby ta reakce současná byla o 50 let nazpět, nebo o 100. Jo, že kdyby tahle reakce proběhla před 100 lety, tak je to asi adekvátní a je to fajn, jo. Ale tím, že prostě jsme o těch 50-100 let jinde, tak už to prostě asi jako nestačí. No. Že jako v tomhletom smyslu jsem spíš pesimista a říkám jako konkrétní odpověď na to, jestli je něco nevyhnutelný a jestli to takhle dopadne, to fakt netuším. No.
1: Tak já se možná zeptám z jiné strany, protože možná i tam mířila ta moje otázka. Daří se vám někde do toho všeho, tak když se díváme kolem sebe, jak to vypadá, někde brát naději? Máte ještě naději do toho celého, jaký je dnešní svět, jaká je dnešní společnost a do toho, kam se jako lidstvo řídíme? A schválně to formuluji takhle úplně obecně, protože chápu, že ještě něco jiného je moje osobní naděje jako člověka a něco jiného je moje naděje, když se dívám na zemi u Fombela zobrazenou stromem.
2: Teď musím fakt přemýšlet, no, protože je fakt, že vlastně ten přirozený nástroj, který na to lidská psychika má, je vytěsnění té věci, že vlastně člověk, pokud se jako poctivě nad tím zamýšlí a vidí tu nějakou tendenci, vidí i tu společnost, i tu environmentální stránku věci, tak vlastně technicky za to moc jako nemá, kde tu naději brát, jo, že v nejlepším případě může doufat v takový ty jako optimističtější scénáře, že to třeba nebude tak zlý, jo. A tím pádem vlastně většinu času asi člověk tráví v tom mentálním nastavení, kdy na tohle nemyslí, kdy jako to vlastně jako nějakým způsobem vypne. A vlastně úplně rozumím jako lidem, kteří tomu fakt propadnou jako depresi. Jo, že neděje se mi to, ale vlastně mám pro to jako pochopení, že vlastně vím, že pokud bych se tím opravdu intenzivně v sobě zaobíral, tak bych asi byl opravdu pesimista. Jako obecně za to. Jo, že takhle teda technicky jako nemám vlastně nějakou jako naději ve smyslu, že bych viděl dobrý řešení. A nebo když teda půjdeme po té havlovské definici, že to není jako ta víra, že něco dobře dopadne, ale že jako to má smysl, tak tudy možná, jo, jedině, že jako dává smysl dělat věci, které přispívají k dobrýmu, i když nedostatečně, i když chybujíc, jo, tak asi jedině takhle bych si to dovolil představit.
1: Já bych s dovolením ještě dotáhla dokonce tu neúplně optimistickou linku tohoto rozhovoru, omlouvám se, ale logicky to směřuje k té otázce, kterou chci položit. Je podle vás něco po smrti? Čeká člověka něco po tom, co zemře?
2: Věřím tomu, že jo.
1: A co to je?
2: To nevím. To se ani v té Bibli nepíše tak konkrétně, aby člověk mohl jako vědět nebo si to představit. Mně vlastně přijde dobrý, že to je právě mimo lidský hranice myšlení. Že vlastně to není jako, já myslím si, jo, něco, co by si člověk jako měl nebo potřeboval nějak jako konkrétně představovat. Že vlastně to vědomí, že to je něco, kam naše myšlení nesahá, kam jako nedošáhne, je takový dobrý jako i vodítko k nějaké pokoře vůči i tomu současnému životu mi přijde, jo, že člověk samozřejmě jako ve smyslu lidstva, člověk dosáhl jako obrovských věcí a vlastně v tom, jako když se na to díváme těma lidskýma očima, tak to, byť samozřejmě teď jsme se bavili o klimatické změně, to prostě nese někdy i strašlivý důsledky, tak vlastně v tom smyslu jako poznání a schopností jsme se jako od toho ohně na broušenýho klacku posunuli neuvěřitelný kroky. A vlastně to naplňuje až hrdostí a až pýchou nad tím, že jo, co teda dovedem, co teda víme, a pak najednou jako to vědomí, že něco prostě vědět nemůžem. Jako, nebo takhle mně to nějak přijde, jo, že vlastně možná jsme schopní opravdu jako téměř dokonale poznat ten svět. Jsme schopní jako opravdu až porozumět tomu, jakým způsobem teda ten vesmír se jako vyvíjel a vznikal, jo. A už to jsou jako pro mě jako nefyzika úplně, že nepochopitelné věci. Už je to, mně už to přijde, jak se to jak v tom starověkém Řecku byla jako úzce propojená ta filozofie s tou přírodní vědou, že se to zase jako obloukem vrací k sobě. Mně to tak na mě působí jako zvenku, jo. A jsou to jako úžasné věci, ale i tyhle ty potom jako skončí na tom, že teda dejme tomu dobře, už jako o tom světě víme všechno, ale prostě ta mysl není dělaná na to, aby věděla o tom, co teda přesahuje, že tam pořád ten jako konečná hranice toho poznání a za ní jako nevidíme. Můžeme jako tomu věřit, ale to není vědět, že?
1: No a co je věřit?
2: No, věřit je asi... No, tak to je hodně těžká otázka. To je... No, protože to, že jo, to jsou takový ty jako definovat základní pojmy, že vlastně by člověk potřeboval ty základní pojmy, aby definoval cokoliv jiného, že jo. Ale asi v tomhle smyslu je, bych tu víru nebo to věřit chápal jako vědomí žití s tím, že to, v co věřím, existuje. Já to nemůžu vědět, já to nemůžu dokázat, ale jako teda vědomě se snažit žít... Jakože to je. Jakože to nějakým způsobem existuje.
1: Věříte v Boha?
2: Snažím se.
1: Jak vypadá snažím se, to mě zajímá.
2: Ono mně přijde, že to jako není jednoduchý. Právě tím, jak člověk vyrostl... Byť já jsem jako třeba z věřící rodiny, jo? Ale stejně člověk vyrůstá ve světě, který je právě velmi jako popsaný, velmi technicky, člověk vlastně, mám pocit, že jako člověku nestačí už ta jako berlička, že jako všechno, co jako nepoznáme, tak si jako vysvětlíme tím Bohem, jo, že to, co nechápeme, když budu od těch úplně jako prvotních náboženství, že jo, tak když si nedokážu vysvětlit, proč hoří oheň, tak prostě ho sesílá nějaký bůh ohně, jo. A má to i, myslím si, jako řekněme z dnešního pohledu ušlechtilejší formy i v tom křesťanství se takovýhle tendence, mám pocit, objevujou a mně přijde, že to už jako, nebo mně to jako nestačí, že bych si tím jako vysvětoval nějaký věci, kterým nedovedem takhle jako z fleku porozumět, jo? Že to je taková fakt berlička a že tím pádem nenachází člověk takhle jako jednoduchou oporu v tom světě, který poznává, protože ano, já jsem teď přesvědčený o boží existenci. A může jí, jako, mám pocit, cítit takových velmi jemných věcí, vlastně spíš jako mezilidských, spíš vztahových třeba, nebo úplně jako vnitřních osobních, z nějakých jako velmi jemného pocitu, ale vlastně jako by bylo hrozně snadný si zvědomím všeho jako technického chápání světa říct, jo, ale tak tady jsou takhle ty vedle sebe se skládaní ty škatulky, takhle to funguje, tohle souvisí s tím, tak ten Bůh tam jako nikde není, když to funguje i bez něj, že jo. Jo, že vlastně to není problém si s dnešním stavem vědy říct, to už někdy prostě to od jako zrodu moderního ateismu to vlastně stojí na tomhle, že jo, že vlastně jako my přece víme, jak ten svět funguje, tady to do sebe zapadá, ten Bůh tam nikde není, takže neexistuje. Jo, a od té doby mám pocit, že člověk musí trochu snažit.
1: Půjdu odvážně ještě o kousek dál. Kdo je pro vás Ježíš?
2: No to je ještě těžší totiž, že jo. To je ještě těžší, protože já jsem vlastně asi poměrně racionální člověk, jo. A říkal jsem si, kdybych já se narodil jako judaista, tak to mám vlastně jednodušší, jo. To je ještě takový jako koncept, který jednak má poměrně jasný teda pravidla, takový i velmi jako vyjmenovaný, jo, postupně. A dobře, jako mám to takhle sestkládaný a k tomu tam je ten Bůh, jo, který to stvořil a dobrý, jo. A teď najednou ještě vlastně něco úplně... Jako, jo, ten nový zákon celý jako příběh, který je, vlastně mně přijde, že to říká jako od začátku, hele, stejně tohle není něco, co bych dokázal a měl pochopit. To se jenom věří a má se to žít, ale ne, jo, že to je vlastně v tomhle smyslu to je ještě těžší, protože to vlastně... No, protože se to vzpírá tomu racionálnímu uchopení, úplně. Jo. A možná je to o to zajímavější v tu chvíli.
1: Co podle vás musí člověk udělat, aby mohl věřit? Protože tak, jak mluvíme o víře, nebo jak vy o ní mluvíte, tak mi přijde, že je to jakoby něco, co jde proti tomu racionálnu, nebo co je jiná, úplně jiná kategorie. Dobře, ne proti, ale je to jako tady je racionálno a víra je prostě úplně jiná kategorie, ke které je potřeba úplně odjinud přistupovat. Tak co člověk potřebuje pro to, aby teda se víra stala součástí jeho života? Je to to popření toho racionálna, nebo větší důvěra, nebo dokázal byste to nějak popsat?
2: Já se trošku bojím, že nedokázal, že to je, když to vezmu tak jako blbě pragmaticky, takže k tomu možná člověk potřebuje jako štěstí v tom, že jako se v životě dostane do těch jako správných situací mezi správný lidi, kteří ho ovlivňujou a musí to k němu od někud asi jako přijít, no. Že asi, no vlastně... Možná ne nutně. To je takový, že člověk to má omezený tou svou vlastní zkušeností, že nemám problém si přiznat, že kdybych v tom jako nějakým formativním období vyrůstal za trošku jiných okolností mezi trochu jinýma lidma, tak jsem teďka nemusel být aktivně věřící. Jo, že vlastně člověk to dostává trochu jako dárkem, mám pocit. Ale vlastně zároveň jako si říkám, že to může mít jakkoliv úplně jinak, že jo, že to vlastně může klidně možná doma vysedět a vyčíst a taky na to přijít úplně stejně, jo, že ale co k tomu člověk potřebuje, já si myslím, že to popření racionality určitě ne, to mi přijde takový, právě toto je ta laciná berlička potom, jo, že jako si člověk vytvoří nějaký teda jako ezo vidění světa, aby se tím jako reálným nemusel zaobírat vlastně, jo, že to nějak není blízký.
1: No ale jestli to náhodou není otázka takového nějakého toho vědomí, že nemůžu na všechno přijít, protože mně přijde, že někdy jako máme touhu všechno pochopit, ale že je to přesně ono, takový to vědomí, že jsou věci, které prostě pochopit nemůžu. A je to tak v pořádku, že prostě i kdybych je rozložila na nejmenší prvočísla, tak je stejně nepochopím. A přijde mi, jestli tohle náhodou není jako ta podstata toho, co je vlastní lidem, kteří věří, že jako dokážou říct, jo, nechápu to a nevadí mi to, nebo je to v pořádku.
2: To asi může být, no. Ale ono zároveň to, nebo přijde mi, že to není jako, ono když se to řekne jenom takhle samotný, tak by to vlastně vyzývalo k nějakému jako nepoznávání, že jo, věcí, což si myslím, že takhle není. Že spíš i vlastně pro člověka, který jako poznává a chce poznávat ten svět, tak je to jako výborná taková nějaká kotva, takže trošku jako uklidnění vlastně, jo? Že člověk se jako žene za tím poznáním toho, jak ten svět právě funguje, i, nebo třeba jak funguje, nevím, mezilidský vztahy, nebo jiné věci. A vlastně přijde mi, že se to pak poznává jako o něco příjemněji s vědomím toho, že hele, stejně to nebude všechno. Jako, stejně to jako všechno nepochopíš. Tak dobrý, no stres prostě. Jo, že takový asi fakt vlastně ukotvení, no, v tu chvíli. Byť je to zvláštní, že vlastně se jako člověk v tom světě, který poznává, ukotvuje tím, že jako něco opravdu nepozná, ale je to takový jako protipol sympatický asi.
1: Je víra v životě člověka, jsem chtěla říct nezbytná, ale kdyby byla nezbytná, tak většina lidí nežije. Důležitá?
2: Mně přijde, že jo. Ale zároveň myslím si, že kdyby tady seděl člověk, který věřící není, tak řekne ne, protože já se z toho úplně v pohodě žiju. Že, jo? Že to je jenom otázka vlastního jako vnímání. To, jako, že to je hrozně subjektivní věc. Jo. Z jednoho úhlu pohledu je důležitá, protože má nějaký důsledky pro ten život, který člověk vede, nebo by jako měla mít, nebo se člověk aspoň snaží, aby měla. A nebo naopak vlastně z té druhé strany, se to možná zamotávám, jestli je důležitá pro ten život samotný. Protože to vlastně právě potom jako vrací tu otázku, jako jak teda žijou ty lidi, kteří tu víru nemají a nechtějí, že jo? A oni normálně jako v pohodě žijou poměrně většinou, jo? Takže asi spíš jako z pohledu těch důsledků, teda bych řekl, že je důležitá. No.
1: A myslíte důsledky tady na zemi, anebo i důsledky po smrti?
2: No to jsou ty, o kterých nic nevíme, že jo. Ale myslela jsem ty tady. Myslela jsem ty tady. Jo, že jako člověk se na základě té víry pak o něco snaží. Jo, to, že mu to třeba nejde, je věc druhá. No.
1: No a co s tím, když je dost lidí, kteří nevěří a přitom někdy se říká, že jsou lepší než mnozí křesťané, strčili by je do kapsy?
2: Nic, podle mě. Prostě tak je. No. Já, jako, mám pocit, že to, že člověk je, že člověk věří, z něj asi jako automaticky lepšího člověka neudělá. Že jo. Vlastně i, že jo, když se tady definuje ta trojice, ta víra, naděje, láska, tak jako ta víra tam není ta nejdůležitější. Ta je úplně jiná věc, ta nejdůležitější. Jo, že ta dělá to podstatný a ta víra k tomu asi může pomoct, nebo jen namotivovat, nebo navést někudy, ale jako samo o sobě se tam, ne, že by se říkalo, že to není hodnota, ale není to ta nejvyšší hodnota, že jo. Což tím pádem potom se vůbec nevylučuje s tím, že spoustě křesťanů se to, ne-li všem, že jo, tak člověk prostě ví taky na sebe, se to prostě nedaří a spoustě nevěřících lidí se jako daří žít dobře a no, to není, tak asi nepřekvapuje vlastně.
1: S někdejším divadelním režisérem a dnes truhlářem Honzou Cimrem jsme rozhovor skončili ve velmi zajímavých vodách. Letní teplo stále sálalo oknem dovnitř stavení a já si říkala, jestli někdy není lepší přestat klást otázky, třeba proto, že mlčet je někdy prostě ta nejlepší odpověď. Díky, že jste se proposlouchali a trošku i promlčeli spolu s námi k závěru zákoutí. Naslyšenou se zase za týden těší Lucie Endlicherová.

Také za týden si můžete naladit relaci Zákoutí. To je pořad, který chce klást otázky, které možná nezní ve veřejném prostoru tak často. A chce také dávat prostor odpovědím, které nevycházejí z křesťanského náhledu na svět. Premiéru dalšího pořadu uslyšíte v neděli v 18 hodin a 30 minut. A tentokrát bude hostem Lucie Endlicherové Milan Mikin Appel.

Blížíme se k půlnoci. To znamená také konec mého pobytu za mikrofonem. A než předám slovo Lence Malinové, chci vám popřát dobrou noc a klidné spaní, pokud se už chystáte na kutě a pokud zůstáváte u poslechu Rádia 7. Přeji, aby vám to vysílané slovo i hudba přinášely potěchu a povzbuzení. Naději do vašich bojů a zápasů a třeba taky to kýžené utišení a upokojení, po kterém všichni v hloubi srdce toužíme. Tak tedy hezký večer, dobrou noc a někdy příště naslyšenou se těší Kateřina Hodecová.

Posloucháte Rádio 7, kde jsme se přehoupli do druhého dne, je neděle 10. května a u mikrofonu v nočním vysílání vás zdraví Lenka Malinová. Nejprve vám nabídnu přehled nočních pořadů. Hladový zástup poslouchá Ježíše při jeho vyučování. V dnešní době by možná učedníci zavolali nějaký catering, ale co v době před 2000 lety? Nahlédněme na situaci při nasycení zástupů skrze Markovo evangelium a výklad Jáchyma Gondáše v pořadu Ke kořenům za chvilku, asi za 15 minut. Stáří, závěrečná etapa života, nemusí být jen o prážcích, bolestech, samotě a dosaďte si, cokoliv vás napadá. Tyhle roky života mohou přinášet také radost, vděčnost, porozumění a spoustu krásy, jak na to poradí ergoterapeutka Mirka Homolková, která se dlouhodobě věnuje lidem s demencí. Klíčové slovo začíná v 1 hodinu. Odpovědí, nezbytností, rozhovorem, tím vším a mnohým dalším může být modlitba. Osobní pohled na další z elementárních témat křesťanské víry přinese pořád Základy a úvaha laické kazatelky Ingrid Hrubé ve 3/4 na 3. I když valentýnský svátek slavíme v únoru, skutečný měsíc lásky představuje alespoň podle zažité tradice až květen. A tak i dnes zůstane pořad Poklady z archivu u tématu blízkého vztahu. S nedávno zesnulým evangelickým farářem Jiřím Gruberem budeme uvažovat o manželství. Poslouchat můžete ve 3 hodiny. Pamatujete si pochody pro Ježíše, které se několikrát v 90. letech konaly v Praze a Brně? Pokud ano, tak si tuto dobu můžeme společně připomenout v písničkách z archivu ve 4 hodiny. Uslyšíme písně z alba Pochodu z alba Nebe je v srdci mém, jehož autor Graham Kendrick je spoluzakladatelem pochodů pro Ježíše, které proběhly v mnoha zemích. O 16:30 si můžeme vyslechnout biblickou úvahu Jiřího Klimeše s názvem Kde je věčný život? Jak se v modlitbě Páně odráží židovská víra? Které židovské modlitby jsou v ní obsaženy? To se dozvíte v modlitbách podle Bible. Dana Kenningová vás zve ke 4. dílu série s názvem Ježíšovy modlitby ve 5:45. Tolik tedy rychlý přehled pořadů. Přeji vám příjemný poslech.

0: Milí posluchači, vítejte u poslechu pořadu Ke kořenům, který pro vás připravuje ve vysílání Rádia 7 Petr Vaďura. V dnešní relaci budeme společně číst Markovo evangelium. Před námi je 8. kapitola. Pokračujeme tak v našem rozhlasovém seriálu, ve kterém s kazatelem Bratrské jednoty baptistů Jáchymem Gondášem pročítáme celou tuto biblickou knihu. A Jáchym Gondáš je hostem také našeho dnešního pořadu. Jáchyme, vítej ve vysílání, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Dostali jsme se k 8. kapitole. Máme před sebou nasycení 4000, my už jsme jedno nasycení v Markově evangeliu četli. Jak významný je kontext tedy té 8. kapitoly? Co je důležité vědět o tom, co je v těch předchozích 7 kapitolách?
1: Tak určitě v tom postupném čtení Markova evangelia nemůžeme se obejít bez toho, co předchází, protože Marek předkládá Ježíše jako postavu tajemnou, postupně se nám zjevující skrze nejrůznější události a skrze nejrůznější jeho výroky, ale zejména jeho jednání. A tady je pro nás také pro porozumění toho, proč vlastně je tam podruhé velmi podobný, skoro totožný text, je podstatné vědět, co předcházelo, ale zejména je to taková dvojice těchto dvou textů, které nějak spolu souvisí, každý vyjadřuje trochu odlišnou zvěst, i když ve své podstatě vlastně podobnou. Je to zvěst o šíření evangelia v tom prvním případě po celém Izraeli, týká se to společenství Izraele, protože to množství lidí, kteří se tam schází a také celý ten další související text různými momenty ukazuje na to společenství Izraele. A tady je to rozšíření ještě širší, univerzálnější vlastně na celé stvoření. To je, myslím, takovou základní podstatou toho druhého vyprávění o nasycení. A to je ten kontext, který musíme vnímat. Na druhou stranu ten kontext nám ukazuje také do budoucnosti, respektive přichází z budoucnosti, a tím kontextem je praxe církve. To praxe eucharistická, praxe večeře páně, společného stolování, a odkazy na tuto praxi v tom dnešním textu nacházíme a bez nich se také neobejdeme.
0: Přečteme tedy první část 8. kapitoly od 1. do 21. verše. Když s ním v těch dnech opět byl velký zástup a neměli co jíst, zavolal si učedníky a řekl jim: je mi líto zástupu, neboť již 3 dny jsou se mnou a nemají co jíst. Když je pošlu domů hladové, zemdlí na cestě, vždyť někteří z nich jsou zdaleka. Jeho učedníci mu odpověděli: odkud by kdo mohl tady na poušti vzít chléb, aby všecky nasytil? Zeptal se jich: kolik chlebu máte? Řekli: 7. Nařídil tedy zástupu usednout na zem. Vzal těch 7 chlebů, vzdal díky, lámal a dával svým učedníkům, aby je předkládali. Oni je předložili zástupu. Měli i několik rybiček, vzdal za ně díky a nařídil, aby je také předkládali. I jedli, nasytili se a sebrali zbylých nalámaných chlebů 7 košů. Těch lidí bylo asi 4000, pak je propustil. Hned na to vstoupil se svými učedníky na loď a připlul do končin dalmanuckých. Přišli farizové a začali se s ním přít. Žádali na něm znamení z nebe a tak ho pokoušeli. V duchu si povzdechl a řekl: proč toto pokolení žádá znamení? Amen, pravím vám, tomuhle pokolení nebude dáno žádné znamení. Odešel od nich, vstoupil opět na loď a odjel na druhý břeh. Zapomněli si vzít sebou chleby. Na lodi měli jen 1 chléb. Domlouval jim: hleďte se varovat kvasu farizeů a kvasu Herodova. I začali mezi sebou rozmlouvat, že nemají chleba. Když to Ježíš spozoroval, řekl jim: proč mluvíte o tom, že nemáte chleba? Ještě nerozumíte a nechápete? Je vaše mysl zatvrzelá? Oči máte a nevidíte, uši máte a neslyšíte. Nepamatujete se, když jsem lámal těch 5 chlebů 5000, kolik plných košů nalámaných chlebů jste sebrali? Řekli mu: 12. A když 7 chlebů 4000, kolik plných košů nalámaných chlebů jste sebrali? Odpověděli mu: 7. Řekl jim: ještě nechápete?

0: pořadu Ke kořenům ve vysílání Rádia 7 si dnes čteme 8. kapitolu Markova evangelia. Naším průvodcem je Jáchym Gondáš. Jáchyme, my jsme už na začátku zmínili, že to nasycení zástupu je zde vlastně už podruhé v Markově evangeliu. Jak se liší tento příběh od toho, který jsme si četli v 6. kapitole?
1: Na první pohled ten rozdíl příliš velký není a skoro by se mohlo zdát, že je to až určitá nešikovnost Markova, se kterou vlastně docela podobnou zápletku znovu opakuje, aniž by k ní přidával na první pohled něco zásadně nového. Ale my už víme, že Marek není žádný nešika v té literární oblasti a proto musíme přemýšlet nad tím, proč právě tak nápadně podobné oddíly se tady objevují. A ten rozdíl nacházíme především v těch počtech, v tom, kolik zbývá těch chlebů, které nám ukazují na to, že pokaždé se tedy ten text orientuje na jiné společenství. V prvním případě na ten kontext izraelského společenství, společenství 12 kmenů Izraele. A v tom druhém případě, kdy se tam objevuje sedmička, tedy číslo určité úplnosti, komplexnosti, tak je ten kontext ještě větší, přestože to číslo je menší, tak naopak to ukazuje na celek stvoření. Souvisí to se stvořením v sedmi dnech, s tou celistvostí stvoření. To je první věc, která je podstatná, proč má smysl, aby tam ta vyprávění stála vedle sebe. A ten druhý důvod, proč to tak je, určitě souvisí s tím, jak jednají učedníci. Právě v té prostřední části Markova evangelia se opakovaně zdůrazňuje určitá zatvrzelost učedníků, natvrdlost, jejich neschopnost porozumět správně tomu, co Ježíš říká, co ukazuje svým životem. Proto i právě tak tvrdě se opakuje znovu ta samá lekce, která ale opět její výsledek není příliš dobrý ve vztahu k učeníkům. Oni znovu nechápou, znovu se propadají do obav, do neschopnosti chopit se iniciativy a to pak Ježíš také reflektuje v tom závěru toho textu, který jsme četli.
0: Tady při tom nasycení 4000 zástupů se pohybujeme v oblasti, která už nepatří k židovskému pravověří. Je to někde v oblasti Dekapole, čili na druhé straně Genezareckého jezera, kde bylo to obyvatelstvo už spíš pohanské než židovské. Má to nějaký význam?
1: Určitě to souvisí právě s tím, že Ježíš přichází jako ten, kdo nasytí zástupy i tam, kde už končí vlastně to společenství pravověří, to izraelské společenství. Ukazuje, že ta hranice jeho zájmu není tak těsná, ale že jí prostupuje dál a to nám naznačuje, že vlastně evangelium nemá ohraničení. My vidíme, že Ježíš často ukazuje, že ta hranice, která je nastavená na společenství těch našich, těch insiderů, je mu těsná, ale nějakou vnější hranici vlastně nenacházíme, což potom v průběhu doby vedlo k tomu, že církev ten rozsah Ježíšova významu stále víc a víc domýšlelo do větší vzdálenosti, do větších důsledků, nejdříve na všechny lidi, postupně dnes možná aktuálně domýšlí Ježíšův význam také pro tu nelidskou část stvoření, na to, jak by mělo vypadat zvěstování evangelia zvířatům, rostlinám, i když to zní možná zatím stále ještě velmi zvláštně, ale tím, jak přistupujeme ke stvoření, tak zvěstujeme evangelium. A také se s tím pojí myšlenka toho kosmického významu Krista. To jeho významu, který přesahuje to, co zatím známe a pokračuje až někam do nekonečna, bez limitu, bez ohraničení.
0: Když Ježíš rozděluje chleby, tak je zde popsán ten postup. Vzal těch sedm chlebů, vzdal díky, lámal a dával svým učedníkům, aby je předkládali. Oni je předložili zástupu. A každému čtenáři písma tady okamžitě naskočí, že přesně takto je popsána večeře páně.
1: A samozřejmě zase nás nejenom ten text večeře páně, to ustanovení poslední večeře Ježíše s jeho učedníky napadá, ale také kontext povolání diakonů, který zase nacházíme v knize skutků A víme, že i takto vypadala ta praxe, pravděpodobně eucharistická praxe v rané církvi, že vlastně episkop byl tím, který rituálně zahajoval tu večeři a potom to samotné vysluhování se už přesunulo na ty diakony, případně na starší toho sboru. A tak postupně se vlastně dostávalo to jídlo, ten chléb a víno se dostávalo mezi ty ostatní. A to, že to má tu liturgickou podobu, to, že to upomíná na právě Ježíšovo stolování s učedníky na praxi církve, to je důležité, protože my vidíme, že to není jenom text o nějakém fyzickém sycení lidí, kteří mají hlad, ale má nás to trknout, má nám dojít, že to nějak souvisí právě s eucharistickou praxí a to znamená, že to nějak souvisí s životem církve. To znamená, opět je to text, který velmi silně z Markova evangelia vystupuje jako svědectví o církvi. Není to historický záznam nějaké události týkající se Ježíše bezprostředně, ale souvisí to s naší praxí i s naší dnešní praxí a je legitimní ten text vztahovat k naší liturgické praxi právě slavení památky Večeře Páně. Je to, myslím, důležité, protože tady se objevuje motiv, který z Večeře Páně často mizí nebo i zcela vymizel, a to je právě ten služebný, diakonický rozměr Večeře Páně, která sytí ty, kteří mají hlad. Není určena jenom pro to vnitřní společenství, není určena jenom pro učedníky, ale má rukama učedníků vycházet ven, má se dostávat k těm, kteří potřebují, a to dokonce nejenom k těm věřícím, ale k těm, kteří stojí i za hranou, to znamená k celému tomu stvoření, které nás obklopuje. To je motiv, který vůbec není v naší praxi Večeře Páně samozřejmý. Víme, že spíš církev měla tendenci střežit si Večeři Páně jako určitou svoji intimní chvilku a bylo důležité, aby se nedostalo z toho obecenství kolem stolu Páně nic tam, kam, aspoň tak se církev domnívala, to nepatří. Tady vidíme takový prostupující do všech stran se rozšiřující pohyb vlastně toho pokrmu, který odchází od svého zdroje k těm, kteří ho potřebují.
0: Možná kdyby u Ježíše byl nějaký dnešní poradce významného politika, tak by mu řekl, tak teď si nasytil zástup, tak to využij a teď jim řekni tedy to důležité, co mají od tebe slyšet. Nikdo takový tam nebyl, Ježíš rozdal jídlo se svými učedníky, usedl na loď a odplul. To se zdá být nerozumné, že nevyužil té situace.
1: No, je to možná právě v tom, že máme tendenci vnímat ten akt samotný jako přípravu pro něco, co by mohlo nastat. Získání si lidí na svou stranu, něco jim dáme, něco jim nabídneme, v něčem jim pomůžeme a teď už jsou naši a můžeme s nimi dál pracovat, jako s nějakým materiálem je opracovávat. A trošku nám v tom mizí, že Ježíš řekl, co chtěl říct a co mělo být řečeno právě tím nasycením toho zástupu. To je ta zpráva, kterou dostávají. To, že ten, kdo je v nouzi, ten nachází u Boha zastání, nachází u něj pomoc a to pomoc, která nevyžaduje žádné splácení, nevyžaduje žádnou odpověď z naší strany, dokonce nevyžaduje ani, abychom se hlásili k nějakému společenství křesťanů nebo k společenství židů, pravověrnému společenství. To znamená, to Ježíšovo jednání samo o sobě je tou zprávou, je tím evangeliem. A někdy naopak to bývá i v praxi církve tak, že ta slova, která potom doplňujeme, zatemňují to, co by mohlo být zřetelnější jenom z toho jednání. Nemusí to tak být vždy, ale často to tak bývá, že tím slovem zatemníme to, co je vlastně výmluvné a zřetelné spíš z docela obyčejných věcí, které uděláme.
0: Je nápadné, že jak při tom prvním nasycení zástupu, tak i při tomto druhém Ježíš neodchází někam pěšky, ale odplouvá na lodičce. Proč?
1: To zase ten motiv, který už jsme pozorovali dřív, a to je Ježíšova distance, kterou si uchovává. On přistupuje k člověku velmi těsně, velmi nablízko, tak jak nikdo jiný, když se ocitá ve společenství někoho, kdo je nečistý rituálně, kulticky nečistý, ohrožuje ho tím, tak Ježíš nedrží odstup, ale přistupuje na dotek a právě tím uzdravuje, skrze ten dotek uzdravuje. Ale zároveň vidíme, že si udržuje odstup v tom smyslu, že nechce být pohlcen něčím. Nechce se nechat pohltit těmi, kdo v něho věří, nechce se nechat pohltit těmi, kdo na něm zakládají svou naději, protože ví, že tak už by jim nepomohl. Nepomohl by jim, kdyby se stal nějakým amuletem, nějakým totemem pro ty, kdo ho chtějí uctívat. A proto vždy u něho vidíme ten pohyb toho vzdalování se, odcházení. Právě v té prostřední části Markova evangelia velmi silně a můžeme to oprávněně vnímat jako určitou přípravu, určitou předzvěst Ježíšova na nebevstoupení, kdy vlastně je stále s námi, stále přítomný, ale přitom si udržuje odstup, který nám znemožňuje s ním manipulovat, znemožňuje nám přivlastňovat si ho a znemožňuje nám nechat Ježíše žít náš život. Protože křesťan není volaný k tomu, aby nechal Ježíše žít svůj život, ale aby žil Ježíšův život. Je to vlastně opačný pohyb. To, co to po nás chce, je mnohem větší iniciativa, mnohem větší aktivita a my nemůžeme delegovat svou víru, svou zbožnost, všechny své naděje na nikoho, ani na Ježíše a nechat ho, aby to všechno vyřešil za nás. Někdy se toto právě plete s tou zástupnou smrtí Ježíše Krista. On si říká, on trpěl za nás. Ano, je to pravda, to ale žádným způsobem neznamená a nemůže znamenat, že se nás to už nějak netýká, že už to s námi nemá nic společného, je to jednou provždy vyřešeno a my už s tím nemusíme nic mít. To, že Ježíš trpěl za nás, znamená, že trpěl s námi, trpí s námi a že my v tom našem utrpení a v té naší cestě kříže nejsme sami. On zakládá tu naději té cesty, ale nemůžeme to všechno vrhnout jen na něj. A proto je důležité, že Ježíš odchází, tady odchází zase na druhou stranu jezera, přeplavuje se na druhou stranu jezera, pravděpodobně ono to místní označení vlastně nejsme schopni úplně přesně rekonstruovat, pravděpodobně je to místo někde poblíž Magdaly na západním břehu Galilejského jezera.

0: Ve vysílání Rádia 7 čteme dnes v pořadu ke kořenům 8. kapitolu Markova evangelia. Od 11. verše jsme si přečetli úryvek, ve kterém přicházejí farizeové za Ježíšem a začínají se s ním přít. Žádají po něm znamení z nebe. A zde je vysloveně napsáno, a tak ho pokoušeli. Proč to ti farizeové dělali?
1: Tak ta motivace toho, proč žádá člověk znamení z nebe, je asi trvale stejná. Je to potřeba nějaké vlastní jistoty, nějakého ubezpečení o tom, že Ježíš skutečně je tím, kým se zdá být, nebo že ty pocity, které v nás vyvolává, ty naděje, které v nás vyvolává, jsou oprávněné. Nemyslím si, že by farizové museli nutně Ježíše pokoušet s nějakým špatným záměrem. Oni ho možná pokoušeli v tom, že chtěli, aby dělal něco, co on nechtěl dělat, čím se nechtěl zaštiťovat. Stejně jako odmítal to pokoušení na poušti, tak i tady je vábený k tomu, aby jednal jinak, než je pro něj přirozené, než je přirozené pro tu jeho cestu. A myslím, že to pokušení se týká nás všech, že se týká i křesťanů. Nevím, jak ostatní, a já taky někdy hledám oporu pro svoji víru právě v tom, že si říkám, Pane Bože, dej mi nějaké znamení, nějak mě to ukaž. Teď už tolik ne v té otázce, ukaž mi, jestli jsi nebo nejsi, ale třeba v nějakém konkrétním rozhodování v životě. Jestli jsem se rozhodl správně, jestli to je správný směr, kterým jsem se vydal. A vlastně toužím po nějakém ujišťování. Jenomže problém je v tom, že to ujišťování se vlastně vnitřně rozchází s tím, co to je víra. Buď může náš životní postoj být životem víry, která se otevírá, není naplněná vlastně žádným obsahem. Je to, když to řeknu vulgárně, takový prázdný pytel, ve kterém děláme prostor pro Boha. A nebo zakládám svůj život na nějakém obsahu, který jsem buď získal od Boha jako znamení, anebo jsem ho někde vyčetl, někde jsem si ho uplácal z něčeho. A nezbytně se z takového základu, ale potom v mém životě stává modla, stává se z něho něco, co je už nehybné, co se nemůže nijak změnit. A je to takový prostě pevný kolík, kterým jsem zakotvený do země a nemůžu se už pohnout dál. A to je právě podstata víry. Víra si nedělá ty obsahy. Zůstává otevřená, principiálně otevřená, ať se děje, co se děje. A myslím, že to je někdy nedorozumění, že si myslíme, že víra je iracionální, že musí být iracionální, že vlastně čerpá svou energii z toho, že svou životaschopnost právě z toho, že je to takový bláznivý výkyv člověka, že to není nic rozumného. Ale základ není v té iracionalitě, ale právě v té prázdnotě. V tom, že se nenaplňujeme žádným obsahem, ale necháváme Boha, aby vstupoval do našeho života svobodně a naplňoval tu naši víru, vedl nás, směřoval nás svobodně nějakým směrem, kudy chce. Farizeové vlastně jako chtějí obejít tu cestu víry v tuto chvíli a chtějí, aby Ježíš jim nějaký ten pevný základ dal. Možná i v dobré naději, že když se to stane, tak mu uvěří a budou ho následovat. Před nějakým časem oslovil člověk, který mi nabídl, že by mohl uspořádat v našem sboru přednášku nějakého svého známého, nějakého přírodovědce věřícího, a říkal, on má důkazy boží existence a to by mohlo být velmi užitečné, o to by se dalo opřít nějaké zvěstování další. Jsem říkal, to mě nezajímá, to je v rozporu s tím, jak já rozumím víře. Za prvé na takové důkazy nevěřím a za druhé si myslím, že to je nepochopení toho novozákonního textu a kontextu, v kterém stojí.
0: Zvláštně, jak to tady Marek krásně poskládal, nasycení 4000 je evidentní znamení, načež přicházejí farizové, kteří pravděpodobně o tom nic nevědí a vyžadují znamení. A přestože Ježíš nebyl předtím žádán, aby nasytil 4000 lidí a nasytil je, tak teď, když je žádán, aby něco udělal, tak to prostě odmítne. A tady dokonce ta Markova verze říká, tomuto pokolení nebude dáno žádné znamení. V jiných evangeliích čteme alespoň o tom, že jim říká, nežli znamení Jonáše proroka. A tady není nic prostě.
1: Zase mě to připomíná ten text Ježíšova pokušení na poušti, kdy to, co mu vlastně ďábel nabízí a co Ježíš odmítá, to všechno jsou věci, které potom nějakým způsobem docházejí naplnění a realizace v tom Ježíšově životě. Když mu říká, proměň si tady ty kameny na chleba, Ježíš říká, ne, to nebudu dělat, ale právě v těch místech, kde čteme o nasycení zástupů, tak se objevuje ten motiv vlastně zázračného rozmnožení jídla. Když mu říká, postaví ho na vrcholek chrámu a říká mu, to všechno ti dám, dám ti celý svět, takže říká, to nechci. A přitom věříme, že v tom momentu, kdy Ježíš byl vyvýšen na kříži, tak mu patří celý svět. Takže zase jsou to momenty, kdy Ježíš nějakou věc odmítá kvůli jejímu kontextu, kvůli tomu, odkud vychází, kvůli motivaci, a ne kvůli té věci samotné. Je to další překážka proti tomu, abychom chápali evangelium příliš technicky. Hledáme odpovědi na to, co je správné a co není správné, a chceme slyšet ano nebo ne. A nezajímá nás kontext. To je celý problém křesťanské etiky. Vždycky se ptáme, je rozvod v pořádku nebo není v pořádku. Stejně jak se ptali farizeové, zákonníci. A chceme slyšet ano nebo ne. Ale nezajímá nás konkrétní situace, nezajímá nás kontext, nezajímá nás člověk, který přichází v té konkrétní situaci a má nějakou nouzi, má nějakou historii osobní. A to Ježíš odmítá. Je to totiž nejenom v rozporu s jeho učením, s božím jednáním, ale je to i v rozporu s celou tou dlouhou židovskou tradicí, která také odmítá takové pojetí jednoduchosti a přehlednosti. Protože Pán Bůh jedná přece jen jinak a zajímá ho každý jeho jménem. Už si nevystačíme bez těch jmen, nemůžeme si vystačit jenom s těmi jednoduchými pravidly. A proto také v určitý moment Ježíš žádné znamení nedá. Neznamená to, že nechce dávat vůbec žádné znamení nikdy, protože těch znamení dává mnoho, ale není to odpověď na určitou zakázku. Není to proto, že vznikla poptávka, tak Ježíš bude teď plnit nějaké úkoly a bude předvádět svou moc. Tak nejedná Ježíš, tak nejedná Bůh. To znamená, ptejme se vždycky po kontextu. To zase podobný příklad je modlitba. Když Ježíše se ptají učeníci na modlitbu, tak ta jeho pozornost není, to těžiště té jeho pozornosti není na těch slovech, není na té formuli, i když my to tak někdy vnímáme, ale je na té motivaci a na tom kontextu. Když se modlíte, tak se nemodlete takto, ale modlete se jinak. Dělejte to za těch a za těch okolností s tou a tou motivací. Čili nehledejme v písmu odpovědi ano a ne na nějaké naše etické otázky, ale nechme naše srdce, aby nebylo zatvrdlé, nechme naše srdce, aby bylo podobnější srdci Krista a hledalo konkrétního člověka.

0: Posloucháte Rádio 7, pořad ke kořenům, ve kterém si dnes čteme 8. kapitolu Markova evangelia. Ježíš se opět ocitá na lodi a odjíždí zase na druhý břeh. A zde se nám rozvíjí zajímavý příběh. Učedníci zapomenou vzít sebou chléb, na lodi mají jenom jeden chléb a teď se kolem toho začínají nějak bavit. Ale Ježíš jim říká, hleďte se varovat kvasu farizeů a kvasu Herodova. Dochází zde tedy k nedorozumění. Oni mluví o chlebu fyzickém, zatímco Ježíš mluví o kvasu farizeů a kvasu Herodova. Co měl Ježíš na mysli?
1: Je to zase takový typický příklad toho, jak novozákonní texty spojují různé roviny toho významu. No ono vlastně to není ve skutečnosti tak, že by to fyzické pochopení hmatatelného materiálního chleba bylo špatné, bylo to nepochopením a nějaký přenesený metaforický význam by byl správný. Většinou ty vrstvy fungují vedle sebe a stejně jako u toho nasycení zástupů je podstatný ten metaforický význam, ale stejně tak je důležitý také ten význam toho nasycení hladového člověka. To nám právě někdy mizí a zůstávají nám potom z toho jenom ty metaforické skořápky, které nenaplníme žádným obsahem. To je taková ta dobročinnost bez obsahu, která nic neudělá, jenom se o tom mluví. Tak stejně tak i tady můžeme vidět oba dva ty významy. Oni mají hlad, obávají se, znovu se objevuje jejich strach z budoucnosti a to je důležitý motiv a Ježíš je varuje před tím, jejich strachem varuje před tím, že opět upadli do toho protikladu víry, protože to už jsme u Marka viděli, že protikladem víry není nevíra, ale strach. A zároveň je tam ale rovina, kdy Ježíš mluví v metaforách, když mluví o kvasu farizeů a o kvasu Herodovu, tak tím vlastně ukazuje na určitý způsob existence, na určitý způsob přemýšlení a jednání. Příklad toho přemýšlení jsme viděli právě v tom předchozím textu, kdy po něm farizové žádají znamení. I tady cítíme, že učedníci by možná byli rádi, kdyby opět Ježíš nějak viditelně jasně zasáhl, znovu to nějak všechno vyřešil a vlastně se tak dostávají na stejnou rovinu jako ti farizové. Chtějí důkaz, který by zároveň pro ně byl záchranou ne v jejich konkrétní situaci, ale také v jejich budoucnosti. Oni se bojí, že to jídlo dojde, už dochází a co bude potom. A předtím také Ježíš varuje před tou orientací, ustrašenou orientací na to zabezpečení se. To je ostatně silný motiv i na jiných místech evangelia. To, že jim připomíná v tom, co říká, že jim připomíná ty události rozmnožení chlebů, no, nasycení zástupů, tak to můžeme vnímat tak, že Ježíš říká, už jste to přeci viděli, to znamení o té moci jste dostali a to by vás mělo zbavit strachu. Jenomže problém je v tom, že učedníci to nevnímají jako znamení, ale jako prostě automat, ze kterého vypadne ta potrava ve chvíli, kdy je hlad. A to je nedorozumění, které hrozí každému z nás, že budeme boží moc vnímat nikoli jako upokojující znamení, které nám má přinést klid také ve chvílích, kdy se bojíme a kdy začínáme mít nedostatek, ale že ji budeme vnímat jako automat, který nám má poskytnout pomoc v tu chvíli, automaticky, jednoduše, nějak mechanicky. Poprosíme a v tu chvíli přijde ten kýžený výsledek. A to je hrana, která je velmi citlivá, která se prolíná celým evangeliem. Ježíš uzdravuje, ale neznamená to, že každého z nás uzdraví. To je nedorozumění. Ježíš nasycuje hladové a neznamená to, že každého z nás nasytí. Je to znamení, které nám má dát pokoj, má nám přinést určité vnitřní rozpoložení a posílit naši víru, ale není to tak, že Pán Bůh bude všechno dělat za nás.
0: Výtka, kterou zde Ježíš učedníkům adresuje, je velmi tvrdá. On jim říká, je vaše mysl zatvrzelá, ale v řeckém textu čteme, je vaše srdce stvrdlé. Oči máte a nevidíte, uši máte a neslyšíte. To je přímo citát z proroka Izajáše ze 6. kapitoly, kde byl prorok povolán do služby a Hospodin jej posílá k lidu, aby lidu něco říkal, ale lid ho nemá slyšet, Mají být naopak zacpány jejich uši, zaslepeny oči, má se jim zatvrdit srdce, aby nepochopili, neobrátili se a nebyli uzdraveni. A tady vlastně Ježíš vychází z toho, vy jste pořád ještě zatvrzelí, vy jste pořád ještě v tom stavu, kdy Izrael nepoznal svého Hospodina.
1: Právě zase další z těch míst, které ukazuje, že víra není něco, není nějaký konstantní stav, ve kterém se člověk nachází. Oni učedníci projevili svoji víru. Bylo by trošku nepříjemné podceňovat a někdy z nich děláme takové hlupáky, úplně nevěřící. Ten motiv u nich je, ale není tak výrazný, není to jediný motiv. Vidíme, že často projevili obdivuhodnou víru, třeba právě ve chvíli, kdy se vydali za Ježíšem. Ale ta víra není nějakou konstantou, ale právě se proměňuje, často mizí pod tlakem určitých událostí, určitých situací. On nedávno přišel člověk do sboru a když jsem se s ním potom bavil po bohoslužbě, tak hned první věc, kterou mi říkal, já jsem nevěřící, aby jsem pochopil, s kým mám tu čest. A já jsem mu říkal, já jsem dnes věřící, ale prostě někdy jsem taky nevěřící, to se mi stává, když se dostanu do úzkých a ztrácím naději, ztrácím odvahu, tak najednou zjistím, že jsem nevěřící, tak se potom zase vracím k té víře. Já myslím, že to se učedníkům děje. Nevím, jestli se dá říct, že zůstali v tom neprobuzeném stavu, zapečetěném stavu, ale že do něho upadají, že se do něho vrací, do toho stavu. A když Ježíš takto kárá, tak to znamená, že také kárá jako prorok. To znamená, je to příležitost z toho stavu vyjít. Pokaždé, když proroci upozorňují na nějakou nepravost, na něco, co je špatně s člověkem, co je špatně s Izraelem, tak to nedělají ze škodolibosti, nedělají to jenom proto, aby nám vynadali, ale proto, aby nám dali příležitost vyjít z toho stavu ven. A ono i s tím zatvrzením také vidíme, že to není někdy úplně v lidské ruce. Víme, že to někdy dělá Hospodin, že někdy Hospodin zatvrzuje, uzavírá, uzamyká, i když tomu moc nerozumíme. A to je dobré si uvědomit, protože zase nás to vede k tomu důležitému vyznání, že naše naděje je u Hospodina. Není v tom, že my budeme mít dostatečně otevřené oči, že budeme dostatečně pozorní a chytří. To nás nezachrání. Nás zachrání milost od Hospodina, který nám otevře oči. Takže můžeme ustoupit trochu i od toho velkého tlaku, který to na nás vyvíjí. Možná málo vidíme, málo slyšíme, málo rozumíme, ale v tom není těžiště naší spásy, tam není těžiště záchrany nás. To je u Boha.
0: No a může tedy ten učedník Ježíšův udělat něco pro to, aby měl oči otevřené a viděl a uši tak odkryté, aby slyšel?
1: On může.

0: ke špatným koncům. Je to vlastně stejné, jako když odmítneme se třeba podílet na pomoci potřebným uvnitř církve, necháváme si svůj majetek pro sebe, protože je pro nás důležitý, tak vidíme, že to je špatně a církev chápe, že to je špatný postoj. Ale někdy si necháváme pro sebe například ty naše intelektuální schopnosti, tu schopnost přemýšlet o věcech, brát je vážně do hloubky. Máme pocit, že v tom vztahu s Bohem bude stačit méně, že tam se tolik přemýšlet nemusí. A také si něco důležitého, co nám Pán Bůh dal, necháváme pro sebe a nevložíme to jako vklad do toho našeho rozhovoru. To znamená, máme vložit všechno, co máme k dispozici, nemáme si nikde nic ulít stranou a to je taková výzva, stálý apel, ke kterému se můžeme vracet, protože určitě vždycky zůstávají zdroje, které nevyužíváme v tom vztahu k Bohu.
1: Když se Ježíš na závěr říká, ještě nechápete, tak kdy ti učedníci vlastně pochopili?
0: Nehledal bych v tom jeden konkrétní bod, i když i takové body nás mohou napadnout. Můžeme mluvit o vylití ducha, o letnicích, kdy se najednou ta podoba církve výrazně mění a vidíme, že i ta schopnost učedníků nejenom rozumět, ale také sami být svědectvím o Kristu roste. Osamostatňují se, stávají se dospělejšími, ale ono to porozumění přichází někdy velmi pozvolná, přichází v takových nenápadných krocích. Myslím, že to můžeme znát i z reality svého života, svojí víry vlastní, že ne vždycky prožíváme velké prozření, ale můžeme prožít ty dílčí momenty pochopení něčeho, porozumění a ty jsou právě důležité. Ale jak říká apoštol Pavel, stále vidíme a rozumíme jenom v náznaku a jenom v částce. To naše porozumění je částečné a jednou bude úplné, až to Pán Bůh dá, ale to teď není. Tak to je důležité pro církev a pro křesťany, aby si to uvědomovali, že naše porozumění je vždycky jenom částečné, že to není ta celá pravda a že si na ní nemůžeme dělat nárok.
1: Těmito slovy končí naše dnešní uvažování nad 8. kapitolou Markova evangelia. Její další části si budeme probírat v našem dalším vysílání. Naším dnešním hostem byl Jáchym Gondáš, kazatel Bratrské jednoty baptistů v Praze na Topolce. Jáchyme, děkuji ti za tvůj výklad a těším se na setkání zase příště.
0: Já také děkuji, nashledanou.
1: Milí posluchači, vám děkuji za pozornost. Loučí se s vámi Petr Vaďura.

0: První hodina nočního vysílání na Rádiu 7 je za námi a ta druhá patří repríze sobotního klíčového slova.
1: Klíčové slovo. Odvaha věci pojmenovat. Hledání v souvislostech. Klíčové slovo na Rádiu 7.
2: Vítám vás u poslechu pořadu, který si nevybírá v tématech vždycky to jednoduché, ale doufám, že míříme k tomu podstatnému. Od mikrofonu Rádia 7 vás zdraví Kateřina Hodecová, se mnou je dnes u mikrofonu Mirka Homolková, vítám tě.
3: Dobrý den.
2: Mirka je ergoterapeutka a budeme si dnes povídat o stáří. Stáří, já jsem kdysi slyšela takovou pěknou definici, že nikdo nechce být starý, ale všichni se chceme stáří dožít. Takže v tomto možná napětí se budeme trošku pohybovat. Ráda bych, abychom dnes mluvili o stáří jako o výzvě, která je před každým z nás, protože nikdo nevíme, zda se ho dožijeme nebo ne. Základní otázka moje je, zdali se dá nebo má na stáří vlastně připravit. Mirko, než ti ale předám slovo, než se vrhneme do tématu, můžeš vysvětlit, kdo je ergoterapeut?
3: To vysvětlím hodně ráda, protože to je taková profese, ne úplně třeba všem známá. A je to krásná profese, která pomáhá vlastně druhým lidem, aby plně mohli žít svůj život, když se jim třeba stane úraz, nebo když jsou po nějaké nemoci, nebo když mají demenci, nebo děti, když mají nějaké onemocnění, tak ten ergoterapeut je člověk, který jim pomáhá najít třeba a nahradit nějakým způsobem ty ztracené funkce, aby mohli žít co nejvíc samostatně, co nejvíc naplno, umí poradit zdravotnické pomůcky nebo jak upravit to domácí prostředí, umí dávat takovou nějakou šťávu do toho života nebo smysl vlastně hledat. A je to opravdu hrozně široké uplatnění těch ergoterapeutů od nemocnic až v sociálních zařízeních, v domovech pro seniory, nebo já pracuji konkrétně na psychiatrické ambulanci, nebo jak už jsem řekla, třeba u dětí. A je to hrozně důležitý obor, který vlastně spolupracuje s ostatními obory, ať už jsou to třeba fyzioterapeuti nebo jiné profese, doktoři, tak ten ergoterapeut je takovým nezastupitelným článkem v tom týmu. A on by měl dávat zase jako svůj pohled na věc a dávat tam ty svoje znalosti vlastně těm ostatním a hlavně pomáhat těm lidem ještě naplno žít, dokud to jde, to znamená až do úplného konce.
2: Jestli dobře rozumím rozdílu mezi fyzioterapeutem a ergoterapeutem, tak ten fyzio vlastně pomáhá znovu nějak probudit tělo nebo po úrazu nebo při nemoci nějak dát dohromady fyzickou stránku člověka, kdežto ergoterapeut to propojuje s těmi praktickými dovednostmi a konkrétním životem.
3: Tak, je to přesně takhle, jak říkáš, fyzioterapeut hodně rozumí vašemu tělu, svalům, prostě funkcím a umí vás rozpohybovat, umí vás vrátit do života po té fyzické stránce. A ten ergoterapeut, mám takový dojem, aspoň teda z mého úhlu pohledu, protože každý samozřejmě dává důraz v tom svém oboru na něco jiného, umí dát tomu životu potom takovou tu barvu a ten smysl v tom dalším. To znamená třeba i klidně najít si dobrou práci, uspořádat si denní režim tak, aby to tomu člověku šlo a vyhovovalo. Doprovází toho člověka v těch ostatních věcech, aby ten člověk byl schopen doma fungovat a ještě z toho měl radost.
2: Co tě vlastně přivedlo k této práci?
3: Přivedla mě k tomu asi touha pomáhat druhým lidem. Já jsem původně vystudovala ekonomickou školu, ale to mě úplně nenaplňovalo, tak jsem pak hledala jiné uplatnění a dělala jsem si různé kurzy pomalu, ale jistě jsem se přibližovala k sociální a ke zdravotnické oblasti. Chtěla bych pozbudit všechny, že na hledání takové té své pracovní parkety není nikdy pozdě, protože já jsem si docela v pozdním věku vystudovala 3letý obor té ergoterapie A přišlo mi to hezké v tom, že je to všestranné, že je to různorodé, že se tam spojuje prostě všecko možné dohromady. A proto mi stálo za to vlastně potom ty 3 roky jezdit do Ústí nad Labem studovat. A díky tomu jsem pak mohla pracovat v psychiatrické nemocnici v Dobřanech a starat se o lidi a dávat jim tady z toho oboru něco, co by jim pomohlo.
2: Takže ty jsi spojila ergoterapii v tom obecném slova smyslu ještě s lidmi, kteří mají psychiatrické problémy. To má nějaký svůj účel, nebo tě to tam prostě zaválo?
3: Mě to tam zaválo, protože já jsem předtím pracovala v domově pro seniory, ale potom jsem dostala nabídku tady z té psychiatrické nemocnice a bylo to na gerontopsychiatrickém oddělení, což je oddělení pro seniory, kteří mají nějaké problémy psychické. A hodně těch seniorů tam bylo po pokusech o sebevraždu. Protože když se pokusíte o sebevraždu, tak se většinou dostanete do psychiatrické nemocnice nebo na psychiatrii a tam se pokouší vás nějakým způsobem zaléčit a pracovat s vámi tak, aby vám dali znovu třeba ten smysl života nebo znovu nějak nastartovali tu vaši touhu žít. A to je třeba klidně úkol toho ergoterapeuta, protože já jsem tam měla hodně takovýchhle lidí a my jsme si tam udělali takovou velikou partu. Já jsem pro ně tam dělala skupiny, že jsme tam pekli, zpívali, že jsme chodili ven na procházky, trénovali jsme paměť a všechno je to bavilo. Akorát je potom problém, když mají takovou hezkou partu a přijdou domů a jsou tam zase sami, tak zase je potřeba pak s něma ještě pracovat třeba v tom domácím prostředí, protože pro seniory je nejhorší to, že na ně nikdo nemá čas, že vlastně děti mají své životy, vnoučata mají své životy, přidají se k tomu zdravotní potíže a ono potom opravdu hledat v tomhletom všem nějaký smysl toho dalšího žití je velice těžké. Takže se nám teda stávalo potom i častokrát, že ty seniori se tam třeba opakovaně vraceli do té nemocnice. A opravdu, ať je to smutné, tak prostě se tam cítili líp než doma.
2: Říkáš smutné, máš smutné povolání, když se pohybuješ mezi nemocnými a starými?
3: Naštěstí to vůbec není smutné povolání, protože každý ten příběh člověka je velice barvitý a zajímavý a já naštěstí mám takovou veselou povahu. Já taky někde říkám, že ten ergoterapeut má ty lidi pozbuzovat k té naději, k tomu smyslu a to je vlastně taky hrozně hezká náplň té mojí práce, že já ty lidi pozbuzuju a hodně s nima zpívám, takže to už je jasný, že to nemůže být smutný a vedu je k tomu, aby si zpívali i sami, protože ten zpěv, ty písničky, to je neuvěřitelné zaháněči, špatné nálady. A moc už se teďka nespívá, teda musím říct, ale já vždycky, když je k tomu přinutím, tak potom se to děje a v tom prostě je i ta veselost. Ergoterapeut je třeba schopen i vyrábět cokoliv s těma lidma, nebo a zase i ta tvořivá činnost, to mi dají všichni určitě za pravdu, je vede k radosti, když se vám něco podaří udělat, i když to nevypadá původně tak, jak jste zamýšleli, tak ale je to pořád váš výrobek, můžete se s tím pochlubit, můžete to někomu dát jako dárek a je v tom vlastně skrytá taky radost. Takže v jakékoliv činnosti a i v tom, že máte ty seniory rádi, tak v tom je taky radost v té lásce. Takže je to hrozně hezké povolání.
2: Říkáš, že pomáháš lidem vracet smysl života. Stalo se ti někdy, že se to nepovedlo? Že ten člověk už smysl žádný nenahlédl?
3: Stalo se mi to asi hodněkrát, protože když pracujete s těma seniorama, tak vlastně jdete s nima kus cesty. Můžete je nějakým způsobem ovlivňovat v tom dobrém. Můžete se snažit jim vlévat krev do žil, mít humor nebo nějakým způsobem je opečovávat, jak řekl jeden pán, obrušovat jim hrany. Ale zároveň nemáte zodpovědnost za ten jejich další život a oni jsou pak hodně ovlivňováni i tím, co se děje samozřejmě v té jejich blízké rodině nebo jaký mají oni ten životní příběh. Takže vy můžete udělat svůj kus práce, ale potom zároveň to ten další život a tu zodpovědnost za ten svůj život oni mají ve svých rukách a záleží na nich, jak s tím naložejí oni. Takže ovlivňovat můžu, ale ten smysl se musí už potom oni hledat sami.
4: až budu starý mužem, budu staré knihy číst a mladé víno lisovat, až budu starý mužem, budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša, jako čínský mudrc sednu na břeh řeky.

se starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít. U okna, kavárny, avion, koupím si pergamen na štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi.

0: starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vhody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už, starý muž. Starý muž.
1: Klíčové slovo. Odvaha věci pojmenovat.
2: Mirka Homolková, ergoterapeutka, je hostem dnešního pořadu, kterým vás provází Kateřina Hodecová. Naše dnešní téma je stáří. Mirko, už to zaznělo v předchozím vstupu, že stáří je jaksi automaticky pro nás spojeno s nemohoucností, samotou, opuštěním, nemocemi, bolestmi. Navzdory tomu ty říkáš, že ty lidi máš ráda, že tu práci máš ráda, že ti to stojí za to. Dá se na tohle životní etapu nějak připravit, aby nás nezaskočilo to, že najednou to tělo vypovídá službu a už nemůžeme, co máme rádi a podobně?
3: Je to tak. Stáří je, jak někdo řekl, taková série permanentních ztrát, že pořád něco ztrácíme a máme toho míň a míň. A zajímavé je, že i když je to takové hodně náročné období, tak většinou lidi se vůbec na tohleto období nepřipravují. A tak, jak se připravujeme třeba na to, když se má narodit dítě, nebo když jdeme do důchodu, nebo když se připravujeme vzděláním na školu, tak si myslím, že by stálo za to i se připravovat na to období, kdy vlastně budeme mít míň a míň těch sil, bude nám to pomalejc myslet a budeme se cítit hodně třeba bezmocní a oslabení. A třeba socioložka Jiřina Šiklová říká, že připravovat se na stáří v 70 letech už je pozdě, že by se to mělo dělat dřív. A myslím si, že taková ta příprava by měla nejdřív začínat v té naší hlavě, že začneme si říkat, jak to vlastně bude jednou, až budu starý, až budu stará, a měli bychom se nějak začít v té hlavě už směřovat s tím, co vlastně nastane. Myslím si, že opravdu je to proces, který nejdřív začíná v těch našich myšlenkách, umět si vůbec představit, že třeba jednou nebudu moct obdělávat tu svoji zahrádku, kterou teďka obdělávám každý den, nebudu moct vyjít schody, nebudu moct bydlet ve velkém bydlení, které teďka mám, budu se muset přestěhovat do menšího bytu, nebudu mít řidičský průkaz, protože už nebudu moct řídit auto. A to jsou všechno takové myšlenky těžké, které právě my oddalujeme, jako nechceme na to myslet, bude to až kdo ví kdy. A tím, jak to vytěsňujeme, tím, jak to oddalujeme, tak pak, když to nastane, tak jsme z toho hrozně překvapení. A vlastně nás to zaskočí. A myslím si, že to bolí daleko víc, než když člověk už myšlenkově se na to připravuje a počítá s tady těma krokama. A potom, když teda nastane tady ten proces, že nad tím přemýšlíme, tak samozřejmě nastane i proces, kdy musíme teda i aktivně jednat v tom. A to znamená opravdu začít přemýšlet třeba nad tím jiným bydlením, nad službama, které využiju, aby se mi líp žilo, to znamená pečovatelské služby, nad pomůckama, že začnu používat naslouchadlo, začnu používat chodítko, začnu používat nevím co, aby jsem si to stáří zkvalitnila, protože spoustu lidí odmítá tyhle ty zdravotnické pomůcky a přitom by to bylo pro ně kvalitnější, ten život v tom stáří.
2: I pro jejich okolí.
3: I pro jejich okolí, že bychom nemuseli na sebe tak křičet. Takže tím apeluju na všechny, pomůcky jsou tady opravdu od toho, aby nám zkvalitňovaly ten život a nebojíme se jich, je to prostě i ohleduplný vůči tomu našemu okolí. Takže myslím si, že to má několik fází, ta příprava na to stáří, přemýšlet nad tím, připustit si to, že to takhle bude, smířit se s tím, protože to je vlastně hrozně těžký proces toho směřování. Ale co na tom považuji za velice podstatné a radostné, že stárneme spolu se svými vrstevníky. Stárneme spolu se svými kamarády, sousedy, se svojí prostě nějakou partou. Proto nezůstávat prostě sám v tom stárnutí je hrozně důležité, protože můžeme sdílet úplně stejné problémy, úplně stejné potíže, můžeme se pozbuzovat, můžeme do toho vnášet humor, co se mi zase stalo, zasmát se tomu. A to je vlastně něco, co nám jako, co nás taky nese tím stářím, ty naši vrstevníci. Takže na to apeluju, oprašujte si vztahy kamarádské, volejte si, prostě udržujte si ty vztahy, choďte spolu na kávu, dokud ještě můžete dojít do té kavárny, protože potom budete hrozně rádi, když vás tyhle ti samí kamarádi navštíví u vás doma a nebudete sami na to stárnutí. A to považuji za hrozně důležitou myšlenku, udržovat si vztahy z mládí ze středního věku až do stáří, protože potom je to o polovinu lehčí všecko.
2: Mirko, existují nějaké falešné představy o stárnutí?
3: To ani nevím, jestli existují falešné představy, ale spíš si myslím, že hodně ta dnešní společnost právě tyhle ty myšlenky, o kterých teďka jsem mluvila, vytěsňuje nebo o nich nemluví tak otevřeně, protože to není nic populárního. Když to vidíte, tak hodně lidí chodí na různé zákroky nebo užívá spoustu vitamínů, sportuje, aby zůstalo co nejdéle v kondici, což je samozřejmě v pořádku. Ale zároveň mám pocit, že se hodně jede na ten výkon a že potom ty lidi, kteří už tak výkonní nejsou a kteří už jdou třeba, dejme tomu, do důchodového věku, tak se na ně trošku pohlíží skrz prsty nebo spatra. A mám pocit, že seniori jsou potom tak trošku jako neviditelní, že se připadají, že už nejsou tak užiteční pro tu společnost a vůbec vlastně se nebere v potaz, že oni jsou užiteční v tom, že jsou vlastně pokladnicí zkušeností, pokladnicí moudrosti a že mají hodně co dát těm druhým, ale bohužel, jak ta společnost je na ten výkon, tak málo kdo má čas si to vyslechnout, ty jejich příběhy, ty jejich rady nebo i ty jejich zkušenosti ze svého zklamání, ze svého promarněného třeba života. A já jsem vlastně hrozně obohacená v té práci tím, že jsem vyslechla hodně příběhů seniorů, když už mohli bilancovat svůj život a když už mi říkali, co vlastně bylo pro ně důležité a co ne. A tady ta perspektiva z té cílové rovinky je vlastně hrozně důležitá, protože potom vidíte, co v tom životě má smysl se tomu věnovat víc a čemu se má smysl věnovat míň.
2: No a co má dělat takový senior, kterému nikdo nenaslouchá?
3: To je těžká otázka. Myslím si, že asi je důležité v tom být víc jako aktivní, neutápět se v sebelítosti, v té pasivitě, ale zkusit sám kontaktovat nebo založit nějaký vztah, někomu zavolat, nebo ono je hrozně totiž těžké si říct o pomoc. To se vlastně říká, že nejtěžší věta na světě je pomoc. A přiznat, že prostě jsem slabý, nebo že jsem smutný, že jsem sám doma, že na mě nikdo nemá čas, je to ponižující, je to pokořující vlastně pro člověka, protože každý chceme být prostě vidět a chceme být v centru dění. A na tom okolí je důležité být prostě empatický nebo být všímavý. Existuje spoustu lidí, třeba dobrovolníků, kteří velice rádi chodí za seniorama a jsou to třeba mladí lidi, kteří s něma tráví čas, dají se s něma kafe, povídají se s něma, vyslechnou je. A já jsem někde četla, že vlastně pro seniora je nejdůležitější, když ho někdo vyslechne, aby někdo slyšel, jak právě žil, co dělal vlastně. A to jako být vidět, být slyšet, to je pro toho člověka to nejdůležitější, protože vidí, že nežil vlastně ten život nadarmo, že je tady někdo, kdo ještě jako o tom ví, co prožíval. A to vyslechnutí je daleko víc než cokoliv, co pro toho seniora můžete udělat třeba fyzicky.
2: Není zvláštní, že někdy jsou lepší, možná svobodnější vztahy mezi cizími lidmi než v rodině?
3: Ono je to docela přirozené, protože když to vezmu ze svého hlediska, tak pro mě, já mám ráda seniory, ráda s nima pracuju, ale úplně přesně si uvědomuju, že pro tu rodinu, která za prvý je zatížená tou minulostí, těma vztahama s tím člověkem z minulosti, pokud tam nebylo vždycky všecko v pořádku, a za druhé s ním tráví daleko víc času, někdy třeba 24 hodin denně, a je to veliký nápor na emoce a na to zvládat pořád tu laskavost, tu trpělivost, tu vstřícnost a i ten čas, tak samozřejmě ty lidé v té blízké rodině jsou přetížení a nemají tolik té kapacity už potom věnovat takovému tomu klidnému prostě jenom spočinutí s tím člověkem. A proto je hrozně důležité to vlastně nakombinovat. Pokud třeba o někoho pečujete nebo potřebujete, aby se někdo víc věnoval tomu vašemu blízkému, který je třeba už ve starším věku, přizvat k tomu různé služby odborné, pečovatelskou službu nebo klidně asistenční službu, dobrovolníky, známé, příbuzné a tak nějak si vytvořit takovou síť, která bude opečovávat toho člověka a nebude to jenom na vás. Protože právě když tam někdo přijde jednou za 14 dní, tak pro něj to vůbec břemeno není. Naopak, udělá nějaký dobrý skutek, něco se hezkýho dozví, je to pro něj úplně věc, která ho vůbec jako nezatíží a pro tu rodinu to může hodně znamenat.
2: Když mluvívám s lidmi, kteří se třeba o někoho starají nebo mají v rodině seniory, tak ta mladší generace velmi často poukazuje na takovou nespokojenost nebo nadávání na to, jaké jsou poměry, že to za jejich mladých let nebylo, že věci jsou hrozné a pořád je všecko negativní. Myslím, že to není vůbec jednoduchá rovina pro toho člověka, který si stěžuje, protože tím jenom vychází najevo nějaká hořkost, kterou si nese. Ale co vlastně dělat? Jestli se na to můžeme podívat z obou stran, toho, kdo si stěžuje, i toho, kdo to vlastně pořád poslouchá?
3: No, je to hodně těžká otázka, protože záleží to samozřejmě, jak spokojeně ten člověk, ten senior žil celý svůj život, co se mu naplnilo v životě, co se mu nenaplnilo. Protože pokud jste šťastná a spokojená, nebo šťastný a spokojený a máte za sebou hezký život, tak nemáte úplně potřebu se na všechno stěžovat nebo se stěžovat na mladší generaci nebo na tu dobu. Kdežto, když se vám stane něco, že máte důvod třeba zahořknout, prožil jste nějaký křivdy nebo se nenaplnily nějaké vaše potřeby i ve vztazích, tak samozřejmě ty důvody k tomu reptání nebo ke stěžování je jich víc. Já vždycky bráním tady v tom případě samozřejmě tu mladší generaci. Říkám, že to vůbec tak není, že všechno je špatně, nebo že mladí lidi jsou špatní, že vlastně to je hrozně černobílý pohled. A snažím se dávat nějaké příklady, abych to vyvrátila, tyhle ty argumenty. A zároveň si myslím, že vlastně to čeká na každého z nás tady ta výzva, že opravdu je hrozně složité žít a dožívat v době, které už vůbec nerozumíte, která je hrozně zrychlená a která je úplně diametrálně jiná, než jste ji žili vy ve svém mládí nebo ve svém středním věku. A potom už kolikrát ty lidi prostě rezignují, než aby se učili něco nového, tak si chrání to svoje. A ty jistoty jsou pro ně hrozně důležité. Takže asi bych v tomhletom případě taky doporučovala vyslechnout toho člověka, říct, že mu rozumíme těm jeho stížnostem nebo tomu jejich strachu vlastně, ale zároveň bych jako argumentovala tou pravdou, která je. A to znamená, že každá generace se chce prosadit, každá generace má své plusy a mínusy, každá generace si musí odžít tu dobu, do které se narodila. Nikdo nemůžeme za to, do jaké doby jsme se narodili. Takže potom ale je pravda, že senior, čím už je starší, tak musíme ty argumenty zjednodušovat, ubírat a vlastně spíš jako oceňovat to, co ten člověk prožil, oceňovat to, co jakoby on dal tady té době. A asi mám takovou zkušenost, že někdy ty argumenty jsou, musí ta rodina asi zjistit taky, co je moudré, jestli má cenu nějakým způsobem polemizovat, hádat se nebo prostě snažit se dokazovat, anebo jestli už je jenom říct, je to tak, my tě rozumíme, ty jsi žil jako dobrý život a teďka je to zase jiný, je to pro tebe těžký, že jo, uznat tu emoci, ale nejít už do nějaké té hádky, to je asi úplně zbytečné někdy.

0: Klíčové slovo. Hledání v souvislostech.
1: Jak se připravit na stáří, anebo o stáří obecně, si povídám dnes s ergoterapeutkou Mirkou Homolkovou. My jsme tu probrali asi takové ty nejmarkantnější věci, které se stáří týkají. A teď bych ráda posunula naši debatu také k víře. Je víra něco, co pomáhá stárnout dobře?
2: To je dobrá otázka. Já si myslím, že určitě, protože když jsem si představila své vlastní stáří, tak vlastně jsem si říkala, že to dám jenom v případě, že se budu držet Pána Boha. Že ten vztah s Pánem Bohem, který máme během života a který nám nějak nemizí ani v tom stáří, je něco, co nás udržuje v té naději nebo ještě v takové té perspektivě, že vidíme něco dalšího za tou perspektivou stáří. Že teda není to konečná fáze, protože opravdu musím říct, že ve stáří ty zdravotní problémy a to, co člověk prožívá v té bezmocnosti a v takovém tom pokořování se, že si musíte umět říkat o pomoc a že jste závislí na svém okolí, tak to vůbec není jednoduché. A myslím si, že ta naděje, která v nás je, že něco ještě dalšího je za stářím a něco ještě dalšího má smysl, tak je vlastně takový nosný motor, který nám pomůže překonávat ty útrapy. A mně se hrozně líbí, že Bible je napsáno, že slávu předchází pokora. A mně přijde, že stáří je takovou největší lekcí pokory. Ale zároveň, co je dobrá zpráva je, že když už to je úplně nejhorší a cítíme se úplně už jako zbyteční třeba, tak je sláva na dosah. Tak vlastně víme, že už to brzo skončí a že to, co nás čeká, je ta sláva. A že té slávě vždycky musí předcházet pokora, protože tím, že nás Pán pokořuje, tak tím nás vede po té správné cestě. Protože v Biblii je napsáno, dokud jsem se nepokořil, tak jsem bloudíval, ale když se pokoříme, když ten náš charakter se nějakým způsobem obrušuje nebo necháme se ho obrušovat, tak mám pocit, že do té slávy vstoupíme mnohem s nás a mnohem s větší radostí, než když by nás čekalo nějaké obrušování ještě po. Takže to je něco, co mě dává takovou naději a pozbuzení. A každému to vždycky říkám, protože já jsem pracovala i v hospicu 2 roky a pro mě tou smrtí vlastně se nic neuzavírá ani stářím. Naopak, jsou to nějaké dveře do nové perspektivy. A teďka mám hodně oblíbený jeden citát od Maximiliana Kolbeho, který zní: život krátký, utrpení krátké a pak už jen nebe, nebe, nebe. Více odvahy. To mi přijde hodně moudrý, protože když si vezmete, vypočítáte si procentuálně, jak dlouhý život žijeme, kolik procent prožijeme v plném, hodnotném, ve zdravém životě, kolik procent potom tvoří to stáří a ty zdravotní různý omezení, ty bolesti a tak dále, tak je to vlastně jenom malé procento v porovnání s tím zdravým životem. A když si vezmete věčnost a ty naše tady soužení a utrpení, tak se to vůbec nedá ani porovnat. Proto je napsáno v Bibli, toto krátké a lehké soužení působí přenesmírnou váhu nám, kteří hledíme k neviditelnému a ne k viditelnému. Že vlastně vůbec se nedají srovnat naše soužení, naše trápení tady na tom světě s věčností, která nás čeká, která bude nekonečná, kde se už budeme jenom radovat, budeme tam poskakovat s novým tělem, budeme prostě zpívat, budeme se veselit, já nevím co všechno. Tak když to potom porovnáte, tak stojí za to to vydržet, nedostávat se do psychiatrických nemocnic, nepáchat sebevraždy, vydržet to se ctí a se statečností, je to těžké, ano, čeká nás to všechny, je to spravedlivé, že stáří čeká všechny, ale máme smysl, proč to vydržet a proč dojít až do konce, protože potom se nám otevře něco, proč tady vlastně na světě jsme. Jsme tady jenom jako příchozí a cizinci.
1: Býváš u toho, když odcházejí lidé na věčnost?
2: Bývala jsem u toho v tom hospicu, kde jsem pracovala, a tam mě zaujalo několik věcí, že totiž spoustu lidí právě, a to se vrátím k té připravenosti, mi tam říkalo, to jsme vůbec nečekali, že někdy dopadneme takhle. Je teda zaskočila samozřejmě nějaká nemoc, ještě zákeřná. Nebyli vůbec na to připravení a tam opravdu je i důležité vzhledem k tomu smíření před smrtí nebo i s tou smrtelností smíření, aby člověk nějakým způsobem měl ten svůj život zbilancovaný a aby ještě dokončil činnosti, které potřebuje dokončit. Hlavně ve vztazích, protože tam jsem viděla v tom hospicu, že to, co nejvíc lidi trápilo na konci života, byly neurovnané vztahy nebo nějakým způsobem nedokončené vztahy a že ty lidé měli potřebu tyhle ty vztahy se dávat dohromady a že to určitě nebyl třeba majetek nebo nebylo to nějaká práce nebo výkony, ale tam už opravdu vám zbydou jenom ty postojové hodnoty a vy řešíte, jak odejít tady z toho světa, usmíření, spokojení a nějakým způsobem prostě odejít s tím čistým štítem. Takže to byla jedna věc. A druhá věc, že ti lidé samozřejmě se báli toho odcházení, toho se asi bojíme všichni, ale zároveň, když tam byli obklopení tou láskou toho pečujícího personálu, a tam teda jsem zažívala opravdu takovou tu bezpodmínečnou lásku, tak se báli mnohem míň. Když máte okolo sebe lásku rodiny nebo lásku lidí třeba z kostela nebo lásku jednoho jediného kamaráda nebo lásku domácího mazlíčka, pejska nebo kočičky, tak se vám odchází líp, protože víte, že v té lásce je ta naděje, že ta láska tady je pořád, že ta láska vás neopustí a že v té lásce se utopí všechny vaše strachy, protože ona vydrží a nekončí to tou bolestí, tím ošklivým, tím strachem, ale končí to tou láskou. A to v tom hospicu zažívali ti lidé, ty pacienti, a odcházelo se jim daleko s nás a daleko líp, než kdyby někde odcházeli v odcizení třeba na LDNce.
1: Pociťuje člověk v těchto závěrečných chvílích života také tu potřebu spirituálního ukončení nebo vyřešení vztahu s Bohem?
2: Asi jak kdo, myslím si, že těch příběhů je hodně. Někteří lidé si to potřebují v sobě jako shrnovat a nechtějí, aby do toho vstupoval někdo zvenku, nějaký duchovní, nebo prostě chtějí si ten boj dotáhnout sami. A někteří zase naopak se chtějí sdílet s tím, co ještě potřebují říct nebo co potřebují vyřešit. Takže je to asi různé, ale mám pocit, já jsem se tam pokoušela vždycky těm lidem nějak úplně jednoduše říct, protože nemám úplně ráda takový nátlak, teďka každý musí být spasen a já musím za každým honem jít říkat tu dobrou zprávu, protože každý je opravdu v úplně jiné fázi té svojí zralosti životní a toho, co je ochoten a neochoten slyšet, takže tam, kde byla příležitost, tak tam jsem se snažila pozbuzovat naději na věčný život a naději, kterou máme v Ježíši Kristu. A musím říct, že tam třeba byla paní, která měla těžký život, protože jí zemřela vnučka, její vnučku zavraždil její spolužák a tady ta babička její umírala na rakovinu v tom hospicu. A měla úplně beznaděj, měla zoufalství, měla bolest, protože tu vnučku milovala a vůbec se nedovedla prostě srovnat ani představit, co se vlastně stalo. To jsou takové těžké otázky, kdy spoustu našich odpovědí může působit hrozně lacině, když začneme ty lidi utěšovat. Takže tam jsem se dávala velký pozor a opatrnost, jak s tou paní mluvím. A když jsem si získala trošku její důvěru, tak jsem se snažila jí říkat taky o věčnosti a o tom, že věřím, že se setká s tou vnučkou v nebi a říkala jsem jí o Pánu Ježíši. A když jsem od ní odcházela a ona usínala, tak jsem poprvé viděla, jak se usmívala a jak vlastně jsem jí nějakým způsobem tu naději trošičku jako dala a ona se mě na to i pak ptala, jestli si to opravdu myslím a bylo vidět, že tohle to je pro ní to slovo naděje, že ještě možná někdy by mohla tu svoji drahocenou a milovanou vnučku vidět díky Pánu Ježíši. A to teda musím říct, že to pro mě byl hrozně silný příběh a ona několik dní na to vlastně zemřela, ta babička, a já jsem měla velikou radost, že jsem jí to všechno stihla říct.
1: Někde jsem četla, že věřící lidé umírají lehčeji než nevěřící. Je to pravda?
2: To bych teda taky úplně takhle neřekla, ale asi se to takhle nějak říká nebo traduje, to nevím, ale myslím si, že to taky hodně záleží na povaze toho člověka, jak prostě jste silný, jaké máte to zdraví a jakou máte třeba povahu, jak jste zvyklí zápasit s těma různýma neduhama nebo s bolestí, protože samozřejmě některé nemoci provází i bolesti a veliké nepříjemnosti, jako je třeba zvracení, nebo nemůžete jíst naopak, nebo nemůžete spát. Těch věcí je hrozně moc, které na vás útočí a ne každý je zvyklý a statečný snášet takovou nepohodu nebo nepřízeň prostě toho zdravotního stavu. A samozřejmě můžeme se upínat k víře, můžeme volat k Pánu Bohu, ale zároveň to neznamená, že to můžeme prožívat lehčejc nebo snadnějc. Spíš jako v tom zápase, který je těžký asi pro všechny, tak máme ještě takovou další dimenzi, že se upínáme nahoru, upínáme se k lásce, upínáme se prostě svojí duší k něčemu, co nám pomáhá, ale neřekla bych, že to úplně usnadní ten zápas toho těla nebo ten zápas tady na zemi.

0: Záznam pořadu Klíčové slovo hledejte na všech podcastových platformách.
1: O stáří a o tom, jestli je vlastně možné se na ně připravit, na tuto životní etapu, si v dnešním pořadu povídám s Mirkou Homolkovou, ergoterapeutkou, která se už dlouhé roky věnuje lidem starým a všelijak nemocným. My jsme tu, Mirko, už mluvili o tom, že když bychom tedy mluvili na téma příprava na stáří, že je důležité si to nejprve nějak v myšlenkově vůbec připustit, že se dostaneme do fáze, kdy třeba nebudeme soběstační nebo přijdou různé vnější těžké okolnosti. Pak si říkala smíření a to třetí jsou nějaké praktické kroky, předpokládám. Mluvila si o tom, že je třeba důležité se přestěhovat včas, dokud to člověk ještě zvládne a podobně. A říkala si taky, že je důležité stárnout se svým okolím, se svojí generací, abychom měli lidi kolem sebe. Ale přece jenom, tihle lidé odcházejí a člověk je víc a víc sám. Co v takové situaci?
2: To je hodně důležitá otázka, protože ono taky asi záleží na tom, kde bydlíte. Jestli bydlíte na vesnici, a nebo jestli bydlíte ve městě, protože vidím třeba na těch seniorech, kteří nebydlí úplně blízko města, že pro ně je trošičku těžší se začleňovat do nějakých skupin nebo do něčeho, do nějakých aktivit a mají tam třeba sousedy, dejme tomu, nebo můžou se tam navštěvovat s kamarádkama, s kamarádama. Ale přeci jenom mám pocit, že ve městě, já pocházím z Plzně, tak tam mi ty seniori říkají, že vlastně oni můžou chodit do kavárny, do divadla, chodí plavat, chodí na různé přednášky, chodí se navštěvovat. Jakože toho vyžití vlastně kulturního a sportovního je tam asi víc. Ale co asi je důležité taky zmínit, že opravdu, když třeba člověk je rozvedený, nebo se mu stane, že ztratí toho svého životního partnera, tak je hodně těžké se s tím vyrovnat. Trvá to třeba několik let, ale moc bych apelovala na to, aby ti lidé, kteří zůstanou sami, nezůstávali dlouhodobě v té své samotě doma. Protože nejhorší, co může být, je izolace. Protože v té izolaci, ve které jsme, nás potom napadají právě ty černé myšlenky, napadají nás myšlenky na to, že už tady vlastně nejsme pro někoho užiteční, začneme upadat do sebelítosti a prostě je to takový zamotaný kruh. Kdežto, když se vám podaří tady z toho kruhu vyjít a říct si ne, já ještě si chci užít pár let a chci ještě něco zažít a chci ještě s někým mluvit a snažíte se aktivně třeba právě někoho kontaktovat nebo někam se ještě chodit dívat, tak se může stát, a to já mám tu výsadu právě v Plzni, že pořádám skupiny pro lidi na trénink paměti. Říkáme tomu trénink paměti, ale už se to teďka poslední dobou zvrhlo jenom ve společenské setkávání s občerstvením. Chodíme na výlety, chodíme do divadla, chodíme prostě na různé akce, což jsme hrozně rádi. A mám tam hodně vdovy, mám tam hodně vdovce a oni se navzájem zkamarádili. Oni se neznali a díky téhle skupině se zkamarádili a říkali, že je to pro ně hrozně důležité. Už to máme vlastně 5. rokem, tu skupinu, že se každý týden těší, že se zase uvidí, že zase dostali šťávu do života, dostali nějaký smysl. A tady ta parta je pro ně hrozně cenná. Teďka, i když už bych tam nechodila já, tak oni už se navzájem znají a můžou si spolu chodit, kam chtějí. A takové to sdružování a seznamování se s novými lidmi je opravdu hrozně důležité. A může to ten život úplně rozzářit. Takže najděte si ve svém okolí, jestli tam máte nějaké organizace. My máme třeba Totem v Plzni, dobrovolnickou organizaci, kde se dělá spoustu programů pro seniory. A zkuste opravdu vystrčit růžky ze svojí izolace, ze svého domova a najít si něco, nějakou činnost, kam byste mohli prostě přijít a někoho nového ještě poznat. I když by to bylo jenom třeba ven na lavičku, tam se taky k vám někdo může přidružit, nebo sednout si do cukrárny, do kavárny, může s váma někdo navázat hovor, nebo vy můžete navázat s někým hovor. Trošičku v tom být asertivní a nemyslet si, že se ten svět točí jenom kolem mě, ale naopak, vy můžete někoho potěšit, vy můžete někoho pozbudit. Někdo to řeší tak, že chodí číst třeba pohádky do mateřské školky, někdo chodí někoho navštěvovat, který je na tom stejně špatně, do domova pro seniory. Vlastně i taková ta užitečnost ještě v tom stáří, že něco dělám pro ty druhé, tak může hodně naplnit ten život tím smyslem. Protože my jsme všichni prostě stvořeni k tomu, aby jsme dělali ještě něco, co nás přesahuje a k čemu se vztahujeme a aby jsme tady ještě pro někoho byli, kdo nás potřebuje. A to je právě bolest těch starých lidí, že se myslí, že už je nikdo nepotřebuje. Ale myslím si, že to je to taková i trošičku lež, ze které se musíme prostě dostat takovým tím vlastním přičiněním, že my budeme chtít být potřební pro ty druhý.
1: Zároveň to určitě není vždycky lehké, když člověk ovdoví, tak asi ta ztráta a bolest a najednou ten pocit osamění není jednoduché překonat. Možná je to výzva pro nás středněvěké nebo starší, že můžeme propojovat staré lidi právě s těmi malými školkáčky nebo zprostředkovat nějaký styk se zvířaty a podobně.
2: Určitě tam je velká škála možností. Je fajn, když třeba někde u domova pro seniory se dělá školka v zahraničí, je to běžné, že se propojují generace, že se navzájem můžou obohacovat. Ještě chci se vrátit k tomu, je to nesmírně těžké, když celý život žijete s někým v páru a najednou jste sami. Opravdu to trvá několik let, než ten člověk si vůbec zvykne na to. A když to probojuje, že teda si může nějak naplnit ten svůj život zase třeba jinými aktivitami, není to vůbec jednoduché.

0: Mění. Mě na tobě, Mirko, zaujalo, že jsi mi v nějakém předchozím rozhovoru řekla, že máš prostě ty staré lidi ráda. Jak se to stane, že poměrně vitální žena má ráda ty staré, kteří už mají opravdu velké životní problémy a zcela jiné, než máš ty?
1: Mně se to stalo nějak přirozeně, že vlastně jsem měla poměrně starého tatínka. On mě měl, když mu bylo 49, takže tím pádem já jsem od něj se naučila spoustu věcí, včetně dechovky, kterou ráda taky zpívám za svými seniory. A tak nějak jsem v sobě jako objevila takovou přirozenou schopnost komunikovat se seniorama a hlavně teda taky s lidma s demencí, protože já se taky ještě specializuju na lidi s demencí a že to nemusím vůbec nějak v sobě hledat, že to prostě mám v sobě tu lásku a mám pocit, že je to taková láska zhůry trochu, že prostě Pán Bůh má neuvěřitelně rád všechny lidi, kteří jsou nějakým způsobem na okraji, kteří jsou handicapovaní, kteří nejsou v centru pozornosti a dění, nebo kteří jsou zmatení, připadají se zbyteční, tak Pán Bůh k ním má extra lásku, prostě má k ním extra pochopení. A já tady to nějak v sobě mám v srdci, tuhle tu lásku, která přetéká k těm lidem prostě od Pána Boha. A snažím se jim to dávat. A ty lidi, jakmile jsou zahrnutí tou láskou, tak vlastně úplně rozkvetou a pookřejou. Takže mně se stává, že opravdu ty vztahy a vůbec ty skupiny a všechno, co já jsem s nima zažila během toho života, jsou tak hezké právě proto, že jsou na bázi lásky. A když někomu tu lásku dáváte, tak ty seniori jsou hrozně vděční. A to je taky vlastně taková hezká věc v práci se seniorama, že oni umí být vděční za jakékoliv laskavé slovo, za laskavý pohled, za uvaření kávy. Prostě váží se toho, že někdo je vidí a že někdo pro ně má ten čas nebo prostě to porozumění. A vracejí vám to úplně vrchovatou měrou. Takže já musím říct, že mě obohatilo spoustu lidí úplně do hloubky srdce. Pamatuju si spoustu příběhů a musím říct, že teda každý lidský příběh, úplně každý lidský příběh, můj lidský příběh, Katky lidský příběh, je hrozně důležitý a hodnotný. A že člověk třeba tím, že je starý, nebo že má demenci a ztrácí vzpomínky, tak to neznamená, že ztrácí svoji hodnotu. Tu hodnotu máme pořád všichni stejnou. Ať chodíme na 12 hodin do práce, ať jenom ležíme na lůžku, ta hodnota se vůbec nemění. To je možná jenom pohled tady toho světa, ale Pán Bůh se na to dívá úplně jinak, protože my jsme jeho milovaný děti a on miluje každého člověka, nejenom toho, kdo už je věřící, ale i toho, kdo ještě je nevěřící. A pro něj ta hodnota se vůbec neměří výkonem a vůbec se to neměří krásou a vůbec se to neměří penězma nebo čímkoliv, na co si vzpomenete, ale jenom tím, že nás stvořil a že se mu to takhle zalíbilo a že to naší duši miluje a chce ji opečovávat, tak to je něco, jaký je náš Bůh. A já mám hroznou radost, že tady to můžu těm seniorům zprostředkovávat, že pořád mají hodnotu až do úplného konce. I kdyby už nehnuli prstem, tak je to úplně jedno, protože oni jsou milovaní takový, jaký jsou.
0: Říká ergoterapeutka Mirka Homolková v závěru našeho dnešního rozhovoru. Mirko, přeju ti hodně sil do tvé další práce a taky hodně písniček, protože ty s těmito lidmi opravdu ráda a hezky zpíváš. Tak ať je tvá práce nadále přínosná pro všechny, kteří tvou pomoc v závěru života potřebují. Děkuju.
1: Moc děkuju.
0: Od mikrofonu se s vámi loučí také Kateřina Hodecová, samozřejmě pozváním k poslechu zase za týden. Mějte se hezky a naslyšenou.

Druhá hodina noční a Rádio 7, které posloucháte. Lenka Malinová u mikrofonu. To jsou informace, které by měly zaznít, a také to, že je neděle 10. května. Před námi je další hodina nočního vysílání, ve které si poslechneme v relaci Základy další díl, který připravila Ingrid Hrubá. Tentokrát bude hovořit o modlitbě.